0: Jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Hvězdné návraty.
2: Humor je skvělá věc. Pokaždé máme pocit, že je ho ale nějak málo. Také se říká, že je kořením života, jenže každý má rád jinak ostré, sladké nebo kyselé. Přesto doufám, že si v další hodině najdete pro sebe kousek toho svého i humoru. Postará se o to opět jedna hvězda českého herectví. Prima poslech přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Dámy a pánové, dovolte mi pro dnešek představit úžasného gentlemana, kterého milovala kdejaká dáma.
3: Dáma, která dnes odpoledne na Národní třídě ztratila přitažlivost. Nechce o ní přihlásí v Ústavu antiky Akademie věd.
2: Doufám, že vás přitáhne další díl našeho seriálu o skvělých českých hercích. Jeden vám chce něco říct.
3: Hlásání. Teď se to už podaří.
2: No, to doufám.
3: Hlásání. Pozor. No. Hlásání.
4: Upozorňujeme všechny posluchače, že je dnes bude bavit Svatopluk Beneš.
2: Je tu snad nějaká chyba, nebo? Tak vysíláme.
3: Upozorňujeme posluchače, kteří mají závadu na svém přijímači, že závada je na jejich přijímači.

0: A tak začíná pořad, který celý dnes věnujeme jednomu herci, Svatopluku Benešovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to šarmantní herec, byl vždy dokonale elegantní a noblesní. Zkrátka gentleman každým coulem. Pokaždé se choval tak, jako by právě vystoupil ze stříbrného plátna, tedy zcela podle společenského bontonu. Také si občas zaspíval. Mimochodem, pane Beneši, jak jste se k tomu vlastně dostal?
2: Jak jsem k tomu přišel? Jednoho dne mě zavolal Jiří Suchý a nabídl mě, jestli bych nechtěl u nich hostovat v Semaforu ve hře Doktor Johann Faust. Režíroval to tenkrát Menzel a byl to jeho nápad, abych tam... No tak já jsem si přečetl scénář a docela se mě to líbilo a řekl jsem si, to bude taky znamenitý odskok do jiného prostředí. Přečetl jsem si tedy scénář, který začínal takovým mým monologem. Ale to mě brzy vyvedli jaksi z mého omylu, protože přišel za mnou Havlík a říkal, já bych si, pane Beneš, rád udělal váš rozsah. Já pám, jaký rozsah? No, hlasový rozsah. Já pám, na co to potřebujete? No, na tu úvodní písničku. Já pám, to není monolog, to je písnička. Jo, tak to já to nebudu moc dělat, tohleto. To, pane Havlíku, na to mě neupozornil pan Suchý a já zpívat prostě neumím. No, ale možná, helejte, nechte to, já něco napíšu, když se vám to nebude líbit, to se dohodnete potom. No, nakonec tedy jsem s tím souhlasil, ale když přišla premiéra, tak jsem umíral hrůzou, protože jsem si říkal, jak si obecenstvo řekne, co ten Beneš tady nám bude zpívat pro Krista pána v takovýhle líhni zpěváků, jako je Semafor, tak jsem měl takovou hrůzu, že jsem myslel, že před otevřením opony uteču, protože ta písnička uváděla celou hru. No, neutek jsem, absolvoval jsem to, ale mohu tedy prozradit na sebe, že každá repríza za těch 5 let, co jsme to hráli, začínala touhle písničkou a mou hrůzou z ní.
0: Prvním filmem Svatopluka Beneše na stříbrném plátně byla Studentská máma z roku 1935. V průběhu dalších téměř 20 let ho čekala celá plejáda milovníků na filmovém plátně. Bylo těžké se z toho vymanit. V roce 1944 to byla například komedie o ztraceném psíkovi bohaté tetičky. Neviděli jste Bobíka? Režíroval Vladimír Slavinský a pan Beneš si tu zahrál s panem Homolou.
3: Kubo, pojď se na něco podívat. Neříkej mi, Kuba, dej mě pokoj. Já už nikdy na nic nenachytáš.
4: Možná, že přece. A pan spisovatel se urazil pro Kubu.
3: Jakoubku, pojď se podívat, zaručeně se zasněješ.
5: Hrom tě vemazele, ale běda ti, jestli na mě něco šiješ.
3: No tak.
4: Tak se chlup, čemu se mám smát?
3: Prosím, prosím, račte se osobně podívat, pane spisovateli. A řekněte sám, není tohle působivý plagát?
4: No, abych ti pravdu řekl, není to nejhorší.
3: Cože?
4: No, že se ti povedl, no.
3: No, dovol. Tohle to snad mám být já a Jindřiška.
4: Těší mě, že se spoznal.
3: Aspoň vidíš, že nejsem tak špatný kreslíř.
4: Dovol, copak já mám panděro a nohy jako vývrtku. A Jindřišce, ten si dal také řádnou ránu.
3: Ty jsi pěkný přítel.
4: No, když se dovoláváš našeho přátelství, Jakoubku, tak já to teda na...
3: Pozdě, pane Zoubku, mezi námi je jednou pro vždy konec. A pamatujte si, že tento plakát nikdy nevyjde. Nikdy! Poroučím se vám. Kubo! Kubo, Kubo! Vy mazale! Tak jsem tě přece nachytal. Dalo by to sice pušku, ale podařilo se to.
4: Ty holomku.
3: Tak ty na mě takhle.
4: To si dám líbit, to už je lepší.
3: No, Ludvo, umíš to.
4: Ale...
3: No, ale co, ale? Co se ti zase nelíbí?
4: Podívej se, Ludvo, máš talent a vtip, to je důležité. Ale proč maluješ stále totéž, děvče?
3: Jak to?
4: No, tuhle dívku vidím na tvých reklamních plakátech za 14 dní po třetí. Je jedno, že tady je to rusovláska, tamhle na tom plakátě, že to je blondýna. Na plakátě pro jednu módní firmu to byla černovláska, zavání to prostě šablonou. I když tě snad trochu omlouvá, že ses do té dívky hrozně zamiloval.
6: Ale zamiloval pos.
5: No koukej, mě nepodvedeš. Kde je to děvče?
6: Ach, člověče, Kubo, to je právě ta hrozná tragédie, že o ní nevím naprosto nic. Poprvé jsem ji spatřil ve společnosti starší dámy, pravděpodobně matky. Neodvážil jsem se k ní ani přiblížit.
5: To chápu. Některé matky jsou hrozně nebezpečné. Než se otočíš,

0: své léto, a to s tehdy už velmi populární Lídou Bárovou. Měl prý hroznou trému, když ji měl políbit do výstřihu, ale Lída mu řekla, jenom se neboj a pořádně mě bafni. Tak to udělal a bylo. V herecké náruči Svatopluka Beneše se vystřídali snad všechny ženské hvězdy 30. a 40. let.
1: A tak jsem se taky pomalu začal přehrávat po té třicítce, abych si udělal prostě takový náskok k těm charakterním rolím. Jak se mně to dařilo, to nemohu sám posoudit, ale rozhodně jsem se vymanil z té manýry konverzační, z těch rolí, která jedna od druhé někdy nebyla ani k rozeznání, a našel jsem takový širší rejstřík svého hereckého projevu.
0: Ten mohl uplatnit například v roce 1956. Tehdy se totiž natáčel film Dobrý voják Švejk a pan Beneš dostal roli nadporučíka Lukáše. Jak se mu to povedlo? Poslechněte si.
2: Pane nadporučíku, nižší šarže musí vzdát čest vyšším. To nebylo zrušeno. A za druhé, od kdy chodí páni důstojníci s ukradenými psy po promenádě?
3: Ale pane plukovníku, ten pes...
2: Patří mě! To je můj lux! Nečetl jste v novinách, že se plukovníkovi Krausovi von Silverhut ztratil stájový pinč?
3: Nečetl.
2: Cože? Vy jste nečetl inzerát, který dal do novin váš představený? To je pěkné. V době, kdy denně ztrácíme na bojištích 100 důstojníků a inzeráty se nečtou. To je disciplína? To bych mohl inzerovat 100, 200, 300 let.
3: Ujišťuji vás, že po druhé.
2: Se to nestane. O to se postarám. Pošlu vás do Budějovic. Tam se formují marš bataliony. Tak. Zatím se můžete procházet.
4: Byly svedeny úporné boje u mezilaborce.
5: No jo, tak to je...
4: Jo.
5: To je takové.
2: Švejku! Vy jste ukrad psa!
4: Já ho neukrad.
3: Ale věděl jste, že je kradený.
4: To jsem věděl.
3: Víte, že bych měl chuť vás poslat před polní soud? Ale oni by vás stejně osvobodili, poněvadž něco tak pitomého ve svém životě neviděli. Proč jste mi tu bestii vodil?
4: Abych vám udělal radost.
3: Ježišmarja! Víte, co to je maršbatalion?
4: Maršbaťák. Marška je marškumpačka. My to tak zkracujeme.
3: Tak se připravte. S tím maršbaťákem pojedeme co nevidět na frontu. Máte radost?
4: Pane oberlejtnant, to bude něco nádherného, když oba padnem spolu za císaře pána a jeho rodinu.
0: Premiéru měl tento film v roce 1957 a natáčel ho režisér Karel Steklý.

0: Je čas na další písničku. A tak mě napadá, jakou muziku měl rád asi Svatopluk Beneš?
1: Můj první zájem o hudbu se projevil velice záhy. Myslím, že mě mohlo být takových 14-15 let, kdy mě zaujala hudba Ježkova a vůbec desky Voskovce a Wericha. A já jsem potom měl tu možnost chodit do divadla Osvobozeného a prostě jsem byl úplně šílený do té muziky, protože to jsem viděl, že ten gramofon tenkrát byl velice nedokonalý a slyšet tu hudbu a tu muziku v tom divadle, co měla za švih, co to bylo za novou vlnu, to byla nádhera. A z těch skladeb, které jsou založeny převážně taky na textu kongeniálním Voskovce a Wericha, jsem vždycky miloval Evropa volá.
2: Aj kapelmajster můj čin malný, zagrájem rumbičku, Evropa volá jeď. Kušaj, kušaj.
3: Já pritakaju, já pritakaju.
2: Tož kušaj. Já prosím, kušal. Majete balalajčoky na kalafunte.
3: Da-da, my iz Voskici хорошні, розсадкошні, голубчиці мой. Маєте фукательні воловини приправені? Да-да, спасибо, да-да. А мій рудоармієць ростокошний ізвозчик, мій хорошний, це фукає до ти каналізація. Каналізація фунгує.
2: О, пекно, пекно. О, шальяпа з гадра.
3: Он великий труба, але глас ма вітечний, о, бай.
2: Закраємо румбичку. A kodonský kozáky s malou prichuťou psoglavečnou.
3: Psoglavečnou, no, ale psoglavečnou, psoglavečnou.
2: Da, da. Já daju na stupu, prosím, aby všichni byli připraveni a dobře na mne pozírali, da? Prosím, připraveni všichni, ještě více připraveni, teď nejvíc připraveni, Pohov.
3: Da, ještě Pohovu, já dejte pozor, keď Voskovek diriguje, on má takovou taktovku, keď mu vylítne, on roztryskal již 3 gramofony.
2: No prosím, já budu pozorný, prosím, nastupíme s velikým temperamentem, teď.
4: Takhle to teda běda přeběda, takhle to teda tady vypadá, takhle to teda dělat se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
3: O, lidé znali strát. Kontinent náš, je nemocen až hamba.
4: O, Evropa mocná, je moc nemocná, jí vyléčit má ramba.
3: Tomu aspoň věří všichni ti lékaři, kteří maří čas tím, že vaří léky proti stáří, což se jim nedaří.
4: Zimě na podzim, v létě na jaře, Evropa zavolá si lékaře.
3: Když si už s neduhem rady neví, zvolá si lékaře do žezeří.
4: Ona si totiž vzala do hlavy, že jí napraví zdraví, oni zatím popraví, oni za stolem jen kejvají hlavou.

0: takhle to teda nemá vypadat.
1: Tak to byla oblíbená písnička Svatopluka Beneše, na kterého dnes v našem pořadu vzpomínáme a vybíráme ukázky, kde kraluje.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Láska k herectví tohoto muže zasáhla už na gymnáziu, když do té doby němý film začal konečně mluvit. Beneš byl uchvácen velikány, jakými byly tehdy Voskovec, Werich nebo Burián, a proto se přihlásil na hereckou konzervatoř. Jeho tatínek s ním ale za to rozvázal veškeré styky. Byla mu totiž hanba, že jeho syn se dostal ke komediantům. Takže mu nechtěl platit ani v Praze nájem. Svatopluk Beneš byl tehdy nucen každý den v 5 hodin ráno jezdit do Prahy a o půlnoci zpátky domů do Roudnice. No a po 3 hodinách spánku zase zpátky do Prahy. Jenže herectví a film mu prostě učarovali. Jaký vlastně film dokáže být?
3: No, já si myslím, že tedy teď se tomu říká fenomén všemu, ale že ten filmový fenomén bude tak pevný a žijící věčně, stejně jako divadlo. Říkalo se, že až přijde film a televize, že divadla prostě zkrachujou. Není to pravda, je to něco úplně jiného. Ten film je totiž dělaný pro veliký plátno a na té obrazovce se to všechno zcvrkne, srazí, je to malinký a celou řadu těch věcí nevidíte.
1: Uděláme velký skok a přesuneme se rovnou do 70. let 20. století. I tehdy Svatopluk Beneš hodně hrál, třeba s Milošem Kopeckým. Vzpomínáte na komedii Já už budu hodný, dědečku, v režii Petra Schulhofa? Zkouší na divadelních prknech právě Moliéra.
4: Kdo zdravý rozum má, vyhne se krajnosti a žádá od lidí i míru v mravnosti. Ta neochvějná ctnost, jakou znal starý svět, ta pobuduje už názor.
5: Co druhý režisér? To je v pořádku, to jsou lidi z našeho patronátního statku JZD Hrabany. Slíbil jsem jim, že se můžou podívat na naši generálku, ne, to se rušit, jo? Ne, ne.
4: Nehledám v lidech víc, než co v nich může být. Proto mě nemohou nemile překvapit. Myslím, že u dvora i v městě vaše zlost je pošetilejší, než ta má netečnost.
6: A což ta netečnost? Tak velemoudrý pane! Se nikdy nad ničím do varu nedostane, kdybyste objevil, že přítel věrný není. Kdyby vám lidé lstí hodlali rozkrást mění.
7: Moje řeč, mění se rozkrádat nemá. Takže, tady máte svoje další kafe, pane Bergner, a dostanu od vás rovných 51 KČS.
6: Prosím?
7: Řekla jsem 51 KČS. Račte.
6: No ale, prosím vás, to snad mohlo počkat, ne?
7: To už říkáte 2 měsíce. A já bych z vás ty prachy jinak nevytáhla.
6: Promiňte, ale to muselo být zrovna teď, při generálce. Tady, před lidma?
7: Jo, tady před lidma.
4: Ba uděláte líp, když příce nebudete. Na svého odpůrce tak vztekle nehřímejte. Zaplaťte dluh a kapsu svoji řádně vyždímejte.
8: Jášku, předsedo, dobrý, co?
9: To jo.
1: Svatopluk Beneš to byl milovník na filmovém plátně i v životě. Dívky mu psaly dopisy a čekaly na něj před divadlem a všude za ním chodili. Nebylo obtížné si pak mezi nimi vybrat ty nejkrásnější. Jeho ale přitahovaly hlavně hvězdy. Dokonce ty nejslavnější. Dlouhou dobu chodil s Natašou Golovou a Lídou Bárovou a žil třeba i se Zářivou a Dinou Mandlovou. Jak na to vzpomíná? Poslechněte si ukázku z pořadu Na kus řeči. S Miroslavem Donutilem a Zitou Kabátovou. Tak pane Beneši, jak došlo k seznámení s Adinou Mandlovou?
3: No tak to bylo velice jednoduchý, protože to byla energická žena, taky byla starší než Bárová a my jsme dělali zkoušku na jeden film, který se jmenoval Pacientka doktora Hedla a já jsem byl její partnerem, režisér Vávra to dělal Ta zkouška byla jenom na to, jak se k sobě hodíme. Byl spokojen a mohli jsme opustit ateliér. Já jsem se ptal po nějakým autu. Jo, a Adina mě do toho neskočila. Vy jedete dolů do Prahy? Já jsem říkal, ano. No, tak já vás vemu. Pojďte, já jedu taky. Tak jsem si sedl jako vedle ní do Bavoráka, tenkrát ještě střízlivější, ne jako jsou teď. A jeli jsme a zastavili jsme u Hlaholu, to je ten dům nádherný, který patří Hlaholu, proti Mánesu. A on pak, pojďte na kafe. No tak jsem s ní šel na kafe. No, tak jsme se bavili, jsme se to, povídali jsme si, měli jsme dobrou náladu, popili jsme něco. No a ona řekla, my se ještě uvidíme a já vás můžu vzít zase zpátky. Opakovalo se to, pak se to opakovalo ještě. Čím dál jsme si byli blíž, už jsme si židle přindavali. No a zkrátka a dobře, jednou to prostě se neodešelo tam.
9: A zůstal jste jak dlouho, pane Beliši? Smíli se ptát.
3: No, zůstal jsem, za rok jsem se prostě vrátil domů.
9: Za rok jste se vrátil domů.
3: Ano.
9: To už zní krásně a znovu to svědčí o tom, že ne vždy ty generace jsou takové, jak říkají. Protože já
3: to
9: jsem...
3: víte, to roste ta pověst.
9: Já jsem
3: taky ještě zase... něco získal.
9: No určitě, každopádně zkušenost si myslím. A krásnou zkušenost. Takové zkušenosti jste vy určitě také získávala celou řadu.
10: No ale rozhodně bych je neměla bývala se svatíkem. Já vždycky byla taková molich, spíš taková milost paní Rukulívám, jo. A on totiž byl proti mně strašně mladý, když to byl cucák. Ale tenkrát on byl 10, já 18, to je strašně velký rozdíl, já slečna, že jo, a on přece je takový děťátko v 10 lety, tam chodilo v rovnici nějaký, že jo, a prostě zkrátka dobře nešlo to, se svatíkem ne, až když jsme spolu potom nakonec jezdili na zájezdy, tak už to bylo lepší, víš.
1: Dost povídání a důkaz jedné filmové realizace. Co třeba komedie Drahé tety a já? Tu režíroval Zdeněk Podskalský. Tam si zahrál i se svou bývalou partnerkou, Natašou Golovou. Hrál tu drogistu a také pachatele. Jak se na něj přišlo? No, hledalo se oranžové MBčko.
11: Tak a koukej si, mraši, rychle zmizet. Tady jsou teď některý lidi na oranžový MBčka alergický.
12: Vždyť si říkal, že je to ta nejhezčí barva.
11: Jak kdy? Teď zrovna ne.
12: Takže si ho můžu nechat doma?
11: Vždyť je tvoje.
12: Vildo.
13: Pane vedoucí, co máme dělat? Vy jste tady jediný inteligentní člověk, kterému se můžeme svěřit.
11: Hned se vrátím do krámu.
13: Pane
14: vedoucí... Tady je taky žlutý auto.
13: Nepleť to. Pane vedoucí, my jsme toho vraha chytili. Teď. Tady je číslo jeho auta. Ale představte si, co se stalo strašného. On je to totiž člen naší rodiny.
14: Jak je to možný? CB 5523. Kde se tu vzalo?
11: Dejte mi ten papírek.
13: Ne.
11: Dejte mi ten papírek.
13: Nedám.
11: Dejte to sem.
13: Ne.
14: Pane vedo, co hledáte, vedo?
11: Polina! Dejte to sem! Pane vedoucí! A spořitelná dělá tak o toka 6 let. Ale dvojnásobná vražda, na to už je pro vás. Buď to jste četl špatný detektivky, anebo nemáte nervy v pořádku.
13: Ten dupič té spořitelný měl stejné boty, jako má pan vedoucí.
11: Opa.
1: V době, kdy s herectvím začínal Svatopluk Beneš, se nosila noblesa. Kdo na to měl, nechával si dovážet modely z Paříže a Londýna. Praha byla velice elegantní. V dobré společnosti bylo nezbytné chovat se s patřičnou noblesou jako anglický lord. Mimochodem, máme tu také jednu scénku, tu rozhlasovou s Jiřinou Bohdalovou nazvanou, což se docela hodí, Správná výchova.
15: Tak mám pro tebe opět radostnou novinu.
3: Jasné. Náš pan syn udělal co?
15: Rozbil okno. Co ty na to?
3: Co já?
15: No.
3: Zdá se mi to trochu pozdě. Správný kluk má rozbíjet okno nejpozději do 10 let. Mm. No, tak já mu domluvím a to okno samozřejmě zaplatím.
15: A nezdá se ti to trochu málo? Domluvím mu, já tě znám, začneš mu vykládat to, když já rozbil první okno, přišel neboštík tatínek, poplácal mě po zádech a povídá: milej synku, dneska se z tebe stal konečně pořádnej kluk, tak ti gratuluju. No ale pro pořádek si sundej tady kalhoty, vystrč holou sedinku, ale jako bych tě neznala. Z domluvy bude estráda.
3: Já si myslím...
15: Hele, nezáleží na tom, co si myslíš ty. Prostě ty seš měkota a nedovedeš potrestat vlastního syna v řízně a rázně a proto se ti taky vymknul z rukou a dělá si, co chce. Já pochopitelně na něj sama nestačím a ty to moc dobře víš, rozumíš?
3: Jirko, pojď sem a fofr.
16: Ano, tati.
3: To okno si rozbil schválně?
16: Ne, tati, my jsme hráli u baráku fotbal, já střílel na bránu a nějak jsem se přestřelil.
17: No. Au, já u vás.
3: No, vyřízeno, předlož účet, odchod.
15: Surovče?
3: Tak já jsem surovec.
15: Jo.
3: Ty mi tady vyčítáš, že jsem měkota a kážeš, že mám syna potrestat energicky a rázně a když to udělám, tak jsem surovec.
15: Protože ty neznáš jiný trest než pár facek a to je u mě surovost, rozumíš?
3: Od nepaměti byl na rozbité okno jediný trest. Buď pár facek, nebo řemenem přes zadek. Řemen nemám.
15: No pro tebe je prostě pohodlnější nepřemýšlet, že neuvažovat a třískat. Ostatně já se vůbec nedivím. Na gymnáziu ty si neznal lepší známku z mravu než dvojku.
3: No
15: dobře,
3: tak, tu jsem měl akorát jednou nebo dvakrát.
15: A teď se to ovšem ukazuje.
3: Teď už jo. Toho mám akorát dost. Co děláš za dveřma?
16: Abych ti řekl pravdu, táto, tak jsem zaslech mámu, jak protestovala proti tvýmu energickému trestu. No a tak jsem byl zvědavý, jak to dopadne.
3: Ne, že by to bylo od tebe zrovna dvakrát slušné, ale aspoň si to slyšel. No, taky dobře.
16: No, hele, tati, ne, že by mi těch pár facek zrovna dvakrát chutnalo, to ne, ale já si myslím, že to bylo teda světový.
3: Proč?
16: Protože já to měl vyřízený ricpic a vám to bude trvat zase nejmín týden, než se zase smíříte.

0: A my budeme pokračovat ve vyprávění o herci Svatopluku Benešovi. Jeho tatínek pracoval jako traťmistr na železnici. Maminka ta byla v domácnosti a staral se o své 4 děti, které byly smyslem jejího života. Svatopluk měl totiž staršího bratra Václava a sestru Růženu. A potom se ještě narodila ta nejmladší Milátka. Budoucí slavný milovník prožil celé dětství vlastně na nádraží a doma se nikdy nemluvilo sprostě. Rodiče vedli všechny děti ke slušnému vychování. A když začal malý Svatopluk chodit do školy, zaujal ho tehdy také sport. Kdo ví, kdyby nepřišel film, třeba bychom ho znali jako slavného veslaře. Ale on se stal hercem a díky své profesi samozřejmě účinkoval i u nás v rozhlase. A jakou sílu měl podle něj rozhlas?
1: Víte, ono spolupracovat s rozhlasem, to není jenom vydělávat si tam peníze, to je pro herce velice poučné. Člověk se sám totiž slyší z toho rozhlasu. Když mluvíte jako normální člověk, tak se slyšíte vlastně zevnitř. Máte jiné představy o svém hlase, o svých modulacích, o svém rytmu. A když se slyšíte z toho rozhlasu, tak máte možnost se všelijak korigovat. Nejenom jako člověk, ale především jako herec. Vidět, které návyky máte opustit, kde je to dobrý, čeho si máte držet a vůbec, jak tu roli tvoříte. A to skutečně jako je takový zápas s mikrofonem, potom, abych tak řekl, jo. Člověk se s ním musí naučit pohrávat a ne, aby si mikrofon pohrával s hercem. To nebezpečí vždycky je.
0: V těch slovech Svatopluka Beneše je obrovská pravda.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A dnes je to příběh Svatopluka Beneše. A když jsme byli v rozhlase, co třeba vzpomínání na jednu z jeho slavných rozhlasových rolí? Pane Beneši, vy jste přece hrál i v Sherlocku Holmesovi.
1: A já jsem v těch inscenacích tehdy někdy hrál Watsona. A když Bohoušek Záhorský nás opustil, tak Karel Weinlich si vybral pro tohoto představitele Sherlocka Holmesa mě. Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milý Watsone.
3: Očividně vám to prospívá.
1: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
3: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbíval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
1: Bývalo.
3: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
1: Je to příjemná a poučná cesta. A
3: mimochodem, kam vlastně jdeme?
1: K doktoru Dilimbertovi.
3: Kolega?
1: Ne zcela, zubní lékař.
3: Ale potíže?
1: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
3: Včelas?
1: Nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
3: Ale což je živé?
1: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
3: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
1: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě.
0: Svou největší kamarádku našel Svatopluk Beneš v herečce Nataše Golové. S tou vytvořil i slavnou mileneckou dvojici ve filmu Pohádka Máje. Pojilo je celoživotní velké přátelství, ale nikdy si nepřestali vykat. Jak sám říkal, Naška byla žena pronikavé inteligence, navíc velmi vzdělaná. My teď ale budeme vzpomínat na jiný film, mnohem mladší. Jmenuje se V podstatě jsme normální, kde se setkal třeba s Dagmar Patrasovou, ale pozor, scháněl se po ženě, která propagovala punčochy Elité Varnsdorf. Byla to Jorga Kotrbová.
4: Entschuldigung, ich suche Herrn Ingenieur Macač. Macač.
5: Vy jste pan Hansen?
4: Ja, Hansen Meyer.
5: Tady bude televizion barevná, ja? Und hier bude klimatizacion, aber dann. Und hier ist unseren Diktafon.
4: Schön. Aber ich habe an Sie eine ganz andere Bitte, Fräulein.
5: Ja.
4: Sie sind jung und schön. Mm. Und Sie wissen gewiss sehr gut, was Liebe ist. Mm. Ich liebe Madame Elite Warnsdorf. Ich bitte Sie um Hilfe, sie zu finden.
5: Cože, Elite?
4: Ja, ich muss Sie begegnen.
5: A vy myslíte tohle?
4: Jawohl, das ist Elite. Versprechen Sie mir, sie herauszufinden.
5: Jo, vy hledáte tuhle ženskou.
4: Ženskou?
5: Tak to nebude problém.
4: Hm? Kein Problem? Oh.
0: S herečkami si v tomto filmu užil díky režiséru Otakaru Fuchsovi, který mu dal příležitost v roce 1981. A když jsme u těch hereček, ještě jsme po boku Svatopluka Beneše dnes neslyšeli třeba Alenu Vránovou. S tou se setkal v televizi, ve scénce nazvané Na lavičce.
6: Dobrý den.
7: Dobrý.
6: Máte tady volno?
7: Zdá se.
6: Já jenom, jestli tady někdo nesedí.
7: Ne, ne, nikdo tady nesedí. Kromě mé maličkosti, když dovolíte.
6: Ano. Takže tu je volno.
7: Tady je volna, paní. Rozhlédněte se po parku. Jedna volná lavička vedle druhé.
6: Ano, děkuji. Já jenom ví, jestli si mohu přisednout.
7: No, prosím, v tom vám nemohu bránit, že? Ačkoliv, popravdě řečeno, dávám přednost samotě, rozumíte?
6: Jo, rozumím, to já taky, takže si mohu sednout.
7: Já jsem si tu lavičku nekoupil, bohužel. Takže si můžete sednout, lehnout, kleknout, jak je vám libo.
6: Děkuju za pozvání.
7: Prosím.
6: No, my dva si spolu rozhodně nebudeme nudit.
7: No, já se spolu nudit nebudu, mám tu večerní Prahu.
6: Ano, ano, večerní Praha má své kouzlo. To máme dnes pěkné počasí, že?
7: Co? Jo, ano, ano, zdá se.
6: Ve vzduchu už je cítit jaro, všechno je v rozpuku. V korunách stromů zní něžná melodie. Ach, mládí, ach, lásko, ty jsi mocná kouzelnice. Co pak to čtete zajímavé?
7: Černou kroniku.
6: A bože můj, to musí být nesmírně vzrušující.
7: Je, je. Píšou tady o bestiální vraždě v parku. Mrtvou ženu našli s prominutím napresovanou pod lavičkou. Byla zabalena do večerní Prahy.
6: No, vidíte, to a to všecko je jenom proto, že mladým lidem dnes chybí smysl pro krásu a ty vyšší hodnoty.
7: Ale tuhle vraždu spáchal starší člověk. Asi tak v mém věku.
6: Ale prosím vás, ve vašem věku každý je starý tak, jak se cítí. Schválně. Tak kolik let byste mě odhadovali?
7: Na 5.
6: Prosím?
7: Nepodmíněně.
6: Ale já jsem zvyklá, že se ke mně muži chovají hezky. Jsou úslužní, galantní a všem možným způsobem mi dávají najevo, že stojí o mou přítomnost. Já si troufám tvrdit, že někteří z nich mě dokonce pronásledují.
7: Tak? A co pak tomu říká pan manžel?
6: No, ten má pochopení.
7: Pochopení?
6: No, ten musí mít pochopení, aby si uhájil své přednostní právo.
7: Přednostní právo? Proč nás to na vás opravdu muži tak letí?
6: Vy mi to nevěříte, vidíte?
7: No, dost těžko.
6: Podívejte se, tamhle zrovna stojí jeden můj ctitel. To je ten, co se vždycky tak dlouze a smutně dívá.
7: Ale tohle se vám zrovna moc nepodařilo, to je totiž můj přítel ze zaměstnání. Pepo, co pak tam tak stojíš? Pojď sem blíž, pojď sem, pojď.
8: Ne, já tě dlouho pozoruju, jak hučíš do mé největší lásky.
7: Přeskočilo ti.
8: Cyniku. Krásko mých snů. Kořím se tvým zničujícím půvabům, prosím. Mohu zítra zase přijít?
6: Bohužel, zítra to nepůjde.
8: Ale zítra je přece čtvrtek, ty má krásná mučitelko, ty mučíš, ty mě mučíš, je čtvrtek.
6: Už jsem řekla, je mi líto, zítra to skutečně nejde.
8: A to je tvoje poslední slovo, andíl.
6: Zkuste to v pondělí.
8: Ano, pondělí.
7: Poslechni, ty jsi psychicky narušený, ne? No já nemám nic proti tvému vkusu, prosím, to je tvoje věc, ale nezdá se ti, že je to trošku trapné, když se muž takhle ponižuje?
9: Muž se musí ponížit, aby u ní něčeho dosáhl.
7: A proč právě u ní?
9: Co pak si myslíš, že budu jezdit si nakupovat knížky do Poděbrad?
7: Ona prodává knížky? Člověče, že si to neřek, zítra je čtvrtek. A to víte, ten nový Gardner, Páral, čínská kuchařka. Lásko, neutíkej, počkej. Krásko, kořím se tvým zničujícím půvabem.
0: A je čas na další muziku. Co kdyby si tu další písničku vybral sám Svatopluk Beneš?
1: Tady bych chtěl říct, že se hlásím především k francouzskému šanzonu, který neopouští melodii, protože já měl vždycky rád melodické věci. A za takovou zpěvačku století pokládám Edith Piaf. To si můžeme vybrat cokoliv. A jestli byste měli třeba možnost nám zahrát O Milord, tak bych vám byl vděčen.

0: To byla písnička Na přání Svatopluka Beneše. Kde na něj vzpomínáme?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Svatopluk Beneš byl dvakrát ženatý. Po různých románcích s filmovými hvězdami se nakonec oženil s baletkou Evelínou, ale po dvou letech dospěli k tomu, že to byl omyl a rozvedli se. Druhou ženu si našel jako zázrakem, když svému kamarádovi oznámil, že si manželku vybere na plese, na který šli právě tancovat. Našel a byli spolu do konce života. Ale my se přesuneme dál. Přece jen jsme pořad, který vám přináší i legraci. Tu si užijete i ve scénce nazvané Lístky do divadla. Hledat je bude Svatopluk Beneš s Jiřinou Bohdalovou.
2: No, já se tam podívám. Já jsem si tě kdy brala.
3: Bože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
2: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na osu. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
2: Sedni si. Teď máme klid. Je pár hodin. Podívej se, mám se prášek.
3: Prášek?
2: No jo, to
3: na co to je?
2: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude. Už to vyrábějí.
3: A pozor, jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
2: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
2: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jakým stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo? No. Klid, do fabrikace a jde se, no, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do pucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
2: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
2: Já jsem.
3: Je skoro osmý, rozumíš? Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
2: Kare, podívej se, já jsem hotová. Kdy to jde? Hele, Kareku, kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal. Jsem ti říkal, že je asi půl osmi, tam jsem ty hodinky dal.
2: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: Jo, aha, taky se mi zdá.
2: No,
3: já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna. Co?
2: Sexy?
3: To tady v žádném případě, miláčku.
2: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
2: Legrýv máš?
3: Jo, mám.
2: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
2: Máš, lístky máš?
3: No lístky, ty máš přece ty.
2: Jak to já?
3: Jistě.
2: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je...
2: Do ruky?
3: No to bych je v té ruce musel mít.
2: Tak si jistý ruky dá někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
2: To nepotřebuju dělat.
3: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co nic, neděje?
2: Je sem, no, to je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
2: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
2: no jistě, tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
2: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Svatopluk Beneš jako jeden z mála herců vrátil po sametové revoluci titul Zasloužilý umělec. V roce 1998 obdržel Thálii za celoživotní dílo. Bohužel s jeho věkem se ale začalo zhoršovat jeho zdraví. Navíc to odnesl i zrak. I přes několik operací téměř neviděl. V listopadu 2002 musel být kvůli opakovaným sklerotickým stavům hospitalizován v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Přestal vnímat svět a žil jen ve svých krásných filmových vzpomínkách. Do hereckého nebe odešel 27. dubna 2007. A jak říkal, bez herectví jsem nedokázal žít, ale do dnešního světa už nepatřím. Přesto na Svatopluka Beneše vzpomínejte rádi a s humorem. On by měl určitě radost. Těším se i příště. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Oldies jako na dlani, aneb historie z černých drážek.

začíná další ostravská hodinka Oldies. Opět je ve studiu OP1 dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung. Před týdnem jsem začínal pohledem do top 10 týdeníku New Musical Express z roku 1977. Dnes se posouvám o rok a nahlédnu za oceán. Vzhůru tam přesně před 43 lety stoupal hit Nicka Gildera Hot Child in the City. V Billboardu byl právě na příčce třetí.

City. Sexy holka, vyzývavá, celá v černém, nikdo ji nezná a všechny mužské dráždí. Tak to je píseň Hot Child in the City, která dostala platinové ocenění. Nick Gilder se narodil v Londýně v roce 1951, ale od 10 let žil ve Vancouveru, kde spolu zakládal skupinu Sweeney Todd. Jako solista měl do konce 70. let v žebříčku 5 singlů a 2 alba, koncertuje a komponoval také pro jiné interprety.

To byl Lucio Battisti a jeho píseň Dio mio no. Svou stopáží se nevešla do hraní podle žebříčku, ale v italském byla, tak se jí zařadil takto dodatečně. Je očekání na schůzku s milovanou dívkou až po její závěr. Abyste lépe pochopili to napětí v ní, doporučuji najít si na internetu text s překladem a pustit si pak k němu tu nahrávku z internetového archivu nebo odjinut ještě jednou.

Hráli a zpívali The Moody Blues, v tomto případě ukázka mé stařecké nepozornosti. Před časem jsem vám chtěl tu partu nabídnout, ale spletl jsem se o jeden rok a vybíral z jiného alba. Včas jsem to zjistil, chybu v playlistu napravil a ty dva songy It's Up to You a Don't You Feel Small z roku 1970 mi tu zůstaly. The Moody Blues se skoro nehrají, tak jste si alespoň trošku rozšířili obzory.

0: Přiznám se, že bych Štěpána Mátla nepoznal, ale mám ho tady napsaného, takže říkám, že právě on zaspíval za doprovodu Bromova orchestru píseň Protiva. Brněnská rozhlasová nahrávka je z roku 1975, autorem textu je Lubomír Černík. Originálu se příliš nedržel, ten se totiž jmenuje Der Esel, Der Bauer und sein Sohn, český osel, sedlák a jeho syn. Rok 1974 zaspívá Petr Alexander.
1: Dies ist die Geschichte von einem, der es allen recht machen wollte. Na, hören Sie mal selbst, wohin das führt.

0: War's ganz schön schwer.
1: Autoři písně, která právě dozněla a která je na B straně německého singlu, se inspirovali kalendářovým příběhem Johanna Petra Hebla z 18. století. Jeho český název je Podivná jízda a je to vlastně úsměvný střed názoru, jestli má jet na jediném oslu dospělý, dítě, oba nebo nikdo. Teď něco podle vkusu vás posluchačů, těmito dvěma nahrávkami plním vaše písemná přání.
2: Tak co říkáte, palec?
3: Já ti něco povím, počkej.
2: Ještě záda.
3: Já si něco povím, já bych vám něco,
2: počkejte. Tak pokud.

Píseň Vypsal jsem tušku vydal Suprafon na singlu v roce 1965 v podání dvojice Štěpán Mátl, Josef Zíma. V Brně vznikla další nahrávka a v té si k sobě Štěpán Mátl přizval Petra Ulricha. Právě tu jsem měl zahrát, takže si ji mohu odškrtnout. A také měla zaznít povedená píseň dvojice Juraj Velčovský, Zdeněk Borovec z první bratislavské líry Mária Dušana Grůně. Takže také splněno.

Rangers jste jistě pozdali, určitě zdáte i píseň Láska je věc kouzelná. S repertoárem této skupiny byl v minulosti často dost problém. Kluci mnohdy přebírali ze zahraničí, ale neznali původní název nebo jména autorů. A tak to řešili slůvkem tradicionál a procházelo jim to. Viz vinylové desky. V tomto případě se původně jedná o song Love is Kind, Love is Wine z repertoáru The Seekers.

Zbývá doplnit, že Česká láska je věc kouzelná byla vydána na Pantonském vinylovém albu v roce 1971 originál The Seekers na stejném nosiči o 4 roky dříve. A k tomu, co jsem řekl před chvílí, bych rád dodal, že Suprafon se postupně snaží chyby a prázdná místa odstraňovat, ale jde to prostě pomalu. Teď se společně podíváme do začátku kariéry zpěváka a skladatele Clifforda T. Warda.

Anglický zpěvák a skladatel Clifford T. Ward je znám hlavně díky své sólové kariéře v 70. letech. Songy, které jste slyšeli, pocházejí ze singlů z druhé poloviny let 60. z doby, kdy byl členem skupiny The Secrets. Zpíval v ní a také pro ní komponoval. Názvy Mám v úmyslu potěšit a Držím hlavu nad vodou. Zemřel předčasně na roztroušenou sklerózu a zápal plic.

Pavla Nováka netřeba představovat, zapsal se do historie naší populární hudby dostatečně výrazně. Za doprovodu ostavského rozhlasového orchestru zaspíval Vím, že jen s ním. Text si napsal sám, suprafonský singl je z roku 1967. Vzorem mu byl evidentně Tom Jones, já jsem vybral pro srovnání první americkou nahrávku písně Green, Green Grass of Home, kterou pořídil Johnny Darrell.

As they lay me neath the green, green grass of home. Jako vždy připomínám, že chcete-li slyšet oldies, které se na rozhlasových vlnách běžně neobjevují, můžete si napsat e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral ze stejného žebříčku jako dnešní úvodní song. Je to skupina Exile a její Zulíbám tě, anglicky Kiss You All Over. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Dobré dopoledne, ze studia přeje Iva Piskalová a jak před chvílí vládě avizoval, tak dnes to není host, ale jsou to dvě dámy. Jsou to, nechci říct hostky, protože to slovo se mi fakt nelíbí a myslím si, že Lence Buroňové a Haně Kovalenčukové také ne. Vítejte ve studiu, dobrý den dámy.
5: Dobrý den.
4: Je to vidět, že se znáte desítky let a že prostě jedna na druhou se podívá a nemusí nic říkat. A vzpomenete si na okamžik, kdy jste se potkali teda tanečně?
5: Tak my jsme se potkali vlastně...
4: Lenka. Tak.
5: My jsme se potkali vlastně, jak jsme začínali v tanečním klubu Mládí, paní Valchové, protože tam jsme začínali vlastně tancovat. Hanka tam už byla, já jsem tam přes přípravku se dostala vlastně a tak jsme se vlastně seznámili. Takže to jsou naše začátky v tomhletom klubu.
4: Hani, tak řekněte ten rok, nestyďte se.
6: Již už si to nepamatuju.
7: Já jsem začínala v roce 81.
4: Jo.
7: To si pamatuju, to je prostě, a pak jsme začali tancovat, tancovali jsme úplně všechno. Tancovali jsme latinu, standard, scénické tance a tam jsme si našli i manželi vlastně.
4: Obě dvě. O paní Lence vím, ale u vás jsem netušila. Ale jako nebyli to vaši taneční partneři v tu chvíli? Ano, byli vám přiděleni jako taneční?
7: A byli mi přiděleni a to ještě možná manžel právě poslouchá.
4: Tak ho zdravíme.
7: Říká, že my jsme vlastně nechtěli spolu tancovat. A pak nakonec jsme spolu začali tancovat a vlastně spolu žijeme dlouho už.
4: No už teda, no, já jsem na matematiku hrozně slabá, ale vy si asi víte, kolik let už jste manžele. Teda.
7: Ano, dlouho už.
4: No, tak my jsme se tak věkově tady sešli a vidím, že s matematikou jsme na tom podobně. Nicméně prostě po roce 89 jste teda, vy jste vlastně porodila dceru v kolikátem jste říkala roce?
5: 95
4: potom. No, nicméně věci se začaly měnit. Vy jste teda tancovali pořád, když byla revoluce a tak dále. Pořád jste jako chodili do práce někam, jste říká?
5: Já jsem víceméně, nemůžu říct, že chodila do práce, protože já jsem hned po škole šla vlastně učit pod paní Vlachovou, dělala jsem kurz taneční, vedla dětičky a podobně. Pak jsem se ale osamostatnila.
4: Před 89?
5: Já jsem neosamostatnila, ale šla jsem vlastně učit pod střední odborné učiliště.
4: Jo, tu skladnici, jak jste dělala?
5: No ano, takže já jsem tam byla jakože trenérka, ale jelikož neměli pro mě funkci, tak mi dali funkci skladnice a já jsem vlastně skladnici vykonávala, takže jsem chodila na sál a učila jsem děti tancovat.
4: Jo, to je hezké. Ale tím rokem přelomovým vlastně v tom 90. roce, tak už jste začali přemýšlet o tom, že si založíte něco spolu a se svými muži, jakože je do toho
5: vtáhnete? To ještě ne.
7: Já jsem vlastně v roce 89 se mi narodila dcera, takže já jsem vlastně byla na mateřské a ještě u toho jsme ještě tancovali, no ale pak už jsme si řekli, že vlastně přišla Lenka s nabídkou, jestli bych nemohla u nich vlastně učit disco dance, takže jsem to vlastně přijela, bylo to super.
4: Jasně, to znamená, u nápadu jako založit akcent byli teda manželé Buroňovi.
5: Oba dva ze začátku a i učili, i manžel učil, i já jsem učila.
4: Protože byl aktivní tanečník a vlastně šli jste do toho jako rodina.
5: Přesně,
4: nebo jako manželé vlastně, děti jste neměli.
5: Ne, tehdy jsme ještě děti neměli, ale jako manžela. Ano. Takže my jsme učili i soutěžili i všechno vlastně. No. Ale jelikož bylo hodně holek a málo kluku, tak jsme neměli jenom taneční páry, ale udělali jsme si takovou dívčí skupinu a založili jsme tu kategorii vlastně show dance. Jo, kde
4: už
5: vlastně,
4: v tom 91.
5: Už v tom 91. Takže tam už jsme začali vlastně s těma holkama pracovat. Zároveň jsme měli i nějaké páry. Jo, to. Ale právě se nám líbilo, že že hodně moderní bylo to disco dance, takže po nějakém tom roce, asi v roce 97 plus minus tak, jsme oslovili vlastně Hanku, jestli by k nám nechtěla přijít a neučit nám tenhle ten taneční styl vlastně, protože se nám to líbilo, ta kombinace vlastně.
4: Hanka už měla vypiplané teda dítě, mamčička už chodila do školy, ta už byla samostatná, ta už chtěla dělat tanec taky, ne, taky, určitě. Takže jste kývla a od roku 97 teda jste propojené.
7: Spolu jsme.
4: Kuse, jedna vede to, druhá vede to, máte to krásně rozděleno, ale obě máte statut hlavní trenérky tanečního klubu Akcent. Lenka Boroňová, Hana Kovalančuková samozřejmě zůstávají s námi i po písničce.
0: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak...

píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí.

0: prachy. Si.
1: Richard Miller ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Úžasný, ale mý dva dnešní hosté, tanečnice, tělem i duší, nevím, jestli by si zatancovali Lenka Buroňová a Hana Kovalančíková. Holky, dali byste tady na to nějaký tanec? Tady na Richarda Millera? Moc to s vámi nešilo teda.
2: My jsme se bavili, když jsme se dávali pozor.
1: Ale
2: tohle tempo...
1: Ne, že ne. Tohle tempo vaše není, protože, jak vy už jste naznačili, tak když jste v roce 91, Hanka tedy přišla až 97, ale Lenka od 91. Začala s akcentem, tak to bylo všechno o prostě živém tanci. Tam takové nějaké ty pomalé věci, prostě to ne.
2: Pomalé jedině v souvislosti třeba, když jsme dělali nějakou techniku, kde si pouštíme hudbu, nebo speciálně tanec, rumba je pomalá, jo, standardní tance, vals, to je taky pomalé.
1: To jo, ale... takže v tom začátku ještě pár tady těchto párů bylo, kteří se tomu věnovali. Protože vím, že dneska jste mi říkali, že už u vás v akcentu žádné taneční páry, které by se věnovaly profesionálněji, nebo řekněme intenzivněji,
2: Nejsou. Nemáme trenéry vlastně už na to, takže protože my se hodně specializujeme na to show dance, disco show, disco dance a tak dále, takže trenéry na to nemáme, takže už ani ty páry nejsou.
1: Tak teď se necháme rádi určitě dovzdělat spolu s posluchačkami, nejen já, ale i další dámy určitě, show dance, jako co si pod tím mám představit?
2: Tak show dance to je vlastně taková Lenka. Specifická kategorie. Může se tančit na jakoukoliv hudbu. Na pomalou, rychlou, veselou, smutnou, ale jde o to tam vytvořit nějaký příběh, pracovat s kulisama, rekvizitama, takové ala divadelní představení, ala muzikál, to show. Takže

0: A jak jste říkali.
1: Dobře. Tak Hani, a teda vaše parketa je jaký tanec?
2: No, moje parketa je vlastně disco dance, což je vlastně moderní tanec na současnou hudbu, což děti mají strašně rády. Mm-hmm. Je to rychlé, svižné, jo, vlastně děti tam, když je to disco dance, tak nesmí se tam dělat akrobatické prvky. Když budeme dělat freestyle, tak může tam vlastně je disco dance a plus vlastně gymnastika. Jo, můžou dělat vlastně salta, můžou dělat přemety a všechno. Mm-hmm. A pak je ještě street show a tam vlastně můžou používat i rekvizity.
0: Mm-hmm. Jako street, jako pouliční prostě,
2: ano,
0: show.
2: Ano.
0: To znamená, že čím víc rekvizit, tak tím líp, jako?
2: Ano, je tam street disco dance a to je vlastně, můžete použít, je tam vlastně taky i příběh a vlastně u toho můžete používat právě rekvizity, které vám v tom příběhu pomůžou.
0: Mm-hmm. Takže když vymýšlíte choreografii, tak začínáte příběhem nebo začínáte muzikou, která se vám líbí a řeknete si, na to udělám příběh.
2: To je asi tak všechno dohromady. To vám musí tak nějak jakože cvaknout, co by na to bylo dobré. Když slyšíte nějakou hudbu, tak si řeknete, to by bylo fajn na to prostě udělat příběh, anebo jenom máte hudbu a na to uděláte choreografii disco dance.
0: Takže v rámci vaší, teď dávám samozřejmě úvazovky pracovní doby, je povinností poslouchat, co právě fičí a zkoušet, jestli by se na to dalo tančit a jestli by s tím akcent mohl někam vyjet na soutěž, jo?
2: Tak.
0: Tak jo. A taháte to teda z různých zdrojů nebo dostáváte tipy, kde jsou takové skladby?
2: No, já nevím, většinou to je...
3: Třeba já, když mám nějaký nápad, tak se snažím k tomu vybrat speciální hudbu. Ale v současné době máme spoustu trenérek, které prostě jsou hodně aktivní, hodně šikovné a ty už vlastně zapojujeme, už mají spoustu zkušeností a vlastně už oni najdou tu hudbu, už oni mají ty nápady, ze kterých čerpají a to, takže je to fajn, že my trošičku jdeme takhle do pozadí, co se týče vytváření choreografií, samozřejmě trénujeme, učíme techniky a všechny věci, ale už máme i skvělé mladé trenérky, které se vlastně tomu věnují.
0: To se dobře poslouchá, určitě. Tak milí posluchači, s Lenkou Boroňovou a Hanou Kovalenčíkovou si budeme o tancování a o věcech s tím spojených povídat zase po písničce. Vláďo Máš.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: tak nám zpíval z duše, milé dámy, že dneska je nám už dost. My vás opět zdravíme ze studia Českého rozhlasu v Ostravě, kde jsou dnes mými hosty Lenka Buroňová a Hana Kovalenčíková, hlavní trenérky tanečního klubu Akcent, který funguje nepřetržitě od roku 1991 a za tu dobu nazbíral, oni to ani nemají spočítáno, ale prostě několik stovek titulů mistrů republiky, mistrů Evropy, desítky mistrů světa. Ten poslední, holky, aspoň ze kdy je ten poslední titul?
1: Ten poslední je vlastně z června letošního roku, ano. Kde se vlastně naše dětská taneční skupina zúčastnila mistrovství světa ve Street Dance Show, disco show. Takhle, disco show.
0: Dobře, tam není ta žádná rekvizita.
1: A tam právě je ta rekvizita a získali titul mistrů světa.
0: Jak velká skupinka to je teda?
1: Je to vlastně skupinka, ta velká formace, což je 8 až 24 dětí a vlastně to získali.
0: Takže tímto gratulujeme, posíláme gratulace k poslednímu titulu mistru světa. Tím vlastně už nemají kam postoupit. Tam vlastně ne, vyhráli už, a už nikam. Nikam. No, mě zaujalo, milí posluchači, když jsme se teď povídali o tom, jak vzniká dneska kostým na takové show. A to prosím teda řekněte. Jo? Takže 27. září jedete na další soutěž. Asi vy, Hani? Nebo...
1: Ano, je to soutěž Disco Dance, kde jsou Soladu a malé skupiny, v Brně se koná a vlastně my už celé prázdniny trénujeme na tady tuto soutěž a nejenom, že trénujeme, ale šijou se i kostýmy, které vlastně by měly být právě na toho 27. hotové.
0: No, ale to není tak jednoduché, jak byste to řekla. Šijou se kostýmy tam někde ve firmě, kde si je vyzvednete.
1: Máme několik švadlen, které nám tady v tom pomáhají, protože to je opravdu někdy velmi složité, ty kostýmy. A potom vlastně ty trenérky, které trénují tyto děti, tak většinou si to ještě ty kostýmy vlastně všechny kamínkujou. Když prostě máme i jako šikovné rodiče, maminky, které trénují ještě děti, když trénují, tak maminky kamínkujou. Takže je to takový složitý proces.
0: Já už vím asi dvě minuty, co to je kamínkování, ale naši posluchači určitě ne, teda většina. Tak prosím, co to je to kamínkování?
2: Kamínkování je, Lenka. Když chcete ozdobit svůj kostým, aby se lesknul, tak vemete krásný kamínek lesknoucí se, přilepíte ho jeden po druhém, pěkně postupně, tvoříte různé útvary a tak, aby se to krásně lesklo a líbilo potom.
0: Když vy jste byli aktivní profesionální tanečnice, tak jste si koupili takovou látku, ne? A ušil vám z toho někdo něco, ne, že se to tam lepilo, nebo?
2: No ano, když jsme si kupovali hodně flitrové látky, takže teďkom ten trend opadl, teď je právě ten trend více kamínkovat, o to
1: čím více kamínku.
0: To je velká oběť teda ze strany rodičů, když je potřeba udělat třeba dva takové kostýmy na tu soutěž i...
1: Ano, určitě, tak, no.
0: Jo, to znamená, to nejsou šaty, ale většinou jsou to asi nějaké kalhoty.
1: Kalhoty a bolérko.
0: A bolérko.
1: Ano, které se vlastně, jsou různé látky střížené, takže není to jenom jeden prostě komplet, ale a tím se to vlastně kamínkuje a tím se vlastně přidává k tomu kostýmu ten lesk.
0: A tak, Hani, prozradíte, co na toho 27. září do Brna chystáte? Jenom tak jako třeba název, ať konkurenci ne. Jako na to neodhalíme.
1: No, přihlášení už jsme, takže konkurence už ví. A vlastně všechno jsou ty Soladu a malé skupiny, takže kostýmy se stále ještě připravují, kamínkují a právě včera jsme měli den otevřených dveří a vlastně některé děti už si zkusili ty svoje choreografie právě před rodiči a před návštěvníky, kteří přišli. Takže už to trošičku se ladí všechno a mi to všechno dobře dopadlo.
0: První veřejná generálka taková, tak, jo? Poloveřejná generálka. 27. září, no to je za dveřmi vlastně. To znamená, že vy se s těmi dětmi teď vídáte, když je před takovou soutěží třeba denně?
1: Ano.
0: Ve Staré Bělé ještě bychom měli určitě dodat, že máte sídlo v Domě tance, takže tam vždycky ten rodič to dítě teda každý den přiveze. Jo, takhle to funguje?
1: Ano, funguje to tak, že vlastně my od 15. září začínáme jako normální tréninky i pro veřejnost, ale teď vlastně právě přes ty celé prázdniny a ještě doteďka vlastně ty rodiče fungují, takže prostě ty děti přivezou. Jsou tam hodinu, dvě, tři, podle toho, co všechno tancujou. No a pak zase
0: ti rodiče tam čekají den znova. Na ně třeba?
1: Ne, většinou ne.
0: Většinou. A zase pro ně přijedou. Ano. No, tak chce to zápal celé rodiny. V každém případě, když vaše dítě se věnuje tedy tanci, ale já myslím, že to je skvělé, protože aspoň nemá myšlenky na nic jiného. Tak my se do Staré Bělé teda samozřejmě ještě podíváme, protože máme před sebou ještě pár minut s paní Lenkou Boroňovou a Hanou Kovalenčíkovou.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tak a my pokračujeme v našem tanečním povídání s mými dnešními hosty Českého rozhlasu Ostrava Lenkou Buroňovou a Hanou Kovalenčíkovou, což jsou hlavní trenérky tanečního klubu Akcent. A ještě bych měla říct asi Teje Sokol Vítkovice, že? K tomu dodat.
1: Ano, správně. Teje Sokol Vítkovice, na to bychom neměli
0: zapomínat, že Sokol.
1: Protože my jsme sice taneční škola Akcent Ostrava, ale jako taneční klub soutěžní jednotka je pod Teje Sokol Vítkovice.
0: Takže soupeři, když vidí na tam na přihlášce teda Teje Sokol Vítkovice, tak se začnou bát.
1: A.
0: Tak, jasně, při těch 200 titulů mistrů republiky a těch asi 30, nebo, ale vy říkáte, že je asi víc, protože statistiku úplně nevedete. Nicméně, mě, dámy milé, zajímá ještě jedna věc. Já, když se dívám na ty fotky těch vašich svěřenců, tak jsou tam někteří takový jako nalíčení docela výrazně. Je na to nějaké pravidlo u těch dětí, jak, jestli se můžou líčit, nemůžou líčit, nebo
1: Nevím, jestli jsme to už nezmínili, že děti vlastně v dětské věkové kategorii se nesmí líčit, to znamená asi do těch 11 let. Tam kdysi to bylo jinak, ale tam to striktně utnuli a může se vlastně líčit až od těch 12 let, od těch juniorů. Ale tam už to potom záleží to líčení na tom, jako co tancujou, co chcou tím vyjádřit, jo, takže to už je zase takové specifické.
0: A jaké jste zastánkyně, protože za vás, když jste tancovali, tak kdo neměl nalepených 5 kilometrů řas, tak vůbec si nemohl na ten parket, že? Ale jak to teda je s tím líčením? Zasahujete do toho dětem i v tomhle? Do těch skupin?
2: Já myslím, že asi ne, protože oni vlastně si to vytváří k tomu kostýmu, který mají, že si k tomu ještě prostě dodají i trochu to líčení. V tom diskodance to moc není, jakože, ale hlavní věková ta kategorie, což jsou holky od 16 do těch neomezeně 25, 26 let, tak si vždycky to líčení k tomu ještě jako přidá i k tomu kostýmu, i účes, aby to tak komplexně vypadalo moc
0: tak,
2: hezky.
0: Tak, protože ta porota, když se dívá na to, tak asi hodnotí komplexně. Že?
2: Ano.
0: Tam jakoby mířím, že víme, že je to neobjektivní naprosto vždycky, že to fakt záleží na náladě zrovna těch porotců, ale ten vizuál asi tam teda je důležité. Jinak když trénujete, tak trénujete až do poslední chvíle normálně tričko, tepláky.
2: Ano, ano. Ale přesný. Ta image vlastně, ten porotce taky vlastně hodnotí i tu image toho tanečníka, takže k tomu se musí tak trošku přihlížet, tak ty holky se snaží, aby to k tomu, prostě k tomu kostýmu i k tomu tanci.
0: Pořád říkáte holky, tak ti kluci fakt úplně skoro vůbec?
1: No v současné době musíme říct, že opravdu kluky nemáme. Kdysi jsme měli aspoň nějakého kluka v té formaci,
0: no.
1: Ale v současné době máme možná jenom v přípravce nějakého malého klučinu.
0: Jinak, kolik máte teď? 400 dětí zhruba?
1: Ne, to bylo kdysi opravdu. Ještě jak jsme měli ty taneční páry, ty látináře a podobně. Tak. V současné době to byla asi polovina.
0: Polovina, 200. Mm-hmm. Ale máte k tomu, to jsou, říkáme, děti, takže tam máme jenom holky, ale pak vedete skupinu jako i pro ženy, které si chtějí přijít jen tak jako zacvičit, zatancovat, ano. Jako se pohýbat.
1: Jo. To je skupina, kterou
0: ty nesoutěží.
1: Nesoutěží. Tuto skupinu jsem víceméně otevřela proto, protože já jsem se chtěla hýbat. Jako aktivní tanečník, kdysi, jak se to prostě utla, člověk jenom učí a už se tolik nehýbe, tak mu to chybí.
0: Já jsem se bála, že řeknete, že jste přibrala.
1: Ne,
0: jako,
1: ne, ne,
0: že
1: já se chci hýbat, protože
0: máte 44 kilo s oblečením.
1: Protože ta hudba mě prostě rozhýbe, takže já jsem to dělala kvůli sobě a víceméně se ke mně přidali další ženy a takže tancujem vlastně něco ve stylu zumbi, takové to latino a podobně. A pak mám ještě druhou skupinku ženskou a to jsou taneční pro ženy. To jsou pro ženy, které nemají partnery a chtěli by vlastně umět ty základy společenských tanců. Takže to jsou takové dvě skupinky pro ženy.
0: Pánové, to je ale smutná věta od profesionální tanečnice. Nejsou chlapi tančí ženy s ženama v tanečních. No, tak taková výzva možná. Můžou teda přijít muži, že jo, kdyby chtěli tančit.
1: No samozřejmě, máme kurzy i pro...
0: Najdou třeba manželku, jako to bylo ve vašem případě.
1: Přesně, přesně. No a máme tam ale vlastně kurzy i pro taneční dospělé taneční páry. To jsou přátelské páry, manželské páry, takže i muži si zatančí, ale jelikož ten babinec vždycky převládá, tak se snažíme jít i tou cestou, aby jsme vyhověli všem.
0: Tak krásně končíme náš dnešní pořad s mými hosty Lenkou Buroňovou a Hanou Kovalenčíkovou, tak 27. září budeme držet palce samozřejmě.
2: Děkujeme.
0: No a příští rok ty 35, tak to se budeme těšit, že uděláte nějakou velkou show někde. Zatím to bude asi v utajení, ale brzy se snad i naši posluchači dozvědí. Děkuji vám, že jste přišli do studia. Ze studia se loučí Iva Piskalová. Naschledanou.
1: Naschledanou a děkujeme. Naschledanou,
2: děkujeme.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ani dnes nechybí v noční vysílání dvojky pravidelný pořad ostravského studia Interview. Přítomnost živého zvířete, možnost dotknout se ho a pohladit ho, je pro mnohé osamělé či nemocné lidi doslova léčivá. Jako terapeutická zvířata často slouží psy a kočky. Poslední dobou se ale také hodně rozmáhá poniterapie a právě té se věnuje Zuzana Gazdová z Košařisk. S mikrofonem ji navštívila Romana Kubicová.
1: Tohle by byla krásná kvízová otázka, co to právě posluchači slyší, tak kdo pak si pochutnává na čerstvé trávě?
2: Na čerstvé trávičce si pochutnává naše poníčka, jmenuje se Sofinka a je to teda šetlandský poník.
1: Je taková velmi roztomilá a malička, to je normální vzrůst nebo i v rámci své kategorie je vlastně taková menší?
2: Tady pro to plemeno to je normální vzrůst, že jsou takhle malinci. Můžou to vykonávat i velcí koníci, není to jakoby závislé na výšce.
1: To je vaše hlavní hrdinka, se kterou vy jste se zapojila do zcela jako u nás až skoro neprobádané oblasti. Takže jak se vlastně terapie poníkem nazývá?
2: My děláme kontaktní terapii, spadá to sice do rámce nějaké hyporehabilitace, ale je to o tom, že vlastně na tom koníkovi se nejezdí a jde tam hlavně o ten dotek a kontakt mezi člověkem a tím poníkem nebo koníkem.
1: Není problém, když k vám tady někdo zavítá, takhle Sofinka spokojeně se pase a pohladí si ji, ale vy na to jdete jako skrze svou práci vlastně ještě jinak.
2: My vlastně se Sofinkou dojíždíme do různých zařízení, třeba domovy pro seniory, jezdíme nemocnice, jezdíme různé denní stacionáře, případně mateřské školky nebo nějaké speciální třídy, takže myslím si, že to spektrum je různorodé, jak děti, tak dospělí, tak vlastně seniori. Jo, všichni tady ti lidi můžou tu kontaktní terapii nějakým způsobem využít.
1: No a jak se cvičí koníček na to, aby vlastně ho nevyrušilo ani dětské ručky, ani ten povyk, ani třeba roztřesená ruka nějakého nemohoucího dědečka či babičky?
2: Určitě tam záleží na povaze. Já si myslím, že i Sovča tím, že má takovou klidnou, vyrovnanou povahu, tak to bylo velké plus. Ale musí tomu člověk opravdu obětovat i ten čas, jo. Opravdu jsme tady na jízdárně chodili s deštníkama, různé plachty, jo. Hazeli jsme různé předměty, co vydávali zvuky, pořizovali jsme pískací hračky, jo. Takže fakt, aby ten koník byl naučený na kdejaký vjem vzruch. A i tak se může stát, že zareaguje na něco, co opravdu nezná, protože v těch zařízeních jsou různé přístroje, jsou tam různé jiné zvuky, vjemy, ale tím, že se toho koníka takhle na to připraví, tak on nereaguje na to tak hekticky a spíš se jenom podívá, ale nezareaguje nějakou panikou, že by utíkal nebo něco.
1: A vy jste, Sofinku, takto už od počátku, už od hříbátka vlastně cvičila s tímto účelem?
2: My jsme si ji pořídili v jejich plus minus 3 letech. Já jsem měla jakoby tu výhodu toho, že jsem tenkrát pracovala v domově pro seniory. Takže tam nějak to tak začalo, že vlastně jsme si řekli, že bychom Sovču dovezli na zahradu. A začali jsme ji takhle trénovat na ten různý hluk, na to, že kolem ní je plno lidí. Takže jsme to zkoušeli prvně tady doma, že jsme si fakt vzali partu lidí, kolem ní jsme se naskládali, jo, aby opravdu byla naučená. Pořídili jsme si dokonce vozík, takže jsme i s vozíkem trénovali tady, než jsme se vůbec vrhli jakoby někam. A postupem času se to vlastně tak rozvinulo a rozmohlo, že už i ta Sovča to vnímá úplně jako automatiku a neřeší tyhle věci. A i ten trénink o to tady byl intenzivnější a už je takový, že už to bere fakt na běžné denní bázi a neřeší to.
1: A kolik je dneska?
2: Sofince je 11.
1: Takže už pracuje pěkně dlouhou dobu.
2: Dá se říct, že ano. Ono vlastně ty první 2 roky, řekněme, že to opravdu bylo jenom takhle, že se jí trénovalo, cvičilo. Ty první 2 roky do těch 5 let se s ní nikam necestovalo, opravdu byla jenom tady u nás. A vlastně se nějakým způsobem učila, připravovala na to, aby znala různou práci, aby se uměla i pohybovat v úzkých prostorech a takhle. A potom postupem času vlastně od těch pomaličku 5 let jsme začali vyjíždět. V té době to bylo ještě takové míň známé, nedělo se to takhle, takže jsme začali pomalinku vyjíždět. Museli jsme si teda udělat pojistku, protože hodně lidí to vlastně dělá tak, že si zajede někam s poníkama a už si neuvědomuje ty rizika, takže my jsme začínali s pojistkou, s velmi dobrou pojistkou, protože člověk nikdy neví, ten koník opravdu může ťapnout nohou omylem, a může ublížit i nevědomky, nebo opravdu ti lidi, jo, když jsou na těch vozíkách, může někde blbě couvnout ten koník a může nějakou škodu udělat, takže opravdu dobrá pojistka je základ. Potom jsme si vlastně dodělali, jak se to rozmohlo, jak to začalo být tak, že jsme si dodělali všechny zkoušky, tak ať já mám zkoušky, ať Sofinka má zkoušky. Takže opravdu teďka je i na těch zařízeních, aby si vybírali ty lidi, kteří jsou na to kvalifikovaní. A že opravdu by se mohlo stát víc škody než užitku.

0: Na dvojce posloucháte reprízu pořadu ostravského studia Interview. Už před písničkou jsme vás seznámili s poníkem Sofinkou a její chovatelkou Zuzanou Gazdovou z Košařisk. Redaktorce Romaně Kubicové vyprávěla, jak dlouhodobě a systematicky ji trénovala na to, aby se stala terapeutickým zvířetem.
1: Takže vy jste byla takovou průkopnicí, když jste se to učila společně tady se Sofinkou a zjišťovala všechno kolem dokola.
2: Já bych se nenazvala průkopnicí. Já si myslím, že to tady bylo už jakoby kdysi. Spíš to nebylo takhle medializováno a nebylo toho tolik. Jo, ale určitě to tady jakoby funguje už delší dobu. Akorát každý si prostě byl někde na tom svojem písečku. A teďka se to podle mě víc rozmohlo jakoby mediálně a takhle, ale myslím si, že tady to funguje už delší dobu, vlastně i kanisterapie a všechno, tak to je o tom, že ti pejsci taky už dlouhodobě dochází do různých zařízení. Spíš si myslím, že teďka ty zařízení jsou otevřené i tomu, že ten koník je přeci jenom, když je maličký, tak je větší než ten pejsek, mohutnější, takže spíš si myslím, že i ty zařízení tomu začínají být jakoby víc otevřené. A vlastně i z pohledu jako hygieny všeho, věřím, že různé ty nemocnice měly strach, anebo takhle, ale myslím si, že i jakoby teďka jde vidět, že se k tomu otvírají i ty hygieny, že to je přínosné pro ty lidi a když se tam dodrží opravdu nějaké ty pravidla, tak tam nehrozí si myslím nic jako vážného, opravdu člověk musí vyhodnotit, kam jít, kam nejít, když tam jsou opravdu lidi třeba, co mají nějaké rány nebo něco, tak tam prostě se nedochází s tím koníkem, jo, takže si myslím, že už to je spíš jakoby lépe propracované a je to takové otevřenější.
1: Když jste nakousla hygienu, tak přece jenom víme, že koňům se prostě zachce a tak to pustí, tak jak se řeší takový ten aspekt?
2: Sofinka má takový pytlíček vlastně na zadečku, to znamená, že kdyby se jí zachtělo, tak vlastně to spadne do toho pytlíčku, takže je to tímhle chráněno.
1: A zvládne třeba i takové klaustrofobní prostory, jako jsou třeba výtahy, protože ty často bývají v domově pro seniory a v Těšíně mi říkali, že tam teda dochází jeden poník, který vidí výtah a couvne a prostě nejde dál.
2: Sovča s výtahama problém nemá, ale je to opravdu i o tom tréninku. My jsme ji opravdu cvičili do úzkých prostor, do všeho, takže ona, musím říct, že nemá problém mít mezi dvě úzké postele, nemá problém nastoupit do toho úzkého výtahu, cokoliv. Ale říkám, je to opravdu o té povaze a taky se člověk musí dívat na to, že když ten koník prostě tohle nechce a neakceptuje, tak ten člověk mu musí vyjít vstříc, jo. Ono se to může stát, sovča taky s tím nemá problém a může se stát, že prostě přijedeme a bude mít špatný den a taky třeba někam nevleze nebo něco a to opravdu ten majitel musí umět vyhodnotit, že si řekne, dneska fakt ten koník nemá den, uděláme terapii někdy jindy, jo, takže se může stát i tohle a opravdu by ten majitel neměl za každou cenu a i to zařízení by s tím mělo být seznámené, že když opravdu vidíme, že ten koník se necítí, i my lidi máme své dny, kdy se necítíme a měli bychom to jakoby respektovat, nebo si vezmeme nemocenskou, tak samo to prostě platí u těch koníků, když se na to necítí, tak se opravdu radši domluvit. Přijedeme jindy, dneska to nebudeme lámat přes koleno a vlastně se domluví ta terapie někdy jindy a ten koník prostě bude na tom líp a bude to o něčem jiném, užijou si to všichni.
1: Jak reagují lidé, když za nimi přijdete s koníkem?
2: Já si myslím, že velmi kladně, vždycky teda to vykouzlí úsměv na tváři. Může se stát ovšem, že i člověk reaguje negativně, ale tam už je vlastně dobré spolupracovat s těma zařízeními, kde jedem a oni je na to připraví, že tam ten koník má přijít a jsou lidi, kteří to odmítnou. Jo, takže tam je super respektovat to, že když to ten člověk opravdu nechce, ne každý k tomu musí mít nějaký vztah nebo ne každý musí mít vztah ke zvířatům, takže tam je třeba respektovat třeba to odmítnutí, ale vlastně ti lidi, co chtějí to setkání, tak tam to opravdu vždycky vykouzlí ten úsměv, nebo kolikrát se nám stalo, že někdo nechtěl, potom nás viděl na chodbě a sám od sebe přišel, jakože že si to rozmysleli a že to, takže je to fakt takové hezké. Dokonce jsme měli případ, kdy jsme teda přišli a paní s náma začala mluvit a sestřičky zíraly a říkali, ale ta paní s náma rok nemluvila. Jo, takže to bylo takové fakt, jakože tam šlo vidět, že se jí někde ty vzpomínky prostě v té hlavě a jak tam byla taková zakořeněná v tom domově a s nikým nechtěla komunikovat, tak tam vlastně s náma ona začala mluvit. Takže to bylo takové jako moc hezké a tam si člověk jako uvědomí, že to má opravdu ten nějaký smysl, význam.
1: Dodává chovatelka a terapeutka Zuzana Gazdová z Košařisk. Od terapeutického poníka Sofinky Romana Kubicová, Český rozhlas.

že sám po tmé nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si čosi vrta v paneloch,

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Sněmovna podpořila mimořádnou daň na rafinerie. Do rozpočtu má přinést přes 5 miliard korun. V Paříži opět protestovali desítky tisíc studentů. Někteří se střetli s policií. Počasí bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, odpoledne až polojasno a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinérských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést přes 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinerií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje, hlavně kvůli zpětné účinnosti. Návrh teď posoudí sněmovní rozpočtový výbor. A dnes sněmovna projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
2: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snázejí vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
0: Pavel vrátil poslancům taky doprovodnou novelu, která prezidentovi odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle opozice jde o protiústavní zásah do pravomocí prezidenta. V Hradci Králové po komunálních volbách povládne trojkoalice. Složená bude z koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09, koalice Pirátů a Starostů a Sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Po jejich jednání to uvedli představitelé HDK a TOP 09. Strany ještě budou řešit, jestli se čtvrtým členem koalice stane ODS. Kandidátkou trojkoalice na primátorku bude dosavadní primátorka Pavlína Špringrová z HDK. Policie v Paříži rozehnala studentský protest proti špatným podmínkám ve školství. Při střetech s demonstranty použila slzný plyn a vodní děla. Podle středoškolských organizací včera po celé Francii protestovalo skoro 500 000 lidí. Podle ministerstva vnitra to bylo asi 160 tisíc lidí.
3: Desetitisíce studentů v Paříži v úterý odpoledne vyrazili na protestní pochod směrem k invalidovně. Na místě se někteří z nich střetli s policií, na kterou házeli pyrotechniku. Ta odpověděla slzným plynem a vodními děly a po několika hodinách protest rozehnala. Proti nedostatku učitelů, špatnému technickému zázemí škol nebo netransparentnímu systému přihlášek na vysoké školy studenti protestují už čtvrtým týdnem. Po vládě požadují další investice do školství za téměř 250 miliard korun. Vláda premiéra Sebastiana Lecornua tvrdí, že si to státní rozpočet kvůli vysokému deficitu nemůže dovolit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfina dnes do 4 hodin odpoledne nejezdí tramvaje a autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti po Čechův most je uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 jezdí odklonem přes Malostranskou a nezastavují u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objíždí uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně místy polojasno, teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8, na Šumavě až 12.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za odbočkou na chodce Rady na kilometru 31,5 se střetla dvě nákladní auta. Je to nehoda se zraněním, blokuje pruh pro pomalá vozidla. Na dálnici D10 je omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov, za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Vláďa Slezák.
5: Hezký dobrý den, krásné ráno všem, co posloucháte Dvojku ve středu 14. října. Agátám pak speciálně, no a teď už pro vás Miraj a písnička Tenkrát. Pojďte tedy společně s námi vzpomínat právě teď. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Hezké dobré ráno. Tak toto byly Miraj. A teď už 8 minut po 5. hodině podíváme se také do dnešních českých novin. Česko má za sebou jedno z nejchladnějších rán podzimu. Včera teploty klesaly pod nulu i ve městech. Největší mráz zaznamenali meteorologové na Šumavě. Do konce týdne se ale oteplí až na 18 stupňů. O víkendu pak přijde zase ochlazení a déšť, píše dnešní Právo. Na konci daňového období musí každá osoba samostatně výdělečně činná OSVČ, která není přihlášena k paušální dani, odevzdat nejen daňové přiznání, ale také dva další formuláře s názvem Přehled o příjmech a výdajích, jeden pro svou zdravotní pojišťovnu a druhý pro sociální správu. Je to nepřehledné a část živnostníků každý rok na některý z formulářů zapomene. Ministerstvo financí nyní i proto diskutuje o tom, jak dokumenty spojit do jednoho. Půjde o další krok k jednotnému inkasnímu místu, tedy sjednocení výběru daní a pojistného na jednom místě. O tom píší Hospodářské noviny. Aktivita milovníků adrenalinu se zvýšila kvůli blížícímu se termínu odstřelu vysílacích stožárů v Liblicích u středočeského Českého Brodu. Ty dosud drží primát nejvyšších staveb v České republice. Podle policie se počet výjezdů od oznámení přibližného termínu zvýšil. V pondělí kvůli zvýšenému zájmu lidí vidět stožáry dokonce skolabovala doprava. Včera ráno zhaslo výstražné osvětlení stožáru. Následně bylo demontováno, aby se při pádu konstrukcí během demolice nerozbila skla svítidel a střepy neznečistily okolí vysílače. K demolici má podle českých radiokomunikací dojít v následujících dnech. Přesný termín však známý není. Firma dříve uváděla, že ji plánuje v období právě od 12. do 16. října. Samotný odstřel obou stožárů se má odehrát během jediného dne. Jeho výběr bude záviset mimo jiné na počasí. Rozebrání tedy a odvoz spadlých konstrukcí mají pokračovat do konce listopadu. Všechny polní cesty v okolí vysílače jsou v posledních dnech v obležení lidí, kteří si pořizují fotografie a videa na památku. Policie proto řeší problémy spojené s dopravou. Podle kolínského deníku se mnoho lidí domnívalo, že neděle bude posledním dnem, kdy k tomu dostanou šanci. Uživatel na internetu navíc sdílel čas, kdy k odstřelu mělo údajně dojít. Někteří si dokonce přivezli dalekohledy. Žádné demolice se však nakonec nedočkaly. Rozhlasový vysílač Liblice B byl zprovozněn v roce 1976. Český rozhlas z něj ukončil vysílání na konci roku 2021 a píše o tom Mladá fronta dnes.

Marie a také Lucie ve vysílání dvojky. Hezké dobré ráno. Teď historické události dnešního dne, třeba z roku 1584, kdy byl na Moravě zaveden gregoriánský kalendář. Po 3. říjnu se psalo rovnou 14. října. Parlament rozhodl, že 28. říjen se bude slavit jako státní svátek. V tento den v roce 1919 musím dodat, že to bylo doslova na poslední chvíli, přesně 14 dní před prvním výročím vzniku Československa. Také vyšla první knížka o Medvídkovi Pů v roce 1926. Ve 47. se v letadle poprvé podařilo dosáhnout nadzvukové rychlosti. V roce 1953 byl patentován alarm proti lupičům na bázi ultrazvuku a v 68. se uskutečnilo první televizní vysílání z kosmu z paloby Apollo 7. V roce 2012 se pak Rakušan Felix Baumgartner stal prvním člověkem, který volným pádem překonal rychlost zvuku. Dosáhl rychlosti 1357 km v hodině. Zároveň vytvořil nový rekord ve výšce dosažené v balónu, ze které také jako první člověk skočil. Bylo to 39 044 metrů. No a vědci z astronomického ústavu v Ondřejově odhalili záhadu superbolidu Benešov v roce 2015. Posloucháte dvojku.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
4: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
3: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Dobré ráno. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností kdokoliv obrátit až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se ale už zaobíral třeba volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. Uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli velké odchylce výsledků v jednom okrsku. V Děčíně se rýsuje budoucí koalice. Volba pro Děčín, Náš Děčín, ODS a STAN se shodly na spolupráci. Dohromady mají 16 mandátů, tedy většinu z 27 zastupitelských křesel. Koalice už vznikly třeba taky v Olomouci, Hradci Králové, Plzni, Liberci, Havířově nebo třeba Frýdku Místku. V Praze a Brně vyjednávání stále pokračují. Britský premiér Andy Burnham dnes přijme v Londýně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Británie tím chce podle britské vlády vyjádřit neochvějnou podporu Ukrajině. Burnham pověřil ministry přípravou dalších protiruských sankcí, vojenské pomoci a finančních balíčků. Británie má taky urychlit dodávky klíčových střel do systémů protivzdušné obrany. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic. Diagnózu potvrdilo vyšetření. Lékaři mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Operace trvala asi hodinu a půl a podle Vatikánu byl zákrok bez komplikací. V římské nemocnici Gemelli se bude papež zotavovat týden. Pro Lva XIV. Šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu. Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při papučovém dni. Právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba i vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit také finančně nebo při benefičních akcích po celém Česku.
2: Počasí.
5: Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, odpoledne postupně místy polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů.
2: Doprava.
5: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za odbočkou na chodce Rady zasahují záchranáři u nehody. Na 32. kilometru havarovala dvě nákladní auta. Zavřené jsou dva pruhy, projíždí se jen levým. Provoz je zatím slabý, tak je to bez kolony, ale pozor, dost prudce se tam brzdí. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Vláďa Slezák.
6: Hezké dobré ráno. Co mohou mít společného křídla vášky a obvazy bez bakterií? Odpověď může přinést elektronový mikroskop. Co všechno dokáže, nyní zjišťují studenti i vědci v Brně. Víc se dozvíme už za chvíli v naší reportáži. Je středa 14. října, Agáta slaví svůj svátek. Tak přejeme všechno nejlepší a posíláme Sandru. Dobrý den.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: To byla Sandra ve vysílání Dvojky. V Brně se tento týden učí studenti i špičkoví vědci nahlížet do světa, který lidské oko nikdy samo nespatří. Na podzimní škole elektronové mikroskopie zkoušejí nejmodernější přístroje přímo v laboratořích.
1: Tak. V ruce aktuálně držíte krabičku, vnímáte dva vzorky.
2: Tady máme vzorky hadí kůže z krajty královské, vzorek vášky, respektive křídel vášky, a potom tady máme netkané textilie nanovlákené.
3: Ukazuje mi svůj výzkum Václav Peroutka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mladý vědec a účastník podzimní školy elektronové mikroskopie.
2: Tyhle vzorky jsou zajímavé tím, že mají specifickou mikro- nebo nanostrukturu.
3: Zkoumá, jak mikroorganismy, například bakterie, reagují na povrch různých materiálů.
2: Takové struktury omezují schopnost mikroorganismů sedat si na ty povrchy, zůstávají dále čisté a využití by to potom mohlo najít například v léčení kožních poranění nebo v obvazech.
1: Ten mikroskop v tom hraje vlastně jakou roli?
2: Bez elektronové mikroskopie jsme v těchto rozměrech poměrně slepí.
3: A právě teď jeden z elektronových mikroskopů chystá školitelka podzimní školy Barbora Fousková.
4: Jenom si velice jednoduše odstříháme kus listu.
1: Ano, ten teďka držíte v pinzetě.
4: A pomocou automatické pipety si nejprve nastojan nanesím kvapku vody.
1: Takže kapete na místečko, kam přijde vzorek, a jemně ho pokládáte.
4: Můžeme zavřít komoru. Teraz spustím vyčerpávání komory.
1: Klikla jste na políčko pump.
5: Já bych možná doplnil, že tento vzorek je zobrazován vlastně jedinečným mikroskopem na světě, který umožňuje zobrazovat vzorky třeba i živé.
3: Vysvětluje hlavní organizátor podzimní školy Vilém Neděla z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd.
5: Podzimní škola je unikátní projekt spolupráce mezi akademickými a firemními partnery v rámci Brna.
3: Škola už 25 let učí v Brně studenty i zkušené vědce pracovat s elektronovými mikroskopy a seznamuje je s novými metodami výzkumu. Potvrzuje i Václav Peroutka.
2: Přihlásil jsem se, chtěl jsem se v těch metrách zase dál zdokonalovat, protože to člověka posouvá.
3: Letošní ročník má přes 100 účastníků. Studenti, vědci i další odborníci mohou navštívit více než 25 laboratoří po celém Brně. Marek Hensl, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Zpočátku místy zaprší, postupně bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty ty vystoupí až na 18 stupňů.

0: To byl Pavel Dobeš a písnička Něco o lásce. A teď už se budeme věnovat Halině Pavlovské. Je tu její vzkaz.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnešek je vyhlášen jako Světový den dezertů. Já miluju rakvičky se šlehačkou. Rakvičky jsou čistě náš český moučník, který ve světě nemá obdoby. Nedávno jsem zjistila, že se pořádají závody, kdo právě sní co největší počet rakviček. Vítěze jsem už ale v rešeržích nenašla. Já jsem jednou rakviček snědla 5. A pak jsem 5 let měla výčitky svědomí a stloustla jsem o 15 kg. Stejně si ale stojím na svém a tvrdím. Nejlepší sport je kafe a dort.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A tak si klidně oslaďte dnešní den. Vládě Slezák se loučí, přeje krásný den. Za chvilku už startuje Ranní dvojka. A teď Michael Jackson.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
1: S herečkou Vandou Hyblerovou se potkávám celá léta a její nadhled a vnitřní síla mě nepřestává překvapovat. Naposledy jsem ji viděla v představení Merizonské mosty, kde mi učarovala. A tak se zeptám, jak svoji hereckou práci dokáže skloubit s farmařením. Vím, že péče o maminku ji inspirovala k tomu stát se ambasadorkou projektu Dožít doma a to bude aktuální téma našeho rozhovoru s herečkou Vandou Hybnerovou.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Známé hity v úplně novém podání.
5: Zavři oči.
4: Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava.
6: Ty jsi ta jediná, co jí to nevadí.
4: Záznam jedinečného koncertu pod širým nebem. Janek Ledecký, Symfonik. Premiéra v pátek večer na ČT Art a v iVysílání.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Objem hypoték se proti srpnu zvýšil, přestože znovu stoupla průměrná úroková sazba. V Německu začne soud s Ukrajincem podezřelým z útoku na plynovody Nord Stream. Počasí bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, odpoledne až polojasno a teploty až 18 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
7: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40 miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
1: V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba a to na 5,1%. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili skoro 301,5 miliardy korun. To je o 66 miliard víc než za stejné období loni. Sdružení Rokytnice Pro zvažuje, že požádá o přepočítání hlasů v komunálních volbách v Rokytnici v Orlických horách. Českému rozhlasu to potvrdil starosta a lídr sdružení Jiří Štěpán. Sdružení získalo 3542 hlasů, tedy necelých 32%. V 15 členem zastupitelstvu má tak 5 mandátů. I šestému mu podle jeho vyjádření chybělo 11 kandidátských hlasů. I jeden další hlasovací lístek se zaškrtnutou celou kandidátkou tak mohl změnit výsledek voleb. Návrh na přezkoumání voleb můžou kandidující subjekty podat do 10 dnů od vyhlášení výsledků. V Hamburku začíná proces s Ukrajincem podezřelým z útoku na plynovody Nord Stream ze září 2022. Muž kvůli podezření z úderu na civilní cíle čelí mimo jiné obžalobě z válečných zločinů. Ukrajinec účast na útoku popírá. Podezřelý sloužil v ukrajinské armádě. Podle obžaloby velel komandu, které mělo několik měsíců po ruském útoku na Ukrajinu vážně poškodit plynovody spojující Rusko a sever Německa. Nejvyšší státní zastupitelství muže obžalovala i zničení staveb a narušení provozu veřejných zařízení. V německé vazbě je Ukrajinec od listopadu minulého roku. V areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku dnes budou cvičit přes 200 policistů. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se budou připravovat na ostrý zásah při demonstracích. Lidé žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
8: Přibližně od 8:30 do 3 odpoledne mohou lidé v okolí areálu Spolany zaznamenat větší pohyb policistů a policejních vozidel i hluk spojený s výcvikem. Cvičení může také krátkodobě zdržet dopravu v okolí. Cvičení se zúčastní všechny krajské a speciální pořádkové jednotky a téměř 400 figurantů.
1: Fotbalisté Slávie nebodovali ani ve druhém utkání hlavní části Ligy mistrů v Baku, podlehli domácímu Sabahu 0-2. Třetí zápas soutěže odehrají slávisté za týden v Turecku proti Fenerbahče Istanbulu.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přeháňky, odpoledne postupně až polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna vzniká kolona za sjezdem na chodce Rady na 29. kilometru. Je to kvůli nehodě na kilometru 30,5. Po srážce dvou kamionů se projíždí jen levým pruhem. Zdržení je asi 10 minut. Na dálnici D4 na trase s Příbrami do Prahy se brzdí před omezením u Jíloviště. Kolona začíná na 11. kilometru a i tam se zdržíte zatím do 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už ranní dvojka.
0: Startuje ranní dvojka.

0: Hezké dobré ráno, tak jsme tady 5 minut po 6. hodině ve středu 14. října. Regina Květoňová.
1: Dobré ráno.
2: Michelinská kuchařka.
0: Michelinská kuchařka.
2: Jsme se teď dozvěděli.
0: Včera dělala kuličky masové s hráškem.
1: Švédské kuličky, takový ty, kuličky. Co znáte z jednoho nejmenovaného modrožlutého obchodu s nábytkem.
2: S krásným zeleným hráškem a žlutou brkaší.
1: Ano, ano, ano, ano.
2: Vypadá to teda velmi skvěle. Já jsem prosil Regi, jestli mě adoptovali.
0: Víš, co je hezký, jak říkáš, že žlutou brkaší. Já jsem si myslel, že bramorová kaše je vždy žlutá, ale u vás je nazelenala.
2: Někdy je bílá.
1: Jo, to je pravda.
2: Někdy je bílá.
1: Když máš takový divný brambory.
2: Když jsou divný mouční brambory, tak je bílá a to je taková jako nevzhledná barva. Proto někdy kuchaři do ní přidávají kurkumu.
0: Kurkumu.
2: Nebo do brambor.
0: Ona se dá taky potom ta fotka v tom telefonu upravit barevně.
2: Ale to Regi nepotřebovala.
0: Ne?
2: Ta vařila z kvalitních surovin.
1: A já to neumím.
0: A ty jsi dělala bramborovou kaši normálně?
1: No,
0: tak jak se dělá?
1: No, bramburky pěkně a šťouchadlem, máslíčko, hodně máslíčka musí být, že jo, to bylo dobrý.
2: Teplé mléko.
1: Teplé mléko, přesně tak, na 30 sekund do mikrovlnky, aby to bylo akorát, no a pak se to jednou takhle našlehá.
2: Mě baví, jak nám přineseš vždycky jenom fotku. No asi se všechno snědlo, že jo.
0: Já vám nabízím akorát první hudební číslo tohoto dne, skupina Opět a Radeček, ale písnička se jmenuje Všechno je v pořádku.
1: Jo, dítě?
2: To je v pořádku.
3: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Takové ráno na dvojce.
1: Je 6 hodin 9 minut, všechno je v pořádku, tak to byla úvodní skladba. No a než si zahrajeme Pehu za tebou, tak budeme trošku hádat.
2: Mm-hmm. Budeme.
3: Nebudeme se hádat.
2: Já doufám, že ne, že se nepohádáme. Ne.
1: Jenom včera rád bych připomněl slovo sten. Mm. Trošku mi to leželo v hlavě celý den, že jestli by to nebylo dnes nějaký jako jednodušší
2: bude
1: slovo.
2: Bude to jednodušší. Takhle, no. Slovo mi dalo taky zabrat, ale možná to je mou inteligencí, jo? To neznamená, že je špatné to slovo, ale myslím si, že se úplně v té běžné řeči nepoužívá.
1: Jo. Třeba východisko.
2: I když, no.
3: Východisko je krásné slovo.
2: Spíš bych
3: slovo.
2: Ho zařadil mezi odborné výrazy. Nebo, mm-hmm. No, dobře. Ale uvidíte. Přesto zní naprosto česky.
1: A protože jo. Ty jsi odborník
2: na všechno. No, na všechno, to je přesně tak. Takže můžu být slavný, aniž by mě na ulici kdokoliv poznal. Můžu být člověkem, živočichem, buňkou, nebo dokonce součástí neživé přírody. Můj význam se často projeví až ve chvíli, kdy něco předám dál. Věda se o mě zajímá, i když sám nemusím o vědě mít ani ponětí, jo. Nebo nic vědět. V genetice, já to pak Regi zopakuju, že asi mluvím moc rychle. V genetice mohu rozhodovat o vlastnostech budoucích generací. V medicíně mohu být zcela zdravý a přesto představovat riziko pro své okolí. A ve společnosti jsem symbolem určité myšlenky, tradice, nebo hodnoty.
1: Takže nejsi V. Virus.
3: Jo, tak.
2: To nejsem.
3: Ty kameny.
2: Ale úzce s nimi spolupracuji.
1: S viry?
2: Taky. Tak já vám dám ještě jednu, jo.
1: Teda...
2: Dobré zprávy, špatné zprávy, ocenění řády, viry, bacily, geny, infekce, medaile.
1: Aha.
2: Takže můžu být slavný, aniž by mě na ulici někdo poznal, nebo kdokoliv poznal. Můžu být člověkem, živočichem, buňkou, nebo mohu být součástí neživé přírody. Můj význam se často projeví až ve chvíli, kdy něco předám dál. Věda se o mě zajímá, přestože já o té vědě nemusím mít ani ponětí. V genetice mohu rozhodovat o vlastnostech budoucích generací. V medicíně mohu být zcela zdravý a přesto představovat riziko pro své okolí. Ve společnosti jsem symbolem určité myšlenky, tradice nebo hodnoty.
3: Nejsi nad.
2: Ne.
3: Mě napadla dispozice.
2: Dobré zprávy, špatné zprávy, ocenění řády, viry, bacily, geny, infekce, medaile.
1: S tou slávou, jak je to s tou slávou na začátku ještě jednou? Jsem slavný? Mohu být?
2: Že mohu být slavný, aniž by mě na ulici kdokoliv poznal.
1: To znamená něco jako COVID-19, že jsi byl, nikdo tě nepoznal, ale byl jsi najednou slavný, všichni tě znali.
2: Ano, ale s tím taky souvisím.
1: No je to pořád
2: já jsem jako... ten, který dopomáhá, jo, svým způsobem. I když ono je to, není to moc pozitivní, pokud se jedná o nějakou nemoc. Ale i takový dělník na stavbě může být určitým špekitelem cihel.
3: Takže...
2: Ano.
3: Tak já už nepo...
1: No ty jsi teda...
3: Takže asi tři slabiční.
1: Takže to jsi obyčejný?
2: Ano.
3: Jo.
2: Dobře to říkáš.
1: No to ty nejseš cizí slovo.
2: Já jsem řekl, že je typicky české, ale že ho běžně asi nebo.

0: nos.
1: Ano.
0: Tak no, jsme nos. Taky ano, ano, blízko.
1: Přesně tak.
2: Jo, normálně si vemu televizi, dám si ji na nos a jdu.
1: To se dělá běžně, to se běžně. Nebo nákup.
2: Ano, ano, jo, jo, aha.
1: No, no, tak proto ty...
2: No, nosím domů takhle třeba i telecí maso.
1: Jo?
0: No, nosím.
1: Zmrzlé v Římě třeba.
2: No, na nose.
0: No, když ho nosíš.
1: Ano, ano.
0: Tak musí být na nose.
1: Takže dobré zprávy, špatné zprávy, onemocnění, viry, bacily, bakterie, medaile, řády, nějaké hodnoty.
2: A jo, medaile.
1: No právě. Ocenění, že?
2: Jako když to dostaneš...
0: Tak seš, na...
1: Nebo řádu,
0: možná
1: že?
0: Možná drž taky, ne?
2: Ano, to seš drž.
0: Když ho dostaneš, tak už seš taky drž.
1: Tak už seš ale.
0: Ale i nos.
1: Ale, přesně tak. Tak dobře, tak ty hodnoty, dejme tomu, jo? Nebo ocenění, seš... Tak přenašeč. Přenašeč ocenění. Jo, přenašeč medailí.
2: Jo. Ano.
1: Laureát vlastně. Mm.
2: Přenašeč medailí.
1: No, řekl bych, že někteří jsou na tom tak, že jsou pouhými přenašeči.
2: Jo.
1: Že si třeba ani nezasloužili. No, ta tak. Ocenění. Ale
0: někdo to nosit
1: nás,
0: musí.
1: To se, nás, přesně, to se nás netýká.
2: Ne, nás ne, že jo.
0: My jsme nic nedostali.
2: Tak.
1: Maximálně rýmu si tady předáme.
0: Jo, jo.
2: Tak, ne, to já děkuji, já neberu.
1: No, ano.
0: To se tě nikdo ptát nebude.
2: 6 hodin 15 minut, dvojka@rozhlas.cz, tak přemýšlím nad tím, jestli to není nošení dříví do lesa.
1: Jo, takhle.
2: No tak jo. Já myslím, že víte.
1: No, člověče.
2: Jestli kolem sebe někoho takového... Ne.
0: Už to chodí, už to chodí.
1: Jo.
0: Jo,
1: aha,
0: jo, jo,
1: tak
0: jo,
1: já
0: jo.
1: Koukám na ty původní, to ještě tam ještě ty báhy.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Tak už asi za půl minutky bude 6 hodin 20 minut. Před nějakým časem se nám to tady tak hezky ustavilo, že v 6.10 zadáváme, v 6.20 se odhalujeme. A ten špek odhalujeme, promiňte.
2: No tak se odhalujeme.
1: Ano, vlastně se.
2: Když chceš ukázat špek, musíš se odhalit.
1: Ukaž nám svůj špek. Ještě jednou to zadej, abychom
3: dobře,
1: tedy věděli.
3: Můžu být slavný, aniž by mě na ulici kdokoliv poznal. Můžu být člověkem, živočichem, buňkou nebo dokonce součástí neživé přírody. Můj význam se často projeví až ve chvíli, kdy něco předám dál. Věda se o mě zajímá, i když já sám o té vědě nemusím nic vědět. V genetice mohu rozhodovat o vlastnostech budoucích generací. V medicíně mohu být zcela zdravý a přesto představovat riziko pro své okolí. Ve společnosti jsem symbolem určité myšlenky, tradice nebo hodnoty. Jsem vlastně držitel, šířitel, přenašeč, laureát nebo svým způsobem i listonoš. I bába na Pavlači je špekitelkou informací. A teď, čeho se to týká, dobré zprávy, špatné zprávy, ocenění, řády, viry, bacily, geny, infekce, medaile. Ale tam už jsme se shodli na tom, že spíše to dr. No a i takový dělník na stavbě může být špekitelem cihel.
2: Jasně. Napsal taky Richard Šťastný Frňákyč.
1: Frňákyč je jo. Dobrý.
3: To je jejich vedoucí. Frňákyč.
1: Počkej, takže seš nositel?
3: Jo.
2: Neboli frňákytel teda.
3: Frňákytel, ano.
1: Frňákytel. Jsi ten opravář, co nosí televizi na nose.
3: Ano, to nositel. Jsi řekl naprosto správně.
1: Ale jenom ještě
3: jednou. To si taky většinou zvu.
1: Jak jsi to myslel, že můžeš být slavný?
3: Aniž by tě, no, nositel nějakého ocenění může být třeba slavný, aniž by ho kdokoliv poznal. No, tak
1: ono se totiž dřív používalo nositel řádu práce.
3: Právě, mm-hmm. Právě.
1: Takhle to už to chápu.
3: On je i nositel Nobelovy ceny.
1: Ano.
3: Není to držitel.
1: Není to držitel, no, ne?
3: Někdy se píše nositel, někdy držitel. Záleží, když odchází.
2: To synonyma,
3: asi jo, držitel.
2: To potřebuješ napsat v článku těch Nobelovek, se rozdává několik.
1: Protože
2: takhle. Jedno slovo.
1: No. Když tu cenu dostáváš do ruky, tak si držitel. A když ji potom už jako nosíš, takzvaně...
3: Dáš ji na polici, ale všichni vědí, že jsi byl oceněn.
1: Tak si nositel.
2: Takže držitel si jenom krátkou chvíli.
3: Přesně tak. No. Pokud se nejedná o viry, tam to může být.
2: Když
3: naopak.
2: Tě to drží.
3: Když tě to drží. No. Míša z Prahy napsala, že teda zdraví toho, co stál tehdy na stupátku, tak asi myslela nějakého popeláře, a také Pavla Choura. A přidávám se do klubu nic netušících, že by dnes byl špekem mimozemšťan. Tak jeden ten špek vymyslel, druhý ho zpracoval. Míša.
1: No to jsou ještě takové ty první typy, ale už mezi, jak byl mimozemšťan, tak napsal svěží ročník 76 Pavel. Po roce zkouším přinést svou trošku špeku Dominíku. Pavle, kde jste byl rok? Ale děkujem. Zkusím nositel. A trefil jsem.
3: No teda.
2: Hezky.
1: Takhle, Pavle, stačilo si rok počkat.
3: No, to správné slovo.
1: To
2: a já to beru z druhého konce. Poslední zatím e-mail, který přišel od Tomáše. Hezký den. Dnes vynesl špek svůj nos. Je to zasloužilý nositel.
1: Ano. Nosič, nositel, přenašeč Jirka 1969. Přenašeč, nositel...
3: No.
1: To je stejně taky zvláštní slovo nosit. Ale jo, já pořád mám nositel řádu práce. No.
3: Asi to se ti nedivím, když jste to měli po stěnách všude. Ne?
1: No, jasně, to víš, jo.
3: Krásné. Ale u nás teda taky tetička a plnila hlavně plán na 144%.
1: No, jasně. Jo. To jde, podle toho, jak si nastavíš těch 100%, víš, to je právě ta tak. Hloupost, že jo, no, toho systému.
3: Tam viselo hodně takových paradoxů vlastně.
2: No. A Zdeněk připomíná ještě jiný řád. Byli u nás kdysi i nositelé řádu Klementa Gottwalda. Za budování socialistické vlasti.
1: To bylo za budování.
2: Ano.
1: Byl nositel řádu Klementa Gottwalda.
2: Aha. Ano. Obdrželi ho například i prezident Gustáv Husák, ten dokonce čtyřikrát, a ze zahraničních vůdců jej získali například Leonid Iljič Brežněv, Fidel Castro nebo severokorejský diktátor Kim Ir-sen.
1: Samý perfektní.
3: Já to chci říct, já bych ho dal i Trumpovi. No. Krásné ráno, manžel si myslí, že by to měl být nositel. Pěkný den, do studia přeje Petra, ročník 83.
1: No.
3: Mladéž to děvče.
2: No jo, to jo.
1: Mladéž to děvče. Tady pan archaický Jakub. Zatím se mu přenašeče zdravím, Dan.
3: Berem
1: přenašeč dobrý.
2: Chtěl bych být vždy nositel dobrých zpráv. Asi tak jako.
3: Ano.
2: Asi tak jako vy. To je na druhém řádku, tak mě to zmátlo. Děkujeme, Milane.
1: A napsala Jana Krauzová Pezinok. Jedná se o uhlík. To je zajímavý. Uhlík.
3: Jak na to přišla? To by nás zajímalo, napište.
1: Janí, napište nám, jak jste uvažovala, protože to je docela zajímavý tip.
2: No, že to jako základ možná, víš, všeho.
3: Může být člověkem, jo. No tak když se chytneš elektřiny, tak si uhlí.
4: Nosíš uhlí.
2: Nosíš uhlí.
3: Možná ta součást neživé přírody, no. To je uhlík je základní, že? Stavební kámen.
4: Jsem
1: nositel uhlí.
3: Nositel uhlí.
1: No to je...
3: Uhlíř.
1: No tak to je samozřejmě uhlíř. Ale ten, že jo, klabouch.
3: A jo.
2: Jo, jo, jo.
1: On jenom strašně řval, chtěl vyměnit ten sklep. Klabouch. Jsem laureát. Jiřule. Laureát je... Laureát?
4: Státní ceny.
2: No to je taky tak, ne? Tak jako no, podobné.
3: No, laureát. Oceněný vlastně,
2: ano,
3: ne?
2: Ano, ano,
3: ano. Laureát.
1: To napsala Eva. Generace elity národa se podepsala, jo? A napsala. Zdravím. Já to jako neuhodnu, no. A co? A co? No, stejně to neuhodnu. Ale jsem generace elity národa.
3: No gen, když to bylo pořád. No jasně.
1: Jasně, správně, gen, ano.
2: Nositel, dovedl mě k tomu ten televizní přenos. Nedávno jsme televizi stěhovali a šli jsme s ní rovně. Takže to byl přímý televizní přenos. Konstatuje Michal.
1: Ojevný, to je hezký. To je krásný. Ale přímý televizní přenos.
3: A nemohlo by to být nositel nebo nosič. Jinak mě nic nenapadá, i když včera jsem se vdala, ale včera jsem sten dala.
1: Já myslím, že včera jsem se vzdala. A pozor, stačí jedno jediné písmeno a takový rozdíl v obsahu. Včera jsem se vdala. Včera jsem se vzdala. I když vlastně ono to je výsledku.
3: Odevzdala.
2: Oh. Jo, trošku.
1: Včera jsem se vdal, no to nejde říct vlastně.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Zákeřný útok v obchodním centru a vražedkyně propuštěná z psychiatrické léčebny. Mimořádný případ vyšetřovala pražská mordparta. Nová kriminálka. Jsem Deviant, proč mě naléčíte?
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Podle vládní koalice by změna měla urychlit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice naopak varuje před slabší ochranou úředníků před politickým vlivem. V Olomouci se dohodli na vytvoření nové koalice zástupci hnutí STAN, Pro Olomouc, KDU-ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. V 45 členem zastupitelstvu by měli dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě. Městský soud v Praze dnes začne projednávat případ Číňana zadrženého v Česku na začátku letošního roku. Muž je obžalovaný z paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle obžaloby měl pod novinářským krytím sbírat citlivé informace od politiků nebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Hrozí mu až 5 let vězení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl nová jednání s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Měla by se uskutečnit v nejbližších dnech. Washington v posledních dnech stupňuje úsilí o obnovu schůzek Kyjeva a Moskvy. Podle amerických zástupců mělo Rusko k opětovnému jednání přimět dohoda umožňující vývoz ruské nafty. Kreml ale tuto interpretaci odmítl. Přesně před 100 lety vyšla první kniha o Medvídkovi Pooh od anglického spisovatele A.A. Milna. Britská královská pošta při té příležitosti vydala novou sadu známek. Sběratelské kousky kromě Medvídka Pooh zobrazují i zbylá zvířátka z příběhu a Krištůvka Robina. K příležitosti jubilea také vychází výroční edice kompletních textů s původními ilustracemi Ernsta Howarda Sheparda.
0: Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně místy polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna trvají potíže v okolí sjezdu na chodce Rady. Fronta je už kus před 27. kilometrem. 20 minut se popojíždí k nehodě na kilometr 30,5. Srazily se tam dva kamiony a pořád se projíždí jen levým pruhem. Na D4 směrem z Příbrami do Prahy čekejte první část kolony u sjezdu na Řitku na 14. kilometru. 10 minut pojedete na 13., kde je po srážce osobního auta se věří průjezdní jen jeden pruh. Pak se brzdí na 12. kilometru a čtvrt hodiny se jede krokem k omezení u jíloviště. Dobře dojďte. To byly zprávy. Teď už opět ranní tým.
4: My jsme tady rychle pro vás, přátelé, hledali jsme slovo nositel. A vy nám píšete nejrůznější známé nositele nejrůznějších řádů, třeba například, a nebo přenašečů. Třeba David 80 přeji parádní den, nejste náhodou přenašečem? Davide, zatím myslím, že nejsem, ale můžu vám přinést, co chcete.
5: Napsala Jana Skolovče, ročník 68. A mimochodem, i s tímto ročníkem, tudíž na stará kolena, se teď v sobotu taky vdávám. A teď proč k těm vdavkám? Včera jsem se vdal. Lze říct, včera jsem se vdal. Znám pána, který si vzal příjmení manželky, takže o něm říkáme, že se vdal.
4: Jasně, ano, ano. A taky, jestli si vybavíte Tomáše Holého, že ve Velrybě, už jste byli dávno vdaný. Se na mě domlouváte telefonem. Jo.
5: Je to tak.
4: No. Helena z Bratislavy a Slávek z Prahy. A píše, dnes je to federální. Z Bratislavy a z Prahy. A je to nositel.
5: Hezký.
4: Federální vysílání. Ale přímý přenos televize, to mě teda pobavilo. Včera jsme přenášeli televizi a to byl přímý přenos.
6: Lída z Moravského Krumlova také nositel, Jaroslav nositel, Alena nositel.
4: To jste úplně skvělý. A teď uděláme radost všem, kteří mají rádi píseň, která se jmenuje Bílá velryba. Je tady někdo v okolí?
5: Já jednoho
6: znám.
5: Já
6: můžu ho zavolat. Jakube?
4: Tam je jedno takové zvláštní slovo.
6: Ano, laptěvů.
4: To nám musíš pak vysvětlit.

0: 6 hodin 38 minut, přátelé, jedeme dál. Děkujeme vám mockrát za podporu a za opět vysoké desítky, možná stovky krátkých a rychlých odpovědí na téma nositel a myslím, že se k ním ještě vrátíme, nebo určitě se k ním vrátíme.
1: Píše Petr, mimochodem nositel uhlí byl Knotek. Petr z Liberce píše.
0: Knotek? Ne, Knotek byl, to je Abraham v tom.
1: Nositel nebyl Klabouk, píše Petr.
2: Ano, Klabouk, ten
0: to no, jasně.
1: Dal. Mimochodem, jasně, Petr se jmenuje Rozporka, tak já bych se s ním nehádal.
0: Ne, určitě. Ano, on nosil to uhlí, já jsem myslel, že byl možná majitel, nebo prostě on se přece hádal, on trval na svém uhlí. Ale ano, evidentně ho nosil, protože taky musel někdy, protože ten sklep byl blíž, ne? Ano. On přece říkal, no to máte...
1: Máte to blíž.
0: Řekli si mladej, že jo, tak mu dejte nejhorší sklep. Tenhle by se mi líbil.
3: No takhle, já si myslím, že byli oba nositelé.
0: Ano. Ale Knotek samozřejmě, to je ta slavná scéna, kdy tam... Teď to po něm nechtějte. On tam zrovna přijde k tomu konfliktu, protože on den předtím řídil palbu, že jo, takže... Fazekaš házel, že jo, on řídil palbu, že jo, takže to se dostal prostě do problému.
1: Prosím, nezlobte se, ale vy všichni jste nositeli, přenašeči a tak dále, dobré nálady. Pěkný den i vám, já už ho mám díky dvojice, posluchačka z Českých Budějovic.
0: To se nemusíme přece zlobit, děkujeme moc krát.
3: Máme ještě taky Janu z Brna. Od přenašeče jsem se dostala k donašeči a to už byl kousek k nosiči, tak snad jsem dnes donesla správnou odpověď.
0: Ano, ano, donesla. A Pavel, svěží ročník 76. Bohužel při poslechu Špeku většinou řídím, proto nepíšu. A vážně, už by to mohl být i rok. Ale dobře se bavím, když jeden z vás neví a tápe a ten zbytek mu jako na oko radí. Přitom se potutelně radují, jak to krásně zakamuflovali a Špek, který plní svou funkci. No, což je pravda, někdy to tak je, že třeba celý studio a já tady sedím jak... Koukám, jak tele na nový vrata, jak se říká.
1: A tu roli jsme si vyzkoušeli všichni.
0: Všichni, ano. Jste s přehledem nejlepší ranní program, děkuji vám za všechny posluchače.
1: Taky to jsem napsal já.
0: Ano, to je mi úplně jasný. To je úplně jasný.
1: A jak říká Dalibor, tak tohle slovo mám také spojené s nositelem řádu práce. Já mám vůbec spoustu asociací, když slyším nějaké slovo nebo výraz. Hned to u mě vyvolává různé hlášky z filmu. Hezký den, Čárka. Tak to byste si rozuměla s Daliborem. Ten zná milion filmů na spaměť.
0: Neznám.
1: Tak hlášek určitě. Tuk je nositel chuti, ale to vy, kulináři, víte.
3: Je, to je pravda.
0: Tuk je nositel
3: chuti. To je ale velká pravda.
1: No, tuk váže chuť.
0: Tuk váže. Zhublas. Tak si ještě něco pustíme. To si pustíme. Já mám teďko pro vás takovou pohádkovou vlastně melodii.
1: A to je, to je
0: Lee Král, ne? Lion King, že jo? A ty znáš všechny postavy, ne, Regi?
3: A víš, že už ani ne.
0: Jak to? Už je to dávno?
3: Už je to dávno.
0: Ale Lee Král se teda s obrovským úspěchem hraje na těch velkých muzikálových divadlech v Americe, v Londýně a tak Lion King. A Brit, to je teda podívaná. Víš, protože lidi hrajou zvířata, že jo? Ne, že jsou zvířata.
1: To já taky. Občas hraju tygla.
0: Ty hraješ tygla?

0: myslím.
1: Bezvadné ráno, chci se zeptat pana profesora, vašeho váženého hosta, jak moc špinavou vodu dokáže odfiltrovat cestovní vodní filtr, aby pro člověka byla ještě bezpečná k vypití. Děkuji za odpověď, věrný posluchač, Nadýmal Řídký. Dobrý den, pane profesore.
0: Příjemné ráno. Zdravím i pana Nadýmala.
1: Pojďme do toho rovnýma nohama.
0: Ano, ano, já jsem se tím zabýval 14 dnů, jak si vlastně takové filtry vodní vedou v těch odborných studiích. Ono to vesměs nejde shrnout, takže, protože těch filtrů je spousta druhů, ale tak se budeme zabývat jenom těmi nejkvalitnějšími filtry, pokud dovolíte, a pochopitelně jsem ty účinky zkoumal v laboratorních podmínkách, stejně tak i v terénu.
1: Jenom bude ten rozhovor obsahovat product placement a reklamu. Jenom
0: no, jestli vám jistě, to nevadí,
1: ne,
0: ano.
1: Vůbec nám to nevadí.
0: Řeknu dvě značky, které jsou velmi známé, za to se předem omlouvám, doufám, že mě přijdou nějaké peníze. Například v tom průzkumu, začal jsem v Bolívii, tak měli domácnosti s filtrem mé výroby pětkrát vyšší výskyt střevních potíží, zatímco v Peru pětkrát nižší, asi protože týden nejedli. A já jsem tedy testoval filtry i známé značky Prdělo a Syn, a to v indické Uttar Pradeshi. Ty výsledky byly skvělé, protože po vypití přefiltrované vody z Gangy a z Gandaku mohlo 6 dobrovolníků z 10 mluvit. Zbytek už někam zmizel, ale stále je to nadpoloviční většina.
1: Úspěch.
0: A pak jsem také porovnával s těmito filtry Prdola a Syn i mé filtry značky Výtěr. Takže ty nejkvalitnější nové filtry, které jsou samozřejmě i dražší, ten můj filtr stojí kolem 15 tisíc, ale přefiltruje až 5 litrů vody, tak jsou schopné zachytit opravdu téměř bez jediné desetitisíciny 100% bakterií, konkrétně bakterium coli, což je bakterie, které opravdu ukazují vlastně na znečištění vody výkaly. A tam se také testují, to je jako vážná docela věc. Vlastně tedy přesně to, co potřebujeme, protože nevíte, co ta voda obsahuje, ale pak tam jsou složky, které nechcete, aby tam ta voda obsahovala, a ty se právě musí filtrovat. Filtry ale používané třeba rok, nebo u těch kvalitnějších až 3 roky, tak pak už jsou schopné zachytit pouze 90%. Já říkám pouze, protože těch 10% už může být docela nebezpečných. Takže doporučuji, to záleží, co tam ten výrobce píše, kolik litrů je ten filtr schopen přefiltrovat, kolik litrů vody, naprosto bezpečně. Ten filtr už bych pak třeba vyhodil. Jak říkám, ten můj filtr maximálně 5 litrů vody, ale naprosto čisté, křišťálové, takže to si myslím, že se vyplatí, že máte pak litr vody za pouhé 3 000. A to uvedené číslo tedy platí opravdu pro nový a nepoškozený filtr. To zanášení pak těch filtrů odpovídá vlastně i na otázku, jak špinavou vodu ten filtr zvládne přefiltrovat, protože on přefiltruje i dost kalnou vodu, no ale zaplatí za to pochopitelně tou zkrácenou životností. Například v honduraských domácnostech byly filtry nevratně zanesené už po 23 měsících používání, takže jsem si je pak vzal domů a používal jsem je já. No a v Jižním Sudánu dokonce už za 4 až 6 měsíců. V Doudlebech pak to trvá buď 5 let, anebo 3 dny. To záleží, jak hodně prší u nás.
1: A co Nil?
0: Nil? Tam se mil krokodýl, to vím. Takže to bych nepil, tu vodu ani přefiltrovanou. Oni ti krokodýly také na sobě mají spoustu parazitů. No ale podstatný je také samozřejmě obsah, že tím filtrem projdou viry a těch se můžete zbavit varem. Samozřejmě to asi víme, ale ne každý si sebou do lesa bere varnou konvici. A když už, tak mu je k prdu. Tak po té filtraci a převaření bude ta voda z hlediska toho mikrobiálního znečištění bezpečná. No a spolu s viry ale filtr propustí i vše, co je ve vodě rozpuštěné, například dusičnany, kovy ze střešních krytin převážně, nebo z materiálů, z nádrží, pesticidy a podobně. Takže tam bych si dal pozor, ten filtr by měl deklarovat, nebo ten výrobce toho filtru by měl deklarovat to, že ten vir je stále menší než bakterie a je menší než ta síťka absorpční toho filtru, to znamená, že většina těch virů je schopná projít. Ale vyrábějí se i filtry, které jsou schopné, obsahují třeba i část kolonoidního stříbra, které ty viry zahubí, ale zase říkám, tu životnost má omezenou. Takže jo, asi tak. Takže kupujte filtry, buď to Prdola a Syn, anebo Výtěr.
1: Já vím, že vy už máte prý tady přednášku v kostele v chrámu Panny Marie Sněžné, protože...
0: No, tam jsem se napil trochu vody.
1: Jo, jejda.
0: A musel jsem odejít.
1: No, že už tam zvoní zvony teď.
0: Tak to jsem rád, už tak mě volají zpátky, už asi vyčistili.
1: Vyzvání.
0: Děkuji.

0: Je 6 hodin 52 minuty, milí posluchači, posloucháte stále naše ranní vysílání a nám se to tematicky, vlastně to, o čem hovořil pan profesor, který už tedy je, už mu odzvonilo, tak se nám to hodí, protože Regina objevila, nějak, nebo dostala, nebo koupila takovou knihu, kterou byste možná přehlídli, ale ten obsah je tak silný a výživný, že vás s těmi věcmi musíme seznámit. Jenom udělám anonci, že to bude až v retrokousku, to znamená přibližně za půl hodinky. Jestli můžete, tak s námi vydržte, jestli to nestihnete, tak si to pak pusťte zpětně. Já teda nevím, co se tam přesně bude dít, ale týká se to vody, odporu k vodě a takového třeba celoživotního nemytí. Říkám to správně. Ano,
1: tak to se budeme muset vrátit o několik set let zpět.
2: Je to tak. A ta knížka pojednává o vynálezech, které změnily chod dějin a za kterými stojí ženy.
0: Protože v té době nebo v těch dobách lidé trpěli útkylou představou, že voda tě otráví, protože je plná, neměli důvěru k vodě. Takže třeba...
2: Proto pili víno.
1: Morové epidemie a podobně.
0: Tak, proto se třeba někteří jedinci nemili celý život.
1: Maximálně tedy dvakrát.
0: No, ano, je tam jeden příklad, že se prý podle dochovaných informací měl dvakrát za život.
1: Tak já se jdu nesprchovat.
0: Tak jo, trošku by to chtělo maličko, možná spršku. Tak jo, tak to bude v 7.20. Mm-hmm. Po 7. hodině teď si dáme písničku pěknou, krásnou. V původní verzi, mimochodem, znáte ji ve verzi Jitky Zelenkové, tohle jsou Foreigner, tak hezké ráno.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Sněmovna v prvním čtení podpořila zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vyjednávání o koalici ve Zlíně se vrací na začátek. Hnutí Zlín 21 ukončilo vyjednávání s ANO a ODS. Počasí bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, odpoledne až polojasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Poslanci v prvním čtení podpořili mimořádnou daň na rafinerie. Vládní koalice opatření navrhla kvůli drahým pohonným hmotám. Opozice to kritizuje.
3: Opatření by mělo částečně kompenzovat náklady, které kabinet vynaložil na regulaci cen pohonných hmot, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Jen snížení daně na naftu již stálo rozpočet kolem 4 miliard korun.
3: Další miliardu pak stát podle Schillerové vynaloží jen za říjen. Mimořádná daň by měla platit jak pro příští rok, tak ale zpětně za celý letošní rok. A právě zpětné zavedení vadí opozičním poslancům, říká Benjamin Činčila z KDU-ČSL.
5: Předvídatelné podnikatelské prostředí by opravdu utrželo obrovskou ránu v případě, že by ta daň byla zavedena zpětně.
3: Proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinérií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Ministerstvo kultury chce přehodnotit finanční podporu a smlouvy s velkými akcemi. Zrevidovat se třeba spolupráci s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem. Nové podmínky mají podle rezortu odpovídat prioritám státní kulturní politiky. Obsahovat mají konkrétní úkoly a způsob hodnocení výsledků. S Pražským jarem už rezort jedná například o dostupnosti programu nebo vzdělávacích aktivitách. Vedení Karlovarského festivalu je další spolupráci otevřené a dodává, že podmínky z memorand dodržuje dlouhodobě. Hnutí Zlín 21, které skončilo v komunálních volbách ve Zlíně 3., ukončilo dosavadní jednání o možném základu koalice s vítězným hnutím ANO a s ODS. Uvedla to mluvčí hnutí Kateřina Martikánová. Trojblok se začal rýsovat hned večer po volbách. Měl vytvořit základ nové koalice ve Zlíně. Měl by však těsnou většinu 22 hlasů v zastupitelstvu s 41 členy. A proto chtěl do koalice přizvat další subjekt nebo subjekty. Post primátora si nárokoval dosavadní primátor Jiří Korec z hnutí ANO. Hnutí Zlín 21 ale jednání ukončilo s tím, že dosavadní jednání nebylo úspěšné. Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při papučovém dni. Právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba i vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit taky finančně nebo při benefičních akcích po celém Česku. Pro rodiny pečující o nevyléčitelně nemocného blízkého je důležité říct si o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čeřovská.
6: Rodina moc nemá sama šanci to poznat, k tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči, a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje.
1: Fotbalisté Slávie prohráli i ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů. V azerbajdžánském Baku podlehli nováčkovi soutěže Sabahu 0-2, když obě branky inkasovali po změně stran.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm, odpoledne postupně místy polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů.
2: Doprava.
1: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona před Rudnou ze 7. kilometru. Zpomalují jak kamiony, tak osobní auta a jedou pomalu až ke sjezdu na okruh. Na dálnici D1 z Brna do Prahy trvá silnější provoz před sjezdem na Benešov na 21. kilometru. Pomaleji se jede až k omezení na Šmejkalce. Prudce až do zastavení se pak brzdí za mostem přes Sázavu na 27. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
8: Hezké dobré ráno. Teď tady pro vás máme informaci, že levným nákupům na internetu, neříkám, že úplně odzvonilo, ale spíš je čeká další rána. Tedy bavíme se ale o takových těch nákupech, já nevím, za 20 korun, ne, tam stojí všechno 20 korun, že na těch serverech nejrůznějších. Ale může to poměrně významně zahýbat třeba tou předvánoční sezónou, protože na základě rozhodnutí Evropské asi komise nebo Unie, nevím, je tam nějaký nový poplatek.
9: Ano, protože těch zásilek je moc, tak to musí zaměstnat moc lidí a tak je potřeba moc peněz na to.
8: to je...
9: za ty věci, které stojí málo peněz.
8: Jo. A spojíme se ještě s tím Pavlem Prouzou, nebo už si na to odpověděl?
9: No tak já o tom nevím nic, jenom tohle.
8: Tak si dáme Bělý květ, jsme dlouho nehráli. Miroslav Žbirka. Hmm?

0: Posloucháte Ranní dvojku dnes ve středu 14. října, no a teď se budeme trošičku připravovat na Vánoce a upozorníme na jednu takovou, ani ne snad zradu, ale takovou úpravu by se dalo říct, protože kdo rád nakupuje na levných čínských internetových tržištích, tak si možná všiml, že nákupy už tam zas tak levné nejsou. Totiž prodražilo je nové clo, které zavedla Evropská unie. A nově tyto zásilky budou stát ještě o něco víc. Co zatím je, to si řekneme s Pavlem Prouzou. Pavle, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dá se říct, že se nám už nakupování na těchto tržištích tedy nevyplatí?
1: Nevím, jestli nevyplatí, ale třeba tričko za 20 korun nebo sluchátka za 50 už na čínských internetových tržištích prakticky nenajdete. Od léta jejich cenu zvedlo nové 3-eurové clo, které státy Evropské unie začaly vybírat z malých zásilek. Zákazníci si na dražší nákupy teprve zvykají a Brusel už chystá další zdražení. Ještě před Vánoci by k clu mohl přibýt takzvaný manipulační poplatek, který některé objednávky prodraží o další desítky až stovky korun.
0: Víme, jak vysoký bude ten manipulační poplatek, nebo se bude nějak pohybovat, bude nějaký plovoucí?
1: Evropská komise už rozhodla o jeho výši. Za každou položku v zásilce mají obchodníci odvádět 2 eura, tedy zhruba 50 korun. Podle současného harmonogramu se poplatek začne vybírat od 1. listopadu, takže zasáhne i předvánoční nákupy na čínských tržištích. Na první pohled jde o poměrně malou částku, jenže u čínských tržišť zákazníci často nakupují právě drobnosti za několik desítek korun. A pokud jich do košíku přidají víc, může nový poplatek výslednou cenu změnit výrazněji než samotná hodnota zboží.
0: My u toho cla víme, že se neplatí za celý balík, ale za jednotlivé položky. Že? A teď s tím manipulačním poplatkem to bude stejné?
1: Ano, přesně tak. Stejně jako u červencového cla se nebude platit za celý balík, ale za jednotlivé druhy zboží. Kdo si objedná 3 stejná trička, zaplatí 2 eura pouze jednou. Pokud k ním ale přihodí sluchátka, třeba vařečku, bude to už 6 eur, tedy přibližně 150 korun. Spolu s 3-eurovým clem za každou z těchto 3 položek obchodník odvede celkem 15 eur, zhruba 375 korun. Nový poplatek se navíc na rozdíl od cla nemá omezovat jen na zásilky dohod hodnoty 150 eur. Stahovat se má na zboží prodávané na dálku ze zemí mimo Evropskou unii bez ohledu na cenu balíčku.
0: No a co to tedy pro zákazníka bude znamenat?
1: To je dobrá otázka a mám dobrou zprávu. Pro zákazníka se způsob nákupu pravděpodobně nijak nezmění. Podobně jako u cla se dá očekávat, že obchodníci poplatek rovnou promítnou do cen a jeho odvod zajistí při celním odbavení. Nový poplatek má především pokrýt náklady, které celním správám vznikají při odbavování obrovského množství drobných zásilek. Každá z nich totiž vyžaduje zpracování údajů, vyhodnocení rizika, případně fyzickou kontrolu. A zatímco hodnota dovezeného zboží bývá často jen několik eur, práce celníků stojí peníze bez ohledu na cenu balíčku.
0: Jenom abychom si, Pavle, udělali takovou představu, kolik toho čínského zboží k nám putuje.
1: No jenom loni do Evropské unie dorazilo necelých 6 miliard nízkohodnotových položek. Bylo to zhruba 98% všech dovážených položek, ale pouze 2% celkové hodnoty dovozu. Průměrná hodnota jedné zásilky nedosahovala ani 9 eur. Na tom právě postavila svůj biznis čínská tržiště. Místo velkých dodávek posílají zboží rovnou zákazníkům v malých balíčcích, které byly dlouhé roky osvobozené od cla a navíc se jen obtížně kontrolovaly. To chce teď Evropská unie změnit. Nejde jí ani tak o to, aby se z Číny dováželo méně zboží, ale aby sem proudilo ve velkém, třeba v kontejnerech do evropských skladů, odkud se pak bude rozvážet zákazníkům. Pro celníky je takový způsob výrazně jednodušší. A že zdražení dokáže s čínským modelem malých levných zásilek zahýbat, ukázalo už to červencové clo. Hodnota nákupů Čechů na čínských internetových tržištích se v červenci meziročně propadla o 58%. Loni jsme tam utratili skoro 2,5 miliardy korun, letos už jen zhruba miliardu.
0: No tak uvidíme, jak to bude vypadat ještě s tím poplatkem. Děkujeme, to byl Pavel Prouza.
1: Naslyšenou.
0: Hezký den. Teď mě jenom napadá, jestli s tím máte nějaké zkušenosti, že to teda neproudí ve velkých kontejnerech, ale je to malý balíček a to se jako to přiletí se s tím holub, jo? Nebo,
2: no pán nějaký to přivezen.
3: Ale oni už mají...
0: Všechno z Číny.
3: No, ty asijské tržnice už mají sklady tady.
0: Že jo,
3: to v Polsku, no, nebo v Maďarsku a vozí se to jako z kratší vzdálenosti. proto ta doprava netrvá ani tak dlouho.
2: Jo, ale, jo, no. To se nemám vůbec představit.
3: Akorát, že tam musí být naskladněno jako obrovské množství těch produktů, že? To jako...
2: Vůbec nechápu.
3: No.
2: Dobrý, nevadí, dáme si Phila Collinse, ne?
4: Mm-hmm.
2: Já myslím, že ten nikdy nějak nezaškodí.
4: Nezaškodí, nepotěší.
2: Více Collinsů.

0: hodin 18 minut.
1: Posloucháte Ranní dvojku a teď ještě úplně rychle, než se dostaneme k retrokousku, reakce na ten nákup. Napsal David Šťáva, ročník 1977, Brno. Dobrý den. Mě ta změna nákupu nějak neděsí. Ono je to stejné, jako když se něco koupilo třeba z Velké Británie. Je potřeba především správně popsat zboží pro celní řízení, aby clo mohlo být správně vyměřeno. Příklad nákupu trička. Oděv vnější jednovrství na horní polovinu těla, pokrývající trup a částečně horní končetiny v oblasti od ramene po loketní kloub. Oděv je bílé barvy s vyobrazením zvířete, a to na frontální části. Zvíře je zobrazené jako kresba polodetailu hlavy and face. Laterální část oděvu je bez potisku, avšak nelze toto postavit najisto, neboť prodejce nikde neuvádí bližší sdělení. Velikost oděvu odpovídá věku 12 let i lidského jedince, v závorce Homo sapiens. Oděv je zhotoven z bavlněné příze, gramáž příze není známa.
2: Ja, tak tohle je.
3: To je dokonalý.
2: Pak není třeba se celního řízení obávat.
1: Co jsi koupil? Tričko. Dobrý den. Já bych jeden tričko.
2: Laterální časom.
1: Není bez potisku. Tak za chvilku retro.

0: Nepoznáš, že jsou všichni černý.
1: 7 hodin 22 minuty se tady řeší včerejší fotbalový zápas, nebo co? Promiňte, nechte toho, pojďte se věnovat tématu, které zastaví mateřská škola, milí posluchači. My jsme před půl hodinkou měli téma filtrace vodních zdrojů. Třeba, dejme tomu, když to řeknu zjednodušeně. Regina tady už má několik týdnů knihu, ze které mi tady pravidelně čte a to se nedá, jak se s vámi o to nepodělit. Hmm. Je to historie jako předmětů nebo elementů, které využívaly ženy.
2: Ne, oni
0: to
2: na
0: jsou
2: ně
0: jejich
2: přišli.
0: Vynálezy,
2: ano.
0: Jo. Nebo na ně přišli dokonce. Jo. Jo, takhle.
2: Vynálezy, které dali světu ženy. No ale já to nemůžu číst, no, protože něco... tam jsou strašné věci.
1: Ano, tady se to týká, bidetu. Což je věc, víme všichni, co je bidet. Tak přeskoč ty věci, které se číst nedá, protože to je, mimochodem, to jsou citace. To není jako výmysl, nebo že by tam někdo záměrně chtěl psát nějaké věci, které nejsou
3: nechutné,
1: úplně...
3: Víc.
1: No jasně, týká se to prostě hygieny obecně, ale mně tam šlo spíš o to použití té vody.
2: Tak času je hodně, tak já začnu tady tam, kde je to neškodné. Jo? Pokud žijete v Německu nebo ve Spojených státech, nebo jinak řečeno, pokud nejste z Francie nebo z Itálie a je vám méně než 70 let, možná ani nevíte, kdo nebo co to vlastně bidet je. Ve Francii se na tuhle věc ještě nedávno dalo narazit v každém starém domě, v Itálii je součástí koupelen dosud. Jde o keramickou vaničku původně hruškovitého tvaru, která je umístěná povětšinou těsně vedle toalety. Tečka. Tenkrát v dobách Markízy de Prý byl tenhle kousek naprostou novinkou. Podobně jako už za Kateřiny Medičejské měli lidé ještě stále strach z vody a z nemocí, které podle nich spolu s ní do těla pronikaly. A tak se nemili nikdy. Tady tam je čárka. Tak se nemili, čárka, nikdy. Čárka. Ludvík XIV. Se údajně za celý život koupal dvakrát. Versailles bylo na pohled jistě půvabné, ale z olfaktorického hlediska určitě přitažlivé výrazně méně. Láska však tímhle nijak trpět neměla a proto králův dvorní truhlář vynalezl nový předmět, a sice ten zde vyobrazený, první verzi bidetu, čili vaničku zapuštěnou do zvláštní židle, kde se voda pohodlně a cíleně dala používat k intimní očistě. V opěradle býval zabudovaný šuplíček na uschování mýdla a houby. Říkalo se tomu bidet, protože uživatelé, tedy ženy, se na něj měli posadit jako na takzvaného bideta poníka. No. A pokud to zase číst nejde.
3: Já mohu potvrdit, že ty bidety v Itálii stále ještě jsou a fungují, tak to není na oplachování zeleniny. Aha, ne, to jsem asi udělal chybu.
1: Takhle, ale ono to má tak jako pěkný tvar a je to tak ideální, že to dá oplachovat jako lecos, mimochodem.
3: Ano, ano, ano.
1: Nohy, nebo nohy. Tady, ale tady, ano, ta knížka, to jsou opravdu dobové citace, prosím, není to jako prvoplánově nějaká sprostárna, ale tam třeba bylo to, že když teda se ten bidet používal, tak nevadilo při návštěvě, nebo při komunikaci, tam to tady nějak formulováno, že dáma normálně používala ten bidet, ale běžně konverzovala.
3: Jo, během
2: toho. S návštěvou.
1: Ano, s návštěvou. Že to bylo úplně běžné.
3: Jako když si povídáme z toalety se svou.
1: Ano, jako představ si, že sedím na záchodě.
3: No, a my si povídáme, jasně.
1: Pojď si pokecat.
2: A tak když to vypadalo jako židle?
1: Ano, je pravda, že když to vypadalo jako židle, tak... tak to nevadilo. Maminko. Ale ta věta, tak se lidi nebyli vůbec.
3: Nikdy.
1: Nikdy. Ale...

0: Uber a Reis v galaxii na jižáku.
1: Uber a Reis.
0: Každé představení je premiéra.
1: Hrají si
0: Šíma,
1: Lu,
0: Slovák,
1: Nikl,
0: Uber a Reis.
2: Uber a Reis uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Bylo 7:30.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Dobré ráno. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odlétá na pracovní cestu do Bruselu. Zítra a pozítří se tam zúčastní jednání Evropské rady. Ta bude řešit posílení unijní konkurenceschopnosti, evropskou bezpečnost nebo opatření na zmírnění dopadů vysokých cen energií. Na programu má premiér taky setkání předsedou vlád zemí V4 nebo summit skupiny Patrioti pro Evropu, které je hnutí ANO součástí. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování ve výši 28 miliard korun. To je o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili přes 300 miliard korun. To je o 66 miliard víc než za stejné období loni. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Kdokoliv se může obrátit na správní soudy se stížností až do 23. října. Například v Karviné chce návrh na přezkum voleb podat neúspěšné hnutí SPD. Uskupení Kladeňáci zase chystá stížnost kvůli velké odchylce výsledků ve třech okrscích. Domažlická nemocnice se dnes zapojí do mezinárodního taktického cvičení. To prověří připravenost na výskyt nakažlivých nemocí. Běžný provoz nemocnice neomezí. Zdravotníci se při cvičení zaměří na spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, hlavně při identifikaci a následné izolaci pacientů s podezřením na závažné infekční onemocnění. České fotbalistky si na mistrovství světa nezahrají. Se Skotskem prohráli i po druhé, tentokrát 2-3 a z baráže o šampionát vypadli. Do rozhodujícího finále play-off o mistrovství světa v příštím roce v Brazílii tak postoupilo Skotsko, které se utká se Švédkami.
4: Počasí.
5: Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přeháňky. Odpoledne bude postupně až polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8, na Šumavě až 12 hodin.
4: Doprava.
5: Na dálnici D4 cestou z Příbrami do Prahy naberete velmi dlouhé zdržení. Kolona se vleče od Mníšku z 18. kilometru a skoro 50 minut strávíte po pojížděním kolem nehody na 13. až k omezení u Jílhoviště na 9. kilometru. Dálnice D5 směrem z Plzně je zaplněná od Rudné z 5. kilometru. Zdržení se týká kamionů i osobních aut. Ta jedou na okruh za Ořech na 18. kilometr 40 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí kolona od sjezdu na Benešov z 21. kilometru přes omezení na Šmejkalce až k nehodě na 30. a pultý ztratíte půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní dvojka.
6: 7 hodin 33 minuty a za chviličku se podíváme se Zitou Senkovou do Německa a zároveň tady máme vysvětlení toho bidetu, že je všechno vlastně v pořádku, jak si o tom hovořila, jak se to běžně používal, že pokud nosili dámy dlouhé nabírané šaty, tak nebyl problém. Nebyl problém.
7: Schovat bidet pod sukní.
6: Tak si tam o toho i povídat. No.
7: No.
8: I během dlouhých kázání, že bylo možné vykonat potřebu.
6: No, tak jako tenkrát, tady jsme se o tom lehce bavili, že ta doba zase, abychom trochu zvážnili, lidi se opravdu báli těch věcí, a navíc ta voda zcela evidentně mnohdy jako přenášela nemoci, no tak jedno s druhým, že jo, no, nevěděli, nebyli informováni. To nemělo žádný řešení, si myslím. Ty jsi ještě říkal správně, že to oblečení také nebylo úplně jednovrstvé.
8: No právě, že pod ním, obzvlášť v létě. Ale ti lidé možná, asi potili.
7: Když byli celý život v, tom ne, v té nevůni, tak jim to možná ani nesmrdělo.
8: Tak si zvykli, no.
6: Asi jo.
8: No, no. Jako když se ráno probudíš po flámu, že a někdo tam vejde čerstvý, tak řekne, máte tady smrad jak v opičárně, ale ty to nevnímáš.
7: To je pravda.
6: A je pravda, že v opičárně je teda strašný smrad, ale to vůbec nevnímají.
8: No.
6: Jo, jo, tak jo.
7: Tak, no, tak jsme to vyřešili.
6: Krásný ranní téma, jsme pro vás připravili, už s ním, už nebudeme pokračovat, prosím vás. A podíváme se, jak jsem říkal, do Německa, přijde Zita Senková.

0: Je 7 hodin 38 minut a já jsem sliboval výlet do Německa. Ano, bude to takový výlet, i když my zůstaneme tady sedět na židli. Totiž ve Frankfurtu nad Mohanem skončil v neděli večer 78. ročník knižního veletrhu, který je nejvýznamnějším svého druhu na světě. Letos se na něm v roli čestného hosta úspěšně prezentovala česká literatura. Akce, které se zúčastnilo 263 tisíc návštěvníků. Zároveň ukázala aktuální problémy knižního trhu. Nečekal jsem, že se téma takhle otočí. Je tady Zita Senková, Zito, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Protože to vypadalo, do té doby to bylo plné superlativů. A najednou si mám, musím položit otázku, co ten festival nebo obecně veletrh nejvíce trápí, nebo toto téma.
1: Tady ještě před tu závorku řeknu, protože tohle opravdu nesouvisí s tou českou účastí, která byla podle všech reakcí, já jsem to teda sledovala z Prahy, ale velmi úspěšná prezentace našich autorů. Dokonce si všímali němečtí kolegové i takových detailů, jako když spisovatel Ondřej Budeus přijel do Frankfurtu na kole z Prahy, ujel 575 kilometrů. Takže to je jedna věc, je ten frankfurtský knižní veletrh, když už teda jsme ho zmínili, tak je to nejprestižnější, největší, nejvýznamnější literární akce tohoto druhu na světě. No ale tam se nasvítily dva velké problémy, a to je krize čtení a také problém s umělou inteligencí. Jde totiž o to, že prostě zejména děti nebo už teda dospívající ve věku 10 do 15 let neumí dobře číst. Ne, že by ani nečetli knihy, ale prostě oni mají problém s tím elementárním čtením, nejenom teda v Německu. Ostatně ukázali to i výsledky nedávné velké testovací akce PISA studie, která se dotkla i našich školáků a tam je vlastně velký pokles té čtenářské gramotnosti. Každý třetí 15letý dokáže porozumět obsahu toho textu. Takže je to velký problém. V Německu klesá k tomu ještě prodej knih v této věkové kategorii o více než 30%. Také se zmenšuje počet knihkupectví až o 15%. No a to je velké téma, bylo teda téma i na tom knižním veletrhu a například předseda Německého svazu vydavatelů a knihkupců Sebastian Gugolc, ten přišel právě na tom veletrhu i s některými nápady, jak tu situaci zlepšit. Navrhuje třeba zavést do škol, do školních osnov denní čtecí plán, že by vlastně žáci čtvrt hodiny každý den četli. No, na to jsou vlastně reakce takové, že v podstatě začít s tím aktivním čtením ve škole, kdy je vám už 10, 15 let, tak to je trošku pozdě. Sice nikdy není pozdě na nic, ale přece jenom ten rozvoj gramotnosti jako takové, ten s námi jde od našeho narození.
0: A dá se říct, co ty knihy nahrazuje? Je-li vůbec něco?
1: Ano, tak tím důvodem je celkově proměna vůbec toho mediálního prostředí, knižního trhu, konkurence. Ty klasické knihy nahrazují audia, podcasty, YouTube, různé digitální formáty. Co se týče poklesu těch knihkupectví, počtu knihkupectví, tak je zatím hospodářský tlak. Prostě vyšší ceny, za všechno více platíme. Vytrácí se teda ta dovednost číst, pak jsou to aktivity ve volném čase. No a ono, když se řekne, tady ani nejde o to, že si, já nevím, školák nebo někdo starší nepřečte nějakou knihu, říkám to záměrně takhle. Ale jde o to, že vlastně to čtení nás rozvíjí, nás někam posouvá, prostě my zapojujeme mozek, to by výborně vysvětlil nějaký neurovědec a v podstatě jsou to spojené nádoby. Když můžeme číst, vzdělávat se, můžeme dosáhnout, můžeme studovat dál, protože textu rozumíme a umíme to vstřebat a pracovat s tím, takže díky studiu, díky vzdělání pak dosáhneme na, nebo získáme kvalifikovanou práci. Takže takhle to s námi jde, no jednoho dne třeba také se z člověka stane volič, který ideálně by si teda měl prostudovat i nějaké ty volební programy a podobně, no tak když bude mít budete, budete mít problém s tím elementárním čtením, textem, porozuměním, tak to asi půjde těžko. Takže je to velké varování, ta debata je i v České republice a v dalších zemích Evropské unie. No a jak už jsem asi naznačila, tím druhým problémem je čím dál aktivnější používání umělé inteligence. A co se týče toho knižního trhu, tak už se objevují, a také to není novinka, trvá to nejméně 3 roky podle expertů. Můžete si online koupit knihu a vůbec nebudete vědět, že ji vytvořila umělá inteligence. Není to označeno, často jsou to, nebo tváří se to jako průvodci různými zeměmi, různí bedekry nebo nějaké poradenství, knihy pro děti, takže vydavatelé varují, aby si lidé ověřovali, jestli je za tou knihou opravdu skutečný autor, byť může se třeba nějakým způsobem nějak použít při té tvorbě umělou inteligenci. Tady už se ale pohybujeme na velkém ledě, co se týče autorských práv, to je zase další kapitola. No ale aby opravdu nakonec ten autor nebyl jenom nějaký algoritmus. Takže to jsou ty aktuální nejžavější problémy knižního trhu.
0: No, jenom asi ještě by mě zajímá jedna věc, jestli když už teda si mladý člověk pořídí nějakou knihu, tak vede nějaký žánr, dalo by se třeba takhle říct?
1: Fantasy. Ono jsou to takové anglické názvy, nevím, jak to správně i vůbec, jestli překládám new, young, adult literatura, vlastně i manga, zábavná literatura pro mladé publikum, komiksy, tak to je asi ten fokus podle těch průzkumů v kategorii 10 až 15 let.
0: To mi krásně nahrála, protože v roce 1977 vyšel 24-dílný seriál v ABčku Vzpoura mozku. Dá se to normálně koupit běžně, není to problém, pokud to někdo nemá jako sběratel. Tak doporučuji, si říkáte, že to teda frčí, protože to je v podstatě vítězství umělé inteligence v roce 1977 a lidstvo skončilo. No, tak jenom, že je to taková
1: síla. Já se vždy vracím ke Karlu Čapkovi a
0: no, jistě,
1: titulu
0: no.
1: Asi víme jakému.
0: To víme, no.
1: R.U.R.
0: No nic, tak abychom neskončili nějak depresivně. Takže položit vám otázku, co budete řešit v pořadu, jak to vidíte? Myslím, že tím to asi nezlepším.
1: No, asi ne, protože nám vzrostla inflace. A budu o tom mluvit s ekonomem Vítem Hradilem. Podíváme se také na strop pro ceny pohonných hmot, protože nekončí ani krize v Hormuzském průlivu. Tak spousta aktuálních témat. A protože jsme po komunálních volbách, tak se pana Hradila chci zeptat na to, jak vlastně promluvili do ekonomiky, co se týče samospráv, jejich hrozně moc jsou roztříštěné, tak jaký to má dopad na makroekonomiku?
0: Tak jo, tak já skočím někam jinam, já si pustím vám, milí posluchači, člověka, který už je potvrzen, bude tady vystupovat na Kalousov Ostrava příští rok.
1: Není to algoritmus.
0: Ne, je to opravdu živý člověk, prosím, jde se Ruby Williams. Human Being, to byla Zita Senková, děkuji, Zito.
1: Naslyšenou.

0: Já si tady připravuji to, o čem si budeme povídat po 8 hodině, a Robbie Williams dospíval.
1: Jo, a Robbie zároveň mě prosil, jestli bych byl tak hodný a řekl vám něco o počasí.
0: Jo,
2: prosím tě, řekni, dnes bylo teplo ráno.
1: Ano.
3: Ranní dvojka.
2: Ale pršelo.
0: Počkej, to jsem ti říct, že včera byly 4 stupně.
1: Správně.
0: A dneska bylo 11.
1: V Karlových Varech včera i minus 1 stupeň Celsia. A dnes, ano, 11, mezi 7 až 11 stupni, ale na celém území je zatažená obloha. Jestli se někde našlo nějaké místečko, kde je polojasno, tak vám to docela závidím. Přes ten den to bude vypadat velmi podobně, protože meteorologové očekávají zataženo, oblačno, slabý déšť nebo přehánky, ustávání srážek až během odpoledních hodin, ale teplo zůstane 13 až 18 stupňů Celsia a na horách pak kolem 8 až 12 stupňů. Ten zítřek už bude malinko slunečnější, má být polojasno až jasno, ještě po ránu pochopitelně se budou někde vyskytovat mlhy, nízká oblačnost, ale i ty mlhy se rozpustí, i ta oblačnost se rozpustí během dne a myslím si, že využijeme slunečních brýlí. A ty teploty zítřejší podobné dnešním 12 až 17 stupňů, na horách pak mezi 9 až 13 stupňů Celsia. Takže já si myslím, že ač se to počasí během toho října nebo té první poloviny střídá, tak se střídá spravedlivě.
2: Mm-hmm. Ale dnes odpoledne pršet nebude v Praze?
1: Místy jo. Kde přesně, prosím tě?
2: Prosím tě,
1: kolem Bily,
2: v Ďolíčku.
1: Nebudu, v Ďolíčku nemůže pršet, tam to zařídí orgány.
0: A co to je Ďolíček?
2: Ďolíček to je stadion Bohemians.
0: Jo, pardon.
2: Chlapci jdou dnes odpoledne na fotbal. No, tak jestli jim mám dát pláštěnku.
1: Snad vyhrajou, kluci, i nad počasím. A s kým hrajou?
2: Jo, to jsem nevadí. Zapomněla. To nevadí. Ale minulé v sobotu, myslím, že to bylo v sobotu, hráli s Baníkem a Bohemka vyhrála.
0: S Baníkem Ostrava?
2: Ano.
1: To se teda Baník asi vracel docela, bych řekl, podrážděný.
2: To asi bylo.
1: Co takový ty Baníkovci jsou takový...
2: Ostří chlapci.
1: Ostří chlapci. Jsem čeří krvelační, ale...
0: Já si představuju takový to... Já vím, že naše vysílání není postavené na předpovědi počasí, víš, ale představuju si tu paní Míkovou nebo někoho, kdo čte jako na 24 nebo někde na ČT1, víš, a řekne, tak dneska vám řeknu, jaké bude počasí v Ďolíčku, a to je všechno. Jo, že se tady upřednostní zájem jako jednoho člověka.
2: No, třeba Martin Hrdinka taky chodí. Ivan Trojan taky chodí.
1: Ale je to obecně je to tematicky pestřejší. Já si myslím, že i Zádybnická by mohla říct, jak je počasí, a pak třeba říct, a včera jsem si dopletla svetr.
2: Dobře.
1: Tak vám ho ukážu, podívejte, je barevný.
2: A za chvíli se bude hodit, protože přituhne.
0: Tak a já teď popíšu jednu situaci, která mě tady vlastně baví, milí posluchači, a musím vám to popsat, protože to nemůžete vidět. Z nějakého důvodu, který není důležitý, si vesměs každý používá svoje sluchátka. Já jsem tady, děti mají prostě taková sluchátka, která používají běžně zvukaři ve světě, a jsou taková plocha, jsou jako téměř neviditelná. Já jsem rád, že je používáte, těší mě to, protože kromě Ivana Trojana je používá i Sting, třeba, tak můžeš být klidná, že máš na hlavě Stingova sluchátka. Já mám nějaká jiná rozhlasová speciální, o to totiž vůbec nejde, jde o to, na co já se dívám. A teď tady došlo k situaci, že si Jakub vzal sluchátka Pozitě Senkové. A to jsou taková sluchátka, která se běžně používají v rozhlasových studiích. Jsou taková, já úplně nemám rád, protože mají jako prkený zvuk, ale jsou jako klasická, to je jedno. A já jsem si zvyk na ty vaše obličeje s těmi plochými, vlastně neviditelnými sluchátky. A tahle ta sluchátka vypadají jako dva karbanátky, protože se jim říká karbanátky, že?
1: No, to jsi měl pocit, že mě chybí v ruce jenom rohlík.
0: A já, ty jsi začal říkat to počasí. A teď navíc ta sluchátka, jak jsou karboše, tak když hýbete čelistí, tak jak se roztahují ty čelistní klouby, tak oni dělají takový to...
2: Od hlavy k hlavě.
0: Když třeba Pavel Chour tady ráno snídá, tak to normálně to se nedá vydržet. To dělá... A ty jsi teď říkal, jak bude v Ďolíčku, a tady to dělalo... Tak pardon.
1: Totiž ten důvod, proč jsem si sněl předtím, než nás navštívila Zita, ta svá sluchátka, tak je ten, že ženy používají make-up. A ten make-up pak ulpí na těch sluchátkách a já pak vypadám, že mám roli.
0: Ale nalíčenej
1: seš...

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: S herečkou Vandou Hybnerovou se potkávám celá léta a její nadhled a vnitřní síla mě nepřestává překvapovat. Naposledy jsem ji viděla v představení Melisonské mosty, kde mě učarovala. A tak se zeptám, jak svoji hereckou práci dokáže skloubit s farmařením. Vím, že péče o maminku ji inspirovala k tomu stát se ambasadorkou projektu Dožít doma a to bude aktuální téma našeho rozhovoru s herečkou Vandou Hybnerovou.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Koalice hodlá přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Papež Lev 14. podstoupil operaci plíce, lékaři mu zjistili zhoubný nádor. Počasí bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, odpoledne až polojasno a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel vrátil návrh sněmovně kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadila mu taky doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný počítá s tím, že koaliční většina 108 hlasů bude opět stačit a změny projdou.
4: Zákon by měl platit i přes veto pana prezidenta, pokud samozřejmě ho přehlasujeme zde ve sněmovně, což se limitně blíží 100% šanci od 1. ledna příštího roku.
3: Opozice už oznámila, že se v případě přehlasování veta obrátí na ústavní soud. Na novém zákonu kritizuje taky snadnější propouštění státních úředníků, kteří by podle ní nebyli závislí na vládnoucích politicích. Hradci Králové po komunálních volbách povládne trojkoalice. Složená bude z koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09, koalice Pirátů a Starostů a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Po jejich jednání to uvedli představitelé HDK a TOP 09. Strany ještě budou řešit, jestli se čtvrtým členem koalice stane ODS. Kandidátkou trojkoalice na primátorku bude dosavadní primátorka Pavlína Špringrová z HDK. Ruské balistické rakety v Kyjevě zasáhly energetická zařízení, uvedl starosta města Vitalij Kličko. Zemřeli nejméně 3 lidé, z toho jedno dítě. Informovala o tom ukrajinská státní záchranná služba. Dalších 21 lidí je zraněných. Kvůli bombardování ve městě vypadává elektřina. Mrtvé hlásí i Dněpropetrovská a Záporožská oblast. Celkem po nočních ruských útocích na Ukrajinu zemřelo podle agentury AFP 6 lidí. Lékaři papeži Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali, oznámil to Vatikán. V římské nemocnici se bude papež zotavovat přibližně týden.
5: 71-letému papežu lékaři diagnostikovali adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. O plánované operaci informoval papež své příznivce v nedělním projevu.
6: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit, aby mi uzlík odstranili.
5: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Někteří na jeho příjezd čekali i několik hodin. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Anna Belio, Český rozhlas.
3: Dnes naposledy mohou Brňané využít sdílená kola na účet města. Magistrát od března proplácel 2,5hodinové jízdy denně u obou poskytovatelů služby. Radnice na to vyčlenila 4 800 000 korun, které už lidé projezdili. Tentokrát zhruba o 2 týdny dřív než loni.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, odpoledne až polojasno, teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů.
0: Doprava.
3: Na D1 směrem z Prahy do Brna trvá zdržení od sjezdu na Benešov z 21. kilometru. K nehodě za Chocerady na kilometr 30,5 pojedete půl hodiny. Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy vjedete do kolony za Mníškem na 17. kilometru. Do zúžení u Jíloviště, kde se jede jen pravým pruhem, pojedete víc než 40 minut. A na trase navíc vyšetřují i nehodu na 13. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Ranní dvojka.
7: Hezké dobré ráno. Napsal nám Honza z Liberce. Dobrý den, zmínkou o obrázkovém příběhu Vzpoura mozku jste mi navodil vzpomínky na dva plné kufry abíček, které jsem měl u babičky pod postelí. Bohužel se mi celou tu několikaletou sbírku nepodařilo uhlídat. Honzo, jsme na tom stejně. Dnes bych si tak rád všechny opět pročetl. Tyhle sci-fi příběhy a další jsem miloval. Pokud si dobře vzpomínám, jednou za rok bylo vydání ABC speciál. Ano, bylo větší. A i ty slepovánky byly větší. To byl ráj. No, jestli se to nedá někdy najít na internetu, nehledejte to na internetu, Honzo. Kupte si, ono to vychází v takových, já nevím, jak bych to řekl. Já tady mám Honzu Svatoše. Honzo, ahoj, dobré ráno.
8: Dobré ráno.
7: Ty si vzpomínáš na, v ABčku vycházely na konci ty
8: komiksy.
7: Druhá výprava, tak? A já jsem tady mluvil o Vzpouře mozku, že to je z roku 77, ale je to normálně současnost. To je ta umělá inteligence, která nás prostě zabije. Nebo respektive my si zabijeme sami sebe, že jo? Ale je to komiks, ale ono to vychází v takových jako souborných knihách, jako třeba vyšly všechny čtyři lístky.
8: Jasně.
7: Nebo ne všechny, ale... A tady zrovna se to, myslím, jmenuje... Nevím, komiksy
8: velká z komiksů,
7: mám pocit. Ale jsou to z ABčka. Stojí to za to si to...
8: Já
7: to
8: no a hlavně to je vyprodaný, ono to bylo, že už je několikátý i dotisk, protože to byl oblíbený vánoční dárek, co si pamatuju, taky jsem zháněl jeden, ale myslím si, že už je to opakované vydání.
7: Já to mám u postele pořád.
8: Čteš to?
7: Jo, no občas, protože tam je druhá výprava, všechny takové ty krásné, to mi tam tvrz.
8: Tak on to měl kvalitní ilustrátory, že jo, Gustav Krum.
7: No, úžasný, úplně, no. No tak jenom takhle, Honzo, pro vás takový vzkaz i pro vás, pro všechny. Teď si dáme kapelu UM a za chviličku budeme s Honzíkem vzpomínat, to bude to fajn.

0: Honza Svatoš, filmový filmař, fotograf, historik a vůbec osvícená bytost je tady s námi ve studiu. Honzo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ty chceš asi, abychom začali ukázkou.
1: Tak abych, pokud
0: myslím, není potřeba představovat.

0: Problém té ukázky, Honzo, spočívá v tom, že to chceš poslouchat celé a zároveň si pustit celý ten film, ale myslím, že má...
1: A to je vlastně správně, takhle funguje dobrá melodie, v momentu, kdy tohle chceš udělat, tak potom je ta filmová melodie a potažmo i ten celý film je vlastně legendární a není možné na něj zapomenout. V tomhle případě se hned vybaví tvář Charlesa Bronsona a pochopitelně režie Sergio Leoneho a hudba Ennia Morriconeho.
0: A to ještě vlastně ty na něj hrozně dlouho čekáš a nevíš proč a ten vlak přijede a odjede. Hmm. A na první pole se nestane nic, on vystoupí na druhou stranu.
1: No a hlavně ona, celá ta, ten film je dokonalý, ale je právě zajímavé, že ta hudba byla možná alfou a omegou, protože pochopitelně jinak patří k nejrozpoznatelnějším filmovým motivům všech dob, to jsme tady teďka zmínili. Je to jenom pár tónů, které Morricone, když je skládal, tak chtěl, aby symbolizovali lidský dech, proto ty dlouhé pauzy, které přidávají i to napětí. Na začátku tam jenom zasní, potom je tam chvilku pauza. Je to vlastně do rytmu lidského dechu.
0: Když bych ti to zahrál na klavír, to je ty a da, da, ta, da, da, da, to není nic.
1: Je to minimum, ale no, pracuje se s tím vlastně opakovaně i dramaturgicky v tom filmu. Pokaždé, když se objeví postava Charlesa Bronsona, tak ta melodie předjímá nějakou novinku z jeho minulosti, takže to je i věc, která je tam s ní dramaturgicky pracováno. A je mnohem ještě zajímavější to, že vlastně existovala hudba dříve než ten film, že Morricone nejdřív složil hudbu. On měl představu o té postavě a teprve potom ji roubovali na Bronsona a dokonce Leone přejal tuhle metodu, návrh toho Ennia Morriconeho a vlastně i ty herci hráli do hudby. Nebyly určující dialogy, ale byla určující hudba. Mě nutil tu hudbu poslouchat a proto i ten film možná má takhle neuvěřitelnou atmosféru, protože je prostě jiný než všechny ostatní. Jinak Charles Bronson na harmoniku hrát neuměl, ale asi mi dáš za pravdu, já jsem to vůbec nepoznal. On tak dokonalý držel, no, že i ten pohled těch očí naprosto neuvěřitelný. Na tu harmoniku hrál sám Ennio Morricone a jsou to tři harmoniky, v jednom snad neskazíme teďka divákům zážitek, je to vlastně hybrid, který vznikl po tom složení, proto tam na začátku se ty melodie potkávají v takém krátkém sledu. Ano. Ale je to uděláno tak, že je to nepostřehnutelné, je to vlastně věc, která absolutně neruší, není tlačeno na pilu a za mě tohle je prostě jako dokonalá věc.
0: A není náhodou ten film součástí třeba výuky na
1: filmový školu? A tenkrát na západě jsme, neřekli jsme tenkrát.
0: Tenkrát na západě. Není náhodou ten film třeba i v osnovách výuky, protože on porušuje, nebo ne porušuje, možná spíš nastavuje, nebo ukazuje nějaké nové filmové cesty, ne? Protože přece nemůžeš začít film tím, že je tam 10 minut ticho.
1: No ale takhle právě vznikají ty nové věci, které za pár let potom napodobují ti ostatní filmaři, protože prostě někdo měl odvahu to udělat jinak a cítil to, tak nebylo to proto jenom, aby to bylo jako nové, ale že to mělo tady v tomhle ohledu prostě tenhle význam. A prostě špagety westerny obecně v tomhle gardu jsou naprosto ekvivalentní tomu, co známe prostě z produkce Johna Forda a té americké produkce. Za mě to dost se jich natáčelo dokonce v Evropě, o tom jsme tady také už jednou mluvili. Prostě je to legenda a ta melodie k tomu patří, zpětá pupeční šňůrou.

0: na první pohled veselá melodie, ale není tomu tak.
1: Přesně tak, ono, je to, vychází to se z té staré, mi se líbilo teďka na Jakubově, periferně jsem viděl, že on se vrátil z Capri a z té jižní Itálie, tak je

0: to prostředí a i tvůrci se sami v tom prvním díle rozhodli, že se bude natáčet vlastně přímo na Sicílii. Teď tady pouštěl to, tam byly se myhly ty obrázky naprosto autentické Sicílie, tenkrát ti lidé, kteří tam v tom filmu se myhli, to byli naturštici, ty v životě neviděli filmovou kameru, jim se podařilo i v tom filmu zakotvit tu autentickou Sicílii a pro mě je ta melodie těch mandolín v tomhle pohledu typ těch prvních pár tónů, ale můžeme si možná pustit tu ukázku, kde je nastřiženo i ta, ten zpěv.
1: To je ta další.
0: To je ta další.

0: je to ta Itálie, že jo?
1: Je to prostě hezký. Ale je to klíčové k tomu k motorovi, protože pochopitelně je ta mandolina dobře zvolený soundtrack nebo nějaká ústřední melodie, tak to je opravdu tím, jak film je audiovizuální a to audio dokonce na prvním místě, tak prostě za mě, když je dobrá píseň a není vlezlá, ale je originální, tak prostě ten filmař fakt má nakročeno k tomu, aby vytvořil věc, která překročí tu historii a vydrží. Nevím, jak pro tebe, ale pro mě Kmotr 1, 2, 3 jsou pořád koukatelné a budou asi ještě nějakou dobu.
2: Tak asi Dan Hůlka, že? Já se strašně omlouvám. Já jsem to
1: slyšel toho hluku.
2: Já jsem mu to tenkrát vyčítal, nebo sám sobě jsem to sobě vyčítal, že prostě to naspíval a teď tam pořád slyším ten jeho, no nic, stejno. Dobytí ráje.
1: Dobytí ráje, tak je to vlastně film, který byl naprosto unikátně natočený k výročí Kolumbovy plavby, ale i Vangelisova Nesmrtelná hudba měla svoji inspiraci a to je skladba La Folia, která pochází z Portugalska, Siberského poloostrova, která byla vlastně ale už tehdy vytvořena něco jako open source nebo takové ty volné jazzové akordy, které filmaři mohou sami už v té době kombinovat a dále rozvíjet. Na tuhle ústřední melodii bylo složeno více než 150 skladeb a Vangelis to dobře věděl, takže on tu foliu, mimochodem ta folia znamenalo v překladu šílenství, protože to bylo používáno jako takový lidový divoký tanec. A za mě, já si do dneška pamatuju, když to bylo v kině, režie Ridleyho Scotta. A ten film Dobytí ráje měl mnohem větší úspěch překvapivě vlastně v Evropě než ve Spojených státech. Ale ta úvodní melodie Vangelisova, kde mě to prostě evokuje, vidím záběr té lodi, jak se vždycky zvedne a potom se ponoří do toho oceánu. A já jsem si díky tomu filmu asi prožil, alespoň přenosně pochopitelně, v přeneseném slova smyslu, ten pocit Kolumba při objevení Ameriky.
2: No, děkujem. Já mimochodem dneska večer hraju hru Ladislava Smočka, která se jmenuje Hermína a tam je, on vyznává lásku té své milované. A mám tam větu, jsem ohromen jako objevitel Ameriky Kolumbus, který v úžasu sledoval, nebo hleděl na mrakodrapy Manhattanu.
3: No ještě si to zopakuje.
2: To bylo hodně svatoš, díky.
1: Naslyšenou.

0: Nejposlouchanější pořad českých rádií si připravil pro olomoucké publikum v rámci Pri Bohemia Rádio speciální 19-minutovou talk show. Moderátoři Jan Pokorný a Libor Bouček budou jaksi prezentovat pořad host radiožurnálu právě v Olomouci v kině Metropol. Jan Pokorný sedí tady za anebo před, to dilema jsme tady nevyřešili, u mikrofonu. Honzo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pozvi nás tam.
1: Pojďte.
0: Pojďte.
1: Pojďte. Kino Metropol, neděle od 17 hodin. Bude tam nejenom dvojice mladých oblíbených moderátorů hosta radiožurnálu Pokorný Bouček, ale taky zkušený moderátor radiožurnálu Sport, Pavel Horvát. To je fotbalista.
2: Vtipný. Teda byl. A vtipný.
1: A velmi vtipný, velmi vtipný. A bude tam taky Aleš Vrzák, šéf režisér Českého rozhlasu, a ten je taky vtipný, i když se to nezdá na první poslech, ale při bližším ohledání, kdybychom tam byli déle než těch 19 minut, o kterých mluvil Dalibor, já myslím, že to má být 90 minut, ale to je jedno.
2: Bude to kratší asi.
0: Já jsem řekl 19.
1: No, to je jedno, pojďme dál.
0: Já jsem z tebe vystresovaný, rozumím.
1: No protože...
0: Jsi šéf.
1: Řekl, abych tady byl bývalý. A pak tam bude Monika Valentová. Znáte Moniku Valentovou?
2: No to je naše kolegyně.
1: No to je vaše kolegyně a vlastně příjmení Valenta Valentová, to je velmi proslulé příjmení. Tady v rozhlase pamatujeme programového hlasatele Jiřího Valentu, který uváděl například legendární Kolotoč v 8 hodin hned po časovém znamení. Pak pamatujeme Dušana Valentu, editora radiožurnálu, jeho maminku Miladu Valentovou, pak taky maminku Moniky Valentové, paní Valentovou, která pracovala taky na dvojce. Těch Valentů je tady opravdu plná řádka.
0: No a Monika je navíc úplně skvělá. Dlouhá léta spolupracovala s mojí sestrou pořád.
1: To nevadí.
0: Ano, nepovedlo. Ano, je pravda, že to nepovedlo. Dokonce ten pořad byl zrušen, ale týkal se filmů a bylo to fajn. Dobře, tak ten pořad bude tedy 90-minutový a nepřemýšleli jste nad tím, že ta vaše dvojice, že to je docela vtipný Pokorný Bouček, ne? Že to je vlastně,
1: no,
0: že,
1: jistě,
0: že už Bouček je najednou...
1: Vy tady máte na špek, že jo, skok?
0: No,
1: tak my máme Bouček.
2: Jo, takhle.
1: Se snažíme jako ty vaše kreativní nápady dotáhnout ještě do takové jako zábavné, veřejnoprávní a přitom nesmírně atraktivní, poutavé a leckdy i emotivní podoby.
0: Tak to byl Jan Pokorný a jeho pozvánka na nejoblíbenější...
1: Můžu říct ještě jednou, že je to v neděli od 17 hodin v kinu Metropol v Olomouci v rámci festivalu Pri Bohemia Rádio. Tak.
2: A kde si koupím lístky?
1: Nevím. Já neprodávám.
2: Se zeptám u kolegy Boučka.
0: Tohle bylo zase trošku na nás. My zásadně, když máme něco říct, kde něco začíná, tak se tady ozve právě zmíněné nevím, tak jsem rád, že jsi zůstal v našich vodách.
1: Ano, já to často poslouchám a myslím, že vaše ranní dvojka, trojka by se měla jmenovat nevím.
2: Jsme takhle inspirativní pro tebe, to nás těší.
0: Děkujeme.

0: No a my se musíme rozloučit, přátelé. Nedá se nic dělat. Děkujeme moc krát. Tato půlhodinka byla teda taková emotivní trošku. Já se omlouvám za ten přeřek. Asi jak jsem, že jo,
1: přece jenom. Jsi chtěl být rychlejší a myslel si, že 19 se řekne rychleji než 90.
0: A ono to není pravda.
1: No to je to tak skoro na stejno, ale ty se snažil to urychlit, protože Jan Pokorný spěchal na přetáčku v půl deváté.
0: Spěchal na přetáčku a je pravda, že prostě asi nebudu nikdy Libor Bouček, no. Tomu by se to nestalo.
2: Já spěchám zas na natáčky, ha? Už ke kadeřnici, jestli
0: no
2: to
0: tak nevadí. A musíš mi jako naznačovat to, že seš prostě ne. Vlasatý chlapec.
2: Ale to je tak všechno, co mám navíc, Dalibore. Oproti tobě.
1: No, mě jdou špatně hodinky.
2: Mě jdou špatně hodinky.
0: No, uděláme teda nějakou taky upoutávku na něco třeba.
2: Na planetárium třeba.
0: Ne, nebo na celý festival PBR, protože k tomu jsme úplně jako neřekli, my jsme tam třeba byli v minulých letech někdy celý týden.
1: Nebo to bych už nepoutala.
0: Kulaté výročí, ne. Ale je to vlastně festival, že přijedete do Olomouce, když jste třeba i z blízkého okolí, stojí to za to, protože tam nejenom, že můžete navštívit kino Metropol, ale můžete tam zažít poměrně dost audio zážitků.
1: No, třeba neviditelný herec Olmerka. To má na starosti Basil Fridrich, že jo? Spolu s Lucí Polišenskou.
0: A také s Alešem Vrzákem.
1: Ano, ten Aleš Vrzák se nezastaví v té Olomouci. Pak tam bude taky díl na malého novináře. To naše kolegyně, kulturní redaktorka Míša Vetešková, pracuje s dětmi, představuje jim práci novináře. To bude v pondělí hned ráno v 9 hodin.
0: A bude tam samozřejmě i možnost vidět, jak takový malý novinář pracuje. Jakub Kaloč tam bude.
2: Ano.
0: Takže svoji dílničku tam
2: bude. Ano, budeme tam mít dílničky. A samozřejmě se budu učit, ano, natáčet ankety. Nabírat takzvané hlasy a pak se budu učit stříhat ten materiál. Takže uvidím, co z toho vznikne. Každopádně jedno vím, že tentokrát jsem to prvenství na Prý Bohemia Rádio jako před lety neobhájil.
1: Ale třeba v úterý, ale Jakub se možná zdrží taky ještě v úterý, protože bude pořád stříhat, si asi podle mě nenechte ujít v 16 hodin besedu s Otakarem Brouskem a Ivanou Plíhalovou.
0: Ano.
1: Tady vstupenky zakoupíte na recepci Českého rozhlasu Olomouc, tady se to ví.
0: A ještě tady píšete poměrně dost hezkých e-mailů, že byste tu harmoniku mohli poslouchat třeba hodinu.
1: A já pořád slyším toho Kmotra, člověče. Z těch tří pouštěných melodií.
2: Já mám harmoniku, člověče.
0: Ta harmonika, no. By stalo za to pustit si ten film?
1: Teď?
0: Teď.
1: Nemáme málo času, i když mi jdou špatně hodinky?
2: Mimochodem v kategorii reportáž, co jsem teď zjistil, která letos slaví už 10 let na festivalu, si bude studentská i odborná porota ve středu 21. října vybírat mezi reportážemi 16 reportérů z Česka, Polska, Rakouska, Ukrajiny, Francie a také Portugalska.
0: Držíme palce všem. Regino, Jakube, Dalibore, naschledanou.
2: Papa.
3: Potěší, naladí, zkrátka raní bok.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Co říkáte této myšlence?
5: Jak to vidí?
4: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den. V pravidelném čase je tady prostor pro pravidelný rozhovor v souvislostech. Mým dnešním hostem je Vít Hradil, hlavní ekonom investiční společnosti Investika. Buďte vítán. Dobrý den.
7: Děkuji, dobrý den.
6: Zajímat mě bude především to, jaký dopad má roztříštěnost samospráv na českou makroekonomiku. Zda je návrh zavést mimořádnou daň na rafinerie krok správný a férový a jaká opatření fiskální a měnové politiky mohou zmírnit výkyvy ekonomiky. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Jak to vidí?
6: Inflace v Česku v září zrychlila na 2,5%. Podle České národní banky táhly hlavně dražší pohonné hmoty. Leží, pane Hradile, klíč k celé situaci nadále v Hormuzském průlivu nebo možná spíše v Bílém domě?
7: Částečně ano, ale myslím si, že už se z toho stává pomalu zodpovědnost spíš právě ČNB a obávám se, že ona bude pravděpodobně nakonec nucena k nějaké akci. Ono obecně, když se centrální banka sleduje inflaci, tak právě takovéhle věci, jako že někde někdo na Blízkém východě zaútočí na jinou zemi a najednou vám zdraží pohonné hmoty, tak centrální banka standardně se snaží od toho odhlížet, protože to je taková ta náhodná inflace, kde prostě na trhu něco se vychýlí nahoru a za 3 měsíce to zase spadne dolů a většinou centrální banka od toho odhlíží. To znamená, kdyby ta naše inflace byla tažena jenom tím, že se jako vychýlily ceny pohonných hmot, tak by to nutně nebyl úplně důvod k obavám. V opačném směru působí něco podobného, tam nám teď pomáhají zlevňující potraviny, respektive meziročně výrazně zlevňující potraviny. To je podobný efekt. Centrální banka se obvykle snaží od tohohle odhlížet, protože zase to v závislosti na počasí nebo na dodavatelských řetězcích lítá nahoru a dolů. A ještě tam máme jeden takový víceméně náhodný výkyv, a to, že za nás teď stát platí ty příspěvky nebo poplatky na obnovitelné zdroje energie, což taky není záležitost pro centrální banku. Takže ona, když se rozhoduje, tak se snaží si očistit tohle všechno pryč a podívat se na takovou tu podkladovou inflaci, my říkáme jádrová, a ta bohužel problematická je a zůstává. Ta je někde okolo 3%, a táhnou jí služby, táhne jí realitní sektor. A ty pohonné hmoty, byť jsem říkal, že kdyby to byl dočasný výkyv, tak to není nutné na to reagovat, ale oni, když to trvá dlouho, tak se začnou do té ekonomiky propisovat. Všechno je drahé rozvést, lidé si začínají zvykat na vyšší ceny, chtějí vyšší mzdy, firmy si zvyšují marže a tak dále. Takže já si myslím, že byť velká část toho, co jste říkala, je pravda, to znamená, ten původní důvod skutečně leží v Hormuzském průlivu, potažmo v té válce proti Iránu, tak teď už se z toho pomalu stává ta skutečná inflační hrozba a pak není jiná možnost, než aby centrální banka na to zareagovala zvýšením úrokových sazeb, které podle mě ještě do konce roku zažijeme.
6: Takže třeba na příštím listopadovém zasedání České národní banky lze očekávat tedy zvýšení těch sazeb.
7: Zbývají nám dvě, jestli se nemýlím, začátek listopadu a potom prosinec, ano. Takže ano, já bych čekal, že na jednom z nich se to stane a kdybych si měl vsadit na jedno z nich, tak bych se pravděpodobně skutečně klonil k tomu listopadu. A ten důvod je jednoduchý, oni v listopadu zveřejňují svoji pravidelnou čtvrtletní prognózu, což většinou je takový dobrý moment pro to udělat nějaké to politické rozhodnutí, protože v tu chvíli oni mají jako nejjasnější obraz o té ekonomice, protože zrovna dodělali tu svoji celou komplexní prognózu a pak na tom dalším zasedání už jim začíná většinou ta realita trošku odjíždět od predikce, čímž se nesnažím karikovat, to se stává každému, ale ten listopad se nabízí jako dobrý moment, ano.
6: Co kromě potravin, pane Hradile, působí protiinflačně? Byť teda potraviny zlevňují čím dál méně, pokud se nepletu.
7: Ano, a ten efekt se pravděpodobně brzy vyčerpá, začátkem příštího roku do toho spíš začne promlouvat s tím opačným znamenkem a v podstatě to druhé je to, čeho jsem se dotknul, a to jsou energie. Jednak protože od nám skutečně odeznívá pořád ještě ten předchozí energetický šok, kdy prostě dobíhají ty fixace, které byly ještě relativně drahé a uzavírají se nové, takže z toho trochu pomalu mizí ty úplně šílené ceníky, které jsme byli nuceni uzavírat, když ty energie byly vyloženě drahé. A pak je tam ten vládní zásah. Ten sám o sobě tu inflaci přes energie, právě přes elektřinu snižuje o nějaké nízké desetiny procentního bodu. Což často vláda oslavuje jako úžasné protiinflační opatření, ono to ve skutečnosti jako s inflací nic reálně nedělá. Jo? To, že my to nezaplatíme na svojí složence, ale zaplatíme to přes daně, přes státní rozpočet, v podstatě nemění tu cenu elektřiny, ta zůstává stejná, jenom ji za nás zaplatí strýček stát a za rok, za dva si o ty peníze řekne zpátky z daní, ale technicky statistici to zaznamenají jako snížení inflace, protože je skutečně zajímá, co je napsané na té faktuře, kterou vám pošle dodavatel, a tam ten poplatek prostě není. Takže tohle je druhý významný vliv. Jestli se nemýlím, tak tohle jsou třeba jediné potraviny a energie, které skutečně působí nějak významně s mínusem.
6: Jak by vláda mohla svou politikou ovlivnit tedy tu míru inflace?
7: Vláda s tímhle udělá velmi málo. Ono není náhodou, že my máme dokonce i v ústavě napsáno, že tohle je si záležitost centrální banky. Vláda, pokud by chtěla snižovat inflaci, tak by v podstatě měla dělat spíš opak toho, co většinou bývá ta reakce.
6: Nebo jakou politiku by měla dělat? Mohla?
7: Říkám, ona jako nedokáže tu inflaci skutečně ovlivnit, kromě toho, že ona by mohla jako zaškrtit ekonomiku. To znamená, v momentě, kdy rostou ceny, tak ona by mohla přijít jako úsporným rozpočtovým plánem. To znamená naopak rozdávat méně peněz, méně toho za nás platit a tím, jak si omezit tu ekonomickou aktivitu a to, že lidé chodí do obchodu nebo nechodí a objednávají služby nebo neobjednávají, což samozřejmě politicky absolutně neprůchozí. Tohle jsou přesně naopak situace, kdy ta vláda typicky přijde a řekne, pro boha, zdražuje nám tady všechno možné. Musíme těm lidem přisypat peníze, aby na to pořád měli. A v momentě, kdy děláte tuhle politiku, tomu se říká fiskální expanze, tak do té ekonomiky přisypáváte další peníze. A to je větší množství peněz, které se snaží soupeřit o pořád stejné množství zboží a služeb, takže vy tu inflaci vlastně posilujete. Kdybych měl vyloženě jako říct, co teda vláda má dělat v takovémhle, řekněme, představme si kritické období, jako byla ta energetická krize, tak zachraňovat vyloženě jenom ty, kteří to nezbytně potřebují, to znamená ty, kterým hrozí nějaký pád do chudoby nebo vyloženě jako existenční problémy, a všem ostatním říct prostě, já se omlouvám, ale já prostě nemůžu hnout s cenou elektřiny, to je kompletně mimo moji kontrolu. Kdybych vám přisypala peníze, tak všechno jenom zhorším, budete to muset vydržet. Já teďka nechci se hlásit k žádnému politickému názoru, ale vzpomínám si, že tehdy a do dneška se to karikuje, bylo to ten výrok o dvou svetrech. Vemte si dva svetry, pokud je vám doma zima. Ono to samozřejmě, jako, já chápu, že politicky si ta autorka hodně naběhla, ale ekonomicky to dává smysl. Prostě vláda řekne, já se omlouvám, ale jako, já s tím nedokážu nic dělat. To nejlepší, co můžeme udělat, je prostě zatnout zuby a vydržet to.
6: Pane Hraděle, sněmovna podpořila včera vládní návrh zavést mimořádnou daň na rafinerie. Tím důvodem je nárůst marží. V důsledku situace na světovém trhu s ropou týkat se má jen velkých korporací. Dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, obě vlastní petrochemický gigant Orlen Unipetrol. Daň by měla do státního rozpočtu letos přinést asi 5,5 miliardy korun. Tak vnímáte to jako krok správným směrem, férový, když se podíváme na nastavení těch parametrů? Podle opoziční ODS je ten návrh principiálně špatně, protože se zákon zaměřuje jen na jednu firmu.
7: Což evokuje to, co jsme zažili tehdy s ČEZem, kdy ta Windfall Tax dopadla podobně. Takhle, já nemám ambici rozsoudit férovost rafinerského biznesu a jejich marží, to je skutečně trošku nad mojí expertízu. Co se k tomu dá říct ekonomicky, a to samé se dalo říct tehdy k té Windfall Tax, která nakonec dopadla na ten ČEZ, je, že ono v teorii tohle vlastně jako velice dobrý, chytrý, chcete-li, způsob zdanění, pokud se to nastaví správně. A ta Windfall Tax, to znamená, pokud je to nastavené jako daň z neočekávaných zisků, tak ona má tu specifickou vlastnost, že právě cílí na ty neočekávané zisky, a to slovo je naprosto klíčové. My ekonomicky, když koukáme na daně, tak si říkáme, jak moc oni mění chování těch tržních aktérů, na které dopadají. A to se říká, že je takový ten negativní vliv daní. Prostě někoho zdaníte a tím ho odrazujete od nějaké aktivity, kterou by on býval chtěl dělat. A on ji chtěl dělat, protože byla efektivní. V momentě, kdy ho zdaníte, tak se ho snažíte dotlačit do neefektivních rozhodnutí a neefektivních plánu. Tahle daň je kouzelná v tom, že vy vlastně seberete někomu zisk, který on neočekával v té minulosti a neočekává ho ani v budoucnosti, protože ono to z definice má cílit jenom na ten zisk, který ta firma prostě nemohla čekat. Pokud tohle správně nastavíte a pokud tohle skutečně tak bude fungovat, tak ta daň je kouzelná v tom, že ona nemění chování těch tržních aktérů. Znamená, z pohledu ekonomie je to jako velice čistá daň. A pak samozřejmě se dostáváme, a to už je mimo ekonomickou disciplínu, k té spravedlnosti. Tehdy ta argumentace byla podobná jako pravděpodobně teď. To znamená, vy tady máte nějaký moment, kdy někdo bez svého přičinění hodně vydělává a někdo naopak hodně trpí. A tam už právě od toho přichází nějaký ten hodnotící soud, který ekonomům nepřísluší, ve smyslu spravedlivější by bylo ty peníze přesunout z jedné hromádky do druhé, ale to už je spíš politická otázka.
6: Tou politickou otázkou je nejspíš mimo tu ekonomickou disciplínu, jak jste řekl, pane Hradile, také skutečnost, že se prezident Petr Pavel objevil v propagačním videu zmíněného petrochemického gigantu Orlen se závodníkem Martinem Prokopem, ale to asi bude otázka na politologa.
7: Nebo marketéry, ano.
6: Dobře. Co se týče ještě této daně, ministryně financí Alena Schillerová už připustila, že některé daně se budou muset zvýšit, tak jak vy se díváte na možný vhodný daňový mix v Česku? Vzhledem k té situaci, kterou jsme vlastně popsali.
7: Zase obecně ekonomicky, a to je v podstatě podobné, nebo navazuje to na tomu i předchozí odpověď, a když se rozhodujete, co danit, tak právě typicky je dobrá ta otázka, koho a od čeho těmi daněmi odradíme. Kdykoliv jakoukoliv aktivitu nebo nákup zatížíte daní, tak v podstatě tím lidem říkáte, tohle nedělejte, nebo dělejte to méně, než byste to bývali dělali. A z toho pak vyplývá, že třeba zdaňovat práci nebo zdaňovat podnikatelskou aktivitu jsou spíše ty horší možnosti, protože tohle je něco, co jako vy chcete, aby ti lidé spíše dělali. A pak se hnedka dostáváte k těm nežádoucím věcem, které teda nechcete, aby lidé dělali, a ne náhodou už se objevují nápady na zvyšování spotřební daně, to znamená daně z neřesti. Jsou takové ty věci, které nejenom, že se dobře politicky prodávají, přece nechcete, aby lidé pili nebo aby kouřili. Navíc tam máte i tu obhajobu ve smyslu těch externalit, to znamená, to není jenom jeho věc, že kouří a pije, my máme veřejné zdravotní pojištění a pak to za něj budeme řešit právě z veřejných rozpočtů. Takže tohle je vždycky ta jedna úvaha. A pak ta druhá bývá, jak snadno se z té daně dá vyvléct nebo utéct, to znamená nějakou optimalizací jí obejít. Tady narážíte na to, že třeba to zdaňování těch podnikatelských subjektů nebo velkých korporací, oni mají ty optimalizační možnosti relativně velké, oni dokáží často obejít tu daň nějakým způsobem. Naopak, kdo velmi těžko uteče, jsou zaměstnanci, proto často na ně nakonec dopadá to kladivo toho zdanění, protože na rozdíl od korporace nebo miliardáře, oni prostě se nemůžou jenom zbalit a odejít někam do daňového ráje a pracovat tam, oni prostě zůstanou pracovat tady, ať je zdaňujete, jak chcete. A další, kdo nedokáže utéct, a proto se o tom taky tady často mluví, jsou nemovitosti. Prostě nemovitost je vázaná na to místo, kde je. Všichni oni vědí, v katastru je naprosto zřetelně napsáno, kdo jí vlastní. Takže je to jako velice snadný způsob, jak zdanit něco, co nedokáže utéct. No a když jsem to takhle popsal, tak z toho pak vyplývají i ta doporučení, která často dostáváme, koho bychom měli zdaňovat u nás více. A ano, ne náhodou se prostě pořád objevuje to daň z majetku, typicky z nemovitostí, a pak přijdou na řadu ty neřesti. Jinak pokud jde o výroky paní ministryně, že si začíná pohrávat s možností zvýšení daní, jednak teda, což ale je zase politologická věc, jako kuriozní, že pořád ještě programové prohlášení vlády tohle naprosto zapovídá, ale to je jedna věc, ale druhá je, že vláda se ráda ohání tím fiskálně strukturálním plánem, který se dohodla s Evropskou komisí, což právě by měl být jízdní řád toho, jak se bude vyvíjet státní rozpočet v příštích letech. A tam se vláda zavazuje k docela drsné konsolidaci až v řádu nějakých 150 miliard v příštích dvou letech. A na to tohle je málo. Ty balonky, které teď vítají éterem, to znamená investiční nemovitosti, daně z neřesti, spotřební daň, to pořád se bavíme maximálně o nízkých, hodně nízkých desítkách miliard, jestli vůbec. Jestli vláda bude chtít naplnit ten svůj fiskálně strukturální plán, tak bude muset přijít s něčím dramaticky objemnějším, něčím podobným třeba tomu Fialovu konsolidačnímu balíčku, ten byl v podobných řádech, a zatím jsem nezaznamenal, že by tím vlastně nevláda uvažovala.
6: Pohled Víta Hradila, hlavního ekonoma investiční společnosti Investika.
4: Jak to vidí?
5: Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Pokračuje sestavování koalic v jednotlivých městech a obcích po komunálních volbách v České republice. Jaký dopad mají vůbec, pane Hradile, samosprávy na makroekonomiku?
7: Vlastně hodně velký, ale asi si každý dokáže představit, že to je jako hodně atomizované, to znamená, u nich je strašně moc těch obcí, takže to, co udělá každá jednotlivá z nich, zdánlivě nemá žádný efekt, což je pravda, protože oni jsou prostě v tom celém kontextu mrňavé. Když se na ně podíváte jako na systém, znamená na celou tu komunální politiku, tak oni jsou velice, velice silný hráč. A jestli se nemýlím, tak oni operují každý rok v součtu s rozpočtem nějakého půl bilionu, nějakých 500 miliard. To už si nezadá ani se státním rozpočtem, ten samozřejmě je výrazně větší, ten nějakých 2300 miliard, ale už hrajete podobnou ligu. Jo? To znamená, nikdo nepopírá, že stát je významný aktér, kam on nasměřuje peníze nebo nenasměřuje, tam skutečně je to potom znát. Totéž lze říct i o těch samosprávách. Prostě půl bilionu ročně korun je hodně a velice záleží na tom, kam to půjde. O investicích se tady často mluví a tam oni taky hrají velice významnou roli. Já mám pocit, že oni za rok proinvestují asi 160 miliard korun, stát má nějakých 250, takže tady už jsou vyloženě jako na podobném hřišti, takže je to strašně důležité. Navíc oni často zastávají věci nebo agendy, které mají velice silný ten ekonomický efekt. Typicky třeba oni jsou zodpovědné za ty nejnižší úrovně vzdělávání, což my víme, máme to potvrzené x studiemi, že právě tam ta kvalita lidského kapitálu, to znamená, jak schopní zaměstnanci nebo podnikatelé se pak z těch lidí stávají, tak tam ten efekt je největší. Paradoxně větší než třeba u středních škol a vysokých škol. My si vždycky představíme, že jako největšího chytráka z člověka udělá Oxford nebo Cambridge nebo Harvard. No, samozřejmě tam je silný efekt, ale to, jak dobrou jste měla školku nebo první ročníky základní školy, paradoxně více určující pro to, jak schopný člověk nebo zaměstnanec se z vás potom stane. A tohle je vlastně agenda, kterou zajišťují samosprávy, nebo věci, jako je podnikatelská aktivita, to jestli má kde podnikatel otevřít, ať už je to továrna nebo obchod nebo cokoliv, to znamená, co máte napsáno v územním plánu, jak dobře tam máte rozvinutou tu úplně lokální infrastrukturu. To jsou vlastně strašně důležité věci a tu ekonomiku ovlivňují velice zásadně, ale konkrétně u nás, ale ono to platí v jiných zemích, ale u nás je to teda skutečně do očí bijící, je právě ta roztříštěnost těch samospráv. To znamená, že my máme nějakých 6300 těch obcí, což je jako absolutně mimo veškeré tabulky. Jako říkám, nejsme úplně jediní, ale extrémně vynikáme v rámci OECD, v rámci Evropské unie. A jestli se nemýlím, tak naše průměrná obec je 16x menší než průměrná obec v Evropské unii, což je prostě úplně nepředstavitelné. To znamená, když si představíte, jak jedete po venkově a projela jste přes 16 cedulí, které oznamují novou obec, tak v průměrné evropské zemi byste pořád byla v jedné obci. To znamená, jako to nesnese ani srovnání.
1: Sloučil byste tady některé, nebo jak to řešit? Když narážíte na tu roztříštěnost.
7: Tam už jdete do politiky, jak to řešit. Takhle, já si myslím, že to je strašná chyba. Jo, že to je jako obrovský problém. A to z několika důvodů. Jednak, když si představíte, že to prostě stojí peníze úplně jednoduše, jo? Že prostě potřebujete 16 obecních úřadů, když by býval stačil jeden. To znamená, tam jenom utíkají prostě čistě účetně peníze. To je jedna věc. Druhá je ta koordinace. Když vy máte vlastně záměr něco jako kanalizace nebo optické vlákno nebo cokoliv dalšího, tak když si představíte, že vy potřebujete 16x lepší koordinaci než běžná evropská země, to znamená, u ní vlastně ten magistrát nebo ten obecní úřad řekne, že to tak chce a na celém tom svém území potom je schopen zařídit, že teda všichni budou spolupracovat, že se to stane. U nás se musí dohodnout 16 na sebe nalepených obcí, že všichni to chtějí, jakmile to jedna nechce, nebo jedna chce něco úplně, co je v protikladu k tomuhle, tak ta koordinace je prostě strašně obtížná, až nemožná, a tím samozřejmě zhoršujete tu efektivitu. Další věc. Já si třeba představuju, že řízení města je jako velice specializovaná činnost, že na to potřebujete lidi, jako jsou právník, v nějakých případech ekonom, nebo nějaký inženýr, nebo urbanista, nebo něco podobného. A když si představíte, že vy máte obec, která má 100 nebo 150 obyvatel, jako opravdu je realistické předpokládat, že tam vůbec těch lidí je dost, že tam opravdu najdete toho člověka, který, a já říkám, že všude ne, pravděpodobně se to často povede, ale představuji si, že často se to taky nepovede. To je, jako kdybyste řekla, já potřebuju srdečního chirurga a potřebuju ho v téhle obci, jo? Jako je dost velká šance, že on tam nikdo nebude, tak to dáte nakonec Řezníkovi, protože je to jako podobné, nebo co s tím uděláte. A v neposlední řadě i vlastně jako ta demokracie jako systém, on trošku selhává v takhle maličkých obcích, kde vlastně ta demokracie má být o tom, že my se rozhodujeme, jeden politik přijde s jednou vizí, druhý politik přijde s druhou vizí a my si máme mezi nimi vybrat. Znamená, má tam být ta možnost volby a ono to funguje jako disciplinující mechanismus pro ně, protože oni se musí snažit, musí tu vizi obhájit, například před kritikou a tak dále. A jestli se nemýlím, tak u nás snad třetina těch obcí má jednu kandidátku. To znamená, že tam není možnost volby. Vy prostě ten, kdo řekl, že to teda dělat bude, tak vy vlastně nemáte jinou možnost, než mu ten hlas dát, což podle mě dost oslabuje právě tu demokratickou soutěž ideí. Takže stručná odpověď, ano, já si myslím, že prostě je to problém, že nás to stojí peníze jednak účetně a jednak na těch nákladech příležitosti. Mimochodem věnoval se tomu i NERV, než ho tato vláda rozpustila, a ten to vyčísl asi na 10 miliard korun ročně, tu potenciální úsporu, když jenom omezíme počet těch nejmenších obcí, těch pod tisíc obyvatel. To znamená, ne, že bychom udělali vyloženě skok na ten evropský průměr, ale že bychom jenom jako tu úplně nejkřiklavější případy nějak vyřešili, ale teď.
1: Takže ten schodek by přece jenom pak nakonec, kdybychom tohle připočetli nebo odečetli, mohl být taky nižší.
7: Jasně, už to jsou zajímavá čísla. Jo, pokud se vždycky v politice se říká, že pokud to nejsou miliardy, tak vás to nezajímá, že prostě se miliony ani nemá cenu se zaobírat, tak tady už to jsou ta zajímavá čísla, ale, a to už teda není vůbec moje ambice rozsoudit, jak to udělat. Že prostě představa, že to uděláte násilně, to znamená, že vyloženě jako řeknete, že se někdo musí sloučit, si myslím, že absolutně neprůchozí, to si nedovedu představit, že by s tím se lidé dokázali ztotožnit, takže potřebujete nějakou pozitivní motivaci, něco ve smyslu, no a když tady se jako nějak dohodnete a například sloučíte, tak tam můžete dostat bonus nějaký peněžní nebo něco, ale jak účinné to bude, jak dlouho to bude trvat, asi nevím, netroufám odhadnout.
1: Říká Vít Hradil, hlavní ekonom investiční společnosti Investika.
4: Jak to vidí?
5: Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Mezinárodní měnový fond v nové prognoze zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos zvýší o 1,8%. Na přes rok by měl jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognoze přitom instituce odhadovala tempo hospodářského růstu v obou letech na 2,5%. Tak co přibržďuje, pane Hradile, růst?
7: Jestli se nemýlím, tak oni, Mezinárodní měnový fond, se tam nevyjadřuje konkrétně k České republice, takže jak, kde přesně se ztratila ta naše čísla, můžeme jenom spekulovat, ale on jako duch celé té zprávy, tak jak já jsem ji včera pochopil, tak je, že to celé hodně souvisí právě s hormuzským průlivem a s tou krizí na Blízkém východě, to znamená, ať už přes energie nebo přes cokoliv dalšího, tak významné části světa teď se budou potýkat s inflací, respektive s tím, že všechno bude komplikovanější dělat, spotřebovávat, vyrábět, a z tohohle titulu ekonomické zpomalení logické. A ten letošek mě vlastně ani tolik nepřekvapil, nějakých těch 1,8, to si myslím, že už tak nějak se zhruba trefuje do toho všeobecnějšího konsenzu. A co je docela významný, je ten příští rok. A tam, že to spadlo na 1,9, tam, jak já si vybavuju, tak většina tuzemských institucí, ale i zahraničních, nám ještě donedávna věřila nějakých 2,5 a rozdíl mezi teda 2,5 a 1,9, to už je docela dost, takže můj odhad je, že Mezinárodní měnový fond, on si určitě modeluje, které země jsou tomu energetickému šoku vystaveny více a které méně, a s největší pravděpodobností mu vycházíme jako ta ohroženější země, což dává smysl v tom smyslu, že jsme energetická náročná ekonomika, na každou korunu našeho HDP padne relativně hodně energií a typicky je to zemní plyn nebo ropné produkty, takže kdybych si měl tipnout, kde se nám ztratilo nejvíc z toho růstu, tak bych to hledal tady.
6: Podle hlavní ekonomky Mezinárodního měnového fondu začíná odolnost světové ekonomiky narážet na své limity. Souhlasíte s tím tvrzením?
7: No, evidentně jsem s tím nesouhlasil do takové míry, jako to vidí Mezinárodní měnový fond, protože já v té svojí tabulce doma taky do dneška mám nějaký 2,4% na příští rok, takže já jsem u nás doufal ještě ve větší odolnost. Já jsem to chápal, takže spíš my jsme byli překvapeni, jak odolní jsme vlastně byli s pohledem zpátky, protože třeba to, že se takhle relativně dobře vyrovnáme s těmi americkými cly a s tím, že vlastně ekonomika Německa už neroste někdo od roku 2018, že vlastně paběrkuje na místě, do toho ty zdražující energie a tak dále, tak to, že my jsme dokázali proti tomu protivětru takhle srdnatě relativně slušně růst v poslední době, to bylo překvapivé, a teď teda mě zklamal Mezinárodní měnový fond, že tvrdí, že už jsme narazili na svoje limity. Je to klidně možné, já bych pořád býval ještě doufal, že ne, že příští rok ještě zrychlíme, ale jako hypotéza je to určitě legitimní.
6: Ono je to i velké téma pro laureáty letošní Nobelovy ceny za ekonomii, kterou získali američtí vědci Robert Hall a Michael Woodford za výzkum mikroekonomických základů makroekonomické stabilizace. Řečeno stručněji, zabývají se tím, co by měly vlády a centrální banky dělat, aby se vyhnuli hlubokým krizím, vysoké nezaměstnanosti, nekontrolovatelnému růstu cen, a navrhují třeba, aby vláda podpořila spotřebu domácností, sazby se zvýšily, jinak se vymkne inflace, nebo centrální banka musí snížit sazby, aby nakopla ekonomiku. Tak jak vy se díváte na jejich názory?
7: Ano, já nechci teďka úplně zatěžovat tady posluchače těmi technikáliemi, protože oni vzali tuhle hypotézu nebo teorii a doplnili ji o právě technické, nějaké mikroekonomické vztahy a vliv očekávání a tak dále. Ale to, že vláda a centrální banka má jaksi vyhlazovat ten hospodářský cyklus, to znamená, že mají brzdit ekonomiku, když příliš roste a pak z toho máte inflační tlaky a tak dále, a přispěchat na pomoc teprve v momentě, kdy ta ekonomika klesá, tohle je všeobecně uznávaný ekonomický názor, je prostě lepší jít nahoru po takové jako přímé linii, než kolem ní kývat nahoru a dolů ve velkých cyklech. Problém pak, když se tohle má aplikovat do skutečné politiky, protože asi si dokážete představit, že tu část o tom podpořit ekonomiku, tu si politici velice rádi vezmou sebou, ale tu část o tom přiškrtit jí, když naopak se začíná přehřívat, do toho už se nikomu nechce. A pak z toho máte ten politický cyklus, kdy neustále hledáme důvody, proč zrovna teď potřebujeme přisypat, a pak se odvoláváme na ekonomické teorie.
6: Vysvětluje Víte Hradil, hlavní ekonom investiční společnosti Investika. Já vám děkuji za vaše názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
7: Děkuji, naschledanou.
6: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
4: Jak to vidí?
5: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT 2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: SpaceX omezila ukrajinské armádě fungování sítě Starlink. Objem hypoték se oproti srpnu zvýšil, přestože znovu stoupla průměrná úroková sazba. Počasí bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, odpoledne až polojasno a teploty do 18 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Společnost SpaceX omezila na Ukrajině některé služby sítě Starlink. Podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského to narušilo některé bojové operace. Ukrajinská armáda o omezení sítě dopředu nevěděla. Zdroj agentury Reuters v ukrajinské armádě potvrdil, že vojáci zaznamenali výpadky služeb i na frontě. Firma amerického miliardáře Elona Muska se k tomu zatím nevyjádřila. Spojené státy tento týden podle Zelenského nevarovaly Ukrajinu před ruskými útoky. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa Washington s Kyjevem sdílí informace zpravodajské i dál. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma Jaromíra Šindela je objem hypoték letos září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
4: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40 miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
2: V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili skoro 301,5 miliardy korun, to je o 66 miliard víc než za stejné období loni. Ve Zlíně se v povolebním vyjednávání spojily tři subjekty, a to ODS, kandidátka Společně pro Zlín, kterou vytvořili Lidovci, TOP 09 a Nestraníci, a Zlín srdcem a Piráti. Po volebních jednáních budou postupovat společně. Uskupení vytvořila vyjednávací skupinu. Uvedla to mediální zástupkyně ODS Pavla Evjáková. Dodala, že blok zahájí další jednání s hnutím Zlín 21 a STAN. Mimo vyjednávání je tak zatím vítězné hnutí ANO. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností kdokoliv obrátit až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se ale už zaobíral třeba volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. Uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli výsledkům ve třech okrscích. Spolek Kašpar dnes v pražské klubovně v Jindřišské uvede premiéru Temné grotesky Brácha. Dramatický debut spisovatelů Igora Malijevského a Karla Kuny sleduje rodinu, do jejíž domácnosti vstoupí podivný cizinec. Inscenaci režíruje Barbora Mašková. V obsazení jsou třeba Petr Halíček, Jitka Nerudová nebo Marek Pospíchal.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne místy až polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů.
3: Doprava.
2: Dálnice D1 na příjezdu do metropole směrem z Brna se plní od Průhonic ze 6. kilometru. Nesouvislá kolona pokračuje jak do Spořilovské a dál jižní spojkou směrem na Černý most, tak i ve směru do centra. Magistrála je ucpaná až ke sjezdu k Brumovce, tedy do Vyskočilovy ulice. Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy trvá dlouhé zdržení od Řitky ze 14. kilometru. Kolem půl hodiny se budete sunout k omezení u Jíloviště. Projíždí se tam jen jedním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už 2:42.
3: Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, 4:15 po 9:00. Uprostřed pracovního týdne dnes máme středu 14. října. Moje životní opora bude naše dnešní téma. A tak trochu mám pocit, že u Jiřího Holoubka je životní oporou dobré jídlo, protože již od samého dnešního rána při pohledu na jídelní lístek u nás v Českém rozhlase řeší, jestli to dnes bude svíčková nebo kachna.
5: Je to těžká volba, pochopitelně, tedy bychom spíš mohli mluvit o těch nejtěžších životních
3: ano,
5: volbách.
3: Samozřejmě.
5: Ta jedna je dnes přede mnou a vůbec z toho nejsem šťastný.
3: Tvoj, snad to dobře dopadne.
5: Mohl bych si udělat takové dvouchodové degustační menu.
3: Samozřejmě.
5: A zkusit obojí. Ale když člověk vysílá ve dvojici, a to už se vracím, tak je důležité, aby věděl, že ten druhý v té dvojici, tak jako i v jiných zaměstnáních, pokud pracujete ve dvou a více lidech, takže je dobré, když se o něj můžete opřít. A já s radostí musím konstatovat, že to platí s mou milou kolegyní Šárkou Volemanovou.
3: Mám to stejně.
5: A my si dnes budeme povídat o životních oporách. Proč jsme se k tomu dostali a přivedl nás k tomu jeden konkrétní příběh, to vám řekneme za chvilku.
3: A těšíme se na všechny vaše příběhy. Dobrý den.
5: Svíčková nebo kachna?
6: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: A jak je vidět, tak téma životní opory v podobě jídla vás zaujalo, protože reagujete na to, o čem jsme si povídali před chvílí s Jirkou, že řešíte to dilema, jestli svíčku anebo kachnu dnes tady v rozhlasové kantýně k oběd. Prosím vás,
3: trhá nás s nudlemi.
2: Ano, poslední odbočka. Naďa ti tady radí, Jirko, takže svíčkovou na oběd a kachnu zabalit k večeři.
3: Není to špatná cesta. Díky, Nadě, ale teď už se dostaneme k tomu, o čem si chceme povídat od této chvíle až do 10. hodiny. Pod nadpisem Moje životní opora.
2: Carol Middleton, maminka budoucí britské královny, nemá v královské rodině žádnou oficiální roli, ale přesto patří mezi nejdůležitější osoby v životě nástupnického páru. A právě tahle osoba nebo osobnost nás inspirovala k tomu našemu dnešnímu tématu.
3: Princezna Kate je totiž se svojí maminkou v úzkém kontaktu a tahle maminka není jen milující babičkou, ale opravdu oporou celé rodiny. A jak prozradila deníku Hello, komentátorka, která se na královskou rodinu dlouhodobě specializuje, tak zvlášť důležitou roli tahle babička sehrála v době, kdy Kate, tedy Catherine, chcete-li, podstupovala léčbu rakoviny a princ William se postupně vracel ke svým královským povinnostem.
2: Co dělala? Pomáhala s dětmi, školními povinnostmi, vařením i péčí o prince Williama a ten si svou tchýni podle Ingrid Seward, to je ta komentátorka královské rodiny, velmi oblíbil a jak sám řekl, našel v ní druhou maminku.
3: Je tedy jistě neoddiskutovatelnou oporou, jak bylo řečeno, pro celou rodinu a právě to nás dovedlo k těm dnešním otázkám na vás. Tedy, kdo je tou vaší životní oporou?
2: Komu jste kdy byli vy a jakou životní oporou, třeba v kterém životním období, anebo nám napište, jestli potřebujete vlastně někoho takového v životě.
3: No a nejzvláštnější na tom celém příběhu možná je i to pro někoho, kdo má ještě v hlavě zasuté všechny ty vtipy o tchýních, že my se tady vlastně bavíme o tchýni.
2: Je to pravda.
3: Prince Williama a stejně to funguje.
2: Ty jsi dnes samý zajímavý pohled, tak nám napište 702 222 220 nebo na e-mail dvojka@rozhlas.cz.

0: dobrých zkušenostech s lidmi, kteří jsou lepší, ale i horší, jsem dospěl k závěru, že mou největší životní oporou je hudba. Bez hudby bych už asi dávno nebyl, takže všem publikujícím svou tvorbu díky vám za to. Podepsaný Pavel.
1: Já musím říct, že jsem zcela zaujat zprávami, které nám chodí a v drtivé většině se týkají svíčkové nebo kachny.
0: Máme tady takové hezké poselství tak, od Pavla, tak. Ty jsi zase u svíčkové s kachnou.
1: Protože jsem se tak díval, kterou pěknou zprávu zařadím a tady je například zbíhají se mi sliny, křupavá kůrka, kachničky, zelíčko a tak dále a tak dále. Potom někdo píše, co bude vařit o víkendu, ale dobře, jdeme zpátky k těm oporám životním.
0: Počkej, tam se mohl krásně navázat, protože Pavel píše o tom, že životní oporou pro ně je hudba. Předpokládám, že něco podobného by si mohl říct taky.
1: No zcela jednoznačně. Tak to je, ono by to bylo v takových těch jaksi okruzích, které jsou očekávatelné, že jedna ta opora, pokud všechno dobře funguje, tak je rodina, jsou to ti nejbližší, ta druhá to jsou přátelé, potom jsou to koníčky nebo věci, které nám dodávají energii, určitě je to hudba, určitě je to četba a potom jsou to záležitosti, které člověku dělají radost a baví ho, jako u mě, když si zakouřím fajfku dobrou, když mám čas jako posedět na zahradě nebo s přáteli, zase je to prostě, vlastně bychom museli selektovat do jednotlivých těch okének, kam se zaměřit nejvíce.
0: Když se mě ještě napadlo, když jsem přemýšlela nad tím dnešním tématem, do jaké míry je pro tebe důležité mít oporu sám v sobě?
1: No tak bylo by to důležité, kdybych to dokázal.
0: Ty to neumíš? Já si myslím, že ano.
1: Ne, já myslím, že přežívám normálně, jak se dá.
0: Holubku, dneska s tebou nic nebude. Žádné životní filozofie, já to balím
1: jako,
0: dneska.
1: Že myslíš, že se sám na sebe můžu spolehnout?
0: No,
1: to, nějak, jo?
0: No, myslím si, že ano. Nechám tě být. Kachna nebo svíčková, Jirko.
1: To bude jednodušší pro mě.
0: Budete to muset dneska zachránit vy, naši milí posluchači.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: dokola.
1: My si dnes povídáme o životních oporách, už nám píšete, Barbora se přidala, zdravím celou dvojku. Mou životní oporou je jednoznačně můj manžel, už spolu budeme 47 let. Kdykoliv nastal nějaký problém, tak jsem vždycky věděla, že ho společně zvládneme a musím přiznat, že mi ho dost známých závidí, ale já jim ho nedám, podepsaná Barbora.
2: Napsala i Milena, které je oporou mladší sestra Iveta, a Milena dodává, velmi mě těší, že jí mám a vlastně si nedokážu život bez ní představit. O tom píše Milena a pak nám přišla zpráva až z Pezinku, děkujeme za ní paní Janě, a ta píše ve slovenštině, dám tu první větu, protože to je pěkné. Som matkou troch dětí, babkou 6 vnukov a prababkou 2 pravnučiek. A paní Jana se snaží všem vycházet vstříc, ale někdy píše, že je to těžké, když jí potřebují na 2 místech najednou, takže už se stalo, že jsem někomu pomoct nemohla. Ale co mě dnes potěšilo, zavolala mi moje snacha, že mě dávno neviděla a že jí chybím, což bylo pohlazení po duši.
1: To je pravda. No a přidala se i Kristýna. Dobrý den, moje životní opora. Vše, co vyjmenoval pan Jiří, ale jen když se dobře vyspím. Tedy spánek, to je ono. Kristýna.
3: Český rozhlas 2.

0: Kdo je naší a vaší životní oporou, o tom si povídáme. A teď je tady zpráva, kterou pokud si, Šárko, nečetla, tak počítám, že tě dojme.
1: Ano, tak
0: alespoň mě dojala.
1: Ano.
0: Píše totiž Hanka, mojí životní oporou jste vy. Starám se o psychicky postiženou švagrovou a vaše vysílání mě vždycky dokáže nakopnout a dodává mi novou energii. Díky za to, že jste, píše pravidelná posluchačka Hanka. A já počítám, že je to myšleno pro dvojku jako celek tedy.
1: Je to krásné, děkujeme mnohokrát za tak krásnou zprávu. Napadlo mě, když tady listujeme tím dnešním denním tiskem, že možná, když je člověk osamocený a má pocit, že nemá nikde žádnou oporu, může si jít sednout někam, kde je povídací lavička.
0: U nás se pravděpodobně taková věc ještě neobjevila,
1: ale mohla by, je to dobrý
0: nápad. Inspirace je to báječná, přesně tak. Povídací lavička, jak to funguje? Na té lavičce je cedulka a na té cedulce je jedna jediná věta. Sedněte si, pokud vám nevadí, že se někdo zastaví a pozdraví, případně si s vámi popovídá.
1: Je to vlastně taková hezká pozvánka k rozhovoru. Kdo si na lavičku sedne, dává tím ostatním návoje, že je ochotný prohodit pár slov s těmi kolem jdoucími. A kde se tohle to celé vzalo, tedy ta inspirace?
0: Vzalo se to ve Velké Británii, konkrétně je to nápad z Walesu, nápad dámy, který na ní přišel ve chvíli, kdy procházela kolem jedné dřevěné lavičky, na které seděl, a to úplně sám, jeden starý pán, a jí napadlo, že by si k němu mohl někdo přisednout a třeba si popovídat, kdo také v tu chvíli nemá s kým.
1: Myslíme si, že to je krásný nápad a mohl by se hodit i sem k nám do České republiky.
0: A už se rozšiřuje, v Göteborgu takové lavičky najdeme je v Polsku například, v Krakově, tak uvidíme, kdy se první povídací lavička objeví v České republice.
2: Rozhlas jede za vámi.
3: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
3: Rozhlas jede za vámi.
2: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
3: Už 21. října v 19 hodin v Kulturním domě v Lipníku nad Bečvou.
2: Pozvání přijali moderátoři Alex Minářová a Patrik Rozehnal,
3: zpěvák Radim Šváb a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Lipníku nad Bečvou.
3: Více na www.rozhlasjede.cz.
4: Ry Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pribohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: My si dnes společně s vámi povídáme o životních oporách. Jednu z dalších, o té nám píše Mirek z východních Čech. Dobrý den, zdravím všechny na dvojce, mojí životní oporou je práce, mohl bych v ní být pořád. Bohužel ale nevím, jak dlouho mě v dnešních turbulentních dobách vydrží. Tak aby vydržela, pokud vás to tam baví, z celého srdce přejeme Mirku do východních Čech.
1: Důležitá životní opora, taková práce, i když má někdy člověk pocit, že je všeho nad hlavu, tak po několika volných dnech, někdy po jednom, po dvou zjistí, že to vlastně bez té práce jde jenom obtížně, že je to těžké. Děkujeme i za tuhle zprávu. A teď?
2: Dva na dvojce.
3: Teď jste na tahu vy.
0: Ano, je to pravda, s rýmovačkou, básničkou. I dnes opakujeme takovou kratochvíli, na kterou se vždycky chytíte a nás to velmi těší. Pro ten dnešní den jsme připravili 5 slov a poprosíme vás, abyste těchto 5 slov právě teď zapsali a zkusili nám poslat a složit krátkou básničku.
1: Pokud máte dobrého pamatováka, ani zapisovat nemusíte.
0: To bych musela zapsat.
1: Můžete jít rovnou na to, ale těch 5 slov důležitých, tak tady jsou následující. Beseda, žvíkačka, razítko, parfém a dóza.
0: Ano, napište nám svoje veršovánky na 702-222-220, ta, která se nám bude líbit nejvíc, ano, budeme nespravedliví i dnes, dostane od nás ponožky, dvou na dvojce, ještě jednou těch 5 slov. Beseda, žvíkačka, razítko, parfém, dóza.
1: Nevím proč, ale dneska mám pocit, že z toho budou dělat hezké básničky. Na to se bude dobře veršovat, jsme zvědaví. I love it.

0: Bylo tam i toche na konci, na dlaních.
1: Čekal jsem na něj.
0: Tak my jsme vám dnes, naši milí posluchači, nabídli 5 slov a poprosili jsme vás, jestli byste s námi mohli zabásnit, zaveršovat, a samozřejmě ani dnes jste nás nenechali ve štychu, za což děkujeme. No a já teď zopakuju těch 5 slov, která byla dnes ve hře. Byla to beseda, žvíkačka, razítko, parfém a dóza.
1: My to vždycky obdivujeme, jak jste rychlí, jak jste nápaditý, protože během té jedné, případně dvou písniček napsat básničku s použitím těch slov není vůbec jednoduché, a tentokrát se to podařilo například Aničce. Poslala tu básničku SMS-kou, 4 verší, které zní: nový parfém mám, na besedu k vám, žvíkačka se nehodí, za to dóza s razítkem to vyladí.
0: Tak, a my jsme se domluvili, že Anička, děkujeme pěkně, dneska bude tím, kdo obdrží ponožky 2 na 2. No a zítra budeme plnit nějaké přání. Spadla tam ještě nějaká další veršovánka?
1: Teď zrovna, ano, můžu se podívat na tu od Lenky z Prostějova, ta přišla e-mailem. Tak poslouchej, z dozy žvíkačku si vzala, lahvičku parfému vystříkala, pusu mi jak razítkem vrazila a už nebyla. Takový to fofr byl, když o romantice já snil.
0: Tak co kdybychom dneska dali 2 ponožky? Tahle je taky moc
1: je hezká. To na tobě, vymýšlela si slova.
0: Dobrá tedy, tak Anička a Lenka, dnes budou to 2 ponožky, 2 na 2, gratulujeme pěkně. Ponožky pošleme, no a zítra můžeme splnit třeba zase na oplátku vaše přání. Stačí, když nám ho pošlete na rnp, radio na přání, @rozhlas.cz.

0: Vedle toho, že jsme před chvílí ocenili dvě pěkné básničky od vás, za které děkujeme na zadaná slova, tak jsme si povídali také o tom, kdo je pro nás a pro vás tou oporou, kterou v životě potřebujeme všichni.
1: Ano, a k tomu se vrátíme ještě s poslední zprávou, která se vejde do naší první společné hodiny, a to je od Moniky, naši milí. Mojí oporou je můj syn, teď tady Monika píše, když se zrovna nezabejčí, a pak manžel, který má pro mě většinou pochopení, no a taky pro mě, jako pro vašeho posluchače Pavla a víc muzikantů, je to hudba, knihy a také relax, napsala Monika.
0: Začali jsme úplně nesouvisející věcí, a to sice tím dilematem mezi svíčkovou a trhanou kachnou. No a teď se k tomu vlastně tak trochu vrátíme, protože ke svíčkové pro Leckoho patří také ten brusinkový terč. No a tahle kombinace se možná objeví v dnešní poradně.
1: No, uvidíme, nebo možná lépe uslyšíme, protože tématem naší dnešní poradny bude maso a ovoce na jednom talíři.
0: No, co víc si
1: může přát. Být.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: S herečkou Vandou Hübnerovou se potkávám celá léta a její nadhled a vnitřní síla mě nepřestává překvapovat. Naposledy jsem ji viděla v představení Merizonské mosty, kde mě učarovala. A tak se zeptám, jak svoji hereckou práci dokáže skloubit s farmařením. Vím, že péče o maminku ji inspirovala k tomu stát se ambasadorkou projektu Dožít doma a to bude aktuální téma našeho rozhovoru s herečkou Vandou Hübnerovou.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Sněmovna rozhodne o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. Senátoři chtějí zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen pohonných hmot. Navrhují to ústavnímu soudu. Počasí bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, odpoledne až polojasno. Teploty do 18 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
4: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
3: Prezidentovi novela odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Goláň z ODS. Městský soud v Praze zahájil hlavní líčení v případu Číňana zadrženého v Česku s podezřením na špionáž pro čínskou tajnou službu. Odhalila ho Bezpečnostní informační služba a na konci ledna letošního roku zadrželi policisté. Muž je obžalovaný z paragrafu zvaného činnosti pro cizí moc. Údajně sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků. Hrozí mu až 5 let vězení. Generální tajemník NATO Mark Rutte navštíví vojenskou leteckou základnu Amari v Estonsku. Ta je důležitým opěrným bodem pro misi Aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Sejde se také s představiteli země, novou prezidentkou Ile Madisovou nebo premiérem Kristenem Mihalem.
5: Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte při návštěvě Estonska také vystoupí na Tallinské technologické univerzitě. Mluvit a debatovat se studenty bude o inovacích v obranném průmyslu. Šéf NATO bude o bezpečnosti jednat také s představiteli Estonska a jeho obrany. Estonsko například v posledních měsících přijalo novou obranou strategii, v jejímž rámci posiluje vojenskou infrastrukturu v blízkosti hranic. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a nemocnice v Uherském Hradišti mají výrazný nedostatek zásob krve a urgentně hledají dárce. Ve Zlíně potřebují doplnit zásoby krevních skupin 0-, B- a A-. V Uherském Hradišti je největší nedostatek krve 0- a B-, ale uvítají i dárce skupin A+, I- a 0+. Dárci, kteří mají některou z uvedených skupin, mohou přijít darovat krev bez předchozího objednání mezi 6. a 9. hodinou raní.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, odpoledne místy polojasno, teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D4 směrem s Příbrami do Prahy už se zdržení před omezením u jíloviště o trochu zkrátilo. Kolona sice stále popojíždí od Řitky ze 14. kilometru, ale teď se zdržíte maximálně 20 minut. Na D5 se z Plzně do Prahy provoz slábne, teď už je jen nesouvislá fronta převážně kamionů. Posouvá se od Rudné ze 6. kilometru na okruh k Ořechu. Je to asi na 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, s vámi stále Lemanová a Jirka Holoubek.
6: A zveme vás k poslechu poradny. Nadia Procházková připravila další aktuální zprávy. My se posuneme dál a budeme vám dělat chutě. Spojení masa a ovoce na jednom talíři někoho okamžitě natchne, ale v jiném může poněkud vzbudit obavy.
7: No a my v dnešní poradně prozkoumáme, které kombinace masa a ovoce fungují naprosto bezproblémově a kterých chyb se naopak při párování masa s ovocem vyvarovat. Samozřejmě dáme prostor i pro vaše otázky ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď 9:55. Přejeme vám hezké dopoledne z Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A jak jsme slíbili, také tak učiníme maso a ovoce na jednom talíři. Téma naší dnešní poradny a s námi počase ve studiu šéf kuchaře restaurace The Eatery Pavel Bíček. Hezké dopoledne, vítejte na dvojce.
2: Dobré dopoledne, případně dobré ráno, pokud právě vstáváte.
3: Jak pro koho? Maso a ovoce na jednom talíři, možná to v průběhu poradny budeme moct ještě oddělit na to, když jde o pokrmy studené nebo o pokrmy teplé, protože to je možná rozdíl, ale v každém případě se zeptám, tahle kombinace má nějakou hlubší tradici v české u nás v domácí kuchyni, anebo za ní spíše musíme do světa?
2: Tady tohle je trošku širší téma. U nás se historicky vlastně s ovocem pracovalo hodně, akorát ne takovým tím klasickým způsobem, jak si mnozí posluchači můžou třeba představit ve stylu kuře zapečeného s broskví a sýrem, ale u nás se hodně pojilo třeba typicky ke zvěřině se dávalo různé lesní ovoce. Ono se stačí podívat třeba na svíčkovou, že jo, ke který jsou kompotované brusinky, nebo dneska někdo používá třeba brusinkový kompot. Takže tyhle kombinace nejsou zas tak neobvyklé, ale jak já k tomu s oblibou říkám, vždycky záleží na tom zpracování.
1: Mm-hmm. Pavle, možná na začátek, jakým způsobem vlastně nakombinovat tu slanou chuť masa a sladkou chuť ovoce, aby se to navzájem nějak propojilo, podpořilo a nepobilo?
2: Funguje velice jednoduché pravidlo, které se dá aplikovat i doma, a to je, že na to budu koukat takovým tím způsobem, co vlastně roste lomeno žije vedle sebe. Takže typicky ke zvěřině, ať už dám nějaký třeba ostružiny nebo brusinky, bude to fungovat velmi dobře, protože když si to trošku nadneseně představím, tak ta zvěřina běhá v tom lese, že jo, občas si tam můžou i udobnout. Na druhou stranu, když bych chtěl dát ostružinu ke kaprovi, tak mi to nepůjde jak chuťově, tak tím samozřejmě nějakým myšlenkovým zaměřením.
3: Dobře, u toho kapra tomu rozumím. A to jste pojednal jako dobrý příklad. A přemýšlím, jestli jsem někdy takovou kombinaci v souvislosti s rybou viděl, možná ne. Ale napadá mě vepřové, protože zvěřinu si představit dokážu. O té nechvalně proslulé broskvi jsme také lehce mluvili, možná se k tomu ještě vrátíme. Ale co vepřové a ovoce?
2: Všeobecně, když vezmu nějakou obecnou poučku, tak k jakýmkoliv tučnějšímu masu, což může být přesně pro představu třeba vepřový bůček, tak to ovoce funguje velmi dobře, ať už na způsob nějakého čatný, což by se dalo říct velmi jednoduše řečeno, kdo nezná, tak čatný je v podstatě hodně kyselá marmeláda, nebo můžeme připravit různé pyré a jde potom o to vlastně tu chuť odladit víc do kysela, protože ta kyselinka v tom jídle je velmi důležitá, hlavně v kombinaci s tučným, protože ona mi pomůže vlastně jakoby říznout takovou tu tučnost. Mm-hmm. A já potom, když si dám představím si plátek vepřového bůčku, hezky upečeného, a na to, když si dám kousek třeba broskového chutney, tak to může znít vlastně prapodivně, ale pokud to chutney bude dochucený hodně do sladko kysela a bude výrazný, tak mi to vlastně pomůže ten bůček jakoby odlehčit.
1: Mm-hmm. Několikrát jsme tady zmínili a vždycky jsme se tomu pousmáli, tu broskvi na kuřecím masu, určitě to všichni známe ze školních jídelen nebo z restaurací v 80. letech, řekla bych. Co vy na to?
2: Za mě, já přemýšlím, jak to říct slušně, za mě je to něco, co doufám, že už brzo vymizí, protože...
3: Já jsem se chtěl zeptat, jestli ten, kdo to vymyslel, ještě ve výkonu trestu, anebo už ne.
2: Ono takhle, jak to vzniklo? Vzniklo to za komunistů, za bývalého režimu, kdy vlastně ovoce bylo málo, já jsem ročník 89, takže to znám čistě z vyprávění, ale ovoce bylo velmi málo.
1: Ano, my to můžeme potvrdit.
2: A vlastně ta kuchyně byla taková hodně fádní. Všechny restaurace vařily víceméně to stejný a tohle byl právě pokus, jak vlastně dodat nějaký pocit luxusu právě k tomu kuřeti. A ono kompotované broskve, nebo se hodně používal ještě kompotovaný ananas, na rozdíl od toho čerstvého exotického ovoce, tak byly k dostání, nevím, jestli zcela běžně, ale prostě dali se koupit, dali se sehnat a mělo to navozovat takový ten pocit toho luxusu, ale v podstatě je to celý uměle vymyšlená storka, stejně jako to, že máme, já nevím, na Vánoce jíst bramborovej salát, který vlastně taky u nás nemá žádnou historii a vzniklo to prostě za komunistů, že někdo z tehda v úvozovkách chytrých hlav řekl, hele, tohle bychom měli dělat.
3: Šéfkuchař Pavel Bíček je s námi ve studiu Maso a ovoce na jednom talíři a nejrůznější kombinace, o tom si dnes povídáme a vy se můžete ptát.
1: Je to také, já zopakuju kontakty k nám do studia pro vaše dotazy 702 222 220, číslo pro ty SMS-kové, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, můžete nám i zatelefonovat na číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Gastronomická poradna nebo kulinářská, chcete-li maso a ovoce na jednom talíři. Naším hostem je Pavel Bíček, šéf-kuchař restaurace The Eatery.
3: A máme tady dotaz od naší posluchačky Hanky, která ho poslala e-mailem. Dobrý den, urodilo se mi větší množství červeného vína, tak jsem se pokusila vyrobit cezené želé. A teď nevím, kde ho mám uplatnit, ptá se Hanka.
4: V podstatě tady tyhle ty kombinace fungují velmi dobře s čímkoliv studeným, ať už k použití jako k nějakým třeba paštikám, případně bych si to uměl představit i jako do ozdobu na nějaké kanapky. Ono potom záleží, abych byl schopný dát nějakou fundovanější radu, tak hrozně záleží, jak je to dochucený. A když budu počítat s tím, že je to dochucený klasicky hodně výrazně do kysela, hodně výrazně do sladka, tak jakýkoliv, jak už jsem říkal, paštiky, případně nářezový masa, nazrálý salámy, k tomuhle tomuto půjde velmi dobře jako kondiment, anebo se to dá perfektně použít vlastně k nazrálým sýrům, třeba francouzského, švýcarského typu, což je třeba ve Francii úplně typické, že se právě k sýrům dává buď to sladká marmeláda, hodně se používá třeba fíková, případně z jablek, a nebo klidně i med.
2: My jsme si zatím povídali o ovoci, pokud se nemýlím, vždycky v nějaké úpravě. Byly tady ty kompoty, teď želé. Můžu v kombinaci s masem použít ovoce někdy úplně čerstvé například?
4: Určitě, nicméně zase záleží na jakém druhu ovoce. Když to vezmu teďka nějak všeobecně, tak třeba k paštikám klidně můžu dát i kousek čerstvého jabka, nebo teďka třeba máme sezónu hrušek, takže taková ta klasická česká máslová hruška, tak k tomu bude fungovat naprosto parádně. Akorát je problém v tom, že když třeba budu chtít doma připravit nějakou slavnostní mísu, tak ono mi to začne po chvíli okorávat. Co se týká toho lesního ovoce, což je taková moje právě oblíbená kombinace, hodně lesní ovoce se zvěřinou, tak pokud my u nás třeba používáme ostružiny ke zvěřině, tak je vlastně nijak tepelně neupravujeme, protože máme ovoce, který je dneska na nějakém vrcholu své sezóny, je vynikající samo o sobě, a třeba tady v tomto případě, pokud bych ho nějak tepelně upravoval, tak za mě to přijde o takovou tu svěžest. Takže třeba tady to typicky bobulovité ovoce klidně můžu dát čerstvé nebo opravdu jenom velmi, velmi lehce prohozené na pánvi nebo v rendlíku, v podstatě jenom ohřáté. Jo, určitě bych to nikdy neměl vařit jako vývar, že to tam potáhnu dlouho a to už bych potom se přiblížil k marmeládě.
3: Tak děkujeme i za tento tip. Další dotaz od někoho z našich posluchačů. Dobrý den, píšu vám vůbec poprvé dotaz dnešní poradně. Mám tříkeřek doulí. Každý rok je úroda, spotřebuji maximálně 200 kg na pálenku, několik kilo na džem a zbytek končí na kompostu. Takže můj dotaz je, jak jednoduše použít k doule k masu. Jde to?
4: Určitě jde, nicméně já bych se nad tím možná zamyslel, takže místo 200 kilo na kvas bych udělal kvas třeba ze 400 kilo, ono se to nestratí, to tekuté z toho, ale k doule jsou naprosto geniální ovoce, ze kterého se právě dají perfektně připravovat různé marmelády, anebo přesně čatní, který si můžu potom zavařit do sklenic a vlastně mi to vydrží celou zimu, tak jak to dřív dělali naše babičky. K doule, pokud to posluchači neznají, tak je vlastně něco mezi jabkem, hruškou, je to ovoce, které samo o sobě je velmi tvrdé, takže se úplně nehodí k tomu jíst ho syrové, protože takové skoro až dřevité, nicméně má krásné, dalo by se říct, až možná parfémové aroma, fakt hrozně hezky voní. A za mě je to něco, na co se strašně těším celý podzim a snažíme se vždycky u nás toho potom nadělat spoustu, většinou nějakou přesně marmeládu nebo něco, co se dá zavařit, ochránit vlastně na zimu, aby jsme to potom měli k čemu používat. Takže nebál bych se tady tohodle z toho a za mě je to obrovská škoda vyhazovat, protože k doule dneska už jsou skoro vzácnost.
2: Když kombinujeme maso a ovoce, měli bychom nějakým jiným způsobem než u masa bez ovoce přemýšlet také o koření a o celkovém dochucení těch jídel?
4: Tam hrozně záleží, jaký pokrm z toho budeme na konci dělat, nebo jaká je ta naše myšlenka. Pokud bychom se bavili o tom, že vezmu kousek kuřecího prsa a upeču si k němu jabko, tak tohle to bych úplně nedělal, protože ať tam dám jakýkoliv koření, stejně to prostě bude chutnat špatně. Na druhou stranu, typicky třeba právě řeknu v afrických nebo v marockých kuchyních, tak je kombinace vlastně ovoce sušeného a k tomu se hodně používá kari koření, používají se tam vlastně tady ty aromatické druhy, pro nás by se dalo říct exotického koření, které právě tou aromatikou vlastně skvěle podporují tu ovoce. A co se týká nějakého finálního dochucování, tak za mě, jakmile tam mám tu ovocnou složku a chci tam mít výraznou, tak to nemůžu úplně extrémně moc dosolovat, jak se říká po kuchařsky, na tu hranu, aby to bylo perfektně dochucené, protože už se mi to potom začne být. Vlastně bych v tom měl hledat spíš takovou jako balanc.
3: Děkujeme, to byla druhá část naší poradny. My si dnes povídáme na téma maso a ovoce na jednom talíři, pořád ještě s prostorem, třeba právě pro vaši otázku. Telefonní číslo k nám 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Maso a ovoce na jednom talíři, téma naší dnešní poradny, právě začíná její třetí část a s námi ve studiu zůstává šéf kuchaře restaurace The Eatery Pavel Bíček.
3: A někdo na telefonní lince, kdo se dovolal, vítáme vás, můžete se ptát?
4: Dobrý den, tady je Karle z Brněnsko. Na základě vašich informací o kdoulích mě napadl dotaz. Já mám na zahradě stromy mišpule, ze kterých děláme pálenku, marmeládu a podobně, a napadlo mě, jaké by bylo uplatnění těch mišpulí třeba na nějaké čatny, případně nějaký recept na to a k čemu by se to hodilo.
3: Děkujeme za zavolání, co vy na to, pane?
5: Velmi zajímavý dotaz, děkuju za něj. Já se přiznám naprosto na rovinu, já jsem mišpule jedl naposled někde třeba před 20 lety, ani si nepamatuju, jak to chutná, takže se obávám, že v tomhle případě musím přiznat, že úplně neporadím, protože si nejsem jistý a nechci tady plácat nějaké blbosti, ale když to vezmu všeobecně, cokoliv z toho podzimního ovoce, když vezmu, rozvařím a dochutím do sladkokysela, tak mi ve valné většině případů bude chutnat. A potom případně to můžu pozbudit nějakým kořením, typicky badián, hřebíček, kardamom, taková vlastně ta, skoro by se dalo říct, až jako vánoční tématika v tom koření, kterou když do toho přidám, tak mi toto ovoce podpoří. Je to takový nepsaný pravidlo, který funguje na valnou většinu z toho podzimního ovoce, takže bych se možná držel tímhle směrem.
2: Děkujeme za odpověď. Další dotaz opět od někoho z našich posluchačů po telefonní lince. Dobrý den i vám a prosím, můžete se ptát.
6: Dobrý den. Vítám tady ten pořad a chtěl jsem se zeptat na nedoceňované jablko, páč my jsme k masu vždycky konzumovali křen s jabkem. Kde by to váš host doporučil.
2: Děkujeme za otázku. Pavle?
5: Já taky děkuju za otázku a jablko samozřejmě, o čem mluvíte, tak se tomu se říká vejmrda, pochází to z jižních Čech, je to samozřejmě strouhané jabko s křenem, což je naprosto geniální kondiment, ať už k nějakým pikantním salámům, typicky k párku se to dá prostě i při snídani. Funguje to za mě i třeba perfektně k bramboráku, což není úplně maso, ale dá se to k tomu použít taky. Za mě jablko je jedno z nejlepších ovoce, které dozrává na podzim. Já jsem do jablek a hrušek úplně to, nechci říct zamilovaný, ale úplně to zbožňuju, protože se s tím dá pracovat na spoustu různých způsobů. Ať už to, že třeba ty jablka můžu dát pod, když budu péct doma kuře, dám tam cibuli, jablka, zhruba 1:1, k tomu kousek z kořice, kousek badiánu, hřebíčku, tak klidně si to doma vyzkoušejte, funguje to naprosto geniálně. Za mě je to 1000x lepší kombinace než kuře z broskví a zapečený ajdamem 30. Ale jablka v tomhle kor teďka na podzim, nebál bych se toho.
3: My jsme pomalu na konci dnešní poradny. Víme, Pavle, že jste pár let velmi výživných strávil v kuchyních v Británii. Zajímá mě, jestli jste si odtamtud přivezl nějaký recept, který by naplňoval to, o čem si dnes povídáme. Maso a ovoce na jednom talíři.
5: Úplně recept jsem si nepřivezl, protože ta Británie je v tomhle taková trošku specifická a oni, jak jsou v některých věcech extrémisti, tak to rádi kombinujou, ale ne vždycky úplně dobře. Typickým takovým koukázkou byl, když jsem v jedné restauraci, sám jsem teda nepracoval, viděl jsem, že dělali kachnu na pomerančích, což je klasická jakoby francouzská věc. Jo? Je tam vlastně troška pomerančový šťávy do vomášky, pomerančová kůra. No a tady to dělali tak, že prostě si koupili pomerančový syrup, který nadali jako na tu kachnu na té pánvičce. Takže
3: labužníci.
5: Tohle úplně ne. Na druhou stranu, co mě tam velmi bavilo, tak bylo právě kombinace různých těch čatní nebo tady těch vlastně studených dochucovacích omáček ve válném případě založený právě na nějakém ovoci. Jo, my hodně mluvíme o čatní, za mě bychom měli taky připomenout třeba mostardu, což je taková vlastně italská v úzovkách ovocná hořtice, by se dalo říct. Taky vynikající kondiment ke všem sušeným masům, právě jako pikantním věcem, salámům, takovým těm klasickým zobačkám. Jo. Funguje to skvěle.
2: Udělal jste nám chutě. Taková byla naše dnešní poradna. Děkujeme za návštěvu, no a už teď se těšíme na tu další.
5: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit příště.
7: Proudy řeky táhnou k nám, tvou

0: A my vás veme ještě ke kávě o čtvrté na dnešní odpoledne. O psech a kočkách koluje spousta představ, které si předáváme z generace na generaci, ale pravda, že kočka potřebuje mléko, pes, kosti a že studený a vlhký čení znamená zdravé zvíře, v čem se lidé často mýlí v případě chování a potřeb domácích mazlíčků. Všechny zajímavé a důležité otázky dnes odpoledne. Hostem kávy o čtvrté bude Kateřina Černá a moderovat Tereza Stýblová.
1: A za chvíli přivítáme ve studiu Aleše Cibulku, což znamená procházku po červeném koberci. Dnes pozor s jednou velmi atraktivní soutěží o vstupenky na velmi atraktivní místo na natáčení velmi zajímavého rozhlasového pořadu. Skvělé místo, skvělé osobnosti a je úplně vyprodáno, ale přesto se tam díky nám můžete za chviličku dostat.
2: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Co se to stalo? Aleš Cibulka dnes s námi ve studiu. No. Hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, jsi mě tak změřila.
2: Kteří čerti tě sem nesou?
3: Já jdu jen tak odplotný, ano. Promiň, to bych se jinak vyšvihnul. No.
4: Ty jsi slyšel svoje jméno před chvílí, tak proto si hned přispěchal do studia. Dobře si udělal. Jedna exkluzivní soutěž, pak také bohužel jedna vzpomínka, která bude spojená s písničkou. Ovšem začněme tou soutěží. Vstupenky na místo, kam už se prý nikdo jinak nedostane,
3: ano.
4: Než že je teď tady díky tobě na červeném koberci vyhraje.
3: Díky nám, milí posluchači, dávejte pozor, pokud chcete jít na natáčení Meteoru do pražského planetária. Ve čtvrtek 22. října se vydáváme na dobrodružnou cestu do černé díry společně s Albertem Einsteinem. V pražském planetáriu budou vašimi průvodci Martin Mišička a spolu s ním okomentují výpravu Einsteina skvělí popularizátoři vědy, profesor Petr Kulhánek z pražského planetária a doktor Václav Pavlík z Astronomického ústavu Akademie věd. Samozřejmě u toho bude i Petr Sobotka, autor pořadu Meteor. A já tady mám teďka pro vás ty dvě vstupenky. Vyťukejte SMSku a pošlete ji na číslo 702 222 220 a tady je soutěžní otázka. Jak se jmenoval nejsledovanější televizní populární vědecký seriál Jiřího Grigara? Za A. Astronomie nás baví, za B. Okna ve smíru do kořán, za C. Na mléčné dráze. A jde o rychlost, protože je to velmi jednoduché.
2: Je to tak, 702 222 220 číslo, na kterém čekáme na vaše správné odpovědi. Aleši, červený koberec nám dneska přinese jednu exkluzivní soutěž, o které už tedy víme a naši posluchači soutěží. Teď bohužel ta vzpomínka, česká hudební scéna přišla o další výraznou osobnost.
3: Bohužel v pondělí večer odešel ve věku 78 let hudebník, skladatel a především textař Pavel Půta. Narodil se v roce 1948 v Pačejově na Klatovsku a jeho život byl vlastně od mládí spojený s hudbou. V 70. letech hrál na baskytaru v orchestru Svatopluka Čech a proslavil se jako polovina folkové dvojice Půta a Staněk. Ovšem důležité jsou texty, ty jsou asi nejslavnější, za svůj život jich vytvořil více než stovku, mimo jiné pro skupiny Odysea a Katapult. Jednu z těch písní si teď zahrajeme, nesmíme zapomenout ani na jeho tvorbu pro děti. Zhudebňoval dětské básně a spolupracoval s autorkou pohádek Vítězslavou Klimtovou. Teď si tedy připomeneme, troufnu si říct, jeho nejznámější text. Ta písnička je z roku 1986, to znamená, že slaví 40. narozeniny. Hudbu složil Ondřej Říha, Katapult ji natočil v roce 86 pro své druhé studiové album Rock Deluxe, no a jmenuje se Někdy příště, jako vzpomínka na Pavla Půtu, který odešel a měl na svědomí v tom nejlepším slova smyslu tuhle tu hitovku.
4: Než se ta písnička rozezní, tak já jsem viděl, jak už si Šárka dělá poznámku. Pravděpodobně už si poznamenala koncové trojčíslí toho nejrychlejšího z vás, kdo správně odpověděl. Ano. Připomeň ještě tu otázku a odpovědi, buď tak laskavá.
3: Ano, jak se jmenoval nejsledovanější televizní populárně vědecký seriál Jiřího Grigara? Astronomie nás baví, Okna ve smíru do kořán nebo Na mléčné dráze?
2: No a správná odpověď byla?
3: Okna ve smíru do kořán, pamatujeme si to všichni.
4: Možnost dvě nebo možnost B.
3: Béčko, ano.
2: A ten úplně první, kdo odpověděl správně, náš posluchači, posluchačka s koncovým trojčíslím 247 a my gratulujeme.
3: A šup s ním do černé díry.
4: Aleši, děkujeme, měj se pěkně. A teď už ta slíbená vzpomínka na Pavla Půtu, Katapult a právě text Pavla Půty Někdy příště. Hezký den.
3: Hezký den, mějte se.

0: Milá Šárko, ano. Předpokládám, že když se vysloví název slavného díla, ať už knižního nebo filmového, Madisonské mosty, tak víš, o čem mluvím.
1: Ano.
0: Hlavní role, vybavíš si?
1: Hlavní role, no mě už vedou kroky vlastně k Vandě Hübnerové, protože ona bude za chvíli hostem, ano. Terezy Kostkové. A všude v recenzích, kde si to jen můžeš přečíst, jsou samé oslavné věty.
0: Je to tak. A nejenom na ní, ale také na jejího kolegu Jana Revaje. Hraje se to v nové spirále a na Madisonské mosty si vzpomněla i Adéla Gondíková v anonci, kterou už jsme slyšeli na dnešní blízká setkání. A já musím říct, že mám v plánu se jít podívat, protože Zuzana, moje žena, už to představení viděla.
1: A co říkala?
0: Byla nadšená a byla unešená. A když si člověk uvědomí, že vlastně chtě nechtě ty výkony srovnává s tím, co zná tedy s Meryl Streepovou a Clintem Eastwoodem, tak vyrazit v Praze do divadla na Madisonské mosty na Vandu Hübnerovou musí být skvělé.
1: Každopádně myslím si, že to povídání Vandy a Adély se bude točit i kolem toho, že je neuvěřitelná, je farmářka, kromě toho, že je skvělá herečka, jak to všechno může zvládat. A navíc dožít doma, tak to je takový projekt, jehož je ambasadorkou. A i o něm se právě tyto dámy za mikrofony Českého rozhlasu Dvojka po 11. hodině budou bavit. Moc záslužná věc.
0: Dnes je totiž papučový den a kdybyste nevěděli, o co jde, i proto poslouchejte blízká setkání, ale těch důvodů je daleko víc. Po 11. hodině my se budeme loučit.
1: Je to tak, ale jenom proto, že zítra se úderem 9. společně s vámi a rádi budeme zase vítat. Budou to tady dva na dvojce, Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Mějte se hezky.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka u

0: Kriminálka na dvojce.
1: Zákeřný útok v obchodním centru a vražetkyně propuštěná z psychiatrické léčebny. Mimořádný případ vyšetřovala pražská mordparta. Nová kriminálka. Jsem Deviant, proč mě naléčíte?
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vládní koalice hodlá přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Rusko útočilo na Kyjev nadzvukovými raketami. Polovina města je bez elektřiny. Počasí bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, odpoledne až polojasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré dopoledne. Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel vrátil návrh sněmovně kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadila mu taky doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný počítá s tím, že koaliční většina 108 hlasů bude opět stačit a změny projdou.
2: Zákon by měl platit i přes veto pana prezidenta, pokud samozřejmě ho přehlasujeme zde ve sněmovně, což se limitně blíží 100% šanci od 1. ledna příštího roku.
0: Opozice už oznámila, že se v případě přehlasování veta obrátí na ústavní soud. Na novém zákonu kritizuje taky snadnější propouštění státních úředníků, kteří podle ní by nebyli nezávislí na vládnoucích politicích. V Česku je přes 1 000 000 lidí, kteří aktivně podnikají jako fyzické osoby. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu za rok 2024. Aktivních podniků bylo celkem asi 1 360 000. Za stejný rok vzniklo zhruba 130 tisíc nových tuzemských firem. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 5 let od založení bude fungovat jen půlka z nich, ostatní postupně skončí. Tempo vznikání i zanikání nových subjektů je v Česku mírně nižší, než je průměr v Evropské unii. Rusko v noci mohutně zaútočilo na Kyjev a Kyjevskou oblast. Ukrajinské úřady hlásí nejméně 3 mrtvé a přes 20 zraněných. Rusko použilo rekordní počet nadzvukových raket Zircon, asi 25.
3: Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na místě nočních útoků novinářům řekl, že ruské rakety zasáhly Desňanský, Darnický a Holosívský obvod města. Zasaženy byly bytové domy a energetická infrastruktura. V Kyjevě proto nastaly obrovské problémy s elektřinou a prakticky celý levý břeh města zůstal bez proudu. Exploze a 3 zraněné hlásí také Rivne na západní Ukrajině. Podle vedení ukrajinských železnic Rusko poškodilo depa, nádraží a další železniční infrastrukturu v celkem 5 oblastech Ukrajiny. Protivzdušná obrana sestřelila pouze 4 rakety z 39 vystřelených, ale téměř všechny z asi 120 nepilotovaných letounů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: V Brně se tento týden koná podzimní škola elektronové mikroskopie. Studenti i zkušení vědci se na ní seznamují s nejnovějšími přístroji a metodami výzkumu. Ty mohou pomoct například při vývoji nových materiálů nebo léčiv. Dnes od 18 hodin se na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Brně koná také program pro veřejnost, říká hlavní organizátor školy Vilém Neděla.
4: Budou takové speciální přednášky lidí z praxe, kteří používají mikroskopy elektronové i světelné, a budou zde lidi, kteří používají matematicko-fyzikální simulace pro výpočty a bude zde například lékař, který léčí epilepsii v Praze.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně místy až polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8, na Šumavě až 12.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy brzdí provoz kamiony už za Loděnicí kolem 8. kilometru. Dlouhé frontě se sunou až na okruh za Ořech na 18. Na trase stráví víc než hodinu. Na příjezdu do metropole ústeckou dálnici D8 čekejte kratší zdržení za Zdiby. Je to kvůli porouchanému autu, které překáží v Cínovecké. Blokuje jeden pruh před sjezdem na Březiněves. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už blízká setkání a Adéla Gondíková.
6: Český rozhlas Dvojka uvádí
1: blízká setkání Adély Gondíkové.
6: Každá druhá středa v říjnu je ve znamení papučového dne. Letos to tedy vyšlo na 14. října. Pokud tušíte, o co jde, tak už jistě sedíte třeba v práci v papučích, abyste upozornili na kampaň Dožít doma. Pokud zatím tápete, o co se vlastně jedná, tak je dobře, že nás posloucháte, protože se díky ambasadorce této kampaně dozvíte víc. Jsem moc ráda, že za mnou přišla herečka Vanda Hübnerová. Ahoj.
7: Ahoj, všechny zdraví.
6: Já začnu zdánlivě odjinut. Co pro tebe znamená podzim? Je ve znamení stresu.
7: Mně napadlo hned jedno slovo, taková zvláštní jako melancholie. Podzim je nádherný, když je mimo město, teď je teda úplně začíná ten krásný barevný podzim na Vysočině. U nás je to vždycky vzácnost, protože ty mrazy to rychle všechno jako sežerou, ale já vlastně ten podzim ráda nemám, protože začíná ta tma. Já jsem takový člověk, který je závislý na slunci a na tom, aby ten den mohl trvat dlouho, protože potřebuji stihnout spoustu věcí. Ale vlastně ta příroda a ty roční období mě tak jako vždycky jako srazej trošku na kolena, ale už jsem se s tím nějak jako naučila žít, ale ten podzim pro mě jako vlastně začíná, je to takový to období, který já se většinou snažím jako přečkat. Ten jako tu druhou část toho podzima a té zimy. Já to opravdu ráda nemám. No.
6: Já jsem si říkala i v té práci, že vlastně začíná ten podzim pro spoustu herců, je to vlastně ten začátek té sezóny, ale někdo zase hraje v létě, takže už je unaven v září.
7: To já jsem si právě díky tomu, že to léto tak jako miluju, tak to jsem si zakázala v létě pracovat, to jsem vlastně celou dobu venku, ale je teda fakt, že díky té naší profesi ty jako blížící se tmy, které začínají už těch 5 hodin, se jako v tom divadle trošku rozpustí, tam je to vlastně jedno, kolik je hodin, no, takže je to pravda, že příchodem zaměstnání ztrácím pojem o čase a je mi jedno, že už je venku tma.
6: Ty máš na podzim také narozeniny, takže ano, Český ano. rozhlas ti přeje všechno nejlepší. Ještě
7: ano, Českému rozhlasu děkuji, že mi přeje k tak vysokému dožití.
6: Byla nějaká oslava, nebo to vůbec se neslaví?
7: Ježišmarja, tohle je tak divný číslo, ne, to se fakt jako neslaví. Já když se mě někdo na to zeptá, tak říkám, 50 mi bylo a to si myslím, že takhle to stačí.
6: Takhle to stačí, ano, ještě chvilku si budeme muset počkat do toho dalšího čísla samozřejmě. Také jsem podzim zmínila, protože to je takový podzim života a o tom se možná budeme povídat právě za chvilku, protože ty jsi ta, která o dožití doma nebo o kampani Dožít doma ví mnohé. Vanda Hübnerová je mým hostem.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Herečka Vanda Hübnerová je mým dnešním hostem a 14.10. vrcholí kampaň Dožít doma papučovým dnem. Dnes je tady se mnou tady ambasadorka této kampaně. Znamená to, že bych teda dneska měla mít papuče celý den v práci a dala o tom vědět třeba na sociálních sítích, nebo co mám dělat?
3: Vlastně? Ano, tak to byla návodná otázka. Odpověď je úplně stejná. Ideálně vybrat nějaký fakt pohodlný papuče, v těch se vyfotit a tady tuto bohulibou akci podpořit na sociálních sítích. Já myslím, že papuče slušejí úplně každému a každý se do nich občas potřebuje nazout.
2: Jsou strašně pohodlný. Já si tak říkám, že vidět někoho v metru třeba, to právě je na tom to rozkošný. Že? Na
3: ano, akci. Ano, tak to jsou právě ty různý, ta identifikace těch lidí, kteří jako jsou z něj, tak možná, kdyby právě třeba se potkávali na ulici lidi v papučích, tak by to byla nejenom sranda.
2: Jak jsi se vlastně k tomu ambasadorství dostala? Protože já mám pocit, že každý rok je tam jiný ambasador, jestli se nepletu.
3: No, já jsem se k tomu dostala vlastně takovou zvláštní cestou, že jsem k tomu byla oslovena na základě nějakých mých drobných příspěvků, právě třeba i na sociálních sítích, které se týkají mojí maminky. Protože já jsem se tak jako ocitla, ne že bych vyloženě potřebovala mobilní hospic, ale ocitla jsem se v takové životní situaci, že mám maminku už několik let v péči a je to jako složitý, je to samozřejmě pořád láskyplný, ale člověk musí jako přemýšlet o tom, jak si zařídit svůj život, aby mohl o toho svého starého a pomalu odcházejícího rodiče jako starat, což je vlastně nejenom jakoby fyzicky, ale hlavně jako mentálně strašně složitá věc a myslím si, že je důležitý vědět o tom, že je možnost si nechat nějakým způsobem pomoct, že není ten jednoznačný jediný únik toho rodiče prostě někam jako umístit, což samozřejmě je taky složitý a náročný a ne úplně jednoduchý. Ale mít tu možnost to s někým trošku jako sdílet. Mm-hmm. Předat si nějaké jako zkušenosti a myslím si, že ty mobilní hospici v tuhle tu chvíli můžou pomoct nejenom tomu člověku, který odchází, tomu seniorovi, ale hlavně i té rodině nebo tomu, kdo pečuje. Myslím, že o toho by se mělo pečovat úplně stejně. Jako takže o toho seniora, protože je to fakt náročná věc. Je to něco jiného, než když pečujete o někoho s vědomím, že se něco zlepší. Tady se jako nic už nezlepší. Tady se to bude jenom horšit a vlastně se člověk s tím svým příbuzným propadá jako do toho konce, i když sám má dokonce ještě třeba jako mnoho let, takže to s ním celou dobu prožívá. Takže nějaká jako i ta psychická pomoc je tady strašně jako podstatná.
2: Jak to vlastně ovlivňuje ten život jako samotný? Ty už se o tom mluvila, že to je vlastně velmi náročné období. Připomínáme to takovou tu sendvičovou generaci, že ještě někdy se staráme o ty naše děti a zároveň už se staráme
3: o rodiče. A už máme vnuky třeba.
2: A zároveň tedy samozřejmě se snažíme jako starat o ty rodiče. To odcházení je někdy velmi dlouhé.
3: Ano.
2: To znamená, když mě se řekne třeba hospic nebo domácí hospic, tak vím, že jde třeba o posledních 14 dní života na takový to úplné samotné odcházení, když chceme, aby ten člověk byl doma. Ale ty jsi asi ve fázi, kdy se to vlastně jako neví, může to trvat ještě mnoho let.
3: Ano. Je to zvláštní období v životě, na který vás nikdo nepřipraví. Mluví se, že o tom mateřství, o tom, jako jak vlastně a kdy je dobrý otěhotnět a jak ty děti vychovávat, na to je strašně moc jako
2: příruček
3: a odborníků. Ale na to, že vám prostě začnou stárnout ty rodiče a ne každej to zabalí elegantně jako můj táta, se kterým jsem v pátek prostě ještě řádila na natáčení a další týden už jsme strojili pohřeb. Bylo to strašně rychlý náhlý, byla to vlastně moje taková jako první veliká smrt, která mě v životě jako zasáhla, někam posunula. A v té chvíli jsem si vůbec neuvědomovala, jak vlastně, jak gentlemanský to od něj svým způsobem bylo. Ten člověk jako odchází, ať už na hlavu nebo na to tělo, tak potom tu péči toho okolí potřebuje. Já tady teď nejsem o toho, abych se nějak jako litovala. Já jsem se sama prostě té situaci chtěla postavit, takže dělám všechno pro to, aby prostě maminka mohla zůstat ve svém prostředí, abych ji nikam nemusela dávat, ale je to tak náročný a vůbec jsem nepředpokládala, že to takhle náročný bude a že ono to zní hrozně, když to řeknu, že to právě trvá dlouho. Jo, nikomu nepřejeme smrt, ale je potřeba v určitou chvíli si to nastavit tak, že člověk jako nemůže zachránit, musí si někdy odpočinout a od toho jsou právě tady všechny tyhle ty sociální služby. Já bych teď strašně jako chtěla poděkovat agentuře Včelka, což jsou geniální, strašně hodný ženský zdravotní sestřičky, který chodí pomáhat s podáváním léků, třeba když já nemůžu být na blízku a tak, anebo z křižovnické školy dobrovolný pečovatelky, prostě hrozně hodný ženský, který prostě přijdou jenom na pokec. Těch služeb je strašná spousta, je jenom potřeba si je jakoby najít a nebát se, oni jsou od toho, oni vědí, jak ty lidi jsou zmatený a jak nevědí, jak se postarat a tak, takže určitě jako doporučuji si tu pomoc dopřát, protože člověk vyhoří strašně rychle. A tím, že ta péče nespěje k žádnému zdárnému konci, pořád to jde jakoby dolů a zhoršuje se to, tak

0: herečkou Vandou Hübnerovou se možná nečekaně zatím nebavíme o divadle a o nějaké tvůrčí práci. Nicméně možná, že vlastně starání se o blízké je taková tvůrčí práce.
1: Já se snažím ve všem, jako i v těchto těch situacích, hledat humor. Člověkem, který vám odejde trošku s tou hlavou do jiných vesmírů, vznikají vlastně často i velmi komické situace. Opravdu jako v tu chvíli třeba mi to až tak nepřijde, ale vlastně zpětně se snažím si ty věci tak jako zlehčovat. Jako co, že? Tak smrt je prostě součástí života, je to jediná věc, která nás čeká všechny stejně. Všichni do ní nějak jako spějem a myslím si, že právě si jako přiblížit třeba i tím jako nějakým humorem nebo tak. Říkala si, že ne o divadle, ale vlastně něco, co s tím souvisí. Já jsem teď udělala před půl rokem v La Fabrice představení Funerál, který je právě takovej jako vzkaz tomu okamžiku, který nastává potom, je to vlastně o pohřební službě. Ale teď tedy máme mluvit o těch mobilních hospicích, které ještě právě dávají aspoň tu vlastně takovou, jako nechci říct naději, ale tu pomoc k tomu, že by ten konec, ty poslední okamžiky v toho života mohly být pro zúčastnění, pro toho, kdo pečuje i pro toho seniora vlastně jako lehký, že můžou splnit prostě třeba nějaký drobný přání, který ten člověk má, že mu můžou pomoct dostat se třeba ještě na nějaký místo, který má rád, na nějakou procházku nebo navštívit nějakého kamaráda, že je to jakoby součástí té pomoci, kterou ten mobilní hospic potřebuje.
0: A ještě dělají docela zvláštní věci, když jsem se na to včera koukala, tak jsem zjistila, že oni pomáhají i s takovými úředními věcmi, protože člověk vlastně se dostane do situace, ve které nikdy nebyl a vlastně jenom asi truchlí, nebo já si to nedovedu představit, zatím jsem to zažila jenom s babičkou, která odešla v hospicu. To znamená, že jsme byli vlastně takový, jako co úředně má člověk dělat, kam má zajít, kam má zavolat. Je psychicky na tom velmi špatně, tak i s tím asi pomáhají, mají tam terapeuty.
1: Ano, ano, to je vlastně jakoby komplexní taková jako péče, vlastně když s lehkým nadhledem to řeknu, je to takový vlastně komplexní balíček toho konce, že vlastně ten člověk se cítí v bezpečí i v rámci právě třeba těch administrativních věcí a tak, jakože se jim může plně svěřit, že mu s tím pomůžou.
0: A každý si vlastně asi najde ten svůj, protože to není jeden mobilní hospic, ale těch mobilních hospiců je po republice víc, takže
1: spousta.
0: Já si najdu, kde bydlím a který je ten nejbližší.
1: Ano, ano.
0: Nechci, abys to vůbec jako srovnávala, ale už jsi zmínila tatínka, který vlastně odešel takovým šokem a teď máš maminku, která odchází pomaleji. Nechci říkat, abys to jako nějakým způsobem srovnávala samozřejmě, ale říkám si, někdo nás poslouchá, co pro tebe třeba je horší, lepší, těžko říct.
1: Já si myslím, že jako svým způsobem to pomáhá vyrovnání se s tou vlastní smrtelností. Protože tím, že nevíme, jak to čeká nás, tak já to beru pozitivně v tom, že mám možnost vidět oba dva modely, jak to je. Buď je to náhle, což bolí úplně, jako kdyby vás někdo propích a nevíte, co s tím. A je to strašný zmatek a ještě navíc, když ten člověk, jako ten jeho věk není tak úplně adekvátní tomu odchodu, tak je to prostě velikánský šok a to truchlení se děje jako dlouho potom. Myslím, že to dlouho trvá mentálně, než se s tím člověk jako srovná s tou rychlou ztrátou. Tohle to je vlastně zase obráceně, jenomže jste blízko toho, máte pocit, že trošku utrpení, protože ten člověk si uvědomuje, že odchází. Mm-hmm. Má nějaký úzkosti, deprese, bojí se samoty. A vy mu nemůžete být na blízku 24 hodin, protože prostě potřebujete chodit do práce, máte děti, máte vnuky, máte nějaký svůj život. A tohleto skloubení je prostě strašně náročný. To opravdu, jako říkám, z vlastní zkušenosti, už to tak mám 4,5 roku, ale svým způsobem je tam jako vlastně, jsou tam jako okamžiky takový jako radosti. Jsou to okamžiky, kdy vlastně s tím člověkem o té smrti můžete mluvit, protože on si ji tak strašně už uvědomuje, tak je jí vlastně blízko. Kolikrát mi máma řekne, hele, My se vždycky loučíme tím, že si posíláme vzdušný polibek. Ona vždycky, když od ní odcházím, ona bydlí ve svý garsonce ještě pořád, to nějakým způsobem zvládáme, tak to si pamatuje, že se vykloní z okna a já musím mávat. A je to úplně stejný rituál, jako jsme dělali, když jsem poprvé odcházela na základku, tak jsem se musela na konci ulice, kam ona ještě jako oknem dohlédla, tak mě kontrolovala a posílali jsme si vzdušný polibek. A ona si na tuhle tu věc vzpomněla a přesto nejede vlak. Každý den, když odcházím, se musím zastavit v ulici na stejném místě a posíláme si ten vzdušný polibek. Tak to jsou takové jako věci, jestli člověk jako musí v tom najít nějaký jako pozitiva, aby neměl jenom pocit, že je jako ten otrok, nebo že je prostě nějaká služka. Protože to samozřejmě to stáří přináší, jako ten člověk se vám jako úplně změní, promění. Vlastně ta hlava, když odchází, tak tam a uvědomit si to, že už si s mámou nepopovídám, tak jako jsem zvyklá, byla máma, byla velká intelektuálka, prostě, že už to jako není. Takže vnitřně se člověk strašně jako vzteká, takže tím, že to dlouho trvá, tak je to vlastně taková příprava na toto přijmout. Je to vlastně obrácený truchlení takový, no.
0: Říká můj dnešní host, herečka Vanda Hebnerová.
2: Blízká setkání.
3: Rozhovory s dobrou energií.

0: O odcházení se bavíme s herečkou Vandou Hübnerovou. Já si říkám, že ty s tím odcházením musíš mít veliké zkušenosti díky zvířatům. Ale si určitě taky mnohokrát se s nimi musela rozloučit. To muselo být taky těžký.
1: Já mám už, řekla bych, tam víc těch pochovaných duší, než těch živých teď, protože za těch 30 let, co vlastně takhle jako intenzivně ty zvířata máme. A vlastně svým způsobem tomu byly vystavený i moje dcery, protože my jsme měli furt nějaký kočky, psy, že jo, teď ty koně, ovce, všechno. A ty zvířata, jako bohužel, i když je milujeme, mají ten život prostě výrazně kratší a ty okamžiky přijdou. Takže tam, troufnu si říct, už jsem se to jako naučila. Je to samozřejmě vždycky úplně jako bolavý. Teď mi odešel pes po 14 letech, který se mnou byl 24/7 furt. Jsem ho měla v divadle, seděl v portále, koukal se, jak hrajem, když byl potlesk, tak mi šel přinést kabelku a že jdeme domů. Takový ty duše, který na sebe navážete, taková ta bezmezná láska, která vám pak jako úplně chybí, je to trošku něco jiného než s lidma, protože vy si to zvíře na sebe navážete a jste pak za ten jeho život úplně jako plně zodpovědný. Díky tomu, že vlastně máme ten ranč, tu možnost mám tam ty zvířata jim jako dopřát ten odchod přímo tam, kde jsou doma a tak, takže přijde to období, kdy najednou zestárnou a všichni postupně odcházejí, takže teď minimálně jednou, dvakrát do roka kopeme hrobečky, no.
0: Já vím, že ty máš, nechci říkat slovo ráda, ale že jsi taková zaslankyně toho přírodního pohřebnictví a já tomu trošku vůbec nerozumím. Já se v tom jako vůbec neorientuju, protože vím, že jsi jako říkala, že do té země, v té rakvi, že to taky není úplně eko nebo něco takového. Můžeš nám to nějak přiblížit?
1: No, já jsem jako vlastně o tom takhle nikdy nepřemýšlela, spíš mě šlo o ten rituál toho rozloučení, o ten pohřeb jako takovej, protože samozřejmě v každý zemi, každý náboženství mají ty obřady různý a u nás teď zvlášť teda za doby toho tady našeho komunistického temna se z těch pohřbů stala taková jako pásová výroba. Mně to tak jako přišlo. Už když mi umřela babička v 18 letech, tak jsem strašně nesouzněla s tím, jak ten obřad anonymně vypadal, jak to proběhlo za 4 hodiny. Vrzala rakev, řečník ani pořádně nedokázal vyslovit její jméno, bylo to takový jako odosobněný a tak. A tak vlastně pak, když odešel ten táta, tak celý život to ve mně nějak a vlastně jsem zjistila, že na ty pohřby nerada chodím právě proto, jak ten obřad působí tak jako divně nekrofilně. A já vnímám ten okamžik jako oslavu života toho člověka. Tento rozloučení by mělo být krásný. To je prostě loučíme se s někým, koho jsme měli rádi a mělo by to být plný úsměvu a lásky.
0: Veselý.
1: A veselý prostě. To truchlení si každej nějakým způsobem jako odbyde v sobě, ale tady tohle je ten okamžik, na který, když si pak na toho člověka vzpomeneme, tak se nám vybaví. A já si chci toho člověka vybavit tak, jak jsem ho měla ráda, v jeho plný síle, kráse, smíchu, lásce. Takhle jsem s tím měla takový jako problém. No takže jsem pátrala tím, že jsme chystali to představení o té pohřební službě, tak jsem si rok prošla takovou jako cestou, abych jako poznala všechny ty fáze. My tam máme úžasného sponzora, toho představím, sponzoruje nás jedna tady z našich největších pohřebních služeb, která mi právě umožnila vlastně se dostat úplně do všech detailů ty jejich práce. V okolí moje všichni říkají, že jsem blázen, proč to jako dělám. Ale já jsem si říkala, už když jsem chodila do skauta a posílali mě v těch 11 lesech do lesa na ty hyjavatovy zkoušky strachu a samoty a tak. A měla jsem šílený strach ze všeho. Tak jsem si říkala, že když se bubák pomenuje, tak se ho potom už tolik jako nebojíme. Tak jsem si říkala, že čím víc toho budu o tom vědět, tak tím míň se toho budu bát. A díky tomu, a teď teda strašně oklikou odpovídám na tvoji otázku, jsem se dozvěděla i o těch formách toho, jaký pohřebnictví je vlastně možný. A jedna z těch možností je takzvaná teramace, kdy člověk odchází v podstatě nejekologičtějším způsobem na vzduchu, v takový jako vlastně kolíbce zasypanej takovou měkoučkou teramační hmotou, kdy se za 2 až 3 měsíce vlastně to tělo v té hmotě rozloží a je z tebe pak pytlík takovýho zdravýho humusu, který se může vysypat třeba pod jahody nebo úplně kamkoliv. A vlastně je to ekologická záležitost, protože nikdo nikoho nikam nezakopává jako vlakovaný rakvi anebo poměrně neekologicky nepálí v krematoriu. No.
0: Říká herečka Vanda Hybnerová.
2: Český rozhlas 2.
3: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.
2: Posloucháte Blízká setkání Adély Gondíkové.
3: Na 2.

0: slibem na rtu, což je asi účel, si myslím. A nakousli jsme představení Funeral, které se hraje od jara, myslím, byla Fabrice.
1: Ano, ano.
0: A máš tam 4 kolegy.
1: Ano.
0: Fantastický kolegy.
1: Ano, mám, to je můj dream team, tomu říkám dream team, takovýhle nádherný funebráci, no.
0: Jak jsi je přemluvila, aby spolupracovali s tebou na tomto tématu?
1: No, já myslím, že je nalákal ta cesta toho humoru, jako vlastně se s tím vypořádat. Já bych jenom ráda řekla, že to je Míša Kern, Marek Zelinka a Martin Donutil. Vlastně taková partička lidí, kteří spolu nikdy, to je další věc, že já na těch vlastních projektech vždycky ráda spolupracuju s lidma, který mě nějakým způsobem oslově zajímají a dávám dohromady lidi, o kterých si myslím, že jsou jako strašně talentovaní a že by měli spolu jako něco vytvořit.
0: Přitom se vlastně neznají.
1: A přitom se neznají. Jo. Si myslím, že vlastně v divadle už všechny témata, jako všechno už bylo. O lásce, o smrti, o nenávisti, všechny témata už jako se probrali a co jediný ještě v tom divadle nebo pro mě má smysl, je vlastně ta energie těch konkrétních lidí, kteří můžou to téma nějakým způsobem zpracovat. No. A tady se to myslím, že krásnějšího šéfa pohřební služby, než je Martin Donutil, nemůžeme mít. Potom veršulína Plačka v podobě Míši Kerna, který prostě tvoří ty verše na parté, a Marek Zelinka, který se stará o to, aby to tělo odcházelo krásný. No. Takže je to s velikou nadsázkou a s velikou pokorou a láskou jako vlastně vytvořený představení, který je o příběhu toho těla od okamžiku smrti do okamžiku pohřbu.
0: To, že je to určitě kvalitní kousek, svědčí to, že to máte neustále vyprodané. Ano. Koukala jsem se, kdybych se šla podívat, a vlastně nemohu, protože to je plné. Což vám samozřejmě přeju, ale když jsme u té La Fabriky, tak ty tam máš ještě další nové představení, které se jmenuje Pluto, které se hrálo pod Národním divadlem,
1: ano,
0: ale teď
1: ano,
0: v rámci rekonstrukce.
1: Představení Laterny Magiky, to je taková hodně praštěná klauniáda, nonverbální, za což jsem strašně ráda, kterou vlastně celou spunktoval Radim Vizváry, šéf Laterny Magiky, můj kamarád, náš, dá se říct, nejlepší mim, on je žákem mého otce, vlastně jako by byl jeho uměleckým synem, tak bych to řekla. A dal dohromady takovou jako mezinárodní partičku, hraje s náma Trygve Wijkenshow, což je novozélandský clown a performer, úplně geniální člověk, a Anička Polívková. No a tak jsme taková jako partička ve čtyřech, hrajeme klauniádu o tom, jak 4 paka se snaží ve studiu Motion Capture natočit film o 2 kosmonautech, který letí na planetu Pluto, kde sežere chobotnice.
0: Ale
1: dá se říct, je to rodinný představení, hrajeme ho moc rádi a je to vlastně z části vždycky trošku improvizace pro diváky a já jsem nadšená, že i jako vlastně ta pantomima a klaunerie pořád jako žije a nachází si diváky. No.
0: Režíroval to cizinec taky.
1: Ano,
0: to
1: taky mezinárodní představení. Taky Novozélanďan.
0: Taky Novozélanď. Kde se tady vzali kluci?
1: No, pozval je Radim Vizváry a pro mě to byla veliká výzva, protože moje angličtina je opravdu taková turistická a zkoušet představení, kde se samozřejmě používají úplně jiný obraty, tak jsem byla nejdřív v panice, v ruce telefon s překladačem, kdy jsme se všichni nasmáli tomu, jak se nedomluvíme ani přes ten telefon. A po pár dnech jsme zjistili, že když děláme nonverbální představení, že ta improvizace nám úplně jako vlastně stačí, vždycky to nahozený téma, a ono to s improvizací vznikalo. Takže Tomas potom si vyzobal ty části, které se mu prostě nějakým způsobem líbily a lepily to. A doteďka s Trygvem, když se vidíme na představení, tak on umí blbě česky a umím blbě anglicky, ale je to ten nejlepší dialog klaunský, který máme.
0: Má to určitě veliké výhody, že když jedeš právě z té Vysočiny na představení, tak si nemusíš takzvaně brblat text.
1: Ano.
0: Herečka Vanda Hybnerová.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Kromě možná těch smutnějších chvil zažívá herečka Wanda Hübnerová i ty veselé, protože má doma štěňátko, to je jedna věc.
1: Štěňátka.
2: To je jedna věc a potom také má před premiérou, takže aby jsme byli úplně aktuální, tak bychom měli na konci právě zmínit tady ty dvě věci.
1: Něco
2: co ti čeká, něco hodně pozitivního?
1: No tak pozitivní, jako terapie štěňátky není nic krásnějšího, než si lehnout na zem a dát si na hlavu tři štěňátka. To se člověk jako ztratí v takový jako ňuňavý euforii a zapomene úplně na všechno. Takže to doporučuju, takže samozřejmě nabízím štěňátka.
2: Jsou takový...
1: Udělám si tady z toho promo. Aha. Ne, tak to je veliká radost, protože já celý život mě provází vždycky nějaký čtyřnohej kamarád.
2: No ale ten příběh toho ty maminky teda,
1: ano,
2: je taky takovej.
1: Příběh je, mě umřel prostě pejsek můj v únoru a všichni mi říkali, musíš si rychle psa pořídit a zahrnovali mě různýma inzerátama a opuštěnýma pejsek. A útulkama a tak. A já jsem se rozhodla, že si mě ten pes musí najít sám. Že prostě nemůžu říct, ten bude, to budeš ty, ale že si mě najde. No a to se stalo prostě v Rumunsku, když jsme byli teď na našem tripu s dodávkou, tak prostě si mě našla taková malá fenka. Jmenuje se Šupita. Šupito presto.
2: A Šupita, zároveň Šapito.
1: Ano, Šapito. No a Šupito bylo kindervejce, takže když jsem si ji přivezla, tak mě podarovala třema štěňátkama, aniž bych to věděla. Takže teď máme mnoho radosti. No a je to velká radost, protože ona musí samozřejmě se štěňátkama být někde, kde je venku, takže na Vysočině a já denně v Praze zkouším. Takže vlastně žijeme tu D1, ty taky, viď? No, takže nádhera. No a příští týden máme premiéru tady v divadle U hasičů, kousek odsud. A to je zase projekt 50/50 pohybovej a normálně jakoby verbální. Je to klasická činohra o takový srandovní, zvláštně mezigenerační skupině žen, který se chodí učit tančit balet. A jejich cílem je si zatančit umírající labuť.
2: Mm-hmm. Takže zase jsme zpátky.
1: Měla by to, no jo, vlastně. No tak o čem ho jiné. Ano, vlastně, já se vlastně pořád poslední roky nějakým způsobem srovnávám s tím koncem.
2: A kdo tam s tebou je?
1: No, máme různý alternace, režíruje to Pavel Šimák a je to pod agenturou Jiřího Turka, který vlastně se věnuje hlavně převážně komediím. Tahle ta hra teda primárně jako komedie napsaná není, ale my ji jako
2: z toho
1: vyrobíme určitě, máme na to ještě týden. A Zuzka Slavíková a Kateřina Macháčková jsou v alternaci jako dvě nejstarší dámy. Kateřina je teda velmi statečná, protože v jejím věku opravdu tam s náma jako ten balet jako dává, je jako výborná. Pak jsou tam Míša Tomešová s Petrou Koskovou v alternaci, Míša Dytrichová a já mám velikou radost, protože si poprvé můžu zahrát s mojí dcerou Toňou.
2: Yeah.
1: Oni nás do toho obsadili, aniž by nám řekli, že tam budeme spolu, protože věděli, že kdyby nám to nabídli rovnou, že to jako...
2: Odmítnete nebo...
1: No, myslím si, že Toňa by s tím měla jako problém, ale takhle to máme, takže vlastně si můžeme ty mateřské věci tam vyříkat. Může mě mentorovat.
2: No a jak je to s tím pohybem teda?
1: No, máte tam... máme, ano, to normálně máme klasickou baletní tyč a u té se zmítáme, lámeme si klouby, nohy, všecko a máme choreografii umírající labutě, kterou pečlivě trénujeme a budeme s tímhletím představením jezdit po celé republice, tak srdečně zvu.
2: Tak to je krásný, já myslím, že je dobře, že jsme skončili s úsměvem. Taky děkuju za papučový den, připomínáme ještě jednou, že
1: ano,
2: dneska papuče...
1: Ano, prosím vás, já vás všechny, nasaďte si papuče, bude vám to taky dělat jako dobře. Není to jenom kvůli mobilním hospicům a akci Dožít doma, ale je to i pro vás.
2: Je to elegantní zkrátka. Dobře, díky moc. Mým dnešním hostem byla herečka Wanda Hübnerová.
1: Já děkuju za pozvání a krásný den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Já říkám, že se má říct pravda.
2: Jsem Češka!
1: To by pak mohl chtít někdo pravdu i po tobě.
3: Ještě někdo si tady chce odpočinout?
2: Můžu překládat.
4: Otec Němec, co?
5: Závěr filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové.
6: Ona se o tebe postará.
5: Gerta Schnirch.
2: Co je to, proč mě tak nesnášíš?
5: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Bylo 12 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
9: Začalo hlavní líčení s mužem obžalovaným ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Spojené státy omezily služby satelitní sítě Starlink ukrajinské armádě a bude oblačno až polojasno, teploty do 18 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Městský soud v Praze projednává případ Číňana zadrženého v Česku na začátku letošního roku. Podle obžaloby měl muž novinářské krytí, sbíral ale citlivé informace od politiků nebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Je prvním obžalovaným v Česku podle paragrafu zvaného činnosti pro cizí moc, který platí od loňského února. Muže hrozí až 5 let vězení.
10: Podle dřívějších informací Českého rozhlasu jde o čínského novináře Yanga Yiminga. Jeho články se objevovaly na více čínských serverech, primárně ale pracoval pro prorežimní čínský deník Kuangming Daily. Od roku 2024 měl akreditaci udělenou ministerstvem zahraničí. Ve stejném roce dělal podle serveru Seznam zprávy rozhovor třeba s tehdejším europoslancem za ODS Janem Zahradilem. Muže odhalila bezpečnostní informační služba. Policisté ho zadrželi 17. ledna. Od té doby je ve vazbě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
9: Americká společnost SpaceX omezila služby družicové sítě Starlink ukrajinské armádě. Firma, která patří miliardáři Elonu Muskovi, se k tomu zatím nevyjádřila.
11: Ukrajinští operátoři dronů citovaní listem Ukrajinská pravda potvrdili, že Starlink v noci omezil práci terminálů na frontě. Při rychlosti vyšší než asi 160 km za hodinu se spojení s drony začalo ztrácet a mnoho důležitých misí bylo zmařeno. Ukrajinské ozbrojené síly od roku 2024 využívají službu Starshield, která jim na rozdíl od obyčejného Starlinku umožňovala operovat s drony ve vysokých rychlostech. Poradce ukrajinského prezidenta Sergej Bezkres Snov, známý pod přezdívkou Flash, uvedl, že americká strana Ukrajinu na omezení služeb Starlinku předem neupozornila. Tyto kroky podle něj nejsou náhodné a souvisejí s aktuální politickou situací. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: V Německu dnes začne první soud o sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin.
12: O vině bude rozhodovat soud v Hamburku. Sergej Kuzněcova tam loni vydala ke stíhání Itálie. Bývalý voják účast na sabotáži odmítá. Plynovod Nord Stream zajišťoval přímý dovoz ruského zemního plynu do Německa přes Baltské moře před 4 lety, asi 7 měsíců po napadení Ukrajiny, ale pachatelé poničili 3 ze 4 jeho potrubních větví. Nord Stream zůstává součástí německých politických debat. Strany AfD a spojenectví Sáry Wagenknechtové požadovaly minulý měsíc před zemskými volbami obnovení jeho provozu a návrat k levnějším ruským energiím. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
9: Třinec zatím nemá jasno o budoucím vedení města. Druhá dvě nejsilnější uskupení, nezávislý Třinec a Hnutí ANO, utvořila dvojblok. Vítězi Volte Třinec ve společném prohlášení nabídla půdorys, kde by každé uskupení mělo 3 místa v 9členné radě města. Tato nabídka má platit do dnešních 18 hodin.
13: První jednání podle lídra nezávislých Ivana Fremera nenaplnila očekávání druhého nejsilnějšího uskupení.
14: S tím, že my bychom šli do opozice, ale bylo by nám nabídnuto místo v radě.
13: To podle nezávislých neodpovídá vůli voličů.
15: Budeme prostě vyjednávat a vyjadříme se určitě k tomu prohlášení, protože je docela takové zásadní, bych řekl, a jsou tam takové striktní podmínky uvedené.
13: Říká vítěz voleb Marian Plucnar z Volte Třinec. Konkrétně jej situaci komentovat nechtěl. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
9: Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 dnes zahajuje 67. ročník. Příznivci krátkých filmů během něj až do neděle uvidí několik projekčních bloků, které předvedou 50 krátkých snímků od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je pokračovat v tradici podpory tvůrců krátkých a studentských filmů. V závěru festivalu odborná a studentská porota rozdělí několik cen. Možnost hlasovat budou mít i návštěvníci po skončení projekcí, říká ředitel festivalu Milan Šimánek.
16: Přímo, když chodí na filmy, tak budou dostat hlasovací lístky, nepotřebují propisku, oni se to vždycky natrhnou, vyberou svůj oblíbený film na tom bloku a tímhle způsobem hlasují. Ceny jsou finančně hodnocené, je to určitě tak, že hlavně právě těm filmařům krátkého filmu určitě to vždycky pomůže a udělá radost.
17: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
9: Bude oblačno až polojasno, později bude oblačnost ubývat, místy do vyjasnění, teploty 13 až 18 stupňů, na horách 8, na Šumavě až 12. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Na Moravě a ve Slezsku čekejte místy oblačno, teploty 12 až 17 stupňů, na horách 9, na Šumavě až 13 stupňů.
8: Doprava.
9: Silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů je neprůjezdná u Damic. Osobní auto se srazilo s nákladním, na místě jsou záchranáři, nedá se projet ani v jednom směru a kolony jsou dlouhé. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic se zdržíte u Bystřice za Benešovem. U benzínky silničáři opravují vozovku, jede se kyvadlově, z Prahy je kolona na 20 minut. A na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte dlouhé kolony kamionů v pravém pruhu. Jedou ze 7. kilometru na Pražský okruh, osobním autem pojedete rychleji. Hlavní zprávy končí a u mikrofonu je Jitka Asterová.
18: Přeji vám krásné středeční poledne a je tady opět naše hra Byl jednou jeden rok. A já vzpomínám, v našem roce jsem se kvůli jedné roli musela odbarvit na hnědo, protože jsme ve filmu nemohli být dvě blondýny, ta druhá blondýna byla Veronika Žilková. A já si vzpomínám, když mě viděl pan režisér Jindřich Polák, tak mi sdělil, že v té tmavé barvě jsem zcela neobsaditelná. No ale pak mě stejně za pár let obsadil, ale už jako blondýnu do seriálu Chobotničky. No a podíváme se na muziku. Zlatého slavíka v našem roce bezkonkurenčně vyhrála Hana Zagorová a v kategorii muži se Stanislav Ložek a Petr Kotwald umístili na krásném třetím místě. No a já si myslím, že to bylo jistě díky velikému hitu, který vyšel v našem roce a který si teď samozřejmě zahrajeme. No a vy během písně můžete spěchat též a posílat SMSky s vašimi tipy. 702 222 220. To je číslo, kam můžete posílat své SMSky a e-maily posílejte na adresu dvojka@rozhlas.cz. Budu se těšit.

0: Ale písnička mě od jak živa vždycky rozesmívala, dělala mi dobrou náladu. Já moc zdravím Janu, která byla opět nejrychlejší a typuje, stěžuje si, že jsem jí v první nápovědě moc nenavedla, typuje rok 1988. Pak zdravím Michala, který typuje rok 86 a Renča typuje rok 1979. No tak uvidíme. Vzpomínáte si na seriál Bambino, který Československá televize uvedla právě v našem roce? Byl to šestidílný takový sci-fi komediální seriál. Já se přiznám, že já jsem nebyla moc jeho faninkou, přestože skvělý scénář napsal Miloš Macourek a režíroval ten seriál Jaroslav Dudek a byl hvězdně obsazen. Hrála tam Iva Jančurová, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus, Petr Nárožin, Josef Abraham. No byla to taková bláznivá komedie plná fantastických motivů, no a vyvolala i u diváků ostatních, nejenom u mě, velmi rozporuplné reakce. No možná to bylo i proto, že ten scénář moc nesedl jinak skvělému Jaroslavu Dudkovi, který seriál režíroval. Původně měl totiž seriál režírovat Václav Vorlíček. Třeba by to dopadlo jinak. My si teďko připomeneme, o čem ten seriál pojednával. V Lauretánii, což bylo malé fiktivní evropské městečko, existuje výzkumný ústav Psycho 2. Jeho čtvrté oddělení se zabývá problémem zlobivých dětí.
1: Tak tyhle údaje se ke mně vůbec nedostaly.
2: Ani se tomu nedivím, vaše veličenstvo. Bambinot má na svědomí rostoucí počet rozvodů a pokles populace. Rodiče si nechají předvést budoucí dítě a z 90% řeknou ne. Jedno má malý nos, jedno má velké uši, ten zas nemá hudební sluch, ale hlavně skoro každé zlobí. A to je ten největší problém. Ale člověk, který to v životě někam dotáhne, ten ani v dětství není žádná puťka. Prostě má svou hlavu, dovede se poprat, no, zlobí. Veličenstvo, jestli Bambinota nezrušíme, tak vyhynou, vymřou všichni schopní lidé a zůstanou jenom puťky, které nejsou k ničemu.
0: Jistě jste poznali Janu Štěpánkovou. Bambino to byl totiž přístroj, který dokázal zhmotnit hypotetického potomka anebo ukázat budoucí podobu toho dítěte. To bylo takové dost nadčasové téma vzhledem k roku uvedení. Tak schválně, jaký rok si myslíte, že to byl? Jak se vám tento seriál líbil a kdy měl u nás premiéru? Trošku moc otázek, ale aspoň když mi odpovíde na jednu, budu moc šťastná. A teď si dáme Mikea Oldfielda.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Já moc zdravím Josefa na Slovensko, který napsal hned v úvodu dobrý den, bol to rok 1983, dále budu radši pokračovat v češtině a film byl Samorost, kvůli kterému jste si odbarvila vlasy. Tam se mi velmi páčíte, hlavně keď se u vás zobudil ráno Milan Lasica. Tak teda Josefe, to teda před vámi smekám, protože jsem asi jediná, komu jsem se tam líbila, protože v těch tmavých vlasech to bylo něco strašného. A zrovna, když jsme točili tuhletu postelovou scénu, tak to byl první natáčecí den s panem Lasicou v posteli. To bylo strašný. Se na to pamatuju, jako by to bylo včera. Pan Lasica, ten ležel v posteli, peřinu měl teda až pod bradou, říkal, dobrý den, já jsem Lasica a jdeme na to. No, strašná věc. Jinak dávám v pořadí druhou nápovědu. Na obou stranách železné opony v Evropě bylo zahájeno v našem roce rozmisťování nových raket s jadernými náložemi. Východní blok se přitom snažil vystupovat jako jediný pravý ochránce světového míru. To mělo ilustrovat i světové

0: poplach. Jsem jedním z 9 bývalých generálů Severoatlantického paktu, kteří se na veřejnost obrátili s mírovou výzvou. Učinil jsem tak proto, že v případě další světové války bude Evropa zničena za několik minut. Konflikty musí být řešeny mírovou cestou, ne cestou Hirošimy.
1: Ke shromáždění byla zorganizována manifestace na Staroměstském náměstí, ale také třeba i ve Frýdku Místku. A takto o tom informoval Československý rozhlas.
2: Jednoznačnou podporu leninské mírové politice Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí vyjádřil dnes také přes 11 000 občanů Frýdku Místku. Jedna z nich, 32-letá textilní dělnice Marie Jindrová, nám řekla.
3: Byly vyčerpány všechny domluvy, spousta návrhů a nabídek sovětských představitelů i zemí Varšavské smlouvy. A my se přece nechceme vzdávat před chorobnými plány lidí typu pana Reagana. Nikdy se nevzdáme vymoženosti, za které bojovali naši rodiče a naši předci.
1: Z jednání vyplynula výzva za mír a život proti jaderné válce, kterou účastníci přijali na závěrečném zasedání. No, jak už název napovídá, soustředila se zejména na požadavek likvidace jaderných zbraní. No, ale její praktický význam byl minimální. Hlavice přibývaly na obou stranách hranice bez jakéhokoliv přerušení. Tak teď trošičku odlehčíme. Mekyš Birka v našem roce získal ocenění na bratislavské liře a natočil tuto krásnou píseň, kterou si pustíme. No a vy během písničky můžete nejenom psát, ale také telefonovat mě sem přímo do studia. Takže připomenu telefonní číslo 22 155 25 a 25.
4: Byl jednou jeden rok.
5: Na dvojce.

0: kdy jsme slyšeli tuto překrásnou píseň v podání Mekyho Žbirky poprvé. Na to se teď zeptám paní Martiny, kterou mám na telefonu a kterou moc zdravím. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den, Jitko.
0: Dobrý den.
1: Já si myslím, že je to rok 1983 a mám to spojený jako se vzpomínkou. Tenkrát byl takový, bylo už asi půl desátý večer, my jsme stáli na vrátnici, na recepci na koleji, na voze, tenkrát na Jižním městě, tenkrát ta kolej byla otevřena akorát, myslím, jeden rok. Mm-hmm. A přišli kluci ze Slovenska, přinesli kazeťák a na tom kazeťáku měli písničku od Michaela Oldfielda Moonlight Shadow a ta písnička nás všechny tak chytla, že jsme ji hráli asi 20krát za ten večer furt dokola a stáli jsme tam až do půlnoci a povídali si a kdykoliv tu písničku slyším, tak prostě si tu atmosféru na té vrátnici, na té koleji vybavím a je mi trošku smutno a prostě byl to takový moc hezký večer.
0: Martino, musím říct, mě úplně běžel mráz po zádech, jak jste nás krásně přinesla do té atmosféry. Já jsem to tam úplně na té koleji viděla. Takže děkujeme moc za krásnou vzpomínku i za váš tip a mějte se moc hezky.
1: Jenom, no. Jestli bych mohla ještě v krátkosti.
0: Určitě.
1: A po skoro 40 letech se vlastně ta písnička stala velice oblíbenou mé 4leté vnučky.
0: Ještě
1: takže musíme hrát Moonlight Shadow pořád. No, když je u mě, tak hrajeme dokola.
0: Já vás podezírám trošku z toho, že jste jí trošku tu písničku postrčila, jako jo?
1: Tak asi těžko někde našla. Ano,
0: samozřejmě.
1: Chtěla jsem jí to jednou a pak už vždycky říkala babi, pusti Moonlight Shadow.
0: Jasně, ale bude mít dobrý vkus po vás. Mějte se moc krásně naslyšenou.
1: Krásný dar, ať se daří, moc hezky pořád. Naschledanou.
0: Děkuju moc. A další, koho mám na telefonu, je paní Alexandra. Já vás moc zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás taky moc zdravím, ráda vás poslouchám a já si typuju rok 1984 a nápověda mi byl ten Bambinot seriál, který jsem teda nesledovala, byla jsem tehdy ve 4. třídě a sledovala jsem ho někdy nedávno, dejme tomu, a byl zvláštní, no, docela.
0: Ano, je to tak.
2: Takový zvláštní jakoby názor, no. Zajímavý, docela předběhl svou dobu, řekla bych hodně, ale nebyl to asi úplně trhák.
0: No, v té době rozhodně ne a zpětně neměla bych odvahu se na něj teď podívat. Alexandro, máte krásné jméno.
2: Děkuju.
0: Mějte se moc krásně, naslyšenou.
2: Taky hezký den, naschledanou, děkuji.
0: No a teď si pustíme píseň z filmu Flashdance. Ten film, no to je úplná kultovka, ten jsem zbožňovala, ty návleky, tančila jsem na to jako blázen, prostě jako maniak úplně. Tak si to užijte a pište své tipy.
3: Byl jednou. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
4: na Dvojce.

0: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Na dvojce.
2: Já moc zdravím Toma, který píše: rakety, rakety, ty mi ani nepřipomínejte. No, to jednou, asi v tom roce 1983, který typuji já, v tom roce můj děda někde utrousil: maso nemáme, hlavně, že máme rakety. Bohužel to slyšel někdo z aktivních sousedů, no a Tomík se pak následně nedostal na vysněnou školu. Tak to teda musím použít jedno slovo, a to je hustý. To na to opravdu sedí. Uděláme si malinkou rekapitulaci. My si připomínáme rok, kdy Československá televize uvedla sci-fi seriál Bambinot a kdy se v Praze konalo světové shromáždění za mír a život proti jaderné válce. Takže v kolikátém roce si myslíte, že se toto vše událo? To mi napište, buď použijte e-mail nebo SMSku. Teď budete mít hodně času, protože budou následovat dvě písničky. A máme tady, ta už se nám sem cpala před chvilkou, tak ji tu máme. Lenka Filipová.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absalonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na Dvojce.

0: A můj pozdrav teď putuje do Hrušovan u Chomutova paní Lence, která podle Lenky Filipové, která hrála teď před Cindy Lauper, typuje, že je to rok 1984 a píše, jsem si jistá a natuty a dává vzpomínku, v tomto roce jsem se poprvé vdávala. Takže když píšete poprvé, tak to zřejmě asi naposledy nebylo, že? V našem roce v pražské porodnici u Apolináře přišla na svět čtyřčata. Narodila se herečce Lorně Vančurové v 36. týdnu těhotenství císařským řezem a byli to tři chlapci a jedna dívka. Jakub, Lukáš, Vojta a Anička. Všechny děti se narodily zdravé.
1: Tak takhle se hlásili na svět. Zatím mají čísla A, B, C, D a jsou to první pražská čtyřčata. U jejich příchodu na svět byl docent doktor Bedřich Srb, kandidát věd, vedoucí porodnice na fakultní nemocnici gynekologicko-porodnické kliniky.
2: Bylo to dneska dopoledne v 11 hodin.
1: Jsou to tři chlapci a jedna holčička. Kdo přišel první?
2: No, první přišla na svět dáma, dostala přednost.
0: Reportáž z porodnice u Apolináře, kde se manželům Vančurovým narodila první pražská čtyřčata, odvysílali tehdejší rozhlasové noviny. Tak vzpomínáte si, v kterém to bylo roce, kdy se narodili herečce Lorně Vančurové čtyřčata? No, napoví Depeche Mode.
3: Už víte, který rok dnes hledáme?
4: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Marcel z Prostějova typuje dnes, že se jedná o rok 1982. Radek typuje rok 1985 až 87 podle seriálu Bambinot. A do třetice Jana, ta typuje rok 1981. Hanka Zagorová a kluci píše, měli koncert v Rakovníku, maminka sehnala lístky do první řady v té době. No a já Haničce nesla konvalinky. Bylo mi 11 let. No před námi je ještě jedna nápověda, ale ta bude prostě pro vás tutová. A my si teď pustíme krásnou písničku v podání Helenky Vondráčkové a je z velice slavného kultovního filmu S tebou mě baví svět.

0: Tak jistě pochopíte, že kdybych tuto nápovědu dala hned v úvodu naší hry Byl jednou jeden rok, no tak to bychom nemuseli vlastně ani vysílat. V našem roce naše atletka Jarmila Kratochvílová vytvořila v Mnichově světový rekord běhu na 800 metrů. Ve stejném roce si pak z mistrovství světa v Helsinkách odnesla zlato na 400 i 800. A její komentář se samozřejmě dochoval v našem rozhlasovém archívu. Na šampionáci se jí tehdy ptali i malí redaktoři v pořadu Domino.
1: Já jsem měla po té 800 trochu obavy, že tolik těch běhů mi zůstane v nohách a že to třeba nepůjde. Z medaily jsem věřila, že to bude třeba stříbrná nebo bronzová. No, chtěla jsem vyhrát a proto byla to taková odměna pro mě. Jak jsem řekla, že ten zážitek byl krátký, tak jsem si to po té čtvrtce zopakovala znova.
0: Zbývá posledních pár sekund, kdy můžete opravit svůj tip. A teď to utvrdí Bonnie Tyler.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

Tak to byl krásný úvod do finále naší hry. Byl jednou jeden rok. Já vám opravdu všem chci moc poděkovat. Hodně jste dneska psali a krásně. A trefovali jste se. A ve finále je Pepa, který napsal jako poslední. Jitko, už píseň od Mikea Oldfielda se mi pojí s rokem 1983. No a film Flashdance, ten mě v tom utvrzuje. Včera mi k správnému typu scházelo 5 let, dnes si to snad sedne. V hledaném roce mě bylo 10 let. Já vám moc děkuji, Pepo, i za vaše komplimenty a zdravím ještě Inu, zdravím Petra, zdravím Viktora na D11, vás všechny, Janu do Mutějovic a tak dále a vůbec všechny i ti, kteří netypovali správně. Prostě dnes se jednalo o rok 1983, moc se na vás budu těšit i zítra a teď se na vás těší můj milý kolega Mirek Vaňura. A já se s vámi loučím hitem v podání Karla Gotta. Mějte se.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Část senátorů navrhuje ústavnímu soudu zrušení zákona o regulaci cen paliv. Evropská komise doporučila o rok odložit začátek platnosti metanového nařízení pro dodavatele ropy a zemního plynu. A bude oblačno až polojasno, teploty do 18 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu pomocí vládního nařízení. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Českému rozhlasu to řekl Tomáš Goláň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj Česko v minulosti navíc mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
2: Přesto všechno, vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat takzvaným nařízením vlády.
0: Ústavní soud návrh dostal minulý týden. Senátoři ho požádali o přednostní projednání. Ministerstvo financí návrh považuje za nezodpovědný a proti zájmu občanů. Stát podle rezortu musí mít možnost včas zasáhnout. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Českým rozhlasem se obávají, že nejasné formulace mohou vést k autocenzuře. Evropská komise navrhla o rok odložit metanové nařízení pro dováženou ropu a plyn. O pozastavení pravidel usilovaly 20 států, 27, včetně Česka. Původně chtěla komise kontrolovat emise metanu v dováženém skapalněném zemním plynu a ropě. Pravidla měla platit od ledna. Těžaři a dodavatelé ropy a plynu by podle nich měli kontrolovat a vykazovat emise metanu. Podle kritiků nařízení ale ve státech třetího světa často chybí měřiče a nezávislí ověřování. Vítězná koalice Jedno Ústí bude v Ústí nad Labem vládnout sama. Primátorem bude dosavadní šéf městských služeb nezávislý Tomáš Vohryska. Jedno Ústí získalo v komunálních volbách víc než 51% hlasů. Bude mít 22 ze 37 zastupitelských křesel. Do opozice míří hnutí ANO, ODS, koalice SPD s podporou Přísahy a Trikolory a Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov. Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při Papučovém dni. Právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba i vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit také finančně nebo při benefičních akcích po celém Česku. Pro rodiny pečující o nevyléčitelně nemocného blízkého je důležité říct si o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čeřovská.
3: Rodina moc nemá sama šanci to poznat. K tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči, a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, později bude oblačnost ubývat, místy do vyjasnění. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách 8, na Šumavě až 12 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D7 na novém úseku obchvatu Slaného jsou dlouhé kolony. V omezení u sjezdu na Smečno je nehoda. Silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů je obousměrně zavřená. U Damic za odbočkou na Krásný les se srazilo osobní auto s kamionem. Doprava pro osobní auta vede přes Krásný les a kamiony neprojedou. Na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy je nehoda. Auto narazilo do svodidel, na vozovku unikají provozní kapaliny, na místě jsou hasiči, dojíždí se do krátké fronty. Tolik zprávy, slovo má Mirek Baňura.
5: Zprávy na Dvojce dnes, tedy 13. samozřejmě října. připravuje Mária Kunová. Také samozřejmě. A se stejnou samozřejmostí přijde zase za hodinu. Je středa a máme Světový den standardů. Tak doufám, že mezi standardní chování, mohli to tak říci, patří i poslech dvojky. Jsme tu pro vás až do 16. hodiny a jsme rádi, že jste s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: 8 sekund a 8 minut po 13. pokáč na dvojce. Teď ruku na srdce, máme rádi výzkumy, jsou zajímavé a jeden takový výzkum se týká i nás, lidí, i když začal na laboratorních myších. Odhalil, že srdce po transplantaci biologicky stárne či mládne podle věku příjemce. Samotný experiment na myších by samozřejmě ještě nic neznamenal, ale stejný mechanismus funguje i u lidí. Vědci proto sáhli také do archivovaných vzorků lidské srdeční tkáně. Analyzovali materiál od 11 příjemců transplantovaného srdce, jejíž věk se vlastně výrazně lišil od věku dárců a narazili na pozoruhodné zajímavosti. No prostě fungovalo to úplně stejně jako u těch myší. Také lidská transplantovaná srdce podle výsledků vykazovala změny biologického věku, které odpovídaly věku jejich nového majitele. Srdíčko buď začalo stárnout, anebo také mládnout. To jsou věci. Tak, kéž bychom to nepotřebovali, ale kéž by se takový výzkum samozřejmě dál ubíral mílovými kroky. A teď půjdeme k jídlu. Jaké drobné záměny mohu každý den v jídelníčku udělat, abych se dostal do takzvaného deficitu? Mám si místo zajítí do restaurace třeba uvařit oběd? Tereza Bebarová a její host, nutriční specialistka, to odhalí už za chvíli u nás na dvojce.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Dnes si Jeste, ať vám to sluší, projdeme úplně obyčejný den. Tedy co se týče jídla samozřejmě. Tak my si dáme ráno třeba kávu s mlékem, v poledne nějaký ten oběd, odpoledne možná svačinu a večer jdeme na hodinu cvičit. Kde máme v takovém dni hledat prostor pro změnu, když chceme zhubnout? A co si přitom pohlídat? Praktickou část našeho tématu proberu s nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Jaké drobné změny můžeme každý den v jídelníčku udělat, abychom se dostali do kalorického deficitu? Třeba oběd doma místo v restauraci, když máme hlad večer, tak nějaká ta svačina, méně tučné mléko do kávy nebo já nevím, hodnější sýry, uzeniny.
3: Tohle všechno jsou věci, které mohou hrát roli. A zejména třeba lidé, kteří si zapisují jídelníčky do kalorických tabulek, narazí na to, že když jí v restauraci, tak vlastně neví, co to jídlo obsahuje. Já se pak setkávám s tím, že se to tam snaží nějak odhadnout, že třeba mají maso s rýží, tak najdou v tabulkách maso s rýží 400 gramů, ale neví, kolik z toho je maso, kolik

0: tabulkami, protože spoustu lidí si tam zapisuje i aktivitu a pak vlastně mají tendenci dojídat ten energetický příjem, který jim tam hodinky napíší, že spálili. Pokud se člověk snaží o hubnutí, tak bych se snažila doplnit třeba jenom část toho, co spálíme, čímž se spíš dostaneme do toho deficitu. Takže využít toho, že jsme cvičili, že jsme nějakou energii spálili, nemusíme ji nutně všechnu dohnat. Pokud neřešíme hubnutí, tak bych se nebála to pokrýt i klidně celé. Pokud řešíme nabírání svalové hmoty, tak vlastně můžeme ten náš příjem i navýšit. A důležité je potom, co jíme kolem toho sportu. Před sportem potřebujeme dodat tělu spíš zdroj energie, což je sacharid, ideálně nějaký dobře stravitelný, takže ne nutně celozrné pečivo, ale třeba světlé pečivo před sportem je šetrnější na trávení. A po cvičení tam zase hrají větší roli bílkoviny. A v závislosti na typu toho sportu potom buď doplnit i sacharidy, anebo jenom v menším množství. Po běhu bych tam doplnila i sacharidy, po silovém tréninku bych je doplnila ve chvíli, kdy nám jde opravdu o nabírání. Pokud nám jde o hubnutí, tak nám stačí bílkoviny.
1: Já jsem žena, která se nachází v období perimenopauzy, tak se teď zeptám, jaké potraviny zařadit, abychom podpořili správné fungování hormonu.
0: Pokud řešíme výživu, v perimenopauze, menopauze nebo obecně v ženském zdraví, tak se klade velký důraz na příjem třeba té vlákniny, protože ona dokáže ovlivnit i vstřebávání estrogenů. Takže ta obecně napomáhá hormonální rovnováze. I když já tady to označení hormonální rovnováha moc nemám ráda, protože mám pocit, že se hodně nadužívá. A třeba na sociálních sítích se k tomu vlastně vyjadřuje každý druhý, že nám něco narušuje hormonální rovnováhu nebo způsobuje hormonální rovnováhu. Ano, když bychom to brali takhle, tak můžeme mluvit třeba i o hormonu inzulínu. A pokud se najíme, tak se nám vyplaví inzulín. Pokud bychom delší dobu nejedli, tak ta hladina toho inzulínu bude stabilnější, ale to není nutně jako lepší, protože my potřebujeme jíst. Takže samozřejmě můžeme se zaměřit na dostatek vlákniny třeba, aby se nám ten inzulín nehýbal tak moc.
1: Děkuji za dnešní tipy, Veroniko, a na zítřek nám zůstává, jak si určit příjem energie a živin, ale taky co dělat, když se hubnutí nedaří. Má smysl na jídle dál ubírat? I na to se zeptám po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Jeste, ať vám to sluší.
3: Na dvojce.

0: 13 hodin 29 minut, středa 14. října. Lidé se v 5 senátních obvodech už nemusí trápit volbami, už vědí, kdo je bude v horní komoře, tedy v senátu, zastupovat. Tak na Vyškovsku v prvním kole uspěl jihomoravský hejtman Jan Grolich, ten je z KDU-ČSL. Na Rychnovsku zas mandát obhájil Jan Grulich, ten je z TOP 09. Jasno už je také na Trutnovsku, Strakonicku a konečně i na Děčínsku. Ale dalších 22 obvodů si nové senátory teprve vybere. A bude to samozřejmě, jenom připomínám pro pořádek, tento pátek a také v sobotu.
1: O pár desetin procenta uniklo vítězství v prvním kole Jiřímu Padevětovi za STAN. O senátorské křeslo se tak v obvodu Praha 1 utká s Janem Čižinským z Prahy sobě. Zhruba 1% bod dělí na Kladensku Adélu Sucharda Šípovou za Piráty a Petra Patáka z ODS. Podobně jsou na tom na Přerovsku i Jakub Navařík z ODS a Petr Vrána z Hnutí ANO.
2: Ve druhém kole zvítězí ten kandidát, který získá většinu hlasů. Volby vypadají stejně jako minulý týden. Voliči si vyberou lístek svého favorita a v obálce ho vhodí do urny. Tentokrát ale lístky nedorazí lidem domů, varuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Budou k dispozici až ve volební místnosti, budou to dva lístky, kdy budou zase šedivé, protože tam už není od čeho je barevně odlišovat, takže dostanou šedivou úřední obálku a dva hlasovací lístky a zvolí tedy kandidáta.
1: V senátu sedí celkem 81 zákonodárců. Jejich složení se mění každé 2 roky. Voliči svými hlasy vždy obměňují 1/3.
2: Letos jich přišlo v prvním kole hlasovat asi 43%. Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
4: Volební účast ve druhém kole senátních voleb, které již probíhá bez souběhu s jinými volbami, od roku 2012 nepřesáhla hodnotu 20%.
1: Senát je přitom jedním z pilířů našeho politického systému. Projednává naprostou většinu zákonů, které schválí sněmovna. Spolu rozhoduje i o ratifikaci mezinárodních smluv, změnách ústavy nebo volebních zákonů.
2: Na rozdíl od sněmovny se taky nedá rozpustit a v případě, že dolní komora přestane fungovat, přebírá dočasně její roli. Senátoři zároveň kontrolují prezidenta a můžou ho žalovat pro velezradu. O složení senátu na další 2 roky rozhodnou voliči v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 21. října v 19 hodin v Kulturním domě v Lipníku nad Bečvou.
0: Pozvání přijali moderátoři Alex Minářová a Patrik Rozehnal,
1: zpěvák Radim Šváb a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
0: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Lipníku nad Bečvou.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

13.40 Bee Gees dohrávají na dvojce, tak budeme buď hladit svého mazlíčka, pokud ho máte teď u sebe, pohlaďte ho za nás. Pokud jste v kanceláři, v dílně za volantem, tak věnujte mu myšlenku, protože o psech a kočkách víme všechno. Na druhou stranu nemusí to být pravda. Koluje spousta představ, které si předáváme z generace na generaci a jsou to jenom představy. Ale je pravda, že kočka potřebuje mléko, pes kosti a že studený a vlhký čenich znamená zdravé zvíře v naší víře. Já naše dva kocoury vlastně pravidelně kontrolují. Ale v čem se lidé často mýlí v případě chování a potřeb našich mazlíčků? Liší se péče o zvíře, které žije doma, od péče o to, které prostě běhá venku? Co často přehlížíme na zdravotním stavu svých zvířat? A které zdánlivé maličkosti mohou upozornit na opravdu zdravotní problém? Ano, zvu vás na kávu o 16:00, dnes po 16. hodině. Hostem bude doktorka Kateřina Černá. Ptát se bude Tereza Stýblová, ale doufáme, že se ptát budete i vy, zvlášť když je to takové téma. Můžete volat po 16. hodině, anebo už teď psát svůj dotaz, @rozhlas.cz. No, teď jsem se zamyslel. Tisíckrát krásnější. Dalibor Janda, když psal tuto píseň v 80. letech, myslím, že netušil, že ji Český rozhlas Dvojka bude hrát ve středu 14. října roku 2026. A doufám, že s tím datem už jsem se teď trefil.

0: Hanácká metropole bude od neděle, tedy od 18., abychom se rozuměli, hlavním městem rozhlasové tvorby. Odpoledním zábavním programem v nákupní galerii Šantovka začne v Olomouci 42. ročník Mezinárodního festivalu Prý Bohemia Rádio. Od pondělí do čtvrtka budou o cenu Českého rozhlasu soutěžit rozhlasové dokumenty, reportáže, hry, rozhlasové podcasty. Na návštěvníky čeká i letos velmi bohatý doprovodný program. No a se mnou už je ve studiu tradiční festivalová zpravodajka Věra Pfeifferová. Věrko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tu poznáte, že jako jediná nechodí pomalu po Olomouci, utíká většinou s diktafonem a křičí, že to nestihne. Tak Věrko, ty jsi říkala v loni, že teda nevíš, jestli přijedeš a pojedeš, jedeš. Já myslím, že všichni jsou rádi. Na co ty, jako opravdu zpravodajka, která ví ovšem, na co se nejvíc těšíš?
1: No možná tě překvapím, ale já se vždycky těším na samotné město Olomouc, které tuto velkou rozhlasovou akci hostí a zdobí. A těším se, že zase poznáme nějaké nové prostory, kam budeme hosty festivalu zvát na doprovodní program. Loni to třeba byla Vila Primavesy, letos to bude Červený kostel a ten letošní ročník je už 42., takže takové ty velké oslavy 40. už jsme si užili. Ale jak nám poví ředitelka festivalu Prý Bohemia Rádio Kateřina Konopásková, něčím přece jen letos ten ročník specifický bude.
2: No, specifickým je tím krásným výročím. Máme 10 let kategorie reportáž a musíme si říct, že v tom celoevropském kontextu vysílací unie je kategorie reportáž velkou výjimkou. My to oslavíme tím, že máme velké množství přihlášek ze zahraničí, což nás moc potěšilo, že s námi oslaví těch 10 let existence této kategorie.
0: Tak Věrko, já bych se ještě vrátil k té úplně první festivalové akci, tedy zábavnému odpolední v nákupní galerii Šantovka. Proč se k tomu chci vrátit? Tam, podle mě tedy, jak jsem slyšel, bude dvojka hodně vidět.
1: No, ona bude také hodně slyšet, tak, protože po celé Šantovce to bude znít. Spolu moderovat tam totiž budou naši Aleš Cibulka a Michala Jagelka, kteří tam budou mít spoustu hostů a rozhlasových kolegů. Ostatně Aleš nás teď může pozvat osobně.
3: Budou tam kluci z Opět a Radeček, dorazí Libor Bouček, Honza Pokorný tam bude, Lucka Polišenská, no a vyfasovali jsme celou řadu nejrůznějších odměn, daprády a upomínkové předměty a nic z toho si nenecháme, všechno to rozdáme, takže kdo má čas odpoledne od 14 do 17, přijďte za námi do Šantovky, bude legrace, bude úžasná hudba, no a ještě si třeba odnesete nějaký dárek.
0: No a zajímavé budou i soutěže rozhlasových děl a děl, která vznikají vlastně v jiných produkcích.
1: To se týká především kategorie podcast, ta je v historii festivalu nejmladší, loni slavila teprve 5. narozeniny. No a mě zajímalo, jak se za tu dobu podcasty změnily. Ptala jsem se na to odborné garantky této kategorie ředitelky vývoje a výroby v Českém rozhlase Ivy Jonášové.
4: Česká podcastová scéna se v posledních letech určitě mění, protože ještě před pár lety jsme byli v období podcastového boomu, to znamená, že vznikala řada nových podcastů, lidé objevovali nové podcasty, přidávali se postupně k médiím, instituce, individuální podcasteři a tak dále. Teď vnímám tu situaci jako dobu, kdy se podcastová scéna ustaluje, to znamená, nebo řekněme vyzrává, vzniká už míň nových podcastů a lidé poslouchají hodně ty, které už se etablovaly, které se osvědčili a které se vlastně věnují té nabídce posluchačů dost výrazně.
1: No a právě kategorii podcast by si měli posluchači dvojky pohlídat. Loni jste tam vyhráli vy s Kriminálkou. No a o cenu posluchačů se budou letos ucházet i naše Toulky první republikou. No a pokud by je chtěli naše posluchači podpořit, tak mohou ještě do 22. října hlasovat na webu Můj rozhlas. Máte k dispozici hned 3 hlasy a přidělujete body, respektive 3 body, 2 a 1 bod. A konečné výsledky se zveřejní na slavnostním zakončení festivalu právě 22. října po 20. hodině a samozřejmě na webových stránkách festivalu.
0: Tak Věrko, doprovodní program je letos opravdu hodně zajímavý. Bude mít, přece jenom jsme na dvojce, ne? Tak bude tam mít dvojka ještě nějaké zástupce?
1: Ano, stejně jako loni se tam v kapli Božího těla představí náš, tedy dvojkový pořad Žárovky. Ostatně ty si s jeho autory budeš povídat už za chvíli, ano, po 14:30, ale na dvojce budeme v pondělí od 19 hodin vysílat přímý přenos ze slavnostního zahájení festivalu, na kterém se bude udělovat rozhlasová tálie. Uvítáme nové členy nebo členky rozhlasové síně slávy, a který bude tradičně moderovat naše milá kolegyně Jitka Novotná, která, jak jsem se jí ptala a odpověděla mi tedy, už se také do Olomouce těší.
5: Olomouc miluju a jsou to nádherné půvabné kulisy pro tu naši práci a pro to naše rozhlasové potkávání. A jestli to chceš vědět konkrétně, tak si užívám třeba tak, že se své texty učím ve všech možných parcích, které už jsem tam za tu dobu, co tam jezdím, a je to 10 let, dokázala objevit. Takže když mě tam potkáte s papírem v ruce, tak nejsem blázen, jsem prostě v práci, ale v Olomouci.
1: A já pro zájemce ještě doplním, že ten úplně podrobný program festivalu je na webu s adresou prixbohemia.rozhlas.cz. No a tam se dozvíte, jestli si na vámi vybraný pořád musíte třeba koupit vstupenku, nebo se stačí akreditovat, nebo můžete přijít volně. A já ještě nesmím zapomenout pozvat nejen tedy Olomoučany do kavárny Pod mě, která bude tradičně celý festivalový týden na Horním náměstí.
0: No je to tam prostě nádherné. V neděli začne v Olomouci 42. ročník festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Radio. Na něj nás pozvala ta, která o něm ví úplně všechno, Věra Pfeifrová, a nebude si to následující dny, tedy od neděle, nechávat pro sebe. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Tak teď na dvojce uslyšíte něco neuvěřitelného. Chtěl jsem říct takové malé science fiction. Halina Pavlovská se rozhodla, že nám poví něco, to slovo k ní nesedí, něco o závodech.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnešek je vyhlášen jako Světový den dezertů. Já miluju rakvičky se šlehačkou. Rakvičky jsou čistě náš český moučník, který ve světě nemá obdoby. Nedávno jsem zjistila, že se pořádají závody, kdo právě sní co největší počet rakviček. Vítěze jsem už ale v rešeržích nenašla. Já jsem jednou rakviček snědla 5. A pak jsem 5 let měla výčitky svědomí a stloustla jsem o 15 kg. Stejně si ale stojím na svém a tvrdím. Nejlepší sport je kafe a dort.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Zákeřný útok v obchodním centru a vražedkyně propuštěná z psychiatrické léčebny. Mimořádný případ vyšetřovala pražská mordparta. Nová kriminálka. Jsem Deviant, proč mě naléčíte?
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Číňan Yang, souzený v Praze za údajnou spolupráci s čínskou tajnou službou, odmítl vinu. Jednání je dál neveřejné. Moravskosleští kriminalisté odhalili podvodníky s dávkami pro uprchlice z Ukrajiny. Je oblačno až polojasno, teploty do 18 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Soudní líčení o údajném čínském spolupracovníkovi tajné služby bude z velké části neveřejné. Rozhodl o tom dnes soud. Yanga Yiminga odhalila bezpečnostní informační služba. Napojený měl být na čínskou tajnou službu. Dopustit se měl neoprávněné činnosti pro cizí moc, která je od února 2025 trestná. Podle obhájce Yanga Michala Sýkory se cítí nevinen. V Praze pracoval jako novinář čínského deníku. Víc kvůli utajovaným informacím nemohl komentovat.
2: Ono je to velice těžké oddělit, co je utajované, co je neutajované, takže já z opatrnosti ani nevím, jak to dokazování bude probíhat. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
0: Ani státní zástupce, ani obhajoba zatím svědky předvolávat nechtějí. Jednání má soud naplánované do pátku. O téměř 2 miliony a 800 tisíc korun připravili stát podvodníci s dávkami pro uprchlíky z Ukrajiny. 70 žen slíbili pomoc s vyřízením příspěvků na bydlení a pak zneužili jejich údaje. Případ přes 3 roky vyšetřovali policisté z odboru hospodářské kriminality. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětínské má spis bezmála 5 000 stran.
3: Kriminalisté v těchto dnech vyšetřování končí a budou předkládat státnímu zástupci spis návrhem na podání obžaloby. U mužů je trestní stíhání zahájeno pro zločin podvodu a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti. Obviněným hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let.
0: Německá AfD a BSV chtějí zrušit protiruské sankce a zastavit vojenskou i finanční pomoc Ukrajině. Obě strany se na tom plánují shodnout na mimořádném zasedání Sasko-Anhaltského sněmu. Pravicově extremistická AfD a populisticky levicová BSV mají v zemském sněmu po nedávných volbách většinu. Význam usnesení obou stran bude ale jen symbolický, podotýká regionální veřejnoprávní stanice MDR. O sankcích a zbrojní pomoci Ukrajině totiž rozhoduje spolková vláda, případně Evropská unie. Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je proto přenášejí zpět do vody. Zachránili tak už desítky tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. I po dešti z posledních dnů zůstává voda nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže. Pokračuje koordinátorka sběru škeblí Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová.
4: V tuto chvíli už máme hlášeno více než 96 tisíc posunů škeblí zpátky do vody a do akce se zapojilo více než 580 dobrovolníků. Na 19 lokalitách podél břehů Slap jsou stále potřeba pomocné ruce.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Je oblačno až polojasno, později bude oblačnost ubývat místy do vyjasnění. Teploty jsou mezi 13 a 18 stupni, na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů.
1: Doprava.
0: Dálnice D7 z Prahy na Chomutov je na obchvatu Slaného na novém úseku v dlouhodobém zúžení u odbočky na Smečnu neprůjezdná v obou směrech po vážné nehodě. Jezdí se přes Slaný a před ním se tvoří kolona směrem na Chomutov už za sjezdem na Stehelčeves na 16. kilometru směrem na Prahu na silnici 7 u Třebíze. Na dálnici D1 z Ostravy na Brno za Rousínovem zpomalte. U nájezdu od Slavkova opatrně dojíždějte do zastavující kolony, zdržíte se 25 minut. Za rohle je tam po nehodě blokovaný levý pruh. Tolik zprávy, pokračuje Mirek Vaňura.
6: Mária Kunová bude pokračovat za 56 minut. Je středa 14. října a proto má dnes svátek ta, která je dobrá, nebo také laskavá, tedy řecky řečeno a přeloženo. Česky, no prostě Agáta. Všem Agátám. Všechno nejlepší. Odpoledne s Dvojkou pokračuje.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: 14. říjen, kdo se například narodil? Roger Moore, anglický herec, mimochodem hrál i Jamesa Bonda a je to velvyslanec UNICEF. Dramaturg a scénarista Václav Šašek, britský hudebník Cliff Richard a modelka Daniela Peštová. Mimochodem v roce 1990 zemřel Leonard Bernstein, americký hudební skladatel, dirigent, který neuměl jen muziku napsat, zahrát, ale vlastně i krásně vysvětlit, dá-li se to tak říct. I dnes se s Vaškem Žmolíkem vydáme na vinice a za vinaře. No a naším cílem budou známé modré sklepy v novém Schalldorfu Sedlešovicích, abych byl úplně přesný. No, je to prostě u Znojma. Řeč bude o tom, čím jsou tamnější sklepy jedinečné, ale dojde i na tamnější víno, kterému se říká poněkud zvláštně kravák.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: No Vašku, na tento týden se nějak tak těšíme. Těšili jsme se i na středu. Vašek Žmolík je teď ve studiu. Vašku, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: No, touláme se po vinohradech, ale hlavně vinných sklepích, no je podzim. Proč si prosím tě mezi všemi těmi vinařskými cíly tentokrát vybral právě nový Schalldorf Sedlešovice, což je na tom Znojemsku?
3: Odpověď, Mirku, je jednoduchá, protože právě tam se nachází jedna z nejhezčích, ale taky nejznámějších a nejnavštěvovanějších sklepních uliček u nás.
2: Ano, já se teď blízknu svými vinařskými vědomostmi. Jsou to známé modré sklepy a tím jsem skončil.
3: No, přesně jak říkáš. Všichni je znají. No a nad obcí, dodám já, je zase jedna z nejlepších viničních tratí u nás, Kraví hora.
2: A hádám, že obec Nový Schalldorf Sedlešovice vznikla, jak tedy název napovídá, sloučením dvou vesnic.
3: Ano, ano, i tady se trefil a dobře ji zná nejeden milovník vína, tedy nejen ty. Patří k nejznámějším vinařským turistickým cílům. Napočítal bys tam na 250 vinných sklepů, vykopaných v tamnějším pískovcovém podloží. Nejznámější je areál právě těch modrých sklepů. V jehož středu se nachází takové náměstíčko, přes které vede silnička s historickým kládovým lisem z 18. století. No a tam je vždycky živo a hlavně z pravidla, skoro vždycky, se tam najde nějaký otevřený sklep. I teď po letní sezóně.
2: No, já si to pamatuji, jen nevím, proč se tamnějším sklepům, Vaško, říká modré.
3: No, protože pískovec, ve kterém jsou sklepy a chodby vykopané, je prostoupený takovým modrošedým jílem, což stěnám těch sklepů dodává namodralý nádech. Původně se německy nazývali Blaue Keller a tento název v češtině, tedy modré sklepy, se používá zhruba posledních 100 let.
2: Čím je zajímavá ta viniční trať, tak tomu říkáte, věď? Viniční
3: ano, ano,
2: trať,
3: ano, ano.
2: Kraví hora za tou obcí.
3: No tak ona se přesněji rozkládá mezi Novým Schalldorfem, Sedlešovicemi a Konicemi, tedy sousední vesnicí, je vyhlášená svým teruár a někdy bývá považována za rovnocenou slavné vinici Šobes v zákrutu řeky Dyje, což je ostatně pár kilometrů odtamtud a tam jsem vás zavedl předevčírem. No a tahle Kraví hora, musím říct tato Kraví hora, protože viniční tratě s tímto názvem mají i jinde, třeba v Bořeticích na Břeclavsku, to je taky vyhlášená, tak tahle ta je posledním výběžkem českého masívu a díky svým půdám dává vínům nezaměnitelný minerální a kořenitý charakter. No a rodí se tam i ten slavný schalldorfský kravák, který si zmínil.
2: No a když už tady použil ten název, slavný název.
3: Ano.
2: Co to je, ten kravák vlastně?
3: Tak jedná se o víno, které se rodí jenom tam.
2: Ano.
3: Víno, které má právo na toto označení, může pocházet jenom od tamtud. Jedná se o Sauvignon, respektive o to nejlepší ze Sauvignonu, který se urodí na téhle viniční trati Kraví hora nad Novým Schalldorfem. No a proto kravák, to je víno jenom z Kraví hory.
2: Tak.
3: O tom, které víno může získat tohle označení, rozhodují, pozor, sami místní vinaři, a to anonymně, tedy jako na vinařských soutěžích.
2: Já vím, Vašku, proč anonymně. Oni by se totiž nedomluvili jinak.
3: No tak
2: ne.
3: Dokážeme to asi pochopit.
2: No právě, teď je to krásné. Ty jsi určitě kravák pil.
3: Ano.
2: Tak teď, ale zapomeň na to, že tě poslouchají místní a řekni nám, jaký opravdu je.
3: Opravdu, jo.
2: No.
3: No tak je to víno, u kterého se provádí přísná selekce hroznů a kvašení vlastními kvasinkami z vinice a u kterého platí jeden keř, jeden litr vína, což dává vzniknout mohutnému a robustnímu vínu s velkým tělem. Je plné hluchavek, černého bezu, bylinek, má pevnou kyselinku a vyšší alkohol. Je to víno divoké a osobité, bez příkras, zároveň ale oplývá finesou a elegancí. No a Mirku, tak to říkají znalci, enologové a someliéři a já jsem si tedy projednou dovolil použít jejich jazyk.
2: No já myslím, že ten jazyk máš zažitý, to za prvé. A za druhé, něco do sebe ten jazyk, Vašku, má.
3: Ano.
2: Úplně dostaneš chuť.
3: Ano.
2: na ano, to víno.
3: Ano,
2: konkrétně.
3: Já polikám.
2: Ano, také. Tak, prosím, kde nám doporučíš do moravských šaldorských sklepů zajet?
3: Tak já mám dvě speciální pozvánky, které si můžete, vážení, už teď poznamenat. Tradiční oslava mladých vín, tedy svatomartinský koš, ty tam mají naplánovaný na sobotu 14. listopadu, to už je za chvíli. Hmm. A říkal jsem, že tamnější sklepy jsou vykopané v pískovci. A písek odtamtud se dokonce z Rakousko-Uherska vozil do Vídně. No a v současnosti se tam vždycky v zimě koná taková recesistická týmová soutěž, představ si, v kopání písku, a oni říkají pro Vídeň. No a další, tahle soutěž se bude konat v sobotu 16. ledna 2027 a že se přitom bude koštovat i víno, tak to asi nemusím dodávat, to je jasné.
2: To je taková samozřejmost tam, ale krásná samozřejmost. Tak tedy nemusíš. No, je nám to všechno jasné. Za vínem a vinaři do nového Šaldorfu Sedlešovic nás pozval Vašek Žmolík. Kam nás pozveš zítra, na co se máme těšit?
3: Tak pro změnu to bude do Prahy. Aha. Na svatováclavskou vinici, která se nachází hned vedle Pražského hradu a také rodí úžasná vína.
2: Už se těšíme. Tak pro dnešek děkujeme.
3: Naslyšenou.

0: I dnes, tedy ve středu 14. pro vás máme připravený premiérový díl Kriminálky. Tentokrát jsme ho nazvali Jsem deviant, proč mě naléčíte? A vracíme se v něm k případu, který si určitě budete pamatovat. Otřásl totiž celou republikou. Vzpomenete si na zákeřný útok v jednom z největších obchodních center v hlavním městě, tedy tady v Praze, který stál život ženu, která vlastně neměla s vražedkyní právě propuštěnou z psychiatrické léčebny vůbec nic společného. Mimořádný případ vyšetřovala pražská mordparta a v naší ukázce o motivech pachatelky mluví vyšetřovatel Vladimír Meloun a pak také státní zástupkyně Jana Murínová.
1: Řekla, že to udělala proto, aby dokázala vlastně těm doktorům, že tam patří do těch bohnic. Jestli 10 pustili a ten skutek se stal ve 2, pokud si dobře pamatuju, tak já mi, že to popisovala, že se někde stavila, dala si někde nějaký kebab, nějaký 2 piva, jela do toho Smíchova, vzala ten nůž a udělala to. Jo? Tam nebyl žádný moc velký prostor, takže ta nic jiného vlastně nestihla.
2: Považovala to za naprosto logické, že tak jako musela udělat, protože jiné zbytí nebylo, a sváděla tu vinu vlastně na psychiatrickou nemocnici, že vlastně za to můžou oni, že ji tam nenechali a že ona je nemocná a měla tam být. Říkala jim to a oni ji tam nechtěli, takže ona jim teda ukáže, že tam patří.
0: Tak tedy premiérový díl Kriminálky s názvem Jsem deviant, proč mě neléčíte? Vysíláme na Dvojce dnes po 18. hodině a pak si ho můžete poslechnout na našem webu Dvojky nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. My samozřejmě doporučujeme tu naší, Můj rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petryši Džibnyjové Tajný večírek.
2: Dnešní párty bude noc jejího života.
1: Divoký mejdan, brutální vražda a další děsivý případ pro inspektorku Lottie Parkerovou.
2: Straka, to jsem já. Schovávám se, ale chci, aby mě všichni znali.
1: Tajný večírek. Dechberoucí krimi v podání Lukáše Hlavici v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Přesně 14.30 a to je čas na dvojce, tedy odpoledne pro hosta, dnes pro hosty. Dokáže umělá inteligence jednou myslet jako člověk? Jak blízko jsme k léčbě nemocí, se kterými si dnes medicína neví rady? A co všechno ještě vědci objeví? Odpovědi na podobné otázky hledá pořad Žárovky. To jsem si jenom zakašlal, to nebyla žárovka, ale hned se tady víc rozsvítilo, který můžete každou sobotu po 18. hodině poslouchat u nás na dvojce, vy to určitě víte. Jeho hosty jsou mladí vědci a vědkyně, kteří svými výzkumy pomáhají měnit svět. No a právě dva průvodce tímto světem dnes máme u nás ve studiu. Jsou to vědci a také popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Vítejte.
1: Dobré odpoledne.
2: Díky za přivítání.
0: Tak. Musím si zakašlat, protože jak jsem se nadech, tak mě zaskočilo. Váš pořad má podtitul Mladí vědci a vědkyně mění svět. Proč jste se rozhodli věnovat právě mladé generaci?
1: Protože to je ta naše budoucnost a nedostává moc prostor, takže my jsme se rozhodli jít trochu proti proudu a právě dávat hlas mladým a pomoci je trochu rozzářit.
0: Máme dost mladých vědců?
1: Máme, obrovské množství.
0: Kde je berete?
1: My oba dva s Honzou pocházíme z vědy, takže máme spoustu kontaktů a prostě víme, kde se ptát a prostě to není problém.
0: Kdo je vědec? Kdo už si může říct, že je vědec? Vy jste vědci, tím pádem jste řekli.
2: No my už vlastně nejsme vědci, protože už nějakou dobu ani jeden z nás v laboratoři není.
0: Český rozhlas vás přetáh.
2: Vlastně trošku, ano. Ale za nás jsou to mladí lidé, kteří věnují ten svůj čas a energii právě vědeckému výzkumu, ale vlastně nemusí jít jenom o přírodovědné obory. Do našeho studia se zveme i lidi, často i z těch humanitních oborů, protože i tam se dá vyskoumat hrozná hromada zajímavých věcí.
0: Mm-hmm. Co vás na těch lidech fascinuje? Já, když mám třeba hosta, a může to být také vědec, dejme tomu umělec, technik, teď například jsme točili s panem ředitelem generálním tady Národního muzea, najednou to z toho člověka úplně tryská, ten zájem. Jo? A může to být řadový vědec, řadový, omlouvám se, generální ředitel. Je to u vás, máte to také tak, že prostě najednou na tom člověku vidíte hned zápal?
1: Jo, přesně to, tady to, jak se rozzáří mu oči a začne o tom vyprávět a sdílet všechny ty různé zajímavosti. A mě teda moc baví i to, když nám vlastně začnou líčit, co dělají ve volném čase, že vlastně objevujeme, že to nejsou jenom vědci a vědkyně, ale že třeba vyhrávají nějaké plavecké soutěže, nebo že třeba rádi vaří, nebo surfují, nebo vedou nějaké zajímavé kroužky a podobně. Tak, tak. Jakože, nebo třeba jeden vědec mě fakt překvapil, že tancuje. To bych do něho v životě nikdy neřekla.
2: Já bych doplnil, že my se snažíme ten pořad vlastně chápat i jako příležitost lidem ukazovat, že vědci a vědkyně jsou lidi jako my všichni, lidi z masa a kostí a že to není jenom přesně ta věda a ten zápal, ale že to je hrozná hromada různých dalších stránek, které v životě mají a my je chceme posluchačům a posluchačkám ukazovat.
0: Ale zároveň mluvíte o té jejich práci, o tom výzkumu.
1: Určitě. Srozumitelně a i v takovém kontextu, aby vlastně jsme dokázali vysvětlit, protože ty výzkumy jsou dost často velmi detailní, velmi specifické, tak je právě dáváme do toho kontextu, kde to v tom běžném životě můžeme vidět, nebo co to může znamenat pro budoucnost.
0: Teď jsem si to právě říkal, protože ono mluvit s vědcem o jeho výzkumu, když sami pocházíte z té komunity, tak je určitě zajímavé, ale my bychom možná po 5 minutách přestali poslouchat, co? Po minutě, protože bychom se ztratili. Tak vy to musíte
2: zličtit, ano, je to tak, nebo přeložit ano, do ličtiny,
0: přeložit,
2: se říká, my jsme takový překladatelé.
0: Tak, teď si dáme takový malý test, my jsme pro vás připravili ukázku z jednoho dílu Žárovek, třeba Pavlo, vy zkuste poznat, o kterého hosta a jaké téma šlo.
3: Žárovky.
1: V jednom rozhovoru jsi řekla, že imunologie je jako detektivka. Proč?
4: To je dané tím, že naši pacienti zpravidla nemají jednoznačnou diagnózu, ani podezření na jednoznačnou diagnózu, když k nám přicházejí. Takže k nám většinou chodí lidé, kteří už předtím byli velmi dobře vyšetřeni praktikem a praktik neví, co jim je. Třeba u zlomené nohy, tam je relativně jednoznačné, jak se diagnostikuje zlomená noha a jak se bude léčit. U těch imunologických pacientů těch cest je spousta a musíme mnohdy pátrat po příčině těch obtíží, abychom byli schopni ty obtíže vyléčit.
0: Kdo to byl?
1: Tak jsem si oddychla, poznala jsem, je to Zuzana Ozaněk-Střížová, lékařka a imunoložka, která léčí pacienty ve fakultní nemocnici Motol a zároveň zkoumá, jak by šla léčit rakovina pomocí imunoterapii. A třeba tam jsem se právě dozvěděla, že kdysi dávno během školy tak byla barmanka v džinovém baru. Což bych v životě třeba do ní neřekla.
5: Proč ne? A kolik je teda? To se může říct. Že
1: má dvě malé děti do 35 kolem... No,
5: takže pořád kolem, mladá.
1: Pořád určitě mladá, ano.
5: No, tak, no ale takže oni vlastně ty příběhy, ty vědce a vědkyně, říká se vědkyně,
1: ano.
5: Tak oni je vlastně sami přiblížují těm lidem. Když se řekne, no je to vědkyně, samozřejmě obor, rakovina, to je vlastně složitý a důležitý obor. A najednou ona je barmanka bývala. Ne, je to takové.
1: Přesně, to je naším cílem, ukazovat tady ty různé varianty a to, že to opravdu není jenom ten vědec plný stereotypů.
5: Tak si říkám, o překvapení nemáte nouzi. Co vás nejvíc třeba překvapilo? Nějaký host nebo něco na něm?
2: Když byl úplně konkrétní, tak za mě pořád vyloženě trčí z těch všech hostů, kteří u mě byli, Marek Matas, což je jaderný fyzik, který se zabývá studiem temné hmoty. A
5: To
2: má za sebou zkušenosti v CERNu, ale zároveň se svojí manželkou mají svatební kapelu.
5: Tak počkejte, temná hmota. A co je svatební kapela? Že opravdu jezdí na svatbách?
2: Ano, je to muzikant, ano, a o víkendech jezdí prostě hrát na svatby.
5: Já jsem se na to nechtěl zeptat, ale zeptám se. Já si totiž vždycky představoval, že vědec musí být trošku, jak to říct, zmatený, rozumíte, jo? Že prostě nevidí doleva a doprava a vidí ten jako ten svůj výzkum a chodí třeba učesaný jako pan Einstein, rozsuchaný, jo? Nebo že maže, jestli dneska už se nepíše křídou na tabuli, rukávem, prostě rozumíte, že jede ten výzkum svůj a že mu taky je úplně jedno, jestli je právě zrovna učesaný a pořád hledá brýle. Je na tom něco, anebo to je úplně mylná představa? Jsou takový?
1: Většinou ne. Většinou jsou právě úplně normální, že byste to nepoznali.
5: Škoda.
1: A naopak, spousta vědců a vědkyň jsou jako velkými umělci. Mm-hmm. Že to je nějak propojené, že jsou na to i velké výzkumy, že kdo je vědec, tak má takové to kreativní umělecké myšlení a právě jakoby ty dva obory propojuje, nebo že chodí odpočívat do galerii, nebo právě má třeba svatební kapelu.
5: No ale vy máte mladé vědce a vědkyně. Myslíte si, že až budou starší, že třeba k tomu sklouznou, k tomu rozcuchu? Nebo ne, že už je to úplně jiná generace?
2: Já bych řekl, že to je možná trošku i generační věc.
5: No.
2: A zároveň i to, jak se snažíme ten pořad koncipovat, nám dává příležitost tady ty stereotypy rozbíjet. Ukazovat, že to možná není tak, jak si široká veřejnost myslí a že ti lidé se nedají jenom takhle zúžit na tu jednu jedinou věc, na to jedno jediné téma, ale že toho zvládají mnohem víc.
5: No a říká se, že my máme hodně lidí, kteří chtějí být psychologi například. Mimochodem psychologů je málo, to zas pozor, jo. Máme hodně lidí, kteří chtějí být umělci, ale máme málo mladých lidí, kteří chtějí bádat třeba v tom zdravotnictví, nebo v chemickém vůbec průmyslu, ve strojírenství, ve stavebnictví. Myslíte si to taky, nebo si říkáte, že to je nesmysl, že tak jako dobrých lidí máme i v těchto oborech dost?
2: Tak data hovoří o tom, že těch lidí není málo, rozhodně.
5: To je dobře.
2: A že naopak si k těm nejen přírodovědným oborům hledá čím dál více lidí cestu a asi jde jenom o to, jak ten jejich potenciál nebo talent využít a dát jim tu příležitost opravdu zazářit.
1: A vznikají skvělé programy, které dávají třeba středoškolákům nebo dětem jako možnost nahlédnout, vyzkoušet si to, stát se třeba na den vědkyní nebo vědcem a vlastně si udělat takovou malou exkurzi. Třeba v Plzni mají dokonce placenou brigádu, že člověk může jít jako středoškolák, může a středoškolačka mohou chodit na 10 dní, tuším, na brigádu a oskoušet si tu vědu, pomáhají prostě vědcům a vědkyním s nějakými projekty a mnoho z nich pak jako do té vědy opravdu zamíří.
5: Vy jste úplně do toho zapálený, to vidět. Teď mě řekněte, není vám teda líto, protože Honza říkal, že už vlastně nejste vědci, tak není vám to líto, že už nejste vědci?
1: Není, mě teda ani trochu, protože já teďka najednou mohu objevovat a prozkoumávat všechny ty různé odvětví, protože předtím já jsem studovala jednu mutaci a hledala jsem lék na Alzheimera. A to byla strašně jedna malá taková jako detailnost v tom celém širokém komplexu toho našeho světa. A teďka já jeden den můžu mluvit s částicovým fyzikem, druhý den s psycholožkou a třetí třeba s filozofem. A to mě moc baví.
5: Jo, to je pravda, no. Ale zase, a u toho by se to dělat nedalo, že jo? Ta věda, ten výzkum, ten pohltí člověka.
2: Člověk stojí bohužel před tady tím dilematem a tím, že jsem se té popularizaci věnoval v uvozovkách volnočasově už během té vědecké části kariéry, tak jsem docela záhy pochopil, že to asi moc dobře kombinovat nepůjde, pokud budu chtít tady ten, řekněme, talent pro to přibližování různých oborů lidem využívat víc naplno.
5: Tak, pro Český rozhlas jen dobře, pro v podstatě posluchače tak jen dobře. Takže Pavla Hubálková a Honza Lukačevič zůstávají u nás jako dvě žárovky. Pustíme si teď písničku a pak jenom vlastně připomeneme, protože v loni už to proběhlo, že vy budete besedovat na avízovaném festivalu prý Bohemia Radio v Olomouci a tam naše posluchače pozveme.

0: Našimi hosty jsou Pavla Hubálková a Jan Lukačevič, kteří každou sobotu po 18. hodině u nás na Dvojce provázejí vlastně, už to není nový pořad, jsem vždycky říkal nový pořad, je to už pořad Žárovky, zaběhnutý pořad. Setkávají se v něm s mladými vědci, vědkyněmi, to už jsme tady říkali. No a příští týden se Žárovky vydají také za posluchači. V Olomouci chystáte živou panelovou diskuzi o umělé inteligenci, medicíně a moderních technologiích. Takže 20. října, pokud se nepletu, to je úterý, se Žárovky rozsvítí na Prý Bohemia Rádio na festivalu. Tak nám povězte, vy jste tam měli besedu v loni. Koho jste si letos pozvali? Ta umělá inteligence, ta tam teda jako rezonuje. Tak kdo tam přijde s vámi?
1: No tak já navážu tou umělou inteligencí. No. A to je dokonce právník. Možná by lidé čekali takového nějakého technologa, nějakého informatika. Tak máme právníka, nebo advokáta Daniela Pospíšila, který se právě specializuje na to AI v právu.
0: A je to taky mladý?
1: Určitě, všichni jsou mladí.
0: A dál tam bude?
2: To kritérium je samozřejmě jasné, vždycky ten věk hraje roli. Dalším mladým člověkem, který tam bude, je chemik Tomáš Fiala z Masarykovy univerzity, který se po hromadě let zkušeností v zahraničí, ve Spojených státech a ve Švýcarsku vrátil do České republiky a založil tam výzkumnou skupinu. Uh-huh. Takže se budeme těšit, jak mu to jde. My už jsme ho ve vysílání měli, takže nás zajímá, jak se posunul dál a co stihl vyzkoumat za tu dobu od našeho vysílání.
1: No a jako třetí, tak tam bude další chemička, Marie Pražáková, a ta zkoumá nové sloučeniny a taky je to velká popularizátorka vědy, tak na to se moc těším.
0: No a teď, když my řekneme pak, kde, víte, kde to bude, jo?
2: Tak je to v kapli Božího těla.
0: Tak už jsme to řekli, tak je to v kapli Božího těla. V Olomouci, to si všechno vyťukáte toho 20. října. Je potřeba takhle, měl bych se bát tam jít, když jsem absolutní amatér, spíš mě to jenom zajímá, ale o té vědě nevím vůbec nic.
1: Naopak, určitě přijďte, protože my tam právě tady ty možná složitá témata opravdu přiblížíme tak, aby tomu rozuměl úplně kdokoliv. Já si vždycky představuju třeba svoji mamku nebo babičku a vlastně se to snažím vysvětlovat tak, aby to i oni pochopili. A
0: takže
1: oni
0: to jsou nejsou jako, vědkyně, jo?
1: Nejsou to vědkyně, jsem jediná vědkyně v široké daleké rodině a vždycky jako ten level je hodně nízko, takže se určitě nemusíte bát a není to jenom o vědě.
0: O čem?
2: No o těch lidech nás samozřejmě zajímá nejen jak přemýšlí nad tou vědou, ale taky přesně jak tráví volný čas, jak je třeba ovlivňuje dnešní společnost a jak reagují třeba na tyto velké trendy, jako je AI, nebo co se děje v oblasti vývoje léků a v dalších důležitých tématech, protože často ta jejich vědecká expertiza nabídne trošku jinou perspektivu na tu oblast, která může nás všechny vlastně obohatit, protože si člověk řekne, aha, tak on nad tím přemýšlí takhle.
0: No a já vám teď řeknu otázku, která tam určitě padne, to tak asi neuslyšíte poprvé, tak se na ní rovnou připravte. Mám se bát umělé inteligence? Slyším různé názory.
1: To je na několika hodinovou přednášku. Je to nástroj. No a bude záviset na tom, jak ji budeme využívat. Určitě v mnoha věcech už teď pomáhá, třeba právě v té vědě. Opravdu dokáže dělat spoustu výzkumu a objevu, ale taky pokud ji nebudeme dobře jako chránit a regulovat, tak to může samozřejmě napáchat spoustu škod.
0: Takže vy se nebojíte?
2: Já se nebojím, ale přesně o té regulaci, těch pravidlech okolo nám poví právě Daniel Pospíšil z Univerzity Palackého.
0: Takže pokud vás to zajímá, cokoliv, pokud máte opravdu rádi vědu jako takovou, vlastně science fiction, takovou pohádku, která ale funguje v realitě, přijďte na pořad. Žárovky, bude to tedy v Olomouci 20. října v té kapli
2: Božího těla.
0: Tak,
1: a to
0: si to
1: opravdu doporučuji, nevím, jestli jste tam už byli nebo nebyli, ale pro mě to má úplně neuvěřitelnou, to místo má opravdu genius loci, je to opravdu bývalá kaple, takže tam jsou takové ty různý, nevím, barokní umění na stěnách, je to prostě nádherný a do toho...
0: Další témata nás napadají, ale to už nemůžeme teď stihnout, ale například vědci a náboženství a víra, já myslím, že tam nahoře se to stejně někde prolíná, tak o tom buď tedy v kapli v Olomouci 20. října, a nebo o tom uslyšíte u nás na Dvojce v sobotu v 18 hodin, kde uslyšíte jak tedy naše dva hosty, Pavlu Hubálkovou a Honzu Lukačeviče, tak jejich hosty, kteří to každý týden rozebírají. Tak, ať se vám daří, ať dokážete přesvědčovat lidi, že věda je zábava, a ať se díky vám lidi zajímají nejen o to, jaký seriál běží v televizi, ale o to, co se třeba děje a jednou nám bude pomáhat. Ať se vám povede beseda. Mějte se hezky.
2: Moc krát děkujeme.
1: Děkujeme. Zítra mám

Za 4 minuty přesně bude 15 hodin, to znamená, že uslyšíte zprávy a Máriu Kunovou. Mimo jiné se dozvíte, že Ukrajina při operaci Vivaldi osvobodila dalších 100 km čtverečních území na Donbase. Mimochodem je to 16 vesnic, byl to rozsáhlý protiútok, tak si na to počkejte. Samozřejmě další zprávy jsou také přichystané.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna přehlasovala veta prezidenta Pavla. Ukrajina při operaci Vivaldi osvobodila dalších 100 kilometrů čtverečních území na Donbase a je oblačno až polojasno, teploty do 18 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují. Ukrajina hlásí osvobození 16 vesnic v Doněcké oblasti při čtvrté fázi rozsáhlého protiútoku. O územních ziscích v rozsahu více než 100 kilometrů čtverečních informoval velitel 3. armádního sboru ukrajinských pozemních sil Andrij Bilecký. Plán Moskvy na obsazení celé Doněcké a Luhanské oblasti se podle Bileckého ruské armádě nedaří naplňovat a ukrajinské jednotky na severu Doněcké oblasti převzaly iniciativu.
3: Klíčovým faktorem našeho úspěchu byla rychlost. Nedovolili jsme nepříteli obnovit kontrolu a vybudovat stabilní obranu. Nepřítel byl dezorientovaný a dělal chybu za chybou. Operace Vivaldi dokazuje, že ofenzíva je možná i s menšími silami díky asymetrickým akcím a zároveň, že je možné udržet v jiných oblastech stabilizovanou frontu.
2: Územní zisky pravidelně hlásí i Rusko. Informace o pohybech fronty nelze nezávisle ověřit. Primátorem Ústí nad Labem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska z jednoho Ústí. Volební koalice povede město sama. Hnutí ANO jde po 8 letech ve vedení města do opozice. Přidá se tak k hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov, SPD a koalici Spolu pro Ústí. Vítěz voleb opozici nabízí zastoupení ve finančním a kontrolním výboru. S některými zástupci opozice se už Vohryska setkal.
4: Všichni nás podpořej, když bude smysluplný směřování města. Máme velkou programovou průnik s koalicí Spolu pro Ústí. Nesetkal jsem se ještě se zástupci ANO, ale oni se teprve dohadují a dle neoficiálního vyjádření se chtějí se mnou setkat v pátek.
2: Někteří lidé na Krnovsku začali využívat služby projektu Prevence proti energochudobě. Pracovníci chodí přímo do domácností a snaží se zájemcům poradit, kde můžou ušetřit na energiích.
5: Zhruba asi 25 tisíc za rok teďka, co přišlo vyúčtování a už se to druhým rokem opakuje.
6: Kamil bydlí na Krnovském hlavním náměstí a takové má nedoplatky za teplo a ohřev vody. Podle preventistky Anny Vaverové jsou u Kamila problémem stará okna, je ale v nájmu a opravit je nemůže.
7: Když se díváme přesně na spotřebiče, na úsporu vody, kolik jim můžeme ušetřit.
6: Většina lidí totiž nepoužívá spořiče. Rozdíl v proudu je neznatelný a ohřev vody může stát skoro o polovinu méně. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Je oblačno až polojasno, později bude oblačnosti ubývat do vyjasnění. Teploty jsou mezi 13 a 18 stupni, na horách 8, na Šumavě až 12 stupňů.
1: Doprava.
2: Na tahu 7 z Prahy na Chomutov zůstává zavřený obchvat Slaného. V omezení u odbočky na Smečnou havarovaly dva kamiony a dodávka. Ta skončila v příkopu. Směrem na Chomutov je kolona na D7 za sjezdem na Stehelčeve ze 14. kilometru k odklonu na exitu 17 k Novís, a to na půl hodiny. Směrem na Prahu se popojíždí od Třebíze k odklonu na Mělnickou silnici 16 i kolem 3/4 hodiny. Další kolony jsou v obou směrech na objížďce přes Slaný. Na Pražském okruhu směrem z letiště u sjezdu na D5 čekejte kolonu. Z 23. kilometru pojedete 15 minut před sjezd na Studulky. Na 21. je nehoda. Tolik zprávy a s vámi je dál Mirek Vaňa.
9: Maria Kunová připraví zprávy na 16. hodinu. Tak, 14. října, ale roku 1926, vyšla ve Velké Británii první knížka o půlově Medvídek Pů. Takže medvídek slaví sté narozeniny. A myslím si, že i když jde o jednoho z nejznámějších hrdinů dětské literatury 20. století, i našim dětem má co říct. Tak vzpomeňme na Půa. Je středa 14. října, za chvilku budeme soutěžit.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
0: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Ano, když vyzkoušíte a budete mít štěstí, dostanete poukázku, tedy vyhrajete v hodnotě 1000 korun na nákup švédské sportovní výživy Umara. Dokáže netopír ulovit ptáka? Pokud na tuto otázku ještě neznáte odpověď, nenechte si ujít sobotní premiéru magazínu Meteor. Tam se ještě dozvíte, jestli se umí bakterie přizpůsobit jedům, nebo to, jak loví placatá žába. Posledně jmenovanou, tedy placatou žábu, jsme si vybrali do naší dnešní ukázky, ve které nám o ní něco málo prozradí profesor, kterého všichni, kdo posloucháme Meteor, dobře známe, tedy Jaroslav Petr, a také autor pořadu Petr Sobotka. Tak teď opět, jako každý den, poslouchejte pozorně.
2: Dneska se vypravíme do Amazonie. Vypravíme se tam za velmi zvláštní žábou, která se jmenuje Pipa americká. A na první pohled nevypadá nijak nápadně, možná tím, že má sploštělé tělo a sploštělou hlavu, takže je taková jakoby spláclá, ale není to nijak impozantní kus. Když se podíváme na samce, tak ti měří na délku tak 15 cm a samičky jsou o pár centimetrů větší.
3: To splácnutí žáby je poměrně velké. Ona žije ve vodě a z boku vypadá, jako by na dně ležel spadlý list. Dokonale splývá s okolní přírodou.
1: No jasně, je to taková úplně normální žába, akorát je úplně placatá. Tak, Pipa americká, tak se jmenuje, na to se neptám. Spíš, v jaké části světa žije? V jaké části světa žije Pipa americká? Buď jste poslouchali Meteor, nebo naši dnešní ukázku, tam to bylo. Takže jako každý den, napište nám SMSku na 702-222-220. Pátá správná odpověď vyhrává a vy se hlavně nezapomeňte podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Tak už nepište, už to víme. Vy jste také věděli, ptal jsem se, v jaké části světa žije Pipa americká. Doufám, že jste se nezapli dvojku teď, ale kdyby ano, je to taková placatá žába. A slyšet jste o ní mohli buď v naší ukázce, nebo v Meteoru. Takže v jaké části žije Pipa americká, tady je správná odpověď.
1: Dneska se vypravíme do Amazonie. Vypravíme se tam za velmi zvláštní žábou, která se jmenuje Pipa americká.
0: Ano, profesor Jaroslav Petr prozradil, že žije v Amazonii, samozřejmě to byla správná odpověď. No a Josef Šoltes získává poukázku v hodnotě 1000 korun a to na nákup švédské sportovní výživy Umara. Pipa vám přinesla štěstí, Pepo, takže moc blahopřejeme. Jinak vědecký magazín Meteor, ale vy to dobře víte, vysíláme v premiéře na dvojice každou sobotu po 8 hodině ráno. Také si možná o víkendu rádi přispíte, tak samozřejmě vysíláme i odpolední reprízu po 15. hodině, ale to už je v neděli. No a samozřejmě také poslech na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas je zaručen. Meteor, pořad, ze kterého rádi čerpáme.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce. You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Časy se mění, ale jedna česká rodina jim už 190 let doslova udává rytmus. Heinzové se hodinářství věnují 7 generací a starají se také o slavný staroměstský orloj. Jejich pozoruhodný příběh ode dneška vypráví výstava Sága rodu Heinzů v Národním technickém muzeu v Praze. V odpolední dvojce nás teď pozve autor výstavy a také kurátor Národního technického muzea David Hammer. Davide, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne vám i vašim posluchačům.
2: Tak, Heinzové se hodinářství věnují už vlastně 7 generací. Jaký je ve stručnosti ten jejich, řekněme, rodinný příběh?
3: Příběh je to nesmírně zajímavý, až bych řekl šlechticky dynastický, protože jak jste skutečně řekl, Heinzové už v 7. generaci, v 6. generacích a v té 7. následující provozují hodinářské řemeslo. A zatímco zakladatel rodové hodinářské dynastie Heinzů Ludvík Heinz I. přišel do Prahy jako učeň z venkova, který se tak říkajíc společensky vyšvihl, takže se stal pražským radním a později mu byla jeho zásluhou a pílí přidělena, řekněme, dědičná správa staroměstského orloje. Představitelé těch dalších generací už reprezentovali ty zbohatlé, dobře etablované, ambiciozní české elity, konkrétně jeho syn. Byli také velice silně přítomni třeba na jubilejní pražské výstavě roku 1891. Jeho vnuk pak už byl členem té společnosti 20. století a ti další příslušníci pak představovali onu v tom nejlepším slova smyslu podnikatelskou elitu 30. let první republiky.

0: fungující s přestávkami stroje na světě, ale také proto, že Orloj v sobě nese celou řadu astronomických ukazatelů a velmi originálních technických řešení. A i ta kvalifikace péče o Orloj se vlastně v rodině a rodu, podnikatelském rodu Heinzů dědí. A zajímavé je, že tu kontinuitu péče zachovali v podstatě i v národním podniku Elektročas, protože tam setrvali Heinzovi zaměstnanci. Takže dá se říci, že ta sada dovedností je v podstatě předávána z generace na generaci a ten současný orlojník, pracující právě pod křídly Heinzů, Petr Skála, samozřejmě má nadstandardní hodinářské dovednosti.
1: Tak a teď tedy krátce, co všechno na výstavě Ságar rodu Heinzů, protože teď jsme probírali Orloj, co všechno v Národním technickém muzeu uvidíme?
0: My se snažíme samozřejmě, protože jsme muzeum technické, ukázat jednak ony technické artefakty, to znamená výježní hodinové stroje, domácí hodiny, také hodiny průmyslové, ale zároveň prezentujeme právě onen zmiňovaný rodinný příběh. Příběh rodiny, tak, která zasáhla do českých dějin a zároveň tedy české dějiny zasáhly do ní. Takže určitě zvu všechny, abyste přišli podívat na funkční hodinové stroje, na hodinový stroj třeba z průmyslového paláce, ten původní, hodinky, stopky, hodinky zlaté, ale třeba i didaktické pomůcky, které návštěvníku osvětlí, jak takové hodinové stroje fungují.
1: Jedno tam nemáte. Pořád to tam nemáte, to jsou hodinky s vodotryskem. A to je to dobře, ne. To je dobře, že se držíme spíše toho hodinářského řemesla. Takže výstava v hlavní budově Národního technického muzea v Praze na Letné potrvá od 14. od dneška až do 28. března příštího roku. Ne, ano, příštího roku, říkám to dobře.
0: Je to tak?
1: No,
0: je
1: příštího to roku. To znamená, že dnešní pozvánku můžeme využít a máme na to spoustu času. Moc vám děkujeme. David Hammer bude vynikajícím průvodcem. Můžeme vás tam potkat jako průvodce?
0: Jste srdečně zváni a budou i komentované prohlídky, bude jich několik tak. A jenom je potřeba sledovat webové stránky Národního technického muzea.
1: Ano.
0: A budeme samozřejmě moc rádi, pokud přijdete se zájmem nejen o hodinářství, ale o moderní české dějiny, které samozřejmě výstava Heinz ukazuje.
1: Vy se totiž, Davide, dobře posloucháte, tak moc děkujeme a ať je na výstavě plno. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Pozvěte nás k vám.
3: Od pondělí do čtvrtka
2: na Dvojce.

0: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardiho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socr.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Madrid má jedno místo, kde můžete během pár hodin potkat Goju, Wim Rubens, Hieronyma Boscha a další. Původně toto místo nevzniklo jako sbírka toho nejlepšího z dějin umění. Je to především příběh vkusu několika španělských králů a právě proto je jeho sbírka tak výjimečná. Petře, kam nás to zveš, do jakého muzea?
3: Zvu vás do obrazárny Prado, která je v Madridu. Já jsem tam ještě nikdy nebyl. Letos jsem se tam podíval poprvé, tak jsem byl velice zvědavý. A ten příběh toho místa je úžasný. Ta budova vznikala na konci 18. století podle architekta Juana de Villanueva a původně to bylo pro přírodovědné sbírky. Jako muzeum umění se tady pak v roce 1819 otevřely první expozice. A základ sbírky, tak jak si správně říkal, tvořily obrazy, které po staletí shromažďovali španělští panovníci. A to je důležité. Oni si to nekupovali samozřejmě jako učebnice dějin umění.
2: Ano.
3: Oni kupovali to, co se jim líbilo. Takže hromada skvostných aktů, na které my teď koukáme, to tehdy vlastně byly sprostý obrázky, které si prostě ti králové chtěli pořídit.
2: Ano.
3: Hromada těch obrázků byla pro ně zábavných, protože to byla prostě zábava. To byla jakoby náhrada dnešní audiovizuální doby. Takže je úžasné dívat se na ty fenomenální sbírky Velázqueze, Tiziana, Rubense. Je tam unikátní světová sbírka Goji a je dobré na to koukat, tady nevznikala umělecká kolekce. Tady se prostě shromažďovalo to, co ty španělské krále bavilo.
2: No, jak jsi zmiňoval například ty akty z Krose, až bojím tě zeptat, kdyby si měl vybrat třeba tři obrazy, které by člověk opravdu neměl minout.
3: Určitě, co je klíčové a co by každý, si myslím, měl vidět, když se do Práda vydá, tak je super slavný obraz Hieronyma Bosche, který ukazuje, jak člověk může svým životem, svým hříšným životem dospět až do pekla. A ten triptych, který se jmenuje Zahrada pozemských rozkoší, je úžasný v tom, jak je vlastně starý. To vznikalo na přelomu 15. a 16. století a podle mě si to svou fantazií a svou jako rozkresleností nezadá vůbec nic i se současnými komiksy. Takže to je jedna věc, kterou bych určitě doporučoval. Pak jeden děsivý obraz a to je Gojův Saturn požírající svého syna. Saturn podle věštby se bál, že ho svrhnou jeho děti,
2: ano,
3: a proto pokaždé snědl svoje potomky. A Goya tady tenhle ten obraz maloval v době svých úplných běsů a děsů a namaloval ho na stěnu svého domu. Řešilo se i, že možná nechtěl ani, aby to lidé viděli. A po Goyově smrti byl tento obraz z té stěny přenesen na plátno pod vedením restaurátora Salvatora Martineze Kubelse. Takže to je strašně zajímavé i tím příběhem. A ta děsivost, ta hrůza toho obrazu je teda podmanivá, je úžasná. Takže to je jeden ze zážitků, který bych taky určitě doporučoval. Ale když jsme se bavili o těch nahatých obrázcích a ty jsi řekl, že se až bojíš, tak jsem neodolal, abych do toho svého výběru ještě nezařadil slavné tři grácie od Petra Paula Rubense. To jsme někdy v 17. století na začátku. A tam je úžasné, že to jsou tři nahé dámy. Jedna z dám údajně je vlastně malbou Rubensovy manželky a tehdy to tedy byl ideál krásy. A dneska to jsou takový jako tři baculatý divčiny, který stojí u sebe a je ten obraz je nádherný a je krásné si uvědomit, jak se úplně změnily parametry krásy a jak tvrdé, ostré a přísné jsou ty dnešní parametry těch obrázkových časopisů, koho si za modelku vyberou a koho ne.
2: Tak já se ještě raději zeptám, vynecháme Rubense. Máš nějakou perličku, dá se to tak nazvat?
3: Možná takovou českou nebo pro chudé turisty, Museo del Prado má každý den poslední dvě hodiny před zavřením volný vstup. Od pondělí do soboty od 18 do 20 hodin se můžete přijít podívat zadarmo, takže když budete pobývat v Madridu a budete potřebovat ušetřit, tak si můžete vždycky přijít na dvě hodinky, prohlídnout si jednu sbírku, dva, tři obrazy, něco, co si vytipujete a zase odejít a takhle si to postupně užít celé.
2: Děkujeme za praktickou radu. Muzeum del Prado, Petr Horký vás pozval. Díky.
3: Krásný den.

0: Jak víte, České divadlo přišlo o jednu ze svých výrazných osobností. V neděli zemřel herec Jiří Štěpnička. Jeho mimořádné herecké umění si můžeme připomenout v rozhlasové hře Garderobiér, kterou jsme opět zveřejnili na našem webu, tedy na webu Dvojky a v aplikaci Můj rozhlas. Ve slavné tragikomedii Ronalda Harwooda stvárnil Jiří Štěpnička stárnoucího principála divadelní společnosti, který se navzdory vyčerpání a i válečným náletům chystá znovu vystoupit na jeviště jako král Lír. Jeho oddaného garderobiéra, který se snaží udržet svého mistra i celé představení pohromadě, hraje Viktor Preiss. Tady je krátká ukázka.
1: Normene.
2: Jestli ne.
1: Jak začíná ta hra?
2: Která hra?
1: Ta, co jí dnes hrajem. Nemůžu si vybavit svou první repliku.
2: Přiveď sem pány Francie a Burgundska, Glostře.
1: Ano. Kolikáte, že je to představení?
2: Dnes večer budete tu roli hrát po 227. Sire.
1: 227 líru? A ne si vybavit první verš?
2: Tak ještě uděláme vpadlé tváře, tak?
1: Takhle budu vypadat v rakvi.
2: Teď mastix. Ale s mastixem opatrně, s mastixem se musí šetřit.
1: Ještě si umím nalepit vousy.
0: Je to nádhera. Rozhlasovou hru Garderobiér v režii Dimitrie Dudíka najdete ještě několik týdnů na webu Dvojky a v aplikaci Můj rozhlas. A vedle Jiřího Štěpničky a Viktora Preisse v ní uslyšíte také Reginu Rázlovou, Taťánu Bedveckou nebo Alexeje Piška. Jak jsem říkal, je to nádhera a takovou nádheru může díky svému archivu nabídnout právě Český rozhlas. Jiří Štěpnička u nás zůstane navždy zapsaný.
3: Odpolední Dvojka.

0: Tomáš Mejstřík poslouchá Dvojku v 15 hodin 46 minut, tedy Český hydrometeorologický ústav. Teď se dozvíme ty nejdůležitější informace dnešního odpoledne. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Dobré odpoledne. Tak jak to vypadá, víme, jak to bude vypadat večera v noci?
1: Tak v průběhu noci na zítřek čekáme, že oblačnost začne postupně ubývat, to znamená, že teď máme většinou oblačno, ale během noci by oblačnost měla být polojasná nebo až skoro jasná a díky tomu, jak jak se vyjasní, tak můžeme očekávat i poměrně výrazný pokles teplot. Minimální teploty v noci na zítřek počítáme s hodnotami od 5 do 0 a samozřejmě přitom se už budou vyskytovat četné přízemní mrazíky. Vítr bude foukat jen slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno.
0: Budeme škrábat auta, myslíte, ráno?
1: Vypadá to tak, že během zítřka, zítřejšího rána, už ta inovatka někde by se mohla objevit.
0: Tak si zaškrábáme společně, dobře. Tak teď je středa, bude čtvrtek. Jaký to bude den z hlediska vašeho?
1: Ve čtvrtek čekáme polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne většinou rozpustí. Během dne pak bude místy až oblačno, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Zítřejší maximální teploty se budou pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia. V tisíci metrech na horách bude kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů a vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Takový pěkný říjnový den. Pohybujeme se v tom průměru, ne?
1: Tyhle ty teploty jsou asi odpovídající tomu, co bychom mohli v polovině října očekávat.
0: Tak ale opravdu nemusíte se rozpovídávat, ale stejně ten konec týdne, víkend, spíš bude teplý bez deště nebo s deštěm, bude tak zima.
1: Pátek bude ještě podobný tomu čtvrtku, to znamená, že bez deště a celku ještě slunečný. Nejvyšší páteční teploty budou mezi 14 a 19 stupni Celsia pouze při mlze a nízké oblačnosti jen kolem 13. Na víkend začne oblačnosti přibývat a také objeví déšť. Sobotní maximální teploty ale zůstanou celkem příjemné 12 až 17. Ochladí se až v neděli.
0: Výborně. Děkujeme za tu předpověď. To byl Tomáš Mejstřík, který dnes odpoledne, do kolika sloužíte, mimochodem?
1: Sloužím do 6:30.
0: Do 6:30 bude poslouchat Dvojku. Děkujeme moc, mějte se hezky, zítra zase zavoláme. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Český hydrometeorologický ústav.

0: Tereza Stýblová, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Míro.
0: Tak já v 18 hodin zvu na kriminálku, ty zveš už teď po 16. hodině na velmi zajímavou kávu.
1: Velmi zásadní.
0: Plnovej louk přišlo.
1: No dneska jsou to mýty o psech a kočkách,
0: ano.
1: Protože i v té nejlepší víře, když chováme psa nebo kočičku, tak někdy podléháme nějakým mýtům.
0: No, a to nejsou mýty prostě.
1: Předsudky třeba, že kočička má ráda mléko, tak ona ho ráda má, ona ho samozřejmě sní, ale pak už nevíme, že jí to udělá nějaké trávicí potíže, pokud to je kočička, která zase odejde a my nevidíme, co to způsobí. Takže takové mýty dnes budeme vyvracet s paní doktorkou Kateřinou Černou, veterinářkou.
0: Tak, já se stávám tedy posluchačem, protože máme dva kocoury.
1: Máte, no právě, to zkontroluji.
0: Vyleju všechno mléko, my jim dáváme takový malý panáky a mohou se potom utlout.
1: Panáky mléka, myslíš?
0: Ano, od kafe.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Cenový strop na benzín zítra v Česku mírně klesne, u nafty naopak vzroste. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona, zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se podařilo do návrhu prosadit některé své priority. Například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
5: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
4: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda, pokud dohodu potvrdí koaliční rada. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. V prostorách německých nádraží od zítřka platí zákaz konzumace alkoholu. Oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. Podle průzkumu Deutsche Bahn se zákazem 79% dotazovaných souhlasí. 135 let starý těžní stroj se podařilo rozhýbat v Podkrušnohorském technickém muzeu v Kopistech u Mostu. Vozíky s uhlím i horníky přepravoval na dole Julius III celkem do roku 1992, kdy důl ukončil těžbu. Dnes je areál dolu součástí muzea. Původně parní stroj nově pohání elektřina, říká ředitel muzea Zbyněk Jakš.
6: Ten stroj byl za ty leta zatulej, takže byl obrovský problém vůbec jenom ho rozhýbat bez jakýkoliv pohonu. Nakonec vlastně jsme museli vymyslet ten způsob, jak ho pohánět, protože všichni ví, že dneska pohánět stroj párou je jak drahý, tak náročný. Takže jsme vymysleli elektrický pohon.
4: Novou expozici s těžním strojem muzeum zpřístupní v polovině příštího roku.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se během dne dopoledne rozpustí, a na Moravě a ve Slezsku bude místy oblačno, teploty 12 až 17 stupňů, na horách 9 a na Šumavě až 13 stupňů.
3: Doprava.
4: Na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna je kolona od exitu 15 Velké Popovice. 20 minut pojedete do zúžení na 24. u mostu Šmejkalka. Na D35 z Olomouce na Mohelnici dejte pozor za sjezdem na Křelov. Na kilometru 256 stojí dvě auta po nehodě v pravém pruhu, vybočuje se za zatáčkou. A na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je kolona od sjezdu 26 na D6. Pojedete kolem nehody na kilometru 22,5. U nájezdu z dálnice D5 v pravém pruhu až k hromadné nehodě před sjezdem na Stodůlky na 21. v levém pruhu. Tolik zprávy, teď má slovo Tereza Stýblová.
7: Přeji vám krásné středeční odpoledne při poslechu dvojky a naší pravidelné kávy o čtvrté. O psech a kočkách koluje spousta představ, které si předáváme z generace na generaci. Je ale pravda, že kočka potřebuje mléko, pes kosti a že třeba studený a vlhký čenich znamená, že je zvíře zdravé? V čem se lidé často mýlí v případě chování a potřeb domácích mazlíčků? Liší se péče o zvíře, které žije doma, od péče o to, které chodí ven, a co často přehlížíme na zdravotním stavu svých zvířat? Tak o tom se dnes budu povídat s mým hostem, kterým je paní doktorka Kateřina Černá z AAVET veterinární nemocnice a ambulance, a moc si zdravím do plzeňského studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Kateřino, kdybyste měla vybrat jeden opravdu rozšířený mýtus o našich domácích mazlíčcích, který by to byl?
8: Tak u psu je to jednoznačně to s tím čenichem a u koček je to to mléko.
7: Tak, za chvilku to vyvrátíme určitě, tyto mýty, ale i ty další, a dáme určitě spoustu rad, jak o svá zvířátka správně pečovat. Máte-li otázky, tak je můžete posílat jako vždy na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Mýty o psech a kočkách, tak tomu se dnes budeme věnovat v kávě o čtvrté. Hostem je veterinářka paní doktorka Kateřina Černá, která už sama před chvilkou zmínila ty dva nejrozšířenější o kočkách, že kočky pijí mléko a že zdravý pes znamená, že má vlhký a studený čenich. Tak pojďme k tomu mléku, paní doktorko, jak to je?
1: Tak ono, čím víc o kočkách víme, tak víme, že kočka vlastně od doby, co přestane přijímat mateřské mléko od své maminky, tak ztratí enzym, kterým je schopna to mléko štěpit, což znamená, citlivější jedinci můžou mít potom problémy, co se týče průjmu nebo i zvracení po tom mléce, ale tím, jak je to rozšířená, stále se to ještě pořád dělá, tak já vím i od klientů, že je prostě spousta koček, které to dělají celý život a nic jim není, takže pokud máte kočku na to navyklou, pokud to má ráda, nemá s tím problémy, proč ne? Pokud uvažujete, že byste to začali dělat, tak není k tomu vůbec žádný důvod. Mm-hmm.
0: Proč je ten mýtus tak rozšířený a proč vlastně se i do dneška zobrazují kočičky, spokojená kočička u misky mléka, kde se to vlastně vzalo?
1: Já si myslím, že se to vzalo někde zhruba od středověku, se to traduje, kde ty kočky byly v chlévech, kde lovily myši a tam samozřejmě neustále byly baňky s mlékem, různé rozlité mléko, někde smetana a tam to asi začalo, protože tehdy ty kočky, nikdo jim nedával vodu, že jo, tam vlastně kočka byla ve stáji a nikdo se o ní nestaral, takže si myslím, že ty kočky k tomu přišly takto, pak se toho chytli autoři obrazů, autoři pohádek a už to jelo.
0: My jsme se právě s Mírou Vaňurou, mým předchůdcem, bavili o kocourovi Mikešovi, který si, myslím, objednal panáka mléka, takže i v té pohádce si ho dával, takže je to opravdu hodně zakořeněné. Takže odolné kočičky, pokud jsou na to zvyklé, tak je to v pořádku, ale asi jako základ stravy pro kočku.
1: Základ určitě ne a pokud někdo na základě tohoto rozhovoru se bude rozhodovat, jestli s tím nezačít, tak s tím nezačínejte.
0: A ještě ten čumák, který pojďme zhodnotit, studený a vlhký u psa, co to znamená? Nebo je to vůbec vodítko k jeho
1: ono
0: zdraví?
1: To není vodítko vlastně vůbec k ničemu. On ten čumák má různou teplotu, vlhkost v průběhu dne, v průběhu emocí psa, podle toho, jestli jedl, jestli pil, jakou vyvíjel aktivitu, takže to opravdu netuším, kde se toto vzalo a slychávám to pokaždé, když jdu měřit teplotu, tak slyším, ne, to nemusíte, teplotu nemá, má vlhký čenich. Není to pravda, i psi s horečkou mají vlhký čenich a naopak třeba psi, kteří mají velice nízkou teplotu, tak ten čenich mají třeba úplně suchý, takže určitě to není ukazatel té horečky. Tu bohužel u psů dokážeme změřit jedním jediným způsobem a tím je teploměr do zadních partií, takže opravdu jinak tu tělesnou teplotu u toho pejska nezjistíme.
0: Mm-hmm. Je to důležité zjišťovat teplotu? Je to takový indikátor podobně jako třeba u lidí, když nám stoupne teplota, tak je určitě to známka, že tělo bojuje s nějakou nemocí?
1: Ano, ano, určitě my potřebujeme znát tělesnou teplotu. U těch psů je tam velmi široké rozmezí, tam je mezi 37 a 39 stupni. U takových nahatých plemen nebo hodně vystresovaných plemen, tak tam může být i 39,2 ještě úplně normální teplota. Ale pokud máme u pejska teplotu okolo 40 stupňů, tak už má nějaké příznaky, což znamená nějaká apatie, spavost, třesta může být, nechutenství, takže vždycky je důležité zjistit tu teplotu, ať už je vyšší, anebo naopak nižší, tam je to bývá daleko větší průšvih, když máme tu teplotu mezi nějakými 35-36 stupni, tam už to si větší o nějakém velkém celkovém problému, protože když nám tahle klesá teplota, znamená to, že to tělíčko nám může začít odcházet a to musíme být velmi na pozoru. Hmm.
0: Je důležité měřit teplotu i kočičkám a stejným způsobem jako psům?
1: Ano, stejným způsobem a je to důležité vždycky. To měření té tělesné teploty je základním jako pilířem toho prvotního vyšetření. Pokaždé se to dělá takto. Teď je teda novinka na trhu a to jsou čipy, jakoby ty identifikační čipy, které měří tělesnou teplotu a pokud ten veterinář má speciální čtečku, tak stačí přiložit k tomu čipu. Ale zatím je to, když to řeknu, v plenkách, ale za mě pěkný vynález, usnadnění, ale zase nebudem dávat pejskům teď druhý čip, když už jeden mají. Takže pokud majitelé uvažují o čipování štěňat třeba, tak je možné zvolit tento čip, ale ne každý veterinář má zase tu čtečku, takže taková jistotka je bohužel ten teploměr do zadku.
0: Načipované jsou i kočičky, které asi měly by být, takže i v tomto případě by to mohlo fungovat.
1: Ano, u obou to může jít, ale zase říkám, je nesmysl dávat do jednoho zvíře dva různé identifikační čipy, takže pokud jde o tu primočipování, tak je možné zvolit, pokud to váš ošetřující lékař má, ten čip, který měří tu teplotu, a pak se vyhneme, když to řeknu, takovému análnímu znásilnění při každé kontrole, takže to je za mě fajn věc, ale ještě není v praxi úplně běžná.
0: Vrátím se obecně k mýtům a některým mylným představám, bytě děláme v dobré míře, mám na mysli v péči o zvíře, proč se nás tolik drží v době, kdy je opravdu tolik informací o to, jak se o psy a kočky starat?
1: Já si myslím, že se nás to drží, protože vyrůstáme v různých vzorcích a různě se to opakuje, a myslím si, že už třeba naše generace na tom není tak špatně, právě protože že si ty informace dohledává, zjišťuje, ale třeba moji rodiče nebo babičky, dědečkové, tak ty v tom žili celý život jim to bylo vtloukané do hlavy a už prostě tu novou informaci nechtějí přijmout, takže pořád žijí v nějakých takových stereotypech, které nechtějí měnit.
0: A určitě se změnily i návyky těch domácích zvířat, respektive máme je více doma, dřív asi byly více venku, třeba na zahradě, tak asi i tomu přizpůsobit
1: určitě,
0: tu péči. Tak o tom si budeme povídat s paní doktorkou Kateřinou Černou po písničce. Máte-li otázky, tak je můžete posílat na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce je paní doktorka Kateřina Černá, veterinářka, mýty o psech a kočkách. Dnes probíráme, byť je často uplatňujeme v naší výchově v dobré víře, že to je tak správně. Pořád se ještě setkáváte s názorem, že pes patří na zahradu a k boudě a že kočka má taky běhat po venku?
1: Ne, to už naštěstí moc nebývá, teda u těch, abych se někoho nedotkla zarytých venkovanů, tam to samozřejmě asi bude, ale já tím, že pracuju ve dvou velkých městech, tak tam už to opravdu není naštěstí, ale od kolegů, co pracují ve menších městech na vesnicích nebo třeba jezdí kravíny, tak tam to pořád ještě je.
0: Takže se zeptám napřímo, pes, který je na zahradě, běhá, má boudu, z pohledu z mnoha lidí má ideální život, protože právě není doma na čerstvém vzduchu. Je to pravda? Nebo co vlastně pes potřebuje ke spokojenému životu?
1: Tak pes potřebuje pánečka ke spokojenému životu. On potřebuje tu lásku, potřebuje nějaké mentální stimulaci, ať už je to hlídání, nějaká práce třeba ze stády s ovcema, potřebuje výchovu, potřebuje procházky, potřebuje opravdu nějakou tu zábavu. Protože dost často, když máme psa jenom na zahradě, tak ono to sice vypadá, že si může vyběhat, jak potřebuje, ale já třeba, když své psy vypustím na zahradu, tak oni jako vyjdou na tu zahradu, tam si lehnou a jsou schopni tam ležet celý den. Takže ne každý pes opravdu na té zahradě má dostatek pohybu a pokud jsou to psi, kteří jsou na tom stejně jak ti naši, tak potom je potřeba je vzít i na nějakou tu procházku, protože jinak z nich budeme mít za chvilku koule.
0: Takže běhání po zahradě nestačí, co se týče pohybu pro psy.
1: No ono záleží na tom, pokud máme psa reaktivního, kde kdykoliv, kdokoliv projde kolem plotu, tak pes startuje, běží, tak pak to stačí, ale pak jsou ti pejsci pohodlní, co si lehnou na trávu a nedělají celý den nic, takže tam to pak sice vypadá, že mají celý den volnost a můžou se hýbat, ale oni se nehýbou.
0: Takže venčení, i když je pejsek na zahradě, víceméně dostatek kontaktu s páníčkem, jak jste říkala, aby cítil lásku, pozornost, zájem, péči, výcvik.
1: Tak. A pak samozřejmě základy jako voda a jídlo.
0: Když pejsek nocuje i v té boudě, tak je to v pořádku třeba v zimě, nebo je dobré ho pouštět do domu, alespoň když tady klesnou teploty, nebo mu to nevadí, když je na to zvyklý?
1: Když je na to zvyklý, tak to vůbec nevadí. Jo, pokud je to opravdu pes na hlídání venku, tak to nevadí. Teď zase musím říct, že si myslím, že už teď většina majitelů opravdu jsou vzdělaná v té péči, takže oni mají ty boudy zateplené. Když jsou opravdu velké mrazy, tak vím, že kolikrát pouští toho psa třeba do garáže, aby byl schovaný. Pokud je to pes zdravý, tak není vůbec důvod, pokud je tahle navyklý na celoroční venkovní režim, tak ho zavírat někam. Naopak oni budou velmi nešťastní, pokud je z toho venku zavřeme do vytopeného domu nebo bytu, protože jim tam bude pak strašné horko.
0: Takže záleží na to, na co pejska zvykáme.
1: Je to
0: od
1: tak.
0: Začátku, tak v tom asi se trvávat. Jak je to s kočkami? Přijde mi, že se jaksi národ chovatelů koček dělí na dvě skupiny, na to, že kočka určitě ven nemá chodit, protože je to tam pro ní nebezpečné. A zase druzí tvrdí,

0: ven. Jenom tam je to riziko, že my budeme muset přijmout to riziko toho, že se něco venku stát může, co my nejsme schopni ovlivnit ani uhlídat, a že je možnost, že ten život bude kratší, ale bude naprosto stoprocentně plnohodnotný. Mm-hmm. Takže já si říkám, co bych chtěla u sebe, takže já bych chtěla radši míň života a větší svobodu, ale to je vždycky otázka na toho majitele. Mm-hmm.
1: To znamená, když to tedy zjednodušíme, asi pokud máme kočičku v bytě v centru Prahy, tak ji ven asi nepouštět, protože jí hrozí ta reálná nebezpečí, že jí přijede třeba auto.
0: V Praze bych to opravdu nedělala, to by mě teda asi ani nenapadlo.
1: Ale já znám takové chovatele, třeba v Dejvicích chodí kočička načipovaná a nosí obojek, kde nějaký, asi, že ji může sledovat ten majitel.
0: Jo, ty trackery, ty
1: ano,
0: jsou
1: ano,
0: dobrý.
1: Přesně tak. Mm-hmm. Takže a vždycky to vzbouří hodně reakcí na sociálních sítích, pokud se o tom hovoří.
0: Je to takové sporné, tak ono, když to majitel přijme, že se tohle to stát může a pokud jí má zabezpečeno, aby když už se něco takového stane, tak aby ji rychle našel, aby nikde neležela, netrpěla, no tak budiš. No. Ale říkám, je to strašně sporné a musí si to zvolit ten majitel a úplně asi nemáme právo mu do toho mluvit.
1: Ale pokud je to tedy bezpečná lokalita, o které jste hovořila, tak kočičky venek milují.
0: Určitě.
1: Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce je paní doktorka Kateřina Černá. Mýty o psech a kočkách, téma, kterému se věnujeme, stále se můžete ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Mýty o psech a kočkách s paní doktorkou Kateřinou Černou dnes probíráme v Kávě o čtvrté. Ještě k těm domácím zvířatům, která jsou výhradně doma a která chodí i ven, liší se nějak zásadně péče o ně? Třeba co se týče prevence parazitů a tak dále. Očkování.
1: Tak očkování je pro všechny stejné. U těch zvířátek, které žijí jenom vlastně v městě, v bytě, nemusí být ten interval odčervování tak hlídaný jako u zvířátek, která jsou celoročně venku, nebo jsou to třeba myslivečtí psi, pracovní psi, tak tam to odčervování by mělo být aspoň 4x do roka. U těch třeba koček, které máme jenom doma, tak tam by to chtělo jednou ročně minimálně. Preventivně, byť ty kočky ven nechodí, stejně tak u těch malých pejsků, co chodí jenom v kabelce nebo po chodníku, tak také aspoň jednou za rok je odčervit také. Mm-hmm.
0: Často říkáme, že pes ví, že něco provedl, že má provinilý pohled. Je to tak? Skutečně ví, že udělal něco, co neměl, nebo třeba reaguje jenom na naše chování?
1: Tak samozřejmě, že ví, něco provedlo.
0: Tak je to skutečně provinilý pohled. Ano, opravdu se tváří provinil.
1: Samozřejmě, oni to vždycky ví moc dobře, i když někteří teda dělají, že se nic nestalo, ale pokaždé ví, že něco nesmí udělat, protože samozřejmě jim to bylo předtím několikrát vysvětleno, že takhle ne, takže vždycky ví, že udělali něco špatně.
0: Takže to mýtus není. A kočka, že se nikdy netváří provinile, to taky mýtus není, protože ta nikdy nic neprovedla, samozřejmě.
1: Ne. Kočka vám provedla tu svoji zlobivosti, laskavost samozřejmě, takže tam u koček jako provinění nemůžem čekat nikdy.
0: Co vrtění ocasem? Je to signál nějakého rozpoložení zvířete, ať už u psa nebo u kočky?
1: Tak tam se to liší právě u psa i u kočky, protože u psa je to spojeno s emocemi, většinou s těmi pozitivními, štěstí, vzrušení, někdy to může být i lehká nervozita, že pes neví, co dělat, tak teda jako předstírá, že je šťastný, asi jako lidi, když nevíme, co dělat, tak se usmíváme, tak oni vrtí tím ocasem, ale u koček je to jinak, tam u kočka, když švihá tím ocasem, tak to znamená, že je opravdu vytočená a že něco nechce nebo se jí něco nelíbí. A není to tak, že když kočka vrtí ocasem, tak je šťastná, ne. Když kočka švihá ocasem, tak utíkejte.
0: Ono ho má ale v různých polohách, někdy je ten ocas rovný v pozoru, někdy zase se tak hezky jako po zemi ometá, tak je tam taková škála práce s tím ocaskem u kočiček.
1: Ano, oni tím ukazují předtím, než přijde zasloužený trest.
0: Píše tu spousta posluchačů, vrací se ještě i k tomu mléku, že třeba se dává mléko psům, takhle babička dávala mléko kočkám i psům, údajně prý neutralizuje případné otravy z myší, což by třeba u zvířat, která chodí venku, u těch koček, mohla být pro někoho nějaká prevence?
1: Nemyslím si, že mléko obsahuje nějakou složku, která by dokázala neutralizovat otravy z myší. To si myslím, že je zase další pověra, ale taková neškodná, když to řeknu. Mm-hmm.
0: Pití koček, to je taky téma. Kočky vlastně moc nepijí. Píše nám tady i posluchačka Jana, že to je proto, že jsou to vlastně původně pouštní zvířata a za vodou museli putovat. Tak jak to udělat, aby kočka pila? Co jí doma vlastně naservírovat?
1: Tak pokud je to zdravá kočka, tak ona si se napije tolik, co potřebuje, takže tam to nemusíme tolik řešit. Pokud je to kočka, která má problémy třeba s močovými cestami a potřebujeme do ní vyloženě dostat víc vody, aby víc čůrala, tak tam potom jsou buď různé takové kočičí polévky vyráběné, nebo můžeme dělat vývary, pak jsou fontánky, že ta kočka má vyloženě jako tekoucí vodu, někomu pije kočka z umyvadla, takže pak chudáci lidi teda neustále zapínají kohoutek, aby se kočka napila. A pak je to ředění krmiva a víc s tím nevymyslíme. Mm-hmm.
0: Je to dotaz i na kysané mléčné výrobky, na podávání po lžičce zvířatům, píše Jana, pro kastrované kočičí seniorky 9 a kocourka do půl roku, které žijí v domě i na zahradě s dostatkem pohybu. Ptá se tady víc posluchačů na ty kysané mléčné výrobky, jestli je vhodné to podávat kočka.
1: Já bych to nedělala, já v tom nevidím žádný benefit, co by ten kysaný výrobek měl v tom těle udělat, takže pokud mají dostatečně kvalitní stravu, tak absolutně není důvod do nich tohle to dávat. Mm-hmm. To si to vypijte sami a bude
0: to
1: efekt daleko lepší.
0: Kosti u psa, taky to často vidíme, je to i na obrázcích v různých pohádkách, že pes dostává kosti.
1: Tak, další skvělé téma. A pokud je pes zvyklý, pokud je pes třeba na barfu, nebo je zvyklý, že ty kosti může dostávat a zvládne je strávit a vykadit hlavně, tam bývá ten největší problém, tak pak ano, pak je to pro něj super obzvláštnění, zábava, křoupe to, sundává to i plakna ze zubů, takže fajn, ale taky jsem měla, nebo i mám, spoustu pacientů, kterým prostě nějak přeplo a třeba v 5-6 letech u malého plemena se rozhodli, že dají kosti. No a u těch šťastnějších to končilo tak, že ty kosti prošly, jenomže se zasekly v tlustém střevě. No. A pak jsme museli dělat velmi nepříjemný klistýr, kde jsme ty ostré nakousané kosti museli z toho zvířátka dostávat zadními partiemi. Dost to krvácí, může se to infikovat, není to nic pěkného ani příjemného. U těch méně šťastných může dojít i k tomu, že se ta kost zasekne víc, no, to bývá často, když prostě, nechci říct nějaký chytrák, ale vždycky to myslí ty lidi dobře, ale když dávají prostě kuřecí nebo drůbeží kosti, tak ty se rádi sekávají víc, no, který můžou potom natrhnout zase velmi špatně, pokud na toto zvíře není zvyklé. Máme už starší zvířátko, tak to nedělejme. Pokud máme štěně, chceme ty kosti dávat, tak pomalinku, pozvolna, začala bych určitě u nějakých hovězích vepřových, které si bude muset opravdu rozkousat po malých porcích, ať si na toto tělo zvykne, ať se naučí i to střevo s tím pracovat, aby to prostě prošlo bez problému. Ty drůbeží kosti nemají za mě žádný smysl je dávat, pokud nejsou součástí toho barfu a tam je na to zase zvyklý to, ten jedinec, když už
0: barf
1: to přijímá.
0: Barf je ta přirozená strava, nebo syrová, ano, že ano, to nejsou granule, nebo...
1: Tak, je to syrová strava, která kombinuje právě maso, vnitřnosti, zeleninu a kosti.
0: Mýty o psech a kočkách, téma kávy o čtvrté, budeme se mu věnovat i nadále s paní doktorkou Kateřinou Černou a to už bude prostor i pro vaše otázky na telefonu 22 155 25 25.
2: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Veterinářka paní doktorka Kateřina Černá je hostem Kávy o čtvrté na dvojce. Mýty o psech a kočkách. To je náš dnešní titulek. Máme dotazy po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Dita ze středních Čech. Já bych měla dotaz na paní doktorku, jaký má názor na tablety proti klíšťatům, blechám, takové ty jednorázové tablety. Nechci jmenovat značku, ta tableta má účinnost zhruba 3 až 4 měsíce. A já jsem na to slyšela spoustu názorů, že ano, ne, a jestli paní doktorka preferuje tu tabletu, anebo nějaké ty pipety nebo obojky pro psy. Děkuju.
0: Děkujeme za dotaz, tak Kateřino.
2: Tak já tuto tabletu na ty 3 měsíce dávám svým psům už několik let a absolutně bez problému. Ono na každý lék, když se vyrojí, tak se vyrojí vždycky spoustu hodně ošklivých věcí a já musím říct, že za 11 let své praxe jsem se naštěstí s žádným negativním účinkem nesetkala. Jestli dá tabletu, pipetu nebo obojek, to záleží na majiteli. Když máme třeba pejska s citlivějším zažíváním, tak potom bych volila spíš aplikaci té pipety mezi lopatky. Pokud máme pejska, který je v pohodě, tak můžeme dát tabletu. Vždycky záleží na majitelích, protože i ty pipety se vlastně vstřebají do toho krevního oběhu, akorát se vstřebají kůži, ne přes tu žaludeční sliznici. To stejné ten obojek, ten taky vlastně tím, jak je v kontaktu, pokud ho máme správně nasazený, to znamená opravdu dotažený, tak je v kontaktu s tou kůží a ty látky se vstřebávají do té kůže. Teď zase novinka poslední 2 roky je, že se dá píchnout i jakoby přípravek, který má držet podle výrobce rok. Píchá se to jako vakcína do podkoží a to množství té účinné látky je potom při tom píchnutí daleko nižší, než když by se nakumulovaly ty tablety. Ale je to výrobek zase poměrně nový, určitě na něj bude teď zase spoustu hrozných věcí na internetech, takže možností je spoustu a jakákoliv ochrana proti klíšťatům a blechám se vždycky vyplatí.
0: Další dotaz po telefonních linkách. Dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli vytí u psa může taky někdy znamenat problémy zdravotní, nebo že se třeba stěžuje, nebo je to jenom lákání fenky.
0: Děkujeme za zajímavý dotaz. Ano, tak vytí psů, to je pravda, že okolo toho se taky asi
2: tak vytí psů
0: dost mýtů točí.
2: Může být spojené třeba s psychickými problémy, jo, se separační úzkostí, nějakým strachem, jsou i psi, co se bojí tmy třeba. Jednoho takového máme v sousedství, je to opravdu moc příjemné, protože vždycky, když zapadne sluníčko, tak začne vít. Takže může to být určitě emotivní, pokud je to z bolestí, tak většinou je to spíš takové kníčení, vytí, je to jako při akutní prudké bolesti si dovedu představit, že tam to vytí je, ale to vidíte ten důvod, proč se to děje. Ale když jsou to takové ty chronické bolesti, třeba bolesti kloubu, tak tam to spíš není.
0: Uh-huh. Vyje pes na měsíc? To mě napadá taková otázka, že to se taky často takhle zobrazují pejsty, že je úplněk a psi vyjí.
2: To si úplně nemyslím. Myslím si, že už jsme ty psy si vyšlechtili natolik, že už,
0: že
2: už to v přirozenosti nemají.
0: Úplně k jim jedno.
2: No, v poklidu úplně, jako jsou psy senzitivní a u toho úplňku taky ne vždycky všichni úplně dobře spí. Ale teď byla jedna zajímavá studie, která dělala právě souvislost s vlivem, jakoby s výskytem různých onemocnění na základě počasí, jakoby větru, deště, úplňku, nepřinesla žádné očekávané výsledky, takže to američtí vědci opět vzdali, ale zabývá se tím jakoby veřejnost i vědecká veřejnost poměrně značně, ale zatím žádné 100% výsledky nemáme.
0: Když se ale paní posluchačka ptala na to, jestli vytí nemůže signalizovat třeba nějaké zdravotní potíže, tak jak nám zvířata, pes a kočka, když si o nich dnes povídáme, dávají najevo, že jim něco je a které příznaky třeba přehlížíme? Říkáme si, že to je z jiného důvodu, že třeba jsou spokojené, mají radost a je to naopak.
2: No, často se přehlíží za mě taková jako apatie nebo skleslost, protože se řekne, no tak víc spí, protože je horko, tak víc spí, protože je zima, tak víc spí, protože je déšť. A tahle víc spí třeba týden a pak dojde na víkendovou pohotovost a my se nestačíme divit, že ten pejsek strádá už vlastně týden. Takže pokud máme aktivního psa, který nám začne tahle zalízat, začne se stranit, tak dát mu třeba den, ale pak už to konzultovat, pokud to nezmizí. Pak jsou takové ty zjevné příznaky, jako průjem, zvracení, rýma, kašel, různé výtoky, ale za mě to, co se nejvíc přehlíží, je opravdu tady to schovávání, zalejzání, že se to vždycky tak jako omluví, kouká se na to majitel několik dní.
0: A u koček, tam je to možná složitější rozpoznat, psi to dávají snáze najevo, nebo je to taky mýtus?
2: Psi to dávají snáze najevo, psi jsou takový jednodušší v tomto, protože oni, jak jsou ty psi navázaný na toho člověka, tak oni se snaží mu ukázat, že se něco děje, ať to ten jeho milovaný řeší. Páneček řeší. Oni jsou opravdu v tomhle o něco lepší než kočky, ale oni mají ten práh bolesti úplně jinde než lidé, takže oni toho taky vydrží strašně moc, že já si nedovedu představit, kolikrát, jak to musí být strašně nepříjemné, s čím kolikrát přijde ten pejsek, třeba se zánětem dělohy. Jo. Vemte si, jestli někdo prožil zánět slepáku, což je úplně miniaturní orgán, jak to dokáže člověka bolet. A pak přijde pes, který má v sobě 2kilovou zhnisanou dělohu a přijde po svých i zavrtí na mě tím ocasem a je smutný jenom.
0: Takže jo, nepřehlížet
2: to.
0: Drobné změny chování.
2: A u koček je to těžší, ale ty se taky docela straní, pak spí, někdy přestanou přijímat potravu, to dělají poměrně často, že přestanou jíst, to je většinou takový signál, že u té kočky je něco špatně, někdy se třesou, jsou takové jakoby načepířené. U té kočky vlastně, když se nám něco nezdá, přestane jíst, přestane pít, třeba zvrací nebo nečůra, musíme taky zpozornit.
0: Mýty o psech a kočkách, věnujeme se tomu dnes v kávě o čtvrté s paní doktorkou Kateřinou Černou. Ještě budeme po písničce, stále se můžete ptát na telefonu 22 155 25 25.
4: Káva o čtvrté.
5: Vaše každodenní inspirace.
4: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Hostem dnešní kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce, je paní doktorka Kateřina Černá. Mýty o psech a kočkách, tomu se dnes věnujeme. Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat. Narazila jsem na moderní mýtus dnešní doby. Měla jsem dvě kočky, žili celkem ve velkém městě v centru, ale s možností výběhu na velkou zahradu, kde se nám drželi 18 let. Krmili jsme prémiovým krmivem, byly zdravé až potom v 18 letech trošku ledbenky a odešly. Chci se teď zeptat, máme kotě a teď jsem narazila, jestli to je mýtus nebo pravda. Je taková móda krmit jenom holistickým krmivem, které obsahuje pouze maso, trošičku bylinek a všechno, kde je nějaká přidaná další věci, všechno je špatně. Tak jestli to chceme pro svoje kotě to nejlepší, aby se dožilo taky tak vysokého věku, zdravé a šťastné, tak jestli to je pravda, anebo jak tedy krmit. Nebudu říkat značky samozřejmě.
0: Děkujeme moc za dotaz a zdravíme vás. Je vaše koťátko, tak paní doktorko, jak je to s tím krmivem pro kočičky?
2: No, on každý propagátor nějaké krmné teorie jasně prosazuje tu svoji, takže já prosazuju selský rozum a myslím si, že kotě může být spokojené i na prémiových nějakých normálních granulích s dobrým složením. Jo, nemusí to být vyloženě to holistické. Takže,
0: holistické znamená co a dobré složení tedy podle vás?
2: Dobré složení znamená dostatek bílkovin, musí tam být taurin, který si ty kočky nedokáží syntetizovat, musí tam být správný poměr bílkoviny, tuku, nesmí tam být obilniny, protože v těch nekvalitních granulích, kde koupíme kilo za 30 korun, tak tam vždycky jsou na první složce obilniny. Takže tam na to pozor, vždycky ten pytel otočit, přečíst si to složení, přečíst si i, jestli je tam uváděné procento jakoby masa nebo procento popela, protože to znamená to spálené maso, takže vždycky kouknout na to složení.
0: A těch procent masa by tam mělo být kolik, pokud je to dobré krmivo?
2: No nějaký 20-30% minimálně.
0: Dobře, takže i koťátko, protože oni jsou i krmiva speciálně pro koťata, pak pro dospělé kočky, pro kočky kastrované.
2: Ano, ano.
0: Je to marketing, nebo to se zakládá na nějaké
2: reálném základě? To se zakládá na rozdílných potřebách jednotlivých složek, právě těch bílkovin, tuků. Takže pokud máme už tu kvalitní značku nějakou vybranou, tak pokud máme kotě, krmila bych kotěcím, pak bych se podívala od kdy, protože to se taky liší u těch jednotlivých značek, tak od kdy potom přechází už na tu dospěláckou verzi a pak máme ty seniorské verze anebo kastrované kočky, kastrovaní kocouři. To je výhodné obzvlášť u plemen, které mají tendenci k tloustnutí, protože u těch kastrovaných oni snižují to procento té energie, nahrazují to balastem, takže ta kočka pak nemá hlad, ale tolik nepřibírá.
0: Mm-hmm. A to holistické krmení, jenom připomeňte, co to je?
2: Já si myslím, že to je krmení jakoby syrovou stravou teplně neupravenou. Mm-hmm.
0: Takže podobně jako barv, jak jste říkala, u psu.
2: Mm-hmm. Akorát jakoby komerčně vyráběné. Mm-hmm.
0: Ptá se tady naše posluchačka na velice zajímavý dotaz, jestli, já to takto položím, je mýtus pejsky oblékat teď, když bude zima. Že jim je zima. Je psům zima nebo není? Máme je přioblékat.
2: No samozřejmě, že jim je zima. Ono záleží, co máme za pejska. Pokud máme pejska, který nemá podsadu, pokud je to nějaký nahatý pejsek, pejsek zvyklý být prostě 20 hodin v teple v domově a pak ho vytáhneme ven, tak ano, oblečme ho určitě.
0: Mhm. Kočky asi oblékat, ty, co chodí ven.
2: To budou moc rádi, no. ty kočky, co jsou zvyklé chodit celoročně ven, tak ty prosím neoblékejte. Vlastně žádnou kočku, kterou vypustíte ven na volno, tak je neoblékejte, protože oni až budou někde utíkat přes nějaký plot nebo přes strom, tak se o ten krásný obleček můžou zachytit a můžou tam zůstat viset, tak jenom na to pozor. Opravdu oblíkáním venkovních koček nikomu nepomůžete, vlastně jim můžete poměrně zavařit.
0: A venčení koček na vodítku s dobrým úmyslem, že i ve městě třeba máme vnitroblok, jim chceme dopřát tu přírodu, ale nejsou na to vůbec zvyklé.
2: Tak záleží, jak se ta kočka chová, když jí na to vodítko dáme. Pokud chytne paniku, začne se válet, začne z toho vodítka zdrhat, tak bych to zkusila párkrát, zda si nezvykne, pak bych to nedělala. Pokud je to kočka, co si to vyloženě bude užívat, tak proč ne?
0: A poslední dotaz, nebo respektive píše nám pan posluchač, že neplatí, že má kočka 9 životů. To je vlastně taky takový mýtus, že se to hodně říká.
2: To neplatí, to tak... To neplatí, bohužel bylo by to krásné, ale neplatí to, no je to dané tím, jak dřív hodně kočky padaly právě ze stromů, ze střech, tak se tomu říkalo, že má 9 životů, protože oni mají skvělý rovnovážný systém, že když mají dostatečnou výšku, tak oni se zvládnou přetočit a opravdu dopadnout na všechny 4. Ale není to tak, no.
0: Paní doktorka Kateřina Černá z AAV veterinární nemocnice a ambulance byla hostem Kávy o čtvrté. Moc vám děkuji, jako vždy, za zajímavé povídání. Těším se někdy příště. Naschledanou.
2: Také děkuji. Naschledanou.

0: And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff is out of blame. And I touched your face, narcotic mind from lace.
1: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
1: Kriminálka na Dvojce.
3: Zákeřný útok v obchodním centru a vražedkyně propuštěná z psychiatrické léčebny. Mimořádný případ vyšetřovala pražská mordparta. Nová kriminálka. Jsem Deviant, proč mě naléčíte?
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na Dvojce.
4: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Obžalovaný Yang odmítl dopoledne u soudu, že sbíral informace pro čínskou tajnou službu. Zítra bude slunečno a teploty do 17 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
6: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokratický moloch, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu, skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
5: Haasovi vadí mimo jiné pozměňovací návrhy v doprovodné novele, které se zákonem nesouvisejí. Jeden z nich počítá s omezením pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích, jako třeba u OSN nebo NATO. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, dnes odmítl u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
7: Bylo prováděno i skryté vyšetřování a záleží na předsedovi soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
5: Ze zbytku dnešního jednání byli novináři a veřejnost vyloučeni. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhájců taky dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. Švédská veřejnoprávní televize odhalila na internetu tisícovky volně dostupných bezpečnostních kamer. Některé z nich přenášejí obraz i ze střežených objektů, například z přístavu v Norrköpingu.
8: Investigativci objevili na švédských IP adresách přes 6 000 nedostatečně zabezpečených kamerových zařízení. Některá z nich snímala například obývací pokoje, areály nemocnic nebo vchody do průmyslových objektů. Představitelé přístavu v Norrköpingu, který je z bezpečnostních důvodů uzavřený veřejnosti, uvedli, že kamera byla určená k dohledu nad dodavateli a její záznam neznamená bezpečnostní riziko. Krátce poté, co se ozvali novináři, ale přístav přístup ke kameře zablokoval. Na téma volně přístupných zařízení na internetu nedávno upozornila agentura Reuters. Ta v úterý odhalila, že na internetu je přístupných několik tisíc chladicích zařízení od společnosti Danfoss. Bezpečnostní chybu v nich nedávno pravděpodobně zneužili útočníci k tomu, aby je přepnuli na zahřívání. Způsobili tak škody za desítky milionů eur. Jakub Lucký, Český rozhlas.
5: Beethovenovy sonáty pro housle a klavír dnes zaznějí v pražském Rudolfinu. Koncertní mistr České filharmonie Jan Fischer a pianista Martin Kasík pokračují v uvedení všech 10 skladatelových houslových sonát. Tentokrát zahrají 5. známou jako jarní a také 6. a 7. Večer pořádá Český spolek pro komorní hudbu. Ve Dvořákově síni začne v 7:30 večer.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí, na Moravě a ve Slezsku místy oblačno, teploty 12 až 17 stupňů, na horách 9, na Šumavě až 13 stupňů.
1: Doprava.
5: Na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno popojíždí kolona od exitu 15 Velké Popovice. Do zúžení na Šmejkalce na 24. se zdržíte 3/4 hodiny. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova je kolona od nájezdu ze Slavkova z kilometru 210. K nehodě za Rohlenkou na 205. v levém pruhu pojedete 30 minut. A na D6 z Karlových Varů do Prahy je nehoda za Lubencem v novém úseku v zúžení na kilometru 72,5. Jsou tam krátké kolony, brzdí se v zatáčce. Tolik zpráv. Teď příběhy z kalendáře.
9: Také 14. říjen nabízí mnoho zajímavých osobností, událostí a dějů, o kterých bychom mohli mluvit v příbězích z kalendáře. Jeden vybereme a přejeme vám ničím nerušený poslech. Kdo? Osobně Jan Kovařík
10: a Tereza Stýblová, dobrý den.
9: Tak o jakém výročí dnes budeme vyprávět, Terezo?
10: No, podíváme se do nedaleké minulosti, na kterou si řada posluchačů jistě vzpomíná.
9: No ano, podíváme se v úvozovkách jen do roku 1992.
10: V říjnu toho roku se totiž zrodil takový malý zázrak.
9: No, abychom byli o něco konkrétnější, naznačíme vám, že to byl zázrak divadelní.
10: A zrodil se v jedné pražské čtvrti.
9: A kdy zemřel ten zázrak?
10: Nezemřel, pořád žije a daří se mu skvěle.
9: Dobrá, v divadelním zázraku by zřejmě neměli chybět herci.
10: Na ty se taky dostane, ale nemělo by v něm scházet představení.
9: Ty myslíš třeba, obludo pekelná, tak hanebně mě podvádíš. Myslel jsem, že mám krásnou dámu před sebou a když jsem se podíval, byl to nejškaredější ďábel.
10: Skvělý výkon, ano, mám na mysli právě tuhle hru o Faustovi.
9: Ano, já myslím, že v Loutkovém divadle bych se uplatnil.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Většina posluchačů z úvodního kvízu příběhů z kalendáře jistě pochopila, že si dnes budeme povídat o nějakém pražském divadle.
1: No, nebudeme se samozřejmě bavit jen tak o nějakém divadle, ale o dnes už velice slavném Davidském divadle, které své první představení odehrálo právě 14. října 1992.
0: Divadlo se otevíralo známou loutkovou hrou Matěje Kopeckého Johannes doktor Faust, ze které jsem s dovolením v úvodu krátce citoval.
1: A skvěle. A kdo v té inscenaci hrál tehdy?
0: Herecký soubor vzešel z jednoho kompletního ročníku studentů alternativního a loutkového herectví na Damu.
1: Mladí herci měli chuť a odvahu začít dělat divadlo po svém.
0: A taky měli skvělého pedagoga, režiséra Jana Bornu, který se stal prvním uměleckým šéfem Davidského divadla.
1: Nadšení a svérázná poetika autorského divadla brzy okouzlila diváky i divadelní kritiky.
0: V roce 1994 se Davidské divadlo stalo divadlem roku při rozdělování cen Alfreda Radoka.
1: Ve známost vešlo také díky úchvatné inscenaci Sestra úzkost v režii Jana Antonína Pitínského, rovněž ověnčené cenami.
0: Sestra úzkost aneb Polibky v polích vznikla na základě textů Jakuba Demla a Jana Čepa.
1: O tvorbě inscenace se režisér vyjádřil.
0: Nepřišel jsem do Davidského divadla s hotovým scénářem. Měl jsem jen jakousi základní představu, o níž jsme se domluvili se scénografem Egonem Tobiášem.
1: Představení se rodilo až během zkoušek. Jak jsem vnímal herce, dostávali jejich postavy zřetelnější obrysy, dodává J.A. Vitinský.
0: Křehký a básnivý příběh osamělého básníka Prokopa, kterému se zjevuje jeho životní láska Matylka, byl dokonalou symbiózou všech myslitelných divadelních složek.
1: Brzy po tomto úspěchu, ale v roce 1996 umělecký šéf Jan Borna i se svými herci přechází do nově vznikajícího divadla v Dlouhé, kam přenáší i Sestru úzkost.
0: Ale nebojte se, ke zkáze Davidského divadla tenkrát nedošlo.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: První divadelní představení Davidského divadla ze 14. října roku 1992 určilo téma dnešních příběhů z kalendáře.
1: Vážená paní Meryl Streepová, od dob studií na Divadelní akademii si zaznamenávám herecké výkony, které mě utkvěly v paměti a nějakým způsobem mě inspirovaly.
0: Tereza už cituje z jednoho zajímavého dokumentu, já s dovolením navážu. Jsem režisér a umělecký šéf komorního divadla, které se pohybuje na hraně interpretačního a autorského divadla.
1: Jmenuje se Davidské divadlo a sídlí v Budapešti, to je v Maďarsku.
0: Tak tento veskrze originální citát pochází z mystifikačního dopisu Miroslava Krobota, zmíněné slavné americké herečce.
1: Pokud si ho chcete přečíst celý, včetně vtipné odpovědi, ve které se vyjasní, kde Davidské divadlo vlastně sídlí.
0: No. Tak si musíte pořídit Krobotovu knihu Úvah, útržků a povídek s příznačným názvem Nečíst.
1: V ní oblíbený divadelník a filmař prozradí lecos na sebe, svou maminku i své divadelní začátky a vpustí čtenáře do svého světa hravé fantazie a nonsensu.
0: Proč o něm tady mluvíme, to je přece jasné. Miroslav Krobot šéfoval Davidskému divadlu 18 let, od roku 1996. A právě za jeho působení se z maličké komorní scény stala respektovaná značka.
1: Co by pedagog Pražské Damu na katedře alternativního a loutkového divadla sestavil nový ansámbl především ze svých žáků?
0: Na počátku přivedl do divadla celý jeden herecký ročník i s inscenací, která se jmenovala Anatomie gegu.
1: Soubor se postupně proměňoval a umělecky v něm dozrálo mnoho vynikajících herců.
0: Za všechny jmenujme třeba Kláru Melíškovou, Ivana Trojana, Jaroslava Plesla, Martu Isovou nebo Václava Neužila.
1: No, mohli bychom pokračovat dál. Davidské divadlo se za působení Miroslava Krobota vyprofilovalo v oblíbenou scénu s nezaměnitelnou dramaturgií.
0: No, a jak to dokázali, onen divadelní zázrak, který jsme tu zmiňovali dnes na úvod, budeme opět citovat. Věřím tomu, že když člověk dělá divadlo autenticky, tak si po nějakém čase diváky prostě buď to najde, nebo nenajde. Cesta do pekel je podle mě hledat většinového diváka a snažit se mu jít naproti.
1: Vysvětluje režisér divácký úspěch Davidského divadla.

0: amerického spisovatele Charlese Bukowského je motem dnes už legendární inscenace Davidského divadla.
1: Jmenovala se Příběhy obyčejného šílenství.
0: Napsal ji Petr Zelenka a kromě toho, že hru zrežíroval na divadle, natočil také její filmovou verzi,
1: ve které objevil herecké schopnosti režiséra Miroslava Krobota, dnes už velice obsazovaného a taky oblíbeného herce.
0: No a jakže Petr Zelenka s tématem šílenství, které nás obklopuje, naložil?
1: No, udělal z něho černou grotesku.
0: Šílenství nebere jako něco, z čeho se máme hroutit, ale pozor, jako inspiraci k originální životním postojům.
1: Autor o tom bezkratce říká, existuje jediný způsob, jak se z toho dostat. Nechat se odeslat poštou jako balík. Vzpomínám si na Ivana Trojana, zabaleného.
0: Bál bych se, že mě nikdo na poště nevyzvedne. A skutečně většina postav hry, které prožívají své životní trable, provede nakonec něco neobvyklého.
1: Jak už jsem naznačila, hlavní postava je 33. Petr, kterého bravurně stvárnil Ivan Trojan.
0: Petr se snaží získat zpět svou bývalou dívku Janu, a to veškerými možnými způsoby.
1: Třeba magickým rituálem, ke kterému ovšem potřebuje Janiny vlasy.
0: Jenže pod rouškou tmy omylem ostříhá na místo Jany nic netušící tetu.
1: Ona, každá postava té inscenace a i filmu, je svým způsobem šílená.
0: No ale víc než o patologický stav, jde o projev neschopnosti navázat s ostatními lidmi vztah.
1: Přes vše možná traumata, jizvy, citové okoralosti se o to ale postavy snaží.
0: Zelenka ústy matky v podání okouzlující Niny Divíškové říká:
1: to, jak žijeme, je jedna věc. Většinou se s tím nedá nic dělat, ale neměli bychom ztratit kontakt mezi sebou.
0: Tak s námi kontakt nestraťte a po písničce se k nám navraťte.

0: o své rázném divadelním fenoménu, jehož historie se začala psát 14. října roku 1992, si dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře. Loutkovou hrou Matěje Kopeckého Johannes Doktor Faust začalo svou historii slavné Davidské divadlo. Už 2 roky na to se stalo divadlem roku a za další 2 roky v roce 1996 se muselo vypořádat s odchodem Jana Borny a většiny hereckého kolektivu. Pak ale přichází 18-letá etapa podepsaná Miroslavem Krobotem. Právě on přivedl do Davidského divadla novou generaci herců, z nichž se mezi tím staly velké hvězdy. A svým způsobem i on byl herecky objeven ke konci tohoto období a to už jsme v příbězích obyčejného šílenství, které tu taky dnes přišly na přetřes. Co nás ještě čeká?
1: No ženy, Honzo, protože zatím jsme mluvili zejména o mužích Davidského divadla, takže nesmíme opomenout například Kláru Melíškovou, která na to má také svůj vlastní názor, který dnes určitě ještě připomeneme. No a dostaneme se také k Davidskému divadlu v televizi v podobě Zkázy Davidského divadla a také na filmovém plátně Díra u Hanušovic.
2: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Davice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
4: Každý den po 17. hodině.
3: Na 2.

0: Zatím byla v příbězích z kalendáře na dvojce řeč spíše o mužích a otcích zakladatelích Davidského divadla a teď bychom to měli možná napravit.
1: Ne, možná, ale určitě, Honzo, já bych moc ráda. Teď si mi připomněl repliku Kláry Melíškové ze seriálu Zkáza Davidského divadla.
0: A kterou konkrétně máš na mysli?
1: Tohle je mačistické divadlo.
0: No tak já doufám, že v té větě je jistá divadelní nadsázka.
1: Zřejmě ano, i když no.
0: No dobře, tak pojďme si připomenout nepřehlédnutelnou osobnost Davidského divadla.
1: A pozor, nejenom divadla, ale i televizních obrazovek a filmového plátna.
0: No přesně tak. A víš, že Ivan Trojan v Davidském divadle nejen hraje, ale také režíruje? Pardon, já jsem tě chtěl jenom trochu pozlobit. Takže zpátky ke Kláře Melíškové.
1: Cesta rodačky z Roudnice nad Labem na divadelní prkna nebyla úplně jednoduchá.
0: Na činoherní herectví ji nepřijali.
1: Takže si musela počkat 2 roky, aby úspěšně složila talentové zkoušky na takzvanou alternu, jak se katedře alternativního a loutkového divadla na Damu říká.
0: Klára Melíšková v rozhovorech ráda vzpomíná na profesora Ivana Vyskočila, který ji naučil dialogickému jednání.
1: Do Davidského divadla ji jako svou studentku převedl Miroslav Krobot na začátku svého působení.
0: Melíšková zůstává divadlu věrná a stvárnila tady nespočet různorodých rolí.
1: Sama o tom tvrdí. Mám v sobě spoustu žen, barev a nebýt herečka, tak se to nedozvím. V běžných situacích nepřijdu na to, že někde uvnitř spí.
0: V Davicích stvárnila třeba hlavní postavu Ibsenovy hry Přízraky.
1: Stěžejní myšlenkou inscenace je podle herečky skutečnost, že pokud člověk věci nevyřeší hned, zůstanou v něm jako přízraky a jednou to bouchne.
0: No a co třeba její filmové a televizní role?
1: Tak těch stále přibývá. Klára Melíšková uchvátila diváky v roli nesympatické zdravotní sestry Hany Kučerové v minisérii Podezření a já se musím přiznat, že mě taky a i proto se na každou její novou postavu těším.
0: Určitě nejsi sama, já bych rád řekl, že nejvíc mě bavila v seriálu Dubbing Street.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Davidské divadlo, jehož první představení 14. října 1992 způsobilo, že si o něm dnes povídáme, mohou znát dobře nejenom návštěvníci divadla, ale také ti, kteří sledují televizi.
1: Přesně tak. Zdá se, že těch televizních diváků bude dokonce o řád víc. I když je fyzická návštěva divadla nenahraditelná, rádi připomeneme, že vznikla i řada televizních záznamů divadelních představení.
0: To ano, ale já jsem chtěla, Honzo, mluvit konkrétně o zkáze Davidského divadla.
1: No tak ta snad zatím nehrozí. No
0: to taky pevně doufám, ale já mám teď na mysli komediální šestidílnou sérii České televize právě s názvem Zkáza Davidského divadla.
1: Však já vím, kam míříš, jenom jsem předstíral.
0: Minisérie v režii Miroslava Krobota byla natočena na základě povídky Ondřeje Hýbla s názvem Divotvorné hrnce.
1: Pro ty, kteří neviděli, to stručně shrnu. Povídka pojednává o tom, že Davidské divadlo neobdrželo grant od magistrátu a tak herci vymýšlejí způsob, jak své milované divadlo zachránit.
0: Z herců se tak stávají takzvaní šmejdi, kteří prodávají předražené nádobí.
1: Všechny postavy tohoto příběhu jsou skutečné. Může divák číst titulek v úvodu každé epizody.
0: Populární davidští herci tu skutečně hrají sami sebe.
1: Divák si ale samozřejmě, doufám, domýšlí, že jde zároveň o nadsázku a že příběh o prodeji hrnců je zdařilá mystifikace.
0: Stejně jako ještě šílenější zápletka s nákazou HIV mezi herci anebo vraždou a ukrytou mrtvolou jsou projevy nekorektního humoru na vlastní účet.
1: Divák ovšem může v seriálu poznat také zákulisí divadla a jeho zaměstnance, tedy kulisáky, inspicienty, pokladní anebo kostymérky.
0: Ostatně není to poprvé, co herci stvárňují sami sebe.
1: Ano, například v experimentální inscenaci Vražda krále Gonzaga se herci a herečky ve stand-upových výstupech zpovídají publiku ze svého osobního i profesního života.
0: V seriálu Zkáza Davidského divadla tuto zkušenost bohatě zúročili.
1: Mnoho průpovídek v něm vzniklo při improvizaci a herecký soubor znovu ukázal, jak skvěle je sehraný.

0: Příběhy z kalendáře na dvojce vám dnes vyprávějí Honza Kovařík a Tereza Stýblová.
1: Rádi vyprávíme o Davidském divadle. V rozhovorech s jeho herci často zaznívá názor, že Davidské divadlo, tak jak je známe, je především dítě Miroslava Krobota a že si teď bez něj hledá novou cestu.
0: Miroslav Krobot ale styky s divadlem nepřerušil.
1: Kromě toho, že zde vystupuje v hereckých rolích, pustil se do režírování filmů, kam logicky obsazuje své milované herce.
0: V roce 2014, tedy v roce, kdy ukončil umělecké šéfování v divadle, daroval hereckému souboru dárek v podobě svého filmového debutu.
1: Natočil vesnické drama s názvem Díra u Hanušovic.
0: Kritika o filmu napsala, že, cituji, vyhlíží autenticky jako dosud žádný novodobý český film z vesnice.
1: Jako člověk žijící na vesnici tohle můžu podepsat. Nutno ovšem říci, že je to z velké míry zásluhou herců vychovaných právě Davidským divadlem.
0: Jejich mluva lidí ze zapadlé obce v Jeseníkách je dokonale odposlechnutá a herci často překvapí svým civilním a umírněným projevem.
1: Režisér, který se ve své filmové prvotině vrací do rodného kraje, ve filmu rozvíjí oblíbenou poetiku trapnosti, suchého humoru a lakonicky pronášených úsečných replik.
0: Krobotův pohled na rozpadající se vesnici se ztracenými lidmi bez snahy cokoliv změnit na svém životě je v zásadě vlídný, a to i přes typicky černý humor.
1: Ústřední postavou filmu je hospodská Maruna, vystudovaná učitelka němčiny v podání Tatiany Wilhelmové.
0: Promiskuitní Maruna by zřejmě toužila založit rodinu, ale v Zapadákově nemá vlastně s kým.
1: Trpělivě snáší panovačnou matku, o kterou se stará spolu se svou sestrou Jarunou v podání Lenky Krobotové.
0: Jediná Jaruna nakonec vesnici opouští, když využije nabídky postaršího Němce z Mnichova.
1: Když se to tak snažíme převyprávět, Terezo, mám pocit, že musíme říct něco jiného. Jestli jste Díru u Hanušovic ještě neviděli, určitě to napravte.

0: Když se na divadlo dívám z odstupu, jsem pokaždé překvapen, že se každý večer naplní hlediště, diváci se posadí a dívají se na jiné lidi, kteří na jevišti cosi předvádějí.
1: Co když to zavání velikášstvím nebo masochismem? Co je na hercích tak zvláštního, že diváci přicházejí stále znovu?
0: A uvědomují si herci zodpovědnost, která na nich leží s privilegiem mít přímý vliv na spoluobčany?
1: Pokud má umělec dělat svět krásnější, měly by být logicky umělkyněmi převážně ženy.
0: Ocitovali jsme vyznání duchovního otce Davidského divadla, režiséra a herce Miroslava Krobota.
1: Davidské divadlo právě dnes slaví.
0: A tak mu společně se scénáristou Pavlem Jurdou přejeme skvělý herecký ansámbl, empatické a talentované autory a režiséry a taky příjemné zázemí.
1: A zejména pak nadšené a zvídavé diváky, kteří vždy znovu a znovu zaplní hlediště do posledního místa.
0: Vám děkujeme a představujeme si také, že jste pomyslné hlediště příběhu z kalendáře zaplnili až do posledního místa.
1: Ano, ano, s trochou neskromnosti vás vidím, je vás plný sál a je to krásné.
0: A těšíme se na to také příště.
1: Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Marie Redkové bude kavárník a společenský aktivista Ondřej Kobza. Jak ho napadlo postavit do městských ulic piana? Kdo poslouchá poezii z Černé Roury? Proč si pronajal středověký hrad? A jaká káva mu nejvíc chutná?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Premiér Babiš chce na summitu v Bruselu řešit emisní povolenky a úlevy pro střední Evropu. Zítra bude slunečno, teploty do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Koaliční lídři se dnes shodli na sporné novele školského zákona. Sešli se kvůli ní v tomto týdnu už po druhé. Pondělní koaliční rada skončila bez dohody. Výhrady k normě měli původně hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje.
5: Motoristé do návrhu prosadili několik změn, se kterými souhlasí i ostatní koaliční partneři. Například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle poslance za motoristy Miroslava Krejčího se koalice nakonec dohodla na kompromisu.
6: Já si myslím, že jsme prosadili všechno, co se v tomto čase prosadit dalo.
5: Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy byla debata věcná.
7: Probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
5: Novelu školského zákona měla v pondělí projednat vláda. Jana Čermáková, Český rozhlas.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO 1 v Bruselu se zástupci strany Patrioti pro Evropu, včetně francouzské prezidentské kandidátky Marine Le Penové. Večer pak bude s lídry zemí Vyšegrádské čtyřky ladit pozice před summitem Evropské rady. Před odletem do Bruselu prohlásil, že zásadní je najít řešení vysokých cen energií.
8: Babiš se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá daleko tvrději na průmyslové státy, jako je Česko či Polsko. Uvedl, že Evropská unie by to měla zohlednit.
9: Aby zkrátka pro tento region byla udělena nějaká výjimka, aby ten systém byl pozastaven, respektive aby skutečně bylo vnímáno, že je to úplně jiný region.
8: Premiér také ocenil rozhodnutí Evropské komise o rok odložit metanové nařízení, které klade další povinnosti na dovozce ropy a plynu. O odklad usilovala skupina bezmála 20 zemí v čele s Českem. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok. Počítá s prohloubením schodku veřejných financí skoro na 5% budoucího HDP. Předlohu kritizovala opozice, zaměstnavatelé i nezávislá rozpočtová rada. Podle ní kabinet premiéra Roberta Fica nesprávně a účelově uplatnil výjimku z takzvané dluhové brzdy. Ficova vláda při nástupu do funkce slibovala, že podíl veřejného schodku bude postupně snižovat z tehdejších 5,3 až na 3%. Rozpočet na příští rok se schodkem 4,9% je podle Slovenské rady pro rozpočtovou odpovědnost realistický. Umělci kritizují nová dotační pravidla Ministerstva kultury. Profesní organizace se obávají o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu.
10: Chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmů při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
11: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde. Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná, komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
12: Ministerstvo kultury není orgán, který má nebo nemá obsahově kontrolovat a hlídat, jestli náhodou nějaký text nebo nějaká interpretace nevyjadřuje nějaký politický názor. To je nepřípustný, zavání to cenzurou.
11: Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí, na Moravě a ve Slezsku místy oblačno, teploty 12 až 17 stupňů, na horách 9, na Šumavě až 13 stupňů.
0: Doprava.
13: Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy je kolona u Plzně, za sjezdem na Bory z kilometru 80 do omezení v tunelu Valík se zdržíte do 10 minut. Na D5 před Prahou je pak fronta od Rudné ze 4. kilometru do omezení na 0. pojedete 20 minut. Kolona pak plynule pokračuje přímo na Pražském okruhu. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
14: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná kriminálka. Zákeřný útok v obchodním centru a vražedkyně právě propuštěná z psychiatrické léčebny. Mimořádný případ vyšetřovala pražská mordparta. Jsem deviant, proč mě neléčíte? Tak pojmenovali další pokračování kriminálky její autoři Dana a Mirek Vaňurovi.
2: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Byl slunečný den, obyčejný prázdninový čtvrtek 21. července roku 2016. Praha byla plná zahraničních turistů, výletníků z celé republiky, ale i lidí, kteří se po polední pauze vraceli do práce z oběda nebo nákupu. Ve 14:00, ale poklidný den skončil několika rozrušenými telefonáty na tísňové linky. V obchodním centru na Smíchově se prý poprali dvě ženy a jedna z nich je těžce zraněná. Zločin, který měl brzy otřást Českou republikou, se stal osudovým tehdejšímu vyšetřovateli pražské mordparty Vladimíru Melounovi.
1: To je zrovna tady ten případ, od kterého já vždycky, když jdu třeba do metra a čekám na metro, tak si stoupnu zády k tomu sloupu, aby mě nikdo nemohl s rozběhem strčit dolů. Když jdu do soupravy toho vagónu nebo do autobusu kamkoliv, tak prostě zády ke stěně, abych měl všechny lidi před to, takhle si sedám i v restauracích, hospodách. Prostě je to nějaký jako způsob, takový individuální prevence.
0: Na mimořádný začátek vyšetřování vzpomíná i státní zástupkyně Jana Murínová.
2: Tehdy bylo horko a pracovní vypětí, v ten den bylo spousta jiných případů a někdy kolem 14:00 odpoledne právě se začalo na internetu objevovat, že došlo k nějakému incidentu na Andělu, což je asi 5 minut pěšky od naší kanceláře. A tehdy jsem seděla v kanceláři a vlastně tímto způsobem jsme se jako první dozvěděli, že tedy mělo dojít k nějakému násilnému, závažnému trestnému činu.
1: Já jsem byl asi 5 minut od toho v tu dobu, protože jsem vezl jinou vazbu, případ, který byl den předtím, tak jsem vezl na státní zastupitelství a zrovna, když jsem sem přijížděl, tak mě vlastně oznámili, že na Smíchově, že se poprali dvě paní a že jedna snad tam měla vytáhnout, už takhle to jako bylo oznámený.
0: Zatímco Jana Murínová a Vladimír Meloun spěchali ke smíchovskému obchodnímu centru, uniformované policejní hlídky už vbíhaly do supermarketu, kde se v oddělení s domácími potřebami mělo vše odehrát. Všude byl zmatek a plno lidí, mezi kterými se probíjeli záchranáři, připravení začít bojovat o život zraněné ženy.
1: Jel jsem vlastně v nepomalovaném autě před ten hlavní vchod, před ten hlavní vstup, jak teďko je úplně obsypaný lidma, tak jsem se tam probíjel, ale to byla jako nejrychlejší cesta tam dojet.
2: Bylo zřejmé, že teda to bude náš případ. No, takže oproti jiným případům, kdy mě na místo činu vozí policie, tak tady v tomto případě jsem na místo činu došla pěšky.
0: V okamžiku, kdy se Jana Murínová protlačila davy lidí u vstupu, zamířila přímo k obchodu, kde už se vážně pobodanou ženu snažili zachránit zdravotníci. Bohužel, zdálo se to být beznadějné.
2: Tam byla spousta lidí, že jo. Každá taková tragická událost přivádí spoustu lidí, kteří chtějí nějakou senzaci, chtějí něco vidět a byť to je velice smutná, tragická záležitost, tak těch, bych řekla, hanlivě čumilů tam bylo hodně a policie i uniformovaná měla co dělat, aby to místo vyklidila. Probíhaly tam oživovací práce. V tu chvíli, kdy já jsem na to místo přišla, tak záchranka, ti jeli v plném proudu, snažili se paní zachránit, ale jak se pak ukázalo, tak neměla paní vůbec šanci na přežití.
0: Zatímco Vladimír Meloun už se na místě činu pohyboval mezi policisty a svědky události, Jana Murínová se zastavila před policejní páskou a vyčkávala, až kriminalisté prvního oddělení prostor zajistí.
2: Už spoza té pásky z té vzdálenosti několika metrů jsem viděla osobu zvláštního vzhledu. Byla zcela výjimečná proti všem jiným lidem, kteří se tam nacházeli. Byla to naše pachatelka, jak jsme později zjistili a jak jsme jí pak říkali Michelle. A byla zvláštní v tom, že seděla na takovém nějakém podstavci, kde bylo jinak vyložené zboží, takže ona tam seděla, vedle ní byli policisté, operativci, které znám, že jo, takže jsem si dovodila, že to je tedy zadržená osoba.
0: Podle dokladů šlo o 33-letou Michelle Sudku. Vyholená, podsaditá žena ve vytahaném tílku a kraťasech se nijak nebránila, jen sledovala dění okolo.
1: Byl tam výjezd a ona tam už seděla, no. A vlastně taková ta první myšlenka byla, bude stíhatelná, nebude stíhatelná. Z hlediska jako příčetnosti. Protože už to, že člověk udělá něco takového, pak tam vlastně čeká a ten způsob, jakým tam čekala, jo. Ona tam byla úplně v klidu, na ní nebylo vůbec znát, jakože se kolem ní děje něco jako zvláštního nebo prostě nějaká vypjatá situace, že mi přišla absolutně v klidu. Takže jsem si říkal, že to asi tam bude nějaký jako psychický problém.
0: Právě absence emocí zarážela tým Mordparty od prvního setkání s ní.
2: Ona byla v takovém jako naprostém klidu. Seděla, něco jim odpovídala, spolupracovala, nebylo to, že by se nějakým způsobem tam vzpouzela, bránila, že by tam něco vykřikovala, prostě poslouchala pokyny, to, co jí řekli, tak to dělala. A bylo to paradoxní, když se člověk jako i zpětně na to podívá, že vlastně pár metrů od ní probíhaly záchranné práce, kde se doktoři a zdravotníci snažili zachránit život paní, kterou ona krátce předtím napadla. A ve všech, myslím si, že jak v profesionálech, v policistech, ve mně, ve všech to budilo velké emoce. Je to tragická událost, která prostě s každým normálním člověkem pohne. A ona byla úplně v klidu. Přestože ona byla ta pachatelka, ona byla ta, která to způsobila, tu tragédii, tak ona seděla, koukala a v podstatě bych řekla, že si i užívala tu pozornost, která je jí věnována ze strany tolika lidí, že jo, že jí tam sledujou, že jí natáčí.
0: Díky tomu, že žena se okamžitě přiznala, bylo téměř jisté, že vražetkyní je právě ona. Ještě na místě činu to kriminálce potvrdili i záběry z kamerového systému. A co bylo ještě děsivější, nešlo o žádnou rvačku, ale o zákeřný vražedný útok. Na záznamu, starém jen několik desítek minut, byla jasně vidět nic netušící oběť i chladnokrevná vražetkyně.
1: Vybral si nůž vlastně hned kousek od toho místa, kde se to stalo, nějaký prostě sexy domácích potřeb. Tam si ho normálně rozbalila. No, vzala si poměrně jako dlouhej, ale i poměrně jako úzký nůž. Bylo vidět na tom záznamu, jak ona jde s tím velkým nožem skrz ty uličky. A ona na první pohled působila tak, že kdyby si jí kdokoliv všimnul, tak ani ten nůž by nemusela mít v ruce a odešel by ten člověk. Hlavně ten způsob té chůze, to si pamatuju, ona za sebou prostě tahla jednu nohu. Ona jako kulhala, ale ona neměla fyzické zranění. To bylo prostě fakt jako ostrašující způsob té chůze. Táhla za sebou jednu nohu, v ruce nůž. Kdyby kdokoliv si všim, tak to začne křičet a utíkat.
0: Jenže asi 50-letá žena na konci uličky mezi regály vůbec nevnímala, čemu se schyluje.
1: Ta paní koukala do regálu, takhle se k ní připlížila a tak nějak, myslím, že byla jako téměř jako zády k ní, bo jako lehce z boku a obloukem jí prostě bodla jako tý paní to šlo jako zepředu do toho srdce, jo. Přitom, že ona byla jako zády. Normálně by člověk přemýšlel, že by měla bodnout dozad jako přirozeně. Ale ona jí nějak jako tím obloukem bodla zepředu. Ta paní do té doby podle mě vůbec nevěděla, odkud ta rána přišla. Že stála za ní. Byla mimo zorný pole. Tyhle ty bodní rány jsou takový, že ty lidi si myslí, že byly jenom udeřený. Jak je to ostrý a rychle to přetne ty vlákna, tak ta bolest vlastně není taková. A ty lidi často nevědí, že jsou bodnutý a zjistí to, až když vidí krev. Takže tam z začátku si asi myslela, že jenom bouchla, koukala jako na lidi kolem, nebo možná i něco na ně volala, ale do 10 vteřin vlastně se jako klekla a tam to nastalo rychle.
0: Útočnice Michelle Sudků z místa, kde ženu napadla, jen poodešla kousek stranou. S výrazem, který vyzařoval uspokojení, usedla na blízkou podestu se zbožím a čekala, co se bude dít dál.
1: Řekl bych, že až jakoby se zájmem sledovala to kmitání kolem, ale jako klidně. Prostě koukala, je, tak tamhle přijela policie, tamhle ty běžej. A jako až mimo děk, skoro bych řekl, fakt takový zvláštní chování.
0: Vzhledem k množství lidí v obchodním centru bylo potřeba místo činu co nejrychleji vyklidit a opustit.
2: Protože tady nebylo pochyb o tom, že se skutek stal, že je to teda samozřejmě vražda a že došlo k usmrcení poškozené a byl zřejmý i ten průběh toho skutkového děje z toho kamerového záznamu. Takže vyšetřovatel přistoupil prakticky během pár hodin k tomu, že vyhotovil usnesení o zahájení trestního stíhání a následovalo to, že byl ustanoven obhájce paní obviněné a i hned začal tedy její výslech.
0: Pražská mordparta převezla podsaditou ženu na krajské ředitelství a rozhodla se k výslechu přímo v prostoru cely předběžného zadržení. Ledový klid vražetkyně a vědomí toho, jak na záběrech kamerového systému zákeřně zaútočila, varovalo, že by mohla útok zopakovat nebo agresi obrátit proti sobě.
2: V takových případech není čas na hrdinství a je lepší ten výslech provádět v zabezpečených prostorách. Vyšetřovatel vyslýchal a paní obviněná od samého počátku tedy se k činu doznávala a vypovídala. Ten výslech byl dlouhý, byl podrobný. Začala tím, že vypovídala ke své osobě a v podstatě zajímavé i ta geneze toho jejího života a ten její životní příběh. My teda vycházíme z jejího tvrzení, z její výpovědi, nicméně v průběhu dalšího řízení se samozřejmě ty skutečnosti ověřují a ta fakta se potvrzují.
0: Michelle Sudků hned na začátku prozradila, že byla před pár hodinami propuštěna z psychiatrické nemocnice v Bohnicích.
1: Řekla, že to udělala proto, aby dokázala vlastně těm doktorům, že tam patří do těch Bohnic. Jestli jí 10 pustili a ten skutek se stal ve 2, pokud si dobře pamatuju, tak mi, že to popisovala, že se někde stavila, dala si někde nějaký kebab, nějaký 2 piva, jela do toho Smíchova, vzala ten nůž a udělala to. Jo. Tam nebyl žádný moc velký prostor, takže ta nic jiného vlastně nestihla.
2: Považovala to za naprosto logické, že tak jako musela udělat, protože jiné zbytí nebylo a sváděla tu vinu vlastně na psychiatrickou nemocnici, že vlastně za to můžou oni, že ji tam nenechali a že ona je nemocná a měla tam být. Říkala jim to a oni ji tam nechtěli, takže ona jim teda ukáže, že tam patří.
0: Pokračující výslech přinesl snůšku sebevědomých prohlášení a demonstraci zvrácených úchylek. Sudků je pronášela, jako by se chlubila.
2: Vždycky se jako dívala, co to s náma dělá. A řekla bych, že spíš než co to dělá s vyšetřovatelem, protože ten zapisoval a já jsem ji sledovala, jak se projevuje, co říká a nabyla jsem dojmu, že ona celou dobu sleduje, co já na to, jestli teda to se mnou něco dělá nebo ne. A v jednu dobu toho výslechu jsem jí i říkala, že jako Michelle, jestli si myslíte, že mě budete šokovat tím, že mi tady vyprávíte, jak rozpáráte králíka nebo kocoura nebo něco, tak jsem to nehne, říkám, já už jsem toho slyšela, viděla tolik, že mě tím neohromíte. A ona z toho byla taková docela překvapena. Nakládala další a další informace bizární ze svého života, kdy začala nejdřív tím, že vyprávěla o tom, že tedy byla adoptovaná, že jako miminko vlastně jí hned dala matka k adopci, že vyrůstala v rodině, která ona tvrdila, že teda si ji ti rodiče vzali proto, aby matka pak mohla otěhotnět, což se údajně stalo a porodila tedy syna, takže měla nevlastního jakoby bratra. Tvrdila, že od té doby, co se narodil ten bratr, takže vlastně jí nevěnovali tolik pozornosti.
0: Sudků pracovala jako zdravotní sestra na několika místech a naposledy se prý starala o nemohoucí seniory, které údajně měla také týrat, což se naštěstí nepotvrdilo. U výslechu ale nedokázala popsat, jak přesně pobodala svou oběť a Jana Murínová rázně zakročila.
2: Tady máte pravítko a ukažte mi, jak jste to udělala. Já jsem ta poškozená, řekněte mi, jak stála a jak jste to udělala. A v tu chvíli jsem viděla vyšetřovatele, jak prostě na mě kouká vyděšeně a v duchu si říkám, no ty jo, co teď budu dělat. Ale jako přínosem bylo to, že ona skutečně mě postavila k té stěně, vzala to pravítko a ve chvíli, kdy já jsem stála čelně k té stěně, jako k tomu regálu, ukázala, jak to bylo.
0: Ověřování událostí kolem vražetkyně bylo v plném proudu a to, že bodná rána způsobila okamžitou smrt, potvrdili i výsledky pitvy.
1: Kdyby se jí to stalo na operačním stole nejmodernější nemocnici, tak nepřežije. Takže tam to bylo vlastně bez nějaký šance a té smrti tam došlo velice rychle.
0: Zatímco Sudků vypovídala, policie si po zmínce o pobytu v Bohnicích vyžádala od tamních lékařů veškerou dokumentaci.
1: Když jsme zajistili její osobní věci z těch Bohnic, takže jsem to procházel a tam měla třeba knížky z koncentračních táborů, měla tam DVDčka s filmama, třeba nevím, o Tedu Bundym a takovýhle věci. A měla tam i nějakou knížku o Olze Heppnerový. A nevím, jestli to řekla hned tam, nebo potom v průběhu toho dne, že vlastně ona chce být tou nejslavnější českou vražitkyní. Ona chce být jako slavnější než Olga Heppnerová. Proto říkám, že ona neměla tendenci zapírat. Naopak, ona měla tendenci jako nafukovat to.
0: Otázkou ale zůstávalo, jak a proč se na psychiatrii dostala.
1: Tím pádem jsme se velice rychle dostali k tomu, že do Bohnicí přivezla policie a chtěli jsme se samozřejmě i rychle dostat jako k tomu, proč ji tam přivezla, ale to bylo vlastně poměrně, chci říct složitý, ale člověk by čekal, že k tomu najde nějaký obšírnější číslo jednací, který bude popisovat, co se vlastně stalo, ale to jsme vlastně nenašli. A jediný, co bylo, tak bylo číslo jednací, kde byl zaznamenaný vlastně ten převoz a předání do těch Bohnic.
0: Další vyšetřování odhalilo, že do Bohnic ji přivezli před 2 týdny kvůli incidentu, který začal na ubytovně, kde se Michelle pohádala se svými spolubydlícími.
2: Byla naštvaná a šla se do své oblíbené kavárny uklidnit. Tam si sedla, dala si 2 piva a čekala, přemýšlela, co bude dál. A říkala si, že by mohla někoho zabít a že by mohla s někým mít sex. V podstatě čekala, až přijde nějaká vhodná oběť, vhodná kandidátka, samozřejmě žena,

0: plně účinně bránit a zachránili vlastně až personál. Nějaký číšník tam šel, otevřel ty dveře a ona začala dělat jako, že nic. Řekla něco jako ve smyslu, no tak to je konec srandy, dala ten ručník jako dolů a jakože vlastně se nic nestalo a šla si normálně tam sednout.
1: Napadená dívka byla v šoku, ale v pořádku a číšník zavolal policii. Na tu útočnice čekala s ledovým klidem. Možná i proto začala policejní hlídka napadenou dívku přesvědčovat, že o nic nejde.
0: Že kdyby to chtěla řešit, tak by museli všichni jet s nima na stanici a že tam budou dlouhý hodiny čekat, tak dále, tak dále. Prostě ji manipulovali do toho, aby to neřešila tu situaci.
1: Místo toho zavolali záchranku a sanitka agresorku odvezla do Bohnic. V léčebně strávila Michelle Sudků pouhých 15 dnů a sotva ji i přes její nesouhlas propustili, byla znovu odhodlaná vraždit a tentokrát to dokončit. Dívku málem uškrcenou v kavárně teď už kontaktovala pražská mordparta.
0: V tu dobu to byl takový jakože incident, že moc nevěděla, co si o tom myslet a teď najednou zjistila, hele, tak člověk práh skutečně mi tohle to dělal a měla jsem kousek od toho, abych jako zemřel.
2: Až nějakých 14-15 dnů po tom skutku, po tom napadení, si ta poškozená teprve uvědomila, jak měla štěstí, že to přežila, ale taky jí dojde to, že to, čeho byla obětí, nebylo tak nezávadné a tak bezpředmětné a že se to mělo řešit. A ona pak samozřejmě vypovídala v rámci trestního řízení, popsala to jednání, takže pak to už proběhlo všechno řádně a mělo to tak probíhat od začátku.
0: My jsme ten případ znovu nabrali, protože on nabraný vůbec nebyl. On byl ukončený ze strany policie tak, že ti policisti si vymysleli, že když tě někam pošle operační, tak ty mu musíš prostě dát vědět, jak jsi to vyřešil. No a oni si vymysleli to, že to je poslední řádek v majáku, že šlo o nedorozumění, že jedna holka na toaletě si přendávala svetr přes hlavu, že si sundávala to a zavadila o tu druhou a ta pojala podezření, že je to nějaký útok, takže začala panikařit jakoby, ale že se o nic nejedná, že to byla takováhle jako nehoda. Takže tímhletím oni to vlastně smetli jako ze stolu, zcela úmyslně, že jo.
1: Pražská mordparta najednou vyšetřovala vraždu i pokus o vraždu. A v souvislosti s prověřováním psychiatrické péče se ukázalo, že Michelle Sudků natypovali lékaři už před 4 lety jako sadistku a možnou pachatelku v případu jiné brutální vraždy. Tehdy procházela přeměnou z ženy na muže a lékaři kvůli jejím vražedným představám tranzici zastavili. Přestože se ukázalo, že nevraždila, o jejich sklonech už se vědělo.
0: Řekli, že je kompenzovaná. Na druhou stranu už vlastně 3-4 roky předtím, když se jich někdo zeptal, hele, pátráme po sadistovi, dejte nám tip, tak ji označili. Takže ta situace je samozřejmě složitá, ale když se řeknu úplně natvrdo, že hlavní důvod toho propuštění byl to, že jim vlastně kazila tu jejich práci s ostatníma pacientama. Tam prostě jste na uzavřeném oddělení a oni vlastně, ty pacienti tam mají určitý role, plní určitý povinnosti, aby se naučili jako pracovat s nějakým tlakem, většinou jsou to lidi, kteří neumějí jako takhle pracovat a fungovat v nějakém jako týmu, plnit nějaké povinnosti a tak. A ona to odmítala. A odmítala se zúčastnit všech těch jakoby léčebných aktivit, těch prostě terapií a všeho. A myslím, že tam byl minimálně jeden záznam o nějakým buď jako fyzickým útoku nebo nějakým verbálním s tím, že jako vyhrožoval nějakou závažnou újmou jiný tý pacience.
1: Závěry, ke kterým došel tým vyšetřovatele Vladimíra Melouna, dokreslili i psychologické a psychiatrické posudky. Sudků diagnostikovali sexuální poruchu sadismus, ale trpěla i poruchou osobnosti. A právě ta byla příčinou jejího fatálního útoku na nic netušící ženu.
2: Já jsem navrhovala výjimečný trest s tím, že jsem navrhovala těch 30 let. Podle mého názoru tady bylo nutné přihlédnout jako k tomu způsobu provedení i k té motivaci toho činu. Ona, Michelle, tvrdila, že je nepříčetná a že vlastně za to nemůže, že je deviant. Ona vlastně nejenom, že se tím jako vychloubala, takový jsem měla z ní pocit z těch jejich projevů, ale ona se tím svým psychickým stavem jako omlouvala to své jednání. Ale znalci v posudku řekli, že

0: Její rozpoznávací schopnosti byly zcela zachovány a ovládací schopnosti byly sníženy, ale měrou nepodstatnou.
1: Zatímco první útok sudků v kavárně byl motivován její deviací, tedy sexuálně, k vraždě na Smíchově vedla její porucha osobnosti.
2: Ta vůbec ta její stránka, ty poruchy sexuální preference a toho sadismu nehrála roli. Tam bylo to, že chtěla vlastně těm doktorům, chtěla se jí pomstit a chtěla jim ukázat, že prostě ona do těch bohnic skutečně patří. No ale už tady ta samotná motivace svědčí o tom, že to nebyl jako motiv, který by vycházel z té psychické poruchy, ale to byl naprosto jako racionální motiv, když to řeknu. To byla pomsta.
0: V první chvíli a zejména v době spáchání skutku tak absolutně žádnou lítost neprojevovala ani při těch prvních výpovědích. Z ní vyzařovala spíš taková pýcha nebo taková jako hrdost na to, podívejte se, co jsem dokázala a všem ukážu, jaká já jsem. Takže i soud potom, když zvažoval ten návrh trestu a rozhodoval o tom trestu, tak tu lítost nepovažoval za upřímnou a ty projevy té lítosti paní obžalované víceméně nevěřil.
1: Sudku dostala u soudu 30 let a po ukončení trestu by měla nastoupit na léčení ústavní formou.
2: Ona se u soudu vlastně dožadovala do životí. Jo, ona byla taková, že když už teda to tam je, tak to maximum. Já jsem nezažil, že by někdo dostal 30 let u soudu a že by se jako neodvolal. Ona se neodvolala a ono to bylo hned pravomocný v té první instanci. Strašně to tomu soudu zjednodušilo práci a myslím si, že kdyby tam došlo k odvolání, že by tam k nějaký korekci došlo. Když si vezmu takový třeba případ pana Fialy, tam zůstali dva mrtví, 25 let, a jak moc to bylo sofistikovaný a okolik jako krutější a okolik jako ten následek vlastně horší, jo, tak já si nedokážu pomoct. A když si ještě vezmu, že teda u té první vraždy tam byla ta motivace způsobená tou psychickou poruchou, tak za mě prostě ta třicítka byla nepřiměřeně přísná.
1: Jana Murínová byla dozorovou státní zástupkyní v případu vraždy a pokusu o vraždu. Postupem policejní hlídky se zabývala GIBS.
0: Vím, že tam došlo k zahájení trestního stíhání těch dvou policistů, kteří tam zakročovali v té kavárně. Už ale jenom z médií, z veřejného prostoru mám informace k tomu, že probíhalo i soudní řízení. Ale to už není moje kompetence, to není můj dozor.
1: A prověřoval se i postup v psychiatrické léčebně.
0: V lékařské dokumentaci bylo zaznamenáno, že se snažili ověřit údaje, které uváděla obviněná tam při té hospitalizaci, kdy jim tvrdila, že někoho napadla a chtěla někoho zabít a oni se údajně snažili to ověřit dotazem na policii, jestli je vedeno nějaké řízení ve věci napadení v té kavárně a bylo jim sděleno, že ne. Takže nedošlo z jejich strany k pochybení. Po bitvě každý generál. Dneska víme, že kdyby tehdy policisté pořádně zakročili, tak se třeba to vůbec nemuselo stát, jo. Ale je to takové kdyby. Myslím, že je to varování pro všechny. Všichni policisté, kteří jsou ve službě, tak jsou povinni konat. A ve chvíli, kdy jsou přivoláni na místo, kde je ohlášeno, že došlo k fyzickému napadení jedné osoby druhou, tak musí konat a musí konat podle zákona. Tady se tak nestalo, ti policisté zcela evidentně podcenili tu situaci, co hrálo roli, těžko říct.
1: Tragický osud zákaznice z obchodního centra zavinila souhra nešťastných okolností a několika pochybení. Jejich oběť se jen ocitla ve špatnou chvíli na špatném místě.
0: Vůbec netušila, že jí něco hrozí, prostě si tam vybírala v regálu ručníky, nevěnovala pozornost svému okolí, nevěnovala pozornost tomu, že někdo přichází, ani neměla důvod vlastně se obávat o sebe nebo o svoje zdraví, o svůj život, protože ta obviněná jako šla nenápadně, tiše, nekřičela, neprojevovala se nijak, prostě šla s nožem připraveným k útoku. Je to skutečně strašné, když si člověk představí, že nakupuje v obchoďáku a z ničeho nic někdo přijde a napadne ho tímto způsobem.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Jsem deviant, proč mě neléčíte? Autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si, přátelé, také tento díl můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. No a ještě připomínám, že pokračování kriminálky s podtitulem DNA 632 uslyšíte ve středu 21. října krátce po 18. hodině.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Dva gurmáni stále objevují krásy a historii Itálie.
5: Úžasné jídlo, krásné prostředí, grazie.
4: Ale hlavně její chutě. Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
6: Já tady chci žít.
4: Premiérový díl ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
7: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
8: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
7: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
9: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
9: Srdcovky od Dvojky.
10: Příjemný večer, 7:05, ve středu 14. října 2026, milí posluchači. Právě teď je tu pro vás další, řekněme, poměrně velká a silná várka muziky, která je spojená právě s dnešním datem. Ale nejen to, dnešní srdcovky se budou ve své anketě věnovat tyčkám, tedy liblickým vysílačům. Možná tušíte, nebo někteří nevíte, že už vysílače od včera nesvítí. Tudíž je to poprvé, co za těch 50 let najednou nebyly v noci vidět. To, že už zítra možná vůbec nebudou, to je součást dnešní ankety, kterou si společně dáme. Ale abych to dlouho nezdržoval, protože je středa, půjdeme hned do první srovnávačky. To jsou fámy, co? Dobrý poslech vám od mikrofonu Dvojky právě teď v tuto chvíli přeje Pepa Melen.

Jsem si jist, že je vás víc, kteří jste tuto nahrávku nikdy v životě neslyšeli. Karel Gott, přátelé, a to jsou fámy. Psal se rok 1980, když Karel Gott se svým týmem převzal hit Cliffa Richarda We Don't Talk Anymore. Eda Kretschmar mu napsal český text o žárlivosti a pomluvách. A proč jsme tím začali? No protože dneska, přátelé, slaví Cliff Richard 86. narozeniny. Ano, je narozen 14. října 1940. No a v roce 1979 se právě díky originálu této písně, tedy We Don't Talk Anymore, vrátil na první místo britské hitparády po nějakých poměrně dlouhých letech, poněvadž byl samozřejmě obrovskou hvězdou v letech 60. A ta 70. léta mu začala jít, řekněme, velmi a zásadně až na přelomu 70. a 80. Pojďme tedy k tomu originálu. Je to až zvláštní, je to až k pousmání, jak spolu nemluvíme. Tady je Cliff Richard, který dneska slaví 86. narozeniny.

Je 14. října a tenhle muž, tedy Cliff Richard, dneska slaví 86. narozeniny. Ten, na koho už ale můžeme jenom vzpomínat, se narodil 14. října 1946. Dnes by mu bylo 80. Nezaměnitelný hlas rockové skupiny Nazaret, a sice Dan McCafferty. Tenhle muž se svou kapelou předělal původní písničku Everly Brothers a vznikla jedna z nejslavnějších rockových balad vůbec. Tady jsou Nazareth a Love Hurts. Vzpomínka na 80. Dana McCaffertyho.

Vzpomínka dneska by slavil Dan McCafferty 80. Pojďme na anketu, protože ještě jsem ji ani nevyhlásil a vy už mi píšete. Ostatně včera už jsem totiž avizoval a dnes i na svých facebookových stránkách dal jednu fotografii tyček a řekl jsem, že dneska se tomu tady budeme věnovat. Tedy Liblické vysílače, vzpomínky, které zůstanou, tak bych asi dneska mohl nazvat tu naší anketu, protože od včerejška už nesvítí, jejich demolice se blíží, možná půjdou k zemi už zítra. Přesný termín ale zatím potvrzený není. Každopádně pro někoho jsou to jen dva ocelové stožáry, o kterých toho moc neví, poněvadž byl třeba někde úplně na druhé straně republiky. Ještě stále, přátelé, jsou to ale nejvyšší stavby v České republice. Mají 355 metrů a to, že půjdou dolů, tak to už je dost jasné, neb právě v tuto chvíli už nesvítí. Já se vás tedy ptám, máte s tyčkami neboli s Liblickými vysílači spojenou nějakou osobní vzpomínku, kus svého života? Připomínají vám, já nevím, domov, cestování nebo třeba návraty domů? Napište mi na e-mail a pozor, můžete mi také posílat vaše fotografie tyček, poněvadž už někteří to děláte i na Facebook. Píšete mi na rozhlasový e-mail josef.melen@rozhlas.cz. Můžete mi psát také na SMS bránu 702 222 220. Máte s tyčkami neboli s Liblickými vysílači spojenou nějakou životní vzpomínku? Pro někoho to bude černý den nebo černej den. Myslím si, že to tak prostě je. Ale život běží dál, vy mi píšete mi krásné e-maily už teď, tak jsem zvědav, jak to s těmi tyčkami máte. Já když jsem jezdil s tatínkem z koncertu už jako malý kluk, tak jsem obdivoval to, jak svítí v noci. Tady je Černý den, Pavel Novák.

0: Josef Melen.
1: Srdcovky od dvojky.
2: Pozdravuj, pozdravuj svou máti.

Dámy a pánové, to byl Aleš Ulm a rok 1970. Tahle písnička má název Pozdravuj a je to součást další dnešní, tedy středeční srovnávačky tady v srdcovkách. Ta melodie už se právě rozjíždí, poněvadž je to jeden z těch příběhů beze slov, který nahrál fantasticky francouzský dirigent Paul Mauriat. A tenhle muž, tenhle francouzský dirigent a aranžér se s touhle melodií dostal do celého světa. Má název O naděje neboli Rozloučení. Tak pojďte originál.

Tak tady jedno rozloučení a vy mi píšete a já už musím číst, poněvadž je to hodně. Píšete mi například, tady mám, okolo Liblic jezdím po silnici číslo 12 denně. Dobrý večer, Pepo. Momentálně mám denně sevřené hrdlo, ještě stojí, ale budou stát tyto vysílače i zítra. Hrozná škoda, že se jednání nepovedlo zachránit. Dneska jsme jeli v podvečer oba s Tomášem a málem jsme uronili slzy okolo. Spousta lidí, hezký večer. Kamila a Tomáš z Žabonos, děkuji vám za to, že píšete. Ano, zprávy o tom, že je tam opravdu hodně lidí a že je tam víc lidí než tady na Václaváku, opravdu mám poslední dobou. Dokonce je tam několik lesců, ten poslední zvládnul vylézt až nahoru do 355 metrů za 46 minut. Už ho dole čekala ale policie. On prý zaplatil pokutu, ale je rád, poněvadž pravděpodobně byl úplně posledním, který se až nahoru podíval. Pište mi, jak to máte s Liblic vysílači, je to opravdu 355 metrů nejvyšší stavby České republiky. Ještě stále jsou tedy podle zpráv kompletní, i když už nesvítí. A vy mi píšete, jak to máte s tím vzpomínáním na ně ve vašem životě. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, což je e-mail, kam mi posíláte dokonce i fotografie a já vám za ně děkuji. Můžete ale napsat velmi jednoduše jenom na SMS bránu 702 222 220. Další zpráva. Jezdil jsem pracovně z východu republiky do Německa. Vždycky, když mi bylo moc smutno, tak jsem si ještě na středních vlnách naladil Prahu. Tehdy takovou vzpomínku mám na liblické vysílače. Marek z Dolní Lomné. Děkuju i za tuhle zprávu. Ano, mám tady dokonce i zprávu od pana Jiřího Nováka, který vzpomíná, že moje vlastní vysílání srdcovek 31.12.2021 se šířilo ještě z Liblic na středovlnné frekvenci 639 kHz, že to má zaznamenané dokonce i na CDčku. První písnička byla Jahody mražený od Jirky Schillingera a poslední jsem věnoval Liblicím The Final Countdown. Potom se Liblice v podstatě odmlčely. Ano, tedy dvojka se odmlčela v Liblicích, pak ještě chvilku vysílali country radio, ale samozřejmě teď už dlouhou dobu z nich nejde nic. Já mám pro vás teď zase trochu muziky, ta muzika je z Liverpoolu, dámy a pánové, ale nejsou to Beatles. Jsou to The Searchers a jejich Goodbye My Love.

Pojďme na to, co mi píšete, poněvadž píšete hodně a hojně. Buď zdrav a silen, Pepo, a nejsou to fámy, že půjdou tyčky k zemi? To teda bude černý den. It's not so funny a láska k ním bolí. Myslím, že tyto vysílače budou navždy zapsány do kroniky naší země zlatým a vysokým písmem. Já jsem chodil pod tyčky randit, ideální místo za šívárny. Zdraví Martin z Koňského Perníkova, děkuju za tuhle vzpomínku. Dobrý večer, pane Melene, teď tady s přítelem řešíme, když už stožáry nesvítí, že každá vysoká budova i komíny musí být z bezpečnostních důvodů osvětlené. Jak to tady asi zajistili? Děkujeme za krásnou hudbu, Blanka a Jirka. Ano, taky jsem se tím zabýval. Tím pádem je dost jasné, že to takhle nebude dlouho, přátelé. Takhle to opravdu nebude dlouho. Ahoj Pepo, přes 50 let žiju s tyčkama na dohled, pracoval jsem v radiokomunikacích a přesto žádná vazba, ať už to rychle sundají. Tomas z Českého Brodu, výborně, i takhle to může bejt. Já jsem minulý týden byl s kapelou Celé znova, taky s Quartetones a s dalšími, třeba s Lenkou Šošolíkovou a s dalšími lidmi, kteří se tak trochu kolem tyček motají, alespoň co se týká té umělecké sféry. A udělali jsme si takovou krásnou, příjemnou a úsměvnou rozlučku. Bylo to v Podkroví v Českém Brodě. Zahráli jsme si, zaspívali jsme si a hodně jsme taky vzpomínali. Zajímavosti se ještě dnes určitě dozvíte, ale pište mi, jak to máte s těmi tyčkami, tedy liblickými vysílači. Je to záležitost, která vám nějak vstoupila do života? Mně třeba vstoupil do života Karol Duchoň.

Vy, co nás právě teď posloucháte, přátelé, tak došla teď jedna SMS-ka ze zahraničí. Ještě k těm světlům letecké opatření NOTAM bylo vydáno z důvodu demolice vysílače Liblice B. Společnost České radiokomunikace v úterý 13. října zhasla a následně demontovala výstražné osvětlení obou 355 metrů vysokých stožárů. Jelikož nejvyšší stavba v Česku přišla o svá noční světla, byl nad oblastí z bezpečnostních důvodů omezen letecký provoz. A teď už je to jasný, já to stejně říkám, rádio je neskutečná věc. Já se takhle na něco zeptám a vy mi okamžitě odpovíte, no je to úžasný. Ano, když byly Liblice, bylo to slyšet až do severní Afriky, to je taky jasná věc a vy mi píšete, dobrý večer, bydlím vzdušnou čarou od liblických věží asi 10 kilometrů, je mi strašně to, že se nezadařilo je zachránit. Stát vyhazuje peníze na nepotřebné věci, na tyto úžasné věže se peníze nenašly. Co já vím, co jsem se dočetl, tak jsou to v řádu stovky milionů korun, které by byly a využití pro ně už není opravdu několik let. Možnost plošného vysílání na středních vlnách docela významně zvyšuje obrany schopnost civilního obyvatelstva v případě krize moderních komunikací. Ano, i tohle bylo samozřejmě řešeno mnohokrát. Je to tak, takže máme dneska téma, které je evidentně velmi živé, i když už nám trošičku zhaslo. Ahoj, když jsem byla malá, byly tyto stožáry pro mě něco jako ukazatel. Bydleli jsme nedaleko, když jsme se vraceli s rodičima z chalupy. Věděla jsem, že už budeme brzo doma. Hezký večer všem, píše Karolína. Liblické vysílače jsou nejenom nejvyšší 355, ale i nejhezčí. Škoda, daň technického pokroku. Jezdil jsem často na konzultace kolem nich přes Mělník do Kostelce nad Labem, to píše Vláďa. Jak to máte vy s tyčkama? Zasáhly vám nějak do života? Píšete mi a občas posíláte dokonce i fotografie i těch zhasnutých právě teď, protože ještě stále jsou, ještě stále stojí těchto vysílačů. Posíláte na e-mail josef.melen@rozhlas.cz, ale píšete mi také jenom na SMS bránu 702 222 220. Tohle už je ale další píseň dnešního večera. Tohle je Patrick Swayze, She's Like the Wind. Možná si vzpomenete na ten úžasný hříšňák, hříšný tanec.

Vzpomínky na hříšný tanec. Tahle písnička poprvé vznikla už v roce 1984, ale ten single byl vydán až o 3 roky později a byla z toho velká, opravdu velká sláva a obrovský úspěch. Patrick Swayze, She's Like the Wind. Ovšem, vy mi píšete, tak pojďme se na to podívat. Ahoj Pepo, poprvé jsem vysílače viděla někdy před 20 lety. Jeli jsme s partou do Kolína, do legendárního obchodu Foky, kde šli koupit všechny možné hudební trička, hlavně metalové. Řídila kamarádka s čerstvým řidičákem červenou Felicii. Pamatuju si vysílače a taky to, že jsem si koupila pásek, který stále vlastním. Zdraví Jana, tolik citace toho e-mailu, který došel, ale teď mám tady velmi zajímavou věc pro vás, kteří trošičku se vyznáte ve vysílání, kteří jste poslouchali na těch kmitočtech, těch 638 a potom 639 kHz. Zdravím. Jak jsem už před časem psal, můj otec byl celoživotní rozhlasák a vyprávěl mě a teď vám řeknu něco k nuseláku. Píše pan Zbyněk. Byl problém s vlnovou délkou. Během stavby tehdejšího Gottwaldova, dnes Nuselského mostu, byl do jeho tubusu dodatečně namontován masivní ocelový roznášecí rošt. Tento rošt měl délku přibližně 485 metrů, což odpovídalo vlnové délce rozhlasové stanice Praha, kterou tehdy šířil supervýkonný vysílač Liblice na středovlném kmitočtu 639 kHz. To znamená vlnová délka cirka 469 metrů. Most se choval jako obří anténa. Kvůli shodě rozměrů začal ocelový rošt mostu fungovat jako dokonalá pasivní anténa. Indukoval se v něm tak silný signál z Liblic, že kompletně přebíjel a rušil citlivé měřící přístroje techniků, kteří prováděli dynamické a zatěžovací zkoušky mostu před jeho otevřením v roce 1973. Protože kmitočet vysílače Liblice nebylo možné jen tak trvale změnit, musel se přizpůsobit harmonogram zkoušek. Během dne bylo vysílání rozhlasu kolem poledne krátkodobě vypínáno, ale většina klíčových dynamických testů mostu se kvůli tomu musela přesunout a provádět v noci, kdy měl vysílač pravidelnou údržbovou pauzu a nevysílal. Píše pan inženýr Zbyněk. Já jenom jednu věc, kterou zase vím. Já mám pocit, že vysílače byly postaveny 75-76 a vy píšete o roce 73, tak nevím, jestli se nám tady něco jako malinko nepomíchalo. Každopádně píšete i vy ostatní, například to, že už šly dolů nějaké další vysílače, tady jsme to měli, bydlím vzdušnou čarou, kde jsme to tady měli? 22. července 22 šly k zemi dva stožáry vysílače v Topolné u okres Uherské Hradiště, vysoké 270 metrů. Já jen, že tyto vámi dnes připomínané nejsou první, co takto končí, píše Jarda. Já to vím, my to víme všichni, zejména ti, co bydlí kolem Liblic, protože Liblice A, které měřily 150 metrů, tak ty šly k zemi, mám pocit, že někdy kolem roku 2004. Pojďme dál, máme muziku, která se kdysi šířila třeba z Liblic. Dnes už se šíří úplně jinak po FM nebo třeba po DABu. Marie Rotrová, Lhář.

Dobrý večer, chci vás jen pozdravit, poděkovat za dnešní nádherné vzpomínání. Eva z Těšínska, děkuji za tuhle zprávu. Co tady máme dál? Josef píše, zdravím vás, díky, že jste byl v Brodě v Podkroví, že mluvíte o našich českobrodských dvojčatech. Jsem rodák z Brodu, ročník 80, tak nemusím dlouze vysvětlovat, co všechno pro mě vysílače znamenají. V podstatě jste to všechno vyjmenoval, ale jedno jste neřekl. Kdykoliv byl člověk někde po naší zemičce a byl vysoko, bylo jednodušší mávat k domovu. Dnes jsem si je jel naposledy vyfotit z kopce, vysoká u kolína, tak vám ji zašlu. Mějte se fajně, Josefe, s úctou, Josef. Děkuju moc. A ještě tady jedna věc. Označení tyčky mě překvapuje, já jim celý život říkám dvojčata, ale všichni tak říkají tyčky. No jo. No tak k tomu se taky dostaneme. Existuje písnička Tyčky, která taky proběhla českým rozhlasem, dokonce českou dvanáctkou, získala zlatou českou dvanáctku, ale k ní se ještě dneska teprve dostaneme. Dobrý večer, před 20 let bydlím na kopci u Mladé Boleslavy. Okna domu nasměrovaná do rozlehlé krajiny Polabí. Celou tu dobu jsou byly tyčky nedílnou součástí našeho výhledu. Jejich blikání jsme sledovali v létě u ohně nebo pod pergolou. V dlouhé zimní tmě jsme je registrovali téměř každý večer. Teprve teď se z rádia rozvídám, že jejich život skončil, což hned ověřuji pohledem z okna a je to tak. Zvláštní, ale asi si zvyknu. Fajn večer, píše Aleš. Než se dostaneme k dalším zprávám, mám pro vás, milí přátelé, jednu velmi pěknou srovnávačku. Včera jsem mluvil o obou těch vlastně hudebnících a interpretech, jak o tom, který bude zpívat tu českou verzi, tak o tom, který složil originál. Tady je Bob Friedl, Básníkův kraj.

Bob Friedl, básníků v kráji. Tenhle text napsal Oscar Mann a já se dostávám k tomu, že včera Paul Simon slavil narozeniny 85 a já mám pocit, že jsme tuhle píseň zmiňovali mnohokrát, ale nehráli záměrně. Nechal jsem si ji až na dnešní srovnávačku. Totiž The Sound of Silence byla nahrána samozřejmě duem Simon and Garfunkel v roce 64. Oni tehdy nahráli album i tuhle píseň a představte si, nic se nestalo. To album v podstatě nebylo vůbec úspěšné, nebo bylo tak málo úspěšné, že tohle duo téměř skončilo. Všem producent Tom Wilson o rok později tu původní akustickou nahrávku doplnil nejen elektrickými kytarami, ale vůbec kompletně kapelou. A najednou se v rádiích tahle písnička začala ozývat víc a víc a stal se z toho hit. Tak pojďme tedy na tu světově známou The Sound of Silence.

0: Tolik další dnešní srovnávačka. Pojďme, abychom napravili ty věci, které jsou. Pan inženýr Zbyněk mi píše, Nuseláku vadily Liblice A. Tohle jsou vlastně Liblice B. Liblice A odstřelili už před 20 lety, o tom jsem mluvil, ano. Ještě, že se dochovala alespoň radiovka u Poděbrad, tedy budova. Omlouvám se, už je to hodně let. Děkuju moc, pane Zbyňku. Jasný, já jenom, že o těch tyčkách poslední dobou mluvím celkem často, tak mě tyhle věci neseděli, ale je to tak, ano, Liblice A jsou 20 let nebo 22 let vlastně už dole. Tohle jsou Liblice B a uvidíme, kolik hodin jim ještě zbývá. Dobrý večer, pane Melene, anketa dnes sedí, tyto stožáry mi budou chybět, neb když jezdíme vlakem do Prahy, tak to byl signál, že bude Český Brod a za chvíli, že bude Praha, tak ten bod tedy stožáry už nebudou vidět, takže se, co se dá dělat? S pozdravem a úctou, pan Karel, děkuji moc. Poprvé jsem vysílače viděla a to už jsme si četli. Dobrý večer, výrobce Tesla Hloubětín padla před 5 lety, teď padnou i legendární tyčky. Jak by bylo ve dvojkové české dvanáctce a ty jsi z Kama, já jsem se narodil pod tyčkama. Porodnice v Českém Brodě už taky nefunguje, věřím, že je tam spousta fandů. Brácha se synovcem jsou tam taky, píše Jana ze Žižkova. Děkuji moc za vzpomínku na tuhle písničku. Dobrý smutný večer, ano, umírání vysílačů je opravdu k pláči, oni totiž neumírají jen vysílače, s každým zároveň po kouskách umírají stará nádherná rádia. Od lampových s magickým okem až po technicky špičkové krátkovlné přijímače 80. let, už na nich nebude co poslouchat. Zdraví Láďa z Mnichova. Ahoj Pepo, okolo vysílačů jsme za komunistů občas jezdili k babičce do Prahy, znamenalo to, že se blížíme ku Praze. Tady máme další zprávy. Možnost plošného vysílání na středních vlnách docela významně zvyšuje obranyschopnost, to už jsme taky četli. Mám pocit, že mi teď zrovna někdo tady bliknul, že se tam jeli podívat a že zrovna stojí někde pod těmi vysílači a poslouchají nás. Tak to je úplně skvělé. Ještě máte tu možnost. Dobrý večer, jsme přímo pod stožáry, přijeli jsme se na ně podívat až z Písku, píše Hanka, Michal a Klárka. Děkujeme a zdravíme vás. Přátelé, proč se jim říká tyčky? To je takový slang těch, kteří tam v tom okolí nebo přímo pod tyčkama žijí. A já mám s touhle písničkou kapely Celé znova takovou krásnou příhodu. Mně to kdysi kamarád pustil a říkal, hele, my máme takovouhle kapelu, pojď se na to podívat, pojď si to poslechnout. A říkám, tyčky, to je báječná věc, v té době samozřejmě ještě vysílali. A když jsem si dovolil tuhle písničku vzít jako první do českého éteru, tak tehdy, přátelé, tahle ta písnička ještě byla vysílána přes liblické vysílače, které bohužel už tedy možná za pár hodin půjdou k zemi. Ta písnička se jmenuje Tyčky, následně také vyhrála českou dvanáctku, tedy mám pocit, že získala přímo zlatou českou dvanáctku a teď si myslím, že je ten pravý čas, abychom si ji dali. Tady je Celé znova a Tyčky.
1: Je 18 hodin 30 minut.
2: Ocelová příhradová konstrukce inženýra Šťovíčka. Dva vysílače SVR 750 z Tesly Hloubětín. 2x 750 kW výkonu. Nejvyšší stavba v republice. V Temelíně mají elektrárnu, v Olomouci.

mezi lety 1975 až 76. Vysílali na frekvenci 638, později 639 kHz. Nejvyšší výtah v republice. Do 350 metrů pak se musí bože přípomnit. Poháněný švédským spalovacím motorem Alimak.

to krásný, když jsme v Českém Brodě minulý týden zpívali všichni pod tyčkama, vysílají své vlny do nebe, do mě a do tebe. Tak tohle už je trošičku vzpomínání. Ahoj Pepo, přiznám se, že o liblických vysílačích jsem dnes slyšel úplně poprvé, ale jak se říká, člověk se učí celý život a i když jsem v tomhle směru naprostý zelenáč, vůbec mi to neubrání si dnešní pořad náramně užívat. Díky za skvělou zábavu, rozšíření obzorů, píše Luboš z Bučovic. Další zprávu tady mám. Olina píše, k zničení Liblic mohu poznamenat jediné, Bestia Triumphans. Další zpráva. Dobrý večer, jsem vlakový průvodčí a stožáry pro mě byly znamením, že po cestě napříč republikou se blížíme do cíle do Prahy. Zítra jedu zas, uvidím je ještě. Posluchač z Vysočiny. U tyček jsme měli internát, ale u těch menších, které už také nejsou. Na větších jsme byli na exkurzi, ale samozřejmě jen dole. Bylo to moc zajímavé, ale už si z toho moc nepamatuji. Přece jen je to téměř 50 let. Fotili jsme se často s tyčkami v pozadí, ale jako naschvál nemůžu najít kloudnou fotku. Už jsem si zvykla, že je vše pomíjivé. Mrzí mě, že se tak pěkná technická památka nezachová, tak už zbyde jen píseň Tyčky. Zdraví Radka. Ano, tu jsme si právě teď dali. Mám tady další. Dobrý večer, pane Melene, díky, zase hrajete i Boba Friedla, měl nádherné písničky, zdraví Helča, děkuju moc. Pak tady máme další, ačkoliv tyčky neznám osobně, jejich osud nějak vchází do života, nevím od kdy, nejspíš když přestali vysílat a jak se mluví o jejich demolici, vidím je všude, registruji i páteční koncert, líbí se mi, co komu připomínají a líbí se mi i dnešní koncert v Secovkách. Píše Kajka, je vás hodně, kteří píšete, máme tady další zprávy. Tyčky, to slyším poprvé v životě. Vysoké vysílače byly, či jsou také na pohodlí u Litomyšle. S pozdravem posluchač Jan. Ale myslím si, že u Litomyšle rozhodně nejsou největší. Tyhle jsou největší stavbou u nás, tedy zatím 355 metrů. Pojď na panáka, nemělo s Liblicemi nic společného, píše Zdeněk. No, ale ano, to už je zase, no, možná se to vysílalo, ne? Někde středovlně v 70. letech. No, uvidíme. Mimochodem je to velmi zajímavá poznámka. Zdravím, Pepo, mám takovou etidu s tyčkou. Paní, vy jste taková romantická, já ne, ale to můj manžel romantička, pojď sem, Roman. to píše Pavel z Jihlavy, děkuji i za tuhle zprávu. Vzpomínáte, posíláte fotografie, já jsem za to rád a mám pro vás ještě teď tady jednu srovnávačku na středu. Pojďme na to, nejprve si dáme tu českou pro nás v podstatě domácí a jedinečnou verzi, kterou asi nemusím ani představovat. Tohle je Šípková růženka a Jiří Schillinger.

Tak pojďme si ještě naposledy dneska říci něco k těm tyčkám. Píšete mi, posíláte mi fotografie, jak jste se tam šli podívat. Místní říkají, že tolik lidí jako za poslední měsíc tam snad nikdy nebylo. Vždycky to bylo o tom, že je tam strašně moc roští, kterým se tam nikdo nemohl dostat a teď je to tam prej udupaný jak od antilop, takže to je v podstatě jak na Václaváku. Jo, ještě zhruba den, možná dva, nevím, ale je to plánováno do konce tohoto týdne. Povětrnostní podmínky snad budou. Mimochodem ještě zajímavost, byl tam nejvyšší výtah vůbec v republice, který byl, a když si ten technik sednul dole do toho výtahu, tak než vyjel do těch 350 metrů, pak se šlo 5 metrů ještě po žebříku nahoru, tak to trvalo 45 minut. 45 minut jedete nahoru 350 metrů výtahem a určitě ten pohled nebyl pro nikoho, kdo neměl rád výšky. To si myslím, že rozhodně ne. Mimochodem vzdálenost mezi těmi dvěma vysílači byla 120 metrů a každý ten vysílač byl v jiné obci. Ale tak to si myslím, že asi víte, nebo už jste si také dohledali. Jakmile půjdou tyhle tyčky k zemi, tedy nejvyšší stavby České republiky s výškou 355 metrů, tak v tu chvíli se stane nejvyšší stavbou vysílač Krašov v Plzeňském kraji s výškou 347,5 metru. K našim tyčkám, k Liblicím už je to dneska vše, dnešní středeční srdcovky končí. Poslední srovnávačkou, tedy originálem Deep Purple. Já vám všem děkuji, bylo vás opravdu strašně moc, kteří jste napsali. Ne všichni se dostali do vysílání díky i za nádherné fotografie. Máme na co vzpomínat, ať už s písničkou Tyčky, anebo s několika našimi vysíláními, které jsme tady na dvojce provedli právě s těmito vysílači. Tak tedy, přátelé, přeji vám příjemný večer. Vy víte, že nemusíte ladit jinam, protože dvojka vysílá dál. Mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný večer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Sladké a slané cestování. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Zůstaňte s dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Jsem tu s další pohádkou ze seriálu Sladké a slané cestování. Kdo by si občas nedal rád zmrzlinu? Ale zkoušeli jste ji někdy sami vyrobit? Jak se Emilka přesvědčí, není to tak jednoduché. Kdo chce vědět, jak na to, ať si poslechne dnešní pohádku, která se jmenuje jednoduše Zmrzlina.

0: Dobrý večer, děti. Láska hory přenáší. A zároveň taky láska prochází žaludkem. Je tedy logické, že láska k jídlu přenáší nejen hory, ale taky louky, moře a celé státy. Emilčina láska k jídlu je tak velká, že ji dokonce dokáže přenést v čase. Díky lásce ke zmrzlině teď Emilka cestuje 300 let do minulosti, do krásného, horkého a sluného Řecka. Emilka má před sebou velký modrý nápis na bílém domě. Uprostřed léta servírujeme mražené občerstvení. Mražené občerstvení? Tak to jsem ještě nikdy neslyšela, pomyslí si Emilka. Ale tady to asi musí být populární, protože u malého okýnka pod nápisem stojí velmi dlouhá fronta lidí. Všichni jsou oblečení do sukní, i pánové. Oblečení je proužkované a letní. Je tu opravdu velké letní horko a Emilka nemá sílu dělat cokoliv jiného, než si odevzdaně stoupnout do fronty a doufat, že tohle mražené občerstvení bude podobné její nejoblíbenější mangové zmrzlině. I když je její nejoblíbenější mangová, občas je to pistáciová nebo jiná oříšková a někdy se zas může utlouct po malinové s čokoládou. Ale v tenhle horký letní den bude vděčná za jakoukoliv zmrzlinu. Dobrý den, prosím vás o zmrzlinu. Objedná si Emilka u mladého kluka, který stojí za kasou. Zmrzlina? Co to je? To tady neprodáváme. Máme ochucený led. Na sladko nebo na slano? To je zklamání. Ochucený led nezní tak lákavě jako třeba sorbet nebo smetanová zmrzlina, že jo? Ale co se dá dělat? Tak jeden ochucený led na sladko, prosím. Emilka ochutnává tohle mražené občerstvení ve stínu nejbližšího fíkovníku. Upřímně, není to žádná pecka. Led chutná jako obyčejný led. Jen místy Emilka narazí na kousek nějakého ovoce. Nebylo to vyloženě špatné, ale její chuť na zmrzlinu to vůbec neuspokojilo. Fronta před okýnkem se zapadajícím sluníčkem postupně zmenšuje. Když už tam nestojí vůbec nikdo, odhodlá se Emilka a znovu se zeptá, jestli opravdu nemají zmrzlinu. No nemáme. Už jsem vám říkal, že ani nevím, co to zmrzlina je. Ale jestli chcete, můžu poprosit majitelku podniku, aby vám to vysvětlila osobně. Alexandro, pojď sem prosím tě, máme tady nespokojenou zákaznici. Majitelka podniku vyběhne k okýnku a podívá se překvapeně na Emilku. Prosím? Nespokojená? Jak je to možné? Přece uprostřed léta servírujeme mražené občerstvení, ukazuje na nápis nad okýnkem a pokračuje. Všichni v létě milují něco, co je ochladí a ještě si pochutnají. Nikdy jsem nezažila nespokojeného zákazníka. Emilka se začne trochu stydět. Já tomu věřím. Jen jsem se těšila na zmrzlinu a ten ochucený led prostě není tak dobrý jako normální zmrzlina. Alexandra nevěří svým uším. O zmrzlině nikdy nic neslyšela, což jí připadá zvláštní, protože je to profesionálka v oboru mražených sladkých potěšení. Ale je to také odvážná a chytrá kuchařka. Nijak jí to nezastraší a dojde jí, že tahle Emilka jí může naučit něco nového. Milá Emílie, mohla bys mi vysvětlit, jak se tahle tvoje zmrzlina vyrábí a kde jsi ji poprvé ochutnala? Ale tohle bohužel Emilka neví, protože zmrzlinu už zná tak dlouho, že si nepamatuje, kde ji ochutnala poprvé a doma ji nikdy nevyráběla. Vím jenom, že zmrzlina může být ovocná nebo smetanová a taky, že v ní nejsou takhle velké kusy ovoce. Je to spíš taková směs, něco jako studený krém. Aha, víš, zítra je tu soutěž o nejlepší mražené občerstvení a já bych si strašně přála vyhrát. Abych se konečně zapsala do dějin gastronomie. Kdybych zde mohla lidem představit zmrzlinu jako první, bylo by to úžasné. Protože Emilka věděla, jaké to je chtít zmrzlinu, rozhodla se, že profesionální kuchařce mražených potěšení Alexandře pomůže. Celou noc společně experimentují s ovocem, čokoládou, vejci, mlékem a spoustou ledu. Emilka ochutnává různé varianty rozmašírovaného ledu s cukrem, čokoládou a ovocem, ale zmrzlina to není. Je to moc hrudkovité, promiň. Proč je ta soutěž pro tebe vlastně tak důležitá? Víš, chtěla bych si otevřít ještě jeden stánek s mraženým občerstvením a výhra v téhle soutěži by byla skvělá motivace. Kdybych vyhrála, lidé budou věřit, že u mě najdou to nejlepší a já bych konečně vydělala dost peněz na sladké a slané cestování. Každý holt nemůže cestovat za jídlem jenom díky představivosti. To je jasné i Emilce. A kam bys chtěla jet? Vyzvídá Emilka. Alexandře zazáří oči a začne vyjmenovávat všechny země, kde je moře a slunce a kde by se chtěla kulinářsky inspirovat a nazbírat nové recepty. Já taky miluju cestování a jídlo. Naprosto ti rozumím. Tuhle soutěž musíš vyhrát, rozhodne Emilka, a tak Alexandra dál experimentuje s ledem a Emilka ochutnává. Už je to mnohem lepší, mělo by to být ale smetanovější a pořád je to, já nevím, málo zmrzlinovité. Bez spánku a bezradná začne Alexandra pobíhat po kuchyni. Mísu se zmrzlinovou směsí má položenou v dřevěném vědru plném ledu, aby krém zůstal chladný. Vezme do ruky balík soli a napřáhne se nad zmrzlinovou směs. To snad ne, sůl do sladkých potěšení přece nepatří, zakřičí na ní Emilka. Alexandra se lekne a upustí balík soli přímo do dřevěného vědra s ledem. Co jsem to provedla? Začne se kuchařka hroutit, ale Emilka si všimne, že zmrzlinová směs začíná konečně tuhnout a rychle se pustí do míchání. Podívej, tohle je pořádně zmrzlá zmrzlina. Do soutěže zbývá už jen chvilka, protože Emilka s Alexandrou v kuchyni strávili celou noc a tak Emilka míchá co nejrychleji. Míchá i po cestě na soutěž, zatímco Alexandra na káře tlačí celé vědro s tím velice mrazivým slaným ledem a míchá i pod pódiem, na které mezitím Alexandru pozvali. Když přijde ten správný moment, podá jí Emilka zmrzlinu, aby ji mohli porotci ochutnat. Jejich reakce jsou ledové, ale to se ukáže jako dobré znamení, protože vítězkou soutěže se nestává nikdo jiný než expertka na mražená potěšení Alexandra. Emílie, bez tebe bych to nikdy nedokázala. Tady, tohle je recept na naši zmrzlinu, který jsem pro tebe napsala, abys na mě nezapomněla. Na tvou počest po tobě pojmenuju svůj nový stánek. Zmrzlina u Emilky. Díky kouzlu, obrovskému mrazu, který vznikne spojením soli a ledu, ale hlavně díky Emilčinu usilovnému míchání, dostala jejich zmrzlina perfektní konzistenci. A tak se stalo, že to s Emilčinou láskou ke zmrzlině došlo tak daleko, že se zasloužila o úplně první zapsaný recept na výrobu domácí zmrzliny. Dobrou noc, děti.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky. Hledání hymny. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Výtvarník Ivan Svatoš jako host Jitky Novotné v pořadu Stříbrný vítr v 21 hodin. Kriminální příběh Trojkund kruhy vysíláme od 22. hodiny. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je středeční večer. Večerní dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. V naprosto stejný čas a na naprosto stejné stanici se vám z naprosto stejného rozhlasového přijímače, tedy pokud jste zrovna neinvestovali do nového přístroje, ozvala naprosto stejná znělka seriálu, jenž se jmenuje pořád naprosto stejně. Rovněž jména jeho protagonistů jsou, pokud vím, naprosto stejná.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý. Ano, to vše svědčí o míře stability, což je v současných turbulentních dobách věc výjimečná. I režii má naprosto stejný Jaromír Ostrý a o knižní inspiraci se nám postaral Petr Hora Hořejš, který jest také, jak správně tušíte, naprosto stejný, jako býval před lety. Toto vše, možná již trochu únavně, opakuji jen proto, abych zdůraznil, že i jedna česká píseň je pro nás už od předminulého století, od roku 1834, naprosto stejným, či lépe řečeno neměnným symbolem domova, tak důležitým, že ji tento národ přijal za svou hymnu.
4: Která národní hymna, nebo rovnou státní hymna, je na světě nejstarší?
0: O to se vede soutěž, která stěží bude znát vítěze, neboť výkon v této kategorii nelze ani tou nejpřesnější časomírou určit.
4: Japonská hymna z 9. století se zpívá na nejstarší slova.
0: Jenomže její melodie pochází z 19. století.
4: Nizozemská píseň o Vilému Nasavském byla sice uznána za státní hymnu až v roce 1932,
0: jenže napsána byla už v roce 1574.
4: Britská hymna, vznášející prosbu k Bohu, aby ochraňoval krále, v případě Velké Británie to byla a je většinou královna, je zachycena poprvé v roce 1744.
0: Až v roce 1792 vzniká Marsejeza, původně jako bojová píseň rýnské armády.
4: Roku 1796 píše básník s tradičně rakousky znějícím jménem pan Lorenz Haška text hymny Zachovej nám, Hospodine. V Haydnově zhudebnění byla poprvé zpívána o rok později.
0: Tato melodie nějakou dobu sloužila rakousko-uherskému mocnářství, až si ji vypůjčilo Německo v době, kdy se jeho státečky sjednocovaly a slouží mu jako hymna dodnes.
4: Koncem 18. století se zrodila v polských legiích v Itálii píseň Ještě Polska nezgněnila.
0: A v roce 1834 píše Samuel Tomášik píseň Hej Slované, kterou záhy promění na Hej Slováci.
4: V témže roce novinář, divadelník a účetní neboli furír,
1: což byl zásobovač neboli v armádní hantýrce provianťák,
4: píše ve vojenské kanceláři v kasárnách 28. pěšího pluku na pražském Josefském náměstí,
1: to je dnešní náměstí Republiky,
4: píše následující verše.
5: Kde domov můj, hučí voda po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj tu na pohled. A to jest ta krásná země, česká země, domov můj. Kde domov můj, znáte v kraji bohumilém, tiché duše v těle čilém, jasnou mysel, znik a zdar a tu sílu vzdoru zmar. To je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj.

0: ty, kteří by nám možná chtěli nyní vytknout, že slova té písně se nějak rozcházejí s těmi, jež znají, bychom chtěli ujistit, že jsme si rozdílů vědomi, tedy že první sloku zpíváme v trochu jiném slovosledu, a druhou vůbec ne, ale málo platné, takto furír Josef Kajetán Tyl v těch kasárnách napsal.
1: Ani ve snu ho nenapadlo, že by tento text, tedy první sloku, mohli znát miliony jeho krajanů a svého času i nějaký ten milion východních sousedů, a to přímo povinně.
2: Přitom pokusy o napsání národní hymny tady už byly, přinejmenším od konce 18. století.
1: V 80. letech tohoto století Tomáš Pavelka,
0: zapomenutý básník generace Thámovy,
1: zveršoval Toužení po vlasti.
2: Podobným pokusem byla Puchmajerova báseň Na jazyk český. Ta se dočkala otištění v roce 1818.
1: Vznikal model české společné písně, mající určitou závaznost pro všechny, kteří se o ni pokusí.
2: Ve všech dominovala potřeba za všech okolností oslavit krásu české země a kladné vlastnosti českého lidu.
1: Jako výrazná výjimka se lišila pouze bojová píseň husitská, kterou na text Václava Hanky zhudebnil Josef Theodor Krof.
0: A už tu máme adaptaci německé hry, o níž se zasloužil divadelník Jan Nepomuk Štěpánek, a kterou uvedlo Pražské české divadlo poprvé v roce 1825 pod názvem Alína aneb Praha v jiném dílu světa. V ní zpívá služebná Cilka píseň o rodné zemi a jejím lidu, kterou je možno považovat za přímý předstupeň Tylovy písně Kde domov můj.
2: Kyš ty krásné české háje, kyš vlast ještě spatřím svou, rozkošné ty české ráje protýkané Moldavou. Všude z hájů lučin strání rozléhá se prospěvání. Tak tydla, tu tydly. A tam, jaký lid přebývá, ve slávněm poctivost. Člověk mezi ním okřívá všude rozkoš, blaženost. Tam i lid, i ptactvo zpívá. Blaho, rozkoš se ozývá. Tak tydla, tuj tydly.
0: Ano, tuj tydly. Prosíme vážené posluchače, aby omluvili sníženou kvalitu textu.
3: Slova Tylovy básně byla trochu jiného druhu. Velmi brzy získala nápěv. Zněl tklivě. To proto, že jej napsal 33-letý kapelník Stavovského divadla František Jan Škroup během jediné listopadové noci u úmrtního lože své ženy. Skladatelovo osobní zoufalství se v bolestném tvůrčím zepětí promítlo do vroucné melodiky. Píseň, která z 21. hudebního čísla zpěvohry nazvané Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka, byla v pořadí 19., prý Škroup komponoval v nejvyšší časové tísni a těsně před premiérou přinesl sotva oschlý notový zápis Josefu Kajetánu Tylovi.
0: Hezká historie, dojemná.
1: Hezká a dojemná, leč nepravdivá.
0: Něco bylo jinak?
1: Všechno bylo jinak. Škroupova manželka prokazatelně zemřela až 3 roky po premiéře Fidlovačky, tudíž tato píseň nemohla vytrysknout ze Škroupova niterného nářku nad umírající ženou.
2: A taky není pravda, že ji komponoval ve spěchu. Její noty odevzdal Tylovi celý týden před premiérou.
1: A do třetice není pravda, že si ji čeští vlastencové okamžitě zamilovali. Naopak, musela přestát mnoho protivenství, než se hymnou opravdu stala.
0: Jak tedy zní její skutečný příběh?
3: Josef Kajetán Tyl, 26-letý nadaný dramatik, mladší spolužák Škroupův z gymnázia v Hradci Králové, kde oba učil apoštol Českého obrozeneckého divadla Václav Kliment Klicpera, se před časem vrátil do Prahy a náruživě se tu věnuje všemu, co souvisí s hadem z ráje, jak sám říká divadlu. Jako herec se slabým hlasovým fondem...
0: Vidíte, jsme dva, Tyl A pak já, byť neherec.
3: Tak tedy Till jako herec se slabým hlasovým fondem a s jen průměrným hereckým nadáním...
0: Tento klasik je mi stále bližší.
3: ...se nemůže uživit. Překládá však, píše hry, recenzuje, i kulisy je ochoten malovat. Dýchá pro divadlo. Na živobytí si však nyní i později bude vydělávat jako vojenský zaměstnanec. Z Truhlářské ulice, kde bydlí, to má jen pár kroků do kasáren na Josefském plácku. Během úředních hodin tu v nudě k uzývání podepisuje příkazy k vydání té či oné výstroje.
4: A tady v kasárnách tento furýr, čili provianťák, píše na podzim roku 1834. první českou frašku.
3: Čtvero obrazů ze života pražského.
4: Nazval ji Fidlovačka.
0: Fidlovačka. Slovo, které se jen těžko dešifruje.
4: Fidlovačka, to byla velikonoční veselice pražských ševců, která se každoročně konala na Nuselské louce na místě dnešního divadla na Fidlovačce.
2: Počátek tradičních Fidlovaček bývá spojován s císařem Josefem II., který prý se vyučil ševcem a byl přijat za tovaryše.
4: Praští ševci poslali panovníkovi k té příležitosti pár bot a Josef II. Jim oplatil stříbrným stromečkem, ozdobeným miniaturami ševcovského nářadí.
0: Tak to bychom měli další pěknou historii v dnešní schůzce.
4: Spíš historku než historii.
0: A s tou Fidlovačkou to bylo jinak?
4: Fidlovačka byla sice nejlidovější pražskou poutí, jenomže ještě předtím byla vzpourou, nebojme se toho slova, stávkou tovaryšů, kterým mistři vzali takzvané modré pondělky.
2: No a tovaryši mistrům oplatili zabavením Josefova stromečku a místo do práce šli tancovat na Nuselskou louku.
0: Dobře, ale z čeho vzala Fidlovačka vlastně svoje jméno?
4: Fidlovačka byla ve skutečnosti ševcovský nástroj

0: nafidlování, čili hlazení kůže.
1: Mimochodem, druhou a právě tak proslulou jarní lidovou pouť organizovali pro změnu na návsi v Bubenči blízko kostela svatého Gottharda u Stromovky praští krejčí. Byla to slavnost slamník, neboli štrozok.
2: Aha.
1: Hlavní rekvizitu veselice představoval slamník z bílého plátna, ozdobený fábory a zavěšený na strom, kolem kterého se po celý den tančilo a dovádělo.
2: Vraťme se však k autorům naší nejváženější písně. Ve skutečnosti skládal František Škroub na slova Josefa Kajetana Tyla, ale protože byl o 8 let starší, začněme u něj.
3: Rod Škroupů žil odedávna ve východních Čechách. Jeho pradědeček ještě šafářoval v Řestokách u Chrasti na Chrudimsku, ale u jeho synů se už objevuje povolání učitelské. Kantorem byl i jeho syn Jan, Františkův dědeček, který učil na jednotřídce ve Včelákově. Ten si vzal za ženu Anu, dceru Tomáše Šmahela, mlináře na Novém Mlýně u Včelákova. Z jejího rodu pocházela spisovatelka Helena Šmahelová. Jan zemřel stár, tedy spíše mlád, pouhých 35 let. Během jeho desetiletého manželství se mu narodilo 7 dětí. První syn zemřel jako dvouletý, druhý dostal jméno Dominik, ten se měl stát otcem Františkovým. Jako sirotka se ho ujal strýc, také František, kantor ve Vejvanovicích u Chrudimě. I Dominik se měl stát učitelem, ale objevila se mu praktičtější vyhlídka na životní povolání. Tehdy se totiž pracovalo na josefinském katastru a on, když vykonal zkoušky, stal se měřičem. Po dvou letech však tuto dráhu opustil a vrátil se do Pardubic, kde pokračoval v průpravě na stav učitelský. Vyučoval pak na škole v Libišanech a oženil se. I on si vzal za ženu dceru mlináře a měl s ní 3 dcery. Pak teprve, to už učil na škole v Osicích u Pardubic, přišel na svět syn, jehož nazval z vděčnosti po strýci a dědečkovi František Jan. Narodil se 3. června roku 1801.
2: To bylo svědectví první z pera muzikologa Josefa Plavce. Zatím druhým jsme si zajeli přímo do Osic.
4: No, byla to taková podanská vesnice, kterých bylo v našem kraji mnoho. Velice hezky je položená, totiž on je na takovém návrší a už zdaleka je vidět ten kostelík, ve kterém mladý Škroub dokonce zpíval na kůru.
2: S rodem Škroupů nás seznamuje historik doktor Aleš Doubrava.
4: On pocházel totiž z kantorské rodiny a právě východočeští kantoři, to byla taková studnice lidovosti, hudebnosti, takových těch přirozených vloh českých pro hudbu.
5: Na co pak třeba hrál tatínek Škroupův? Na jaké nástroje?
4: Tatínek Škroupův hrál na housle, na varhany, samozřejmě to byla povinnost vesnických kantorů. A tak malý Škroup, samozřejmě veden tatínkovou pevnou rukou, musel se také učit hrát na hudební nástroje. A bylo to především zase klavír, byly to varhany a pak to byla flétna. Osická škola, osická fara, to byla místa, kde se muzicírovalo. A právě ta osická fara, je to krásný slavnostní sál, vymalovaný, nedávno byl restaurován. Tento sál byl svědkem prvního Škroupova uměleckého úspěchu. Hrál tam jako malý chlapec na flétnu.
5: Většinou je třeba nutit děti, aby vrzali na ty housličky nebo hudli na flétnu. Jak pak ten malý Škroup?
4: Já si myslím, tady to nebylo potřeba. Kůr ten zněl hudbou a znovu se na kůr vrací, když v roce 1819 odchází do Prahy. A to je kůr Týnského kostela, kde zpívá, dokonce zpívá i v Loretě. A jako gymnazista se vrací zase do rodného kraje, na Hradecké gymnázium, A tady na něho působí regent chóry hradeckého kůru František Folkert, který dokonce mu dává takové hodiny kompozice. A tak se nemůžeme divit, že třeba jako gymnazista skládá svoji první kantátu.
0: František Škroup měl opravdu hudební nadání, což se ukázalo i na jeho studiích v Hradci Králové.
1: Jednou se mu však jeho muzikantství málem nevyplatilo.
2: Co se stalo?
1: Právě naproti jeho studentskému bytu bydlela rodina s velmi krásnou dcerou. Renatka byla ideálem všech studentů.
2: Mnohý z nás byl kdysi studentem a nemusel jím ani být, aby se mu nějaká taková Renatka líbila.
1: Ovšem, málo kdo napíše na její počest dostaveníčko.
0: Škroup to udělal. Nacvičil je s kolegy a sám je dirigoval.
2: Pěkný příklad zájmové umělecké činnosti, jak se tomu kdysi u nás říkalo.
0: Za mocnářství to však byl vážný přestupek. Dostaveníčko mělo za následek vyšetřování. Muzikantům hrozil přísný trest.
1: Krátce předtím nastoupil do ústavu profesor Klitspera.
2: Václav Kliment.
1: A Škroupa napadla výmluva.
0: Prosím, zpívali jsme na oslavu nového pana profesora, na přivítanou k narozeninám.
1: Mladý profesor Klitspera, ačkoliv měl narozeniny úplně jindy, v té dramatické zápletce našel zalíbení. Přisvědčil, že ano, že to je pravda. A ještě veřejně studentům poděkoval.
2: Čímž je zachránil?
1: Při loučení s Hradcem složil Škroup kantátu a pod jeho taktovkou jí kroužek studentů zaspíval.
3: V Praze začal František studovat filozofii, která byla jakýmsi předstupněm vzdělání univerzitního. Určen byl prý kariéře úřednické, k níž přípravou mu pak měla být právnická fakulta. Na své živobytí si musel vydělávat hudbou. Druhým domovem se mu stala rodina pražského kupce Siegla. Učil jeho děti na klavír, na kytaru a flétnu a psal pro rodinné slavnosti drobné skladby, některé z nich i česky. Kromě toho složil řadu sborových zpěvů pro bývalé hradecké spolužáky a rád s nimi pořádal zastaveníčka v pražských zákoutích. Známou se stala jeho úprava ukolébavky rožmitálského kantora Jakuba Jana Ryby Spimá zlatá boubelatá.
0: Už v prvním roce práv Škroupa uhranulo divadlo. Ukázalo se v jeho životě jako rozhodující.
1: V 21 letech vstupuje na prkna Stavovského divadla.
0: Mezi českými skladateli byl Škroup nadlouho jediný, který byl aktivním hercem nejenom pro zábavu, ale takřka profesionálně.
1: To mělo velký vliv i na to, jak skládal hudbu. Dovedl si všechno živě scénicky představit, vžít se do postav svých oper a zpěvoher.
0: Vystupoval v činohře, ale jako schopný tenorista se stal členem i operního sboru německého Stavovského divadla.
3: Tehdy se necítil nepřátelský poměr mezi češtinou a němčinou.
2: Píše ve své knize Píseň nejdražší spisovatel František Kožík.
3: I čeští vlastenci psali a mluvili německy. Vždyť české školy nebyly a vzdělání se mohlo získat jen v němčině. Když se začalo roku 1823 chystat první české operní představení, Škroup se rád ujal na studování. Také ochotníci se chtěli blízknout českou operou a vybrali si Pražské Sládky. Škroup v ní vystoupil jako zpěvák. Úspěch představení je pak popohnal k touze objevit se i na scéně Stavovského divadla. Volba padla na operu Švejcarská rodina od rakouského skladatele Josefa Weigla. Český text pořídil mladý filozof Macháček a na studování bylo opět svěřeno osvědčenému Škroupovi. Byl nejenom zpěvákem a režisérem, ale také klavíristou, sbormistrem a neúnavným organizátorem.
2: Rok 1823 se chýlil ke konci. 28. prosinec připadl na neděli. Byl to den nadšení.
3: Znám vás nyní slzy radosti.
2: Museli emoce z básníka Františka Ladislava Čelakovského nutně ven.
0: Úspěch. V lednu se mla opera opustila.

0: ta Katinka Kometová zpívala hlavní roli.
1: To je ti, děvčátko, k objímání, k celování, k milování, k očarování.
2: Kdo?
0: No Katinka přece. Čelakovský se musel honem svěřit v dopise příteli.
1: A zvláště, když na divadle česky zpívá. Ba věru, kdyby každý den švejcarskou rodinu hráli, nevím, jestli bych se zdržel, abych neběžel, zvláště když Katinka česky pěje. A konečně bych i kalhoty prodat musel, jak mám jen jedny. Ano, i poslední výtisk svých básní a běžel bych, běžel.
2: No vida, co dělala česky zpívaná hudba s klasikem?
3: Odmyslíme-li si erotickou přitažlivost Katinky, jistě s ním viditelně cloumala.
0: České slovo na operním jevišti bylo pro skromnou českou veřejnost něco skoro neuvěřitelného. Velký úspěch, svědectví pokroku, doklad rostoucího života.
3: I finanční přínos byl značný. Víc než 500 zlatých bylo odevzdáno na ústav slepců.
0: Velká zásluha přitom patřila talentu a pracovitosti Františka Škroupa.

0: Švejcarskou rodinu složil na německý text Rakušan. Kdy pak přišla na řadu původní česká opera?
1: No, museli jsme si počkat. Nejprve se překládaly německé opery, ve kterých účinkovali rádi i němečtí zpěváci, protože Škroup měl dostatek trpělivosti, aby s nimi nastudoval české árie.
2: Občas musel přimhouřit oči nad vkusem ředitele Stavovského divadla Jana Nepomuka Štěpánka, když mu nařídil, aby dodával hudbu do cizích frašek a přitom ho přinutil v nich zpívat.
0: Ano, leckterý umělec musí občas slevit ze svých zásad, chce-li se dočkat honoráře.
2: Stále však přibývalo hlasů, že by si Češi zasloužili původní operu.
3: V době, kdy František Škroup komponoval první původní českou operu Dráteník, byla mu 24 léta. Nešlo jenom o krátkodobý úspěch na divadle. Šlo o národní hodnotu, která dodávala hrdosti a sebevědomí k činům dalším. Titulní roli slovenského dráteníka zpíval sám Škroup. Proto bylo jeho jméno ozářeno slávou. Ředitel Štěpánek mu povolil benefici a dal mu nabídku na místo druhého kapelníka ve Stavovském divadle. I když šlo většinou o německý repertoár, zřekl se Škroup ochotně právnické kariéry a stal se hudebníkem z povolání. Cesta k nesmrtelnosti byla před ním.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 725. schůzka s toulkami českou minulostí. 726. s podtitulem Kde domov můj vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.
2: Touláte se rádi českou minulostí?
3: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
2: Více na prýbohemia.cz.
3: Děkujeme.
2: Rozhlas jede za vámi.
3: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
3: Rozhlas jede za vámi.
2: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
3: Už 21. října v 19 hodin v kulturním domě v Lipníku nad Bečvou.
2: Pozvání přijali moderátoři Alex Minářová a Patrik Rozehnal,
3: zpěvák Radim Šváb a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Lipníku nad Bečvou.
3: Více na www.rozhlasjede.cz.
4: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. Úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
1: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
3: Jak to vidí?
2: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
5: Dobrý den. V pravidelném čase je tady prostor pro pravidelný rozhovor v souvislostech. Mým dnešním hostem je Vít Hradil, hlavní ekonom investiční společnosti Investika. Buďte vítán. Dobrý den.
6: Děkuji, dobrý den.
5: Zajímat mě bude především to, jaký dopad má roztříštěnost samospráv na českou makroekonomiku. Zda je návrh zavést mimořádnou daň na rafinerie krok správný a férový a jaká opatření fiskální a měnové politiky mohou zmírnit výkyvy ekonomiky. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Jak to vidí?
5: Inflace v Česku v září zrychlila na 2,5%. Podle České národní banky ji táhly hlavně dražší pohonné hmoty. Leží, pane Hradile, klíč k celé situaci nadále v Hormuzském průlivu nebo možná spíše v Bílém domě?
6: Částečně ano, ale myslím si, že už se z toho stává pomalu zodpovědnost spíš právě ČNB a obávám se, že ona bude pravděpodobně nakonec nucena k nějaké akci. Ono obecně, když se centrální banka sleduje inflaci, tak právě takovéhle věci, jakože někde někdo na Blízkém východě zaútočí na jinou zemi a najednou vám zdraží pohonné hmoty, tak centrální banka standardně se snaží od toho odhlížet, protože to je taková ta náhodná inflace, kde prostě na trhu něco se vychýlí nahoru a za 3 měsíce to zase spadne dolů a většinou centrální banka od toho odhlíží. To znamená, kdyby ta naše inflace byla tažena jenom tím, že se jako vychýlily ceny pohonných hmot, tak by to nutně nebyl úplně důvod k obavám. V opačném směru působí něco podobného, tam nám teď pomáhají zlevňující potraviny, respektive meziročně výrazně zlevňující potraviny. To je podobný efekt. Centrální banka se obvykle snaží od tohohle odhlížet, protože zase to v závislosti na počasí nebo na dodavatelských řetězcích lítá nahoru a dolů. A ještě tam máme jeden takový víceméně náhodný výkyv, a to, že za nás teď stát platí ty příspěvky nebo poplatky na obnovitelné zdroje energie, což taky není záležitost pro centrální banku. Takže ona, když se rozhoduje, tak se snaží si očistit tohle všechno pryč a podívat se na takovou tu podkladovou inflaci, my říkáme jádrová, a ta bohužel problematická je a zůstává. Ta je někde okolo 3%, a táhnou jí služby, táhne jí realitní sektor a ty pohonné hmoty, byť jsem říkal, že kdyby to byl dočasný výkyv, tak to není nutné na to reagovat, ale oni, když to trvá dlouho, tak se začnou do té ekonomiky propisovat. Všechno je drahé rozvést, lidé se začínají zvykat na vyšší ceny, chtějí vyšší mzdy, firmy si zvyšují marže a tak dále. Takže já si myslím, že byť velká část toho, co jste říkala, je pravda, to znamená, ten původní důvod skutečně leží v Hormuzském průlivu, potažmo v té válce proti Iránu, tak teď už se z toho pomalu stává ta skutečná inflační hrozba a pak není jiná možnost, než aby centrální banka na to zareagovala zvýšením úrokových sazeb, které podle mě ještě do konce roku zažijeme.
5: Takže třeba na příštím listopadovém zasedání České národní banky lze očekávat tedy zvýšení těch sazeb.
6: Zbývají nám dvě, jestli se nemýlím, začátek listopadu a potom prosinec, ano. Takže ano, já bych čekal, že na jednom z nich se to stane a kdybych si měl vsadit na jedno z nich, tak bych se pravděpodobně skutečně klonil k tomu listopadu. A ten důvod je jednoduchý, oni v listopadu zveřejňují svoji pravidelnou čtvrtletní prognózu, což většinou je takový dobrý moment pro to udělat nějaké to politické rozhodnutí, protože v tu chvíli oni mají jako nejjasnější obraz o té ekonomice, protože zrovna dodělali tu svoji celou komplexní prognózu a pak na tom dalším zasedání už jim začíná většinou ta realita trošku odjíždět od predikce, čímž se nesnažím karikovat, to se stává každému, ale ten listopad se nabízí jako dobrý moment, ano.
5: Co kromě potravin, pane Hraděle, působí protiinflačně? Byť teda potraviny zlevňují čím dál méně, pokud se nepletu.
6: Ano, a ten efekt se pravděpodobně brzy vyčerpá začátkem příštího roku, do toho spíš, že začne promlouvat s tím opačným znamenkem a v podstatě to druhé je to, čeho jsem se dotknul, a to jsou energie. Jednak protože od nám skutečně odeznívá pořád ještě ten předchozí energetický šok, kdy prostě dobíhají ty fixace, které byly ještě relativně drahé a uzavírají se nové, takže z toho trochu pomalu mizí ty úplně šílené ceníky, které jsme byli nuceni uzavírat, když ty energie byly vyloženě drahé. A pak je tam ten vládní zásah. Ten sám o sobě tu inflaci přes energie, právě přes elektřinu snižuje o nějaké nízké desetiny procentního bodu. Což často vláda oslavuje jako úžasné protiinflační opatření, ono to ve skutečnosti jako s inflací nic reálně nedělá. Jo? To, že my to nezaplatíme na svojí složence, ale zaplatíme to přes daně, přes státní rozpočet, v podstatě nemění tu cenu elektřiny, ta zůstává stejná, jenom ji za nás zaplatí strýček stát a za rok, za dva si o ty peníze řekne zpátky z daní, ale technicky statistici to zaznamenají jako snížení inflace, protože je skutečně zajímá, co je napsané na té faktuře, kterou vám pošle dodavatel a tam ten poplatek prostě není. Takže tohle je druhý významný vliv. Jestli se nebylím, tak tohle jsou třeba jediné potraviny a energie, které skutečně působí nějak významně s mínusem.
5: Jak by vláda mohla svou politikou ovlivnit tedy tu míru inflace?
6: Vláda tímhle udělá velmi málo. Ono není náhodou, že my máme dokonce i v ústavě napsáno, že tohle je prostě záležitost centrální banky. Vláda, pokud by chtěla snižovat inflaci, tak by v podstatě měla dělat spíš opak toho, co většinou bývá ta reakce.
5: Nebo jakou politiku by měla dělat? Mohla?
6: Říkám, ona jako nedokáže tu inflaci skutečně ovlivnit, kromě toho, že ona by mohla jako zaškrtit ekonomiku. To znamená, v momentě, kdy rostou ceny, tak ona by mohla přijít jako úsporným rozpočtovým plánem. To znamená naopak rozdávat méně peněz, méně toho za nás platit a tím, jak si omezit tu ekonomickou aktivitu a to, že lidé chodí do obchodu nebo nechodí a objednávají služby nebo neobjednávají, což samozřejmě politicky absolutně neprůchozí. Tohle jsou přesně naopak situace, kdy ta vláda typicky přijde a řekne, pro boha, zdražuje nám tady všechno možné a musíme těm lidem přisypat peníze, aby na to pořád měli. A v momentě, kdy děláte tuhle politiku, tomu se říká fiskální expanze, tak vy do té ekonomiky přisypáváte další peníze. A to je větší množství peněz, které se snaží soupeřit o pořád stejné množství zboží a služeb, takže vy tu inflaci vlastně posilujete. Kdybych měl vyloženě jako říct, co teda vláda má dělat v takovémhle, řekněme, představme si kritické období, jako byla ta energetická krize, tak zachraňovat vyloženě jenom ty, kteří to nezbytně potřebují, to znamená ty, kterým hrozí nějaký pád do chudoby nebo vyloženě jako existenční problémy. A všem ostatním říct, prostě já se omlouvám, ale já prostě nemůžu hnout s cenou elektřiny, to je kompletně mimo moji kontrolu. Kdybych vám přisypala peníze, tak všechno jenom zhorším, budete to muset vydržet. Já teďka nechci se hlásit k žádnému politickému názoru, ale vzpomínám si, že tehdy a do dneška se to karikuje, bylo to ten výrok o dvou svetrech. Vemte si dva svetry, pokud je vám doma zima. Ono to samozřejmě, jako, já chápu, že politicky si ta autorka hodně naběhla, ale ekonomicky to dává smysl. Prostě vláda řekne, já se omlouvám, ale jako, já s tím nedokážu nic dělat. To nejlepší, co můžeme udělat, je prostě zatnout zuby a vydržet to.
5: Pane Hraděle, sněmovna podpořila včera vládní návrh zavést mimořádnou daň na rafinerie. Tím důvodem je nárůst marží v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se má jen velkých korporací. Dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, obě vlastní petrochemický gigant Orlen Unipetrol. Daň by měla do státního rozpočtu letos přinést asi 5,5 miliardy korun. Tak Tak vnímáte to jako krok správným směrem, férový, když se podíváme na nastavení těch parametrů? Podle opoziční ODS je ten návrh principiálně špatně, protože se zákon zaměřuje jen na jednu firmu.
6: Což evokuje to, co jsme zažili tehdy s ČEZem, kdy ta Windfall Tax dopadla podobně. Takhle, já nemám ambici rozsoudit férovost rafinerského biznesu a jejich marží, to je skutečně trošku nad mojí expertízu. Co se k tomu dá říct ekonomicky, a to samé se dalo říct tehdy k té Windfall Tax, která nakonec dopadla na ten ČEZ, je, že ono v teorii tohle vlastně jako velice dobrý, chytrý, chcete-li, způsob zdanění, pokud se to nastaví správně. A ta Windfall Tax, to znamená, pokud je to nastavené jako daň z neočekávaných zisků, tak ona má tu specifickou vlastnost, že právě cílí na ty neočekávané zisky, a to slovo je naprosto klíčové. My ekonomicky, když koukáme na daně, tak si říkáme, jak moc oni mění chování těch tržních aktérů, na které dopadají. A to se říká, že je takový ten negativní vliv daní. Prostě někoho zdaníte a tím ho odrazujete od nějaké aktivity, kterou by on býval chtěl dělat. A on ji chtěl dělat, protože byla efektivní. V momentě, kdy ho zdaníte, tak se ho snažíte dotlačit do neefektivních rozhodnutí a neefektivních plánu. Tahle daň je kouzelná v tom, že vy vlastně seberete někomu zisk, který on neočekával v té minulosti a neočekává ho ani v budoucnosti, protože ono to z definice má cílit jenom na ten zisk, který ta firma prostě nemohla čekat. Pokud tohle správně nastavíte a pokud tohle skutečně tak bude fungovat, tak ta daň je kouzelná v tom, že ona nemění chování těch tržních aktérů. Znamená, z pohledu ekonomie je to jako velice čistá daň. A pak samozřejmě se dostáváme, to už je mimo ekonomickou disciplínu, k té spravedlnosti. To tehdy ta argumentace byla podobná jako pravděpodobně teď. To znamená, vy tady máte nějaký moment, kdy někdo bez svého přičinění hodně vydělává a někdo naopak hodně trpí. A tam už právě od toho přichází nějaký ten hodnotící soud, který ekonomům nepřísluší, ve smyslu spravedlivější by bylo ty peníze přesunout z jedné hromádky do druhé, ale to už je spíš politická otázka.
5: Tou politickou otázkou je nejspíš mimo tu ekonomickou disciplínu, jak jste řekl, pane Hradile, také skutečnost, že se prezident Petr Pavel objevil v propagačním videu zmíněného petrochemického gigantu Orlen se závodníkem Martinem Prokopem, ale to asi bude otázka na politologa.
6: Nebo marketéry, ano.
5: Dobře. Co se týče ještě této daně, ministryně financí Alena Schillerová už připustila, že některé daně se budou muset zvýšit, tak jak vy se díváte na možný vhodný daňový mix v Česku, vzhledem k té situaci, kterou jsme vlastně popsali?
6: Zase obecně ekonomicky, ale to je v podstatě podobné, nebo navazuje to na to moje předchozí odpověď, když se rozhodujete, co danit, tak právě typicky je dobrá ta otázka, koho a od čeho těmi daněmi odradíme. Kdykoliv jakoukoliv aktivitu nebo nákup zatížíte daní, tak v podstatě tím lidem říkáte, tohle nedělejte, nebo dělejte to méně, než byste to bývali dělali. A z toho pak vyplývá, že třeba zdaňovat práci nebo zdaňovat podnikatelskou aktivitu jsou spíše ty horší možnosti, protože tohle je něco, co jako vy chcete, aby ti lidé spíše dělali. A pak se hnedka dostáváte k těm nežádoucím věcem, které teda nechcete, aby lidé dělali, a ne náhodou už se objevují nápady na zvyšování spotřební daně, to znamená daně z neřesti, jsou takové ty věci, které nejenom, že se dobře politicky prodávají, přece nechcete, aby lidé pili nebo aby kouřili. Navíc tam máte i tu obhajobu ve smyslu těch externalit, to znamená, to není jenom jeho věc, že kouří a pije, my máme veřejné zdravotní pojištění a pak to za něj budeme řešit právě z veřejných rozpočtů. Takže tohle je vždycky ta jedna úvaha. A pak ta druhá bývá, jak snadno se z té daně dá vyvléct nebo utéct, to znamená nějakou optimalizací jí obejít. Tady narážíte na to, že třeba to zdaňování těch podnikatelských subjektů nebo velkých korporací, oni mají ty optimalizační možnosti relativně velké, oni dokáží často obejít tu daň nějakým způsobem. Naopak, kdo velmi těžko uteče, jsou zaměstnanci, proto často na ně nakonec dopadá to kladivo toho zdanění, protože na rozdíl od korporace nebo miliardáře, oni prostě se nemůžou jenom zbalit a odejít někam do daňového ráje a pracovat tam. Oni prostě zůstanou pracovat tady, ať je zdaňujete, jak chcete. A další, kdo nedokáže utéct, a proto se o tom taky tady často mluví, jsou nemovitosti. Prostě nemovitost je vázaná na to místo, kde je. Všichni o ní vědí, v katastru je naprosto zřetelně napsáno, kdo jí vlastní. Takže je to jako velice snadný způsob, jak zdanit něco, co nedokáže utéct. No a když jsem to takhle popsal, tak z toho pak vyplývají i ta doporučení, která často dostáváme, koho bychom měli zdaňovat u nás více. A ano, ne náhodou se prostě pořád objevuje to daň z majetku, typicky z nemovitostí, a pak přijdou na řadu ty neřesti. Jinak pokud jde o výroky paní ministryně, že si začíná pohrávat s možností zvýšení daní, jednak teda, což ale je zase politologická věc, jako kuriozní, že pořád ještě programové prohlášení vlády tohle naprosto zapovídá, ale to je jedna věc. Ale druhá je, že vláda se ráda ohání tím fiskálně strukturálním plánem, který se dohodla s Evropskou komisí, což právě by měl být jízdní řád toho, jak se bude vyvíjet státní rozpočet v příštích letech. A tam se vláda zavazuje k docela drsné konsolidaci až v řádu nějakých 150 miliard v příštích dvou letech. A na to tohle je málo. Ty balonky, které teď vítají éterem, to znamená investiční nemovitosti, daně z neřesti, spotřební daň, to pořád se bavíme maximálně o nízkých, hodně nízkých desítkách miliard, jestli vůbec. Jestli vláda bude chtít naplnit ten svůj fiskálně strukturální plán, tak bude muset přijít s něčím dramaticky objemnějším, něčím podobným třeba tomu Fialovu konsolidačnímu balíčku, ten byl v podobných řádech, a zatím jsem nezaznamenal, že by tím vlastně jenom vláda uvažovala.
5: Pohled Víta Hradila, hlavního ekonoma investiční společnosti Investika.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Pokračuje sestavování koalic v jednotlivých městech a obcích po komunálních volbách v České republice. Jaký dopad mají vůbec, pane Hradile, samosprávy na makroekonomiku?
6: Vlastně hodně velký, ale asi si každý dokáže představit, že to je jako hodně atomizované, to znamená, u nich je strašně moc těch obcí, takže to, co udělá každá jednotlivá z nich, zdánlivě nemá žádný efekt, což je pravda, protože oni jsou prostě v tom celém kontextu mrňavé. A když se na ně podíváte jako na systém, znamená na celou tu komunální politiku, tak oni jsou velice, velice silný hráč. A jestli se nemýlím, tak oni operují každý rok v součtu s rozpočtem nějakého půl bilionu, nějakých 500 miliard. To už si nezadá ani se státním rozpočtem, ten samozřejmě je výrazně větší, ten nějakých 2300 miliard, ale už hrajete podobnou ligu. Jo? To znamená, nikdo nepopírá, že stát je významný aktér, kam on nasměřuje peníze nebo nenasměřuje, tam skutečně je to potom znát. Totéž lze říct i o těch samosprávách. Prostě půl bilionu ročně korun je hodně a velice záleží na tom, kam to půjde. O investicích se tady často mluví a tam oni taky hrají velice významnou roli. Já mám pocit, že oni za rok proinvestují asi 160 miliard korun, stát má nějakých 250, takže tady už jsou vyloženě jako na podobném hřišti, takže je to strašně důležité. Navíc oni často zastávají věci nebo agendy, které mají velice silný ten ekonomický efekt. Typicky třeba oni jsou zodpovědné za ty nejnižší úrovně vzdělávání, což my víme, máme to potvrzené x studiemi, že právě tam ta kvalita lidského kapitálu, to znamená, jak schopní zaměstnanci nebo podnikatelé se pak z těch lidí stávají, tak tam ten efekt je největší. Paradoxně větší než třeba u středních škol a vysokých škol. My si vždycky představíme, že jako největšího chytráka z člověka udělá Oxford nebo Cambridge nebo Harvard. No, samozřejmě tam je silný efekt, ale to, jak dobrou jste měla školku nebo první ročníky základní školy, paradoxně více určující pro to, Jak schopný člověk nebo zaměstnanec se z vás potom stane. A tohle je vlastně agenda, kterou zajišťují samosprávy, nebo věci, jako je podnikatelská aktivita, to jestli má kde podnikatel otevřít, ať už je to továrna nebo obchod nebo cokoliv, to znamená, co máte napsáno v územním plánu, jak dobře tam máte rozvinutou tu úplně lokální infrastrukturu. To jsou vlastně strašně důležité věci a tu ekonomiku ovlivňují velice zásadně, ale konkrétně u nás, ale ono to platí i v jiných zemích, ale u nás je to teda skutečně do očí bijící, je právě ta roztříštěnost těch samospráv. To znamená, že my máme nějakých 6300 těch obcí, což je jako absolutně mimo veškeré tabulky. Jako říkám, nejsme úplně jediní, ale extrémně vynikáme v rámci OECD, v rámci Evropské unie. A jestli se nemýlím, tak naše průměrná obec je 16krát menší než průměrná obec v Evropské unii, což je prostě úplně nepředstavitelné. To znamená, když si představíte, jak jedete po venkově a projela jste přes 16 cedulí, které oznamují novou obec, tak v průměrné evropské zemi byste pořád byla v jedné obci. To znamená, jako to nesnese ani srovnání.
5: Sloučil byste tady některé, nebo jak to řešit? Když narážíte na tu roztříštěnost.
6: Tam už jdete do politiky, jak to řešit. Takhle, já si myslím, že to je strašná chyba. Jo, že to je jako obrovský problém. A to z několika důvodů. Jednak, když si představíte, že to prostě stojí peníze úplně jednoduše, jo? Že prostě potřebujete 16 obecních úřadů, když by býval stačil jeden, to znamená, tam jenom utíkají prostě čistě účetně peníze, to je jedna věc. Druhá je ta koordinace. Když vy máte vlastně záměr něco jako kanalizace nebo optické vlákno nebo cokoliv dalšího, tak když si představíte, že vy potřebujete 16x lepší koordinaci než běžná evropská země, to znamená, u ní vlastně ten magistrát nebo ten obecní úřad řekne, že to tak chce a na celém tom svém území potom je schopen zařídit, že teda všichni budou spolupracovat, že se to stane. U nás se musí dohodnout 16 na sebe nalepených obcí, že všichni to chtějí, jakmile to jedna nechce, nebo jedna chce něco úplně, co je v protikladu k tomuhle, tak ta koordinace je prostě strašně obtížná, až nemožná, a tím samozřejmě zhoršujete tu efektivitu. Další věc, já si třeba představuju, že řízení města je jako velice specializovaná činnost, že na to potřebujete lidi, jako jsou právník, v nějakých případech ekonom, nebo nějaký inženýr, nebo urbanista, nebo něco podobného. A když si představíte, že vy máte obec, která má 100 nebo 150 obyvatel, tak opravdu je realistické předpokládat, že tam vůbec těch lidí je dost, že tam opravdu najdete toho člověka, který, a já říkám, že všude ne, pravděpodobně se to často povede, ale představuji si, že často se to taky nepovede. To je, jako kdybyste řekla, já potřebuju srdečního chirurga a potřebuju ho v téhle obci. Jo? Jako je dost velká šance, že on tam nikdo nebude, tak to dáte nakonec Řezníkovi, protože je to jako podobné, nebo co s tím uděláte. A v neposlední řadě i vlastně jako ta demokracie jako systém, on trošku selhává v takhle maličkých obcích, kde vlastně ta demokracie má být o tom, že my se rozhodujeme, jeden politik přijde s jednou vizí, druhý politik přijde s druhou vizí a my si máme mezi nimi vybrat. Znamená, má tam být ta možnost volby a ono to funguje jako disciplinující mechanismus pro ně, protože oni se musí snažit, musí tu vizi obhájit, například před kritikou a tak dále. A jestli se nemýlím, tak u nás snad třetina těch obcí má jednu kandidátku. To znamená, že tam není možnost volby. Vy prostě ten, kdo řekl, že to teda dělat bude, tak vy vlastně nemáte jinou možnost, než mu ten hlas dát, což podle mě dost oslabuje právě tu demokratickou soutěž ideí. Takže stručná odpověď, ano, já si myslím, že prostě je to problém, že nás to stojí peníze jednak účetně a jednak na těch nákladech příležitosti. Mimochodem věnoval se tomu i NERV, než ho tato vláda rozpustila, a ten to vyčísl asi na 10 miliard korun ročně, tu potenciální úsporu, když jenom omezíme počet těch nejmenších obcí, těch pod tisíc obyvatel. To znamená, ne, že bychom udělali vyloženě skok na ten evropský průměr, ale že bychom jenom jako tu úplně nejkřiklavější případy nějak vyřešili, ale teď.
5: Takže co s tím? Ten schodek by přece jenom pak nakonec, kdybychom tohle připočetli nebo odečetli, mohl být taky nižší.
6: Jasně, už to jsou zajímavá čísla. Jo, pokud se vždycky v politice se říká, že pokud to nejsou miliardy, tak vás to nezajímá, že prostě se tam miliony ani nemá cenu se zaobírat, tak tady už to jsou ta zajímavá čísla, ale, a to už teda není vůbec moje ambice rozsoudit, jak to udělat, že prostě představa, že to uděláte násilně, to znamená, že vyloženě jako řeknete, že se někdo musí sloučit, si myslím, že absolutně neprůchozí, to si nedovedu představit, že by s tím se lidé dokázali stotožnit, takže potřebujete nějakou pozitivní motivaci, něco ve smyslu, no a když tady se jako nějak dohodnete a například sloučíte, tak tam můžete dostat bonus nějaký peněžní nebo něco, ale jak účinné to bude, jak dlouho to bude trvat, asi nevím, netroufám odhadnout.
5: Říká Vít Hradil, hlavní ekonom investiční společnosti Investika.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Mezinárodní měnový fond v nové prognoze zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos zvýší o 1,8%. Na přes rok by měl jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognoze přitom instituce odhadovala tempo hospodářského růstu v obou letech na 2,5%. Tak co přibržďuje, pane Hradile, růst?
6: Jestli se nemýlím, tak oni, Mezinárodní měnový fond se tam nevyjadřuje konkrétně k České republice, takže kde přesně se ztratila ta naše čísla, můžeme jenom spekulovat, ale on jako duch celé té zprávy, tak jak já jsem ji včera pochopil, tak je, že to celé hodně souvisí právě s hormuzským průlivem a s tou krizí na Blízkém východě, to znamená, ať už přes energie nebo přes cokoliv dalšího, tak významné části světa teď se budou potýkat s inflací, respektive s tím, že všechno bude komplikovanější dělat, spotřebovávat, vyrábět, a z tohohle titulu ekonomické zpomalení logické. A ten letošek mě vlastně ani tolik nepřekvapilo, nějakých těch 1,8, to si myslím, že už tak nějak se zhruba trefuje do toho všeobecnějšího konsenzu. A co je docela významný, je ten příští rok. A tam, že to spadlo na 1,9, tam, jak já si vybavuju, tak většina tuzemských institucí, ale i zahraničních, nám ještě donedávna věřila nějakých 2,5 a rozdíl mezi teda 2,5 a 1,9, to už je docela dost, takže můj odhad je, že Mezinárodní měnový fond, on si určitě modeluje, které země jsou tomu energetickému šoku vystaveny více a které méně, a s největší pravděpodobností mu vycházíme jako ta ohroženější země, což dává smysl v tom smyslu, že jsme energetická náročná ekonomika, na každou korunu našeho HDP padne relativně hodně energií a typicky je to zemní plyn nebo ropné produkty, takže kdybych si měl tipnout, kde se nám ztratilo nejvíc z toho růstu, tak bych to hledal tady.
5: Podle hlavní ekonomky Mezinárodního měnového fondu začíná odolnost světové ekonomiky narážet na své limity. Souhlasíte s tím tvrzením?
6: No, evidentně jsem s tím nesouhlasil do takové míry, jako to vidí Mezinárodní měnový fond, protože já v té svojí tabulce doma taky do dneška mám nějaký 2,4% na příští rok, takže já jsem u nás doufal ještě ve větší odolnost. Já jsem to chápal, takže spíš my jsme byli překvapeni, jak odolní jsme vlastně byli s pohledem zpátky, protože třeba to, že se takhle relativně dobře vyrovnáme s těmi americkými cly a s tím, že vlastně ekonomika Německa už neroste někdo od roku 2018, že vlastně paběrkuje na místě do toho ty zdražující energie a tak dále, tak to, že my jsme dokázali proti tomu protivětru takhle srdnatě relativně slušně růst v poslední době, to bylo překvapivé. A teď teda mě zklamal Mezinárodní měnový fond, že tvrdí, že už jsme narazili na svoje limity. Je to klidně možné, já bych pořád býval ještě doufal, že ne, že příští rok ještě zrychlíme, ale jako hypotéza je to určitě legitimní.
5: Ono je to i velké téma pro laureáty letošní Nobelovy ceny za ekonomii, kterou získali američtí vědci Robert Hall a Michael Woodford za výzkum mikroekonomických základů makroekonomické stabilizace. Řečeno stručněji, zabývají se tím, co by měly vlády a centrální banky dělat, aby se vyhnuli hlubokým krizím, vysoké nezaměstnanosti, nekontrolovatelnému růstu cen, a navrhují třeba, aby vláda podpořila spotřebu domácností, sazby se zvýšily, jinak se vymkne inflace, nebo centrální banka musí snížit sazby, aby nakopla ekonomiku. Tak jak vy se díváte na jejich názory?
6: Ano, já nechci teďka úplně zatěžovat tady posluchače těmi technikáliemi, protože oni vzali tuhle hypotézu nebo teorii a doplnili ji o právě technické, nějaké mikroekonomické vztahy a vliv očekávání a tak dále. Ale to, že vláda a centrální banka má jaksi vyhlazovat ten hospodářský cyklus, to znamená, že mají brzdit ekonomiku, když příliš roste a pak z toho máte inflační tlaky a tak dále, a přispěchat na pomoc teprve v momentě, kdy ta ekonomika klesá, tohle je všeobecně uznávaný ekonomický názor, je prostě lepší jít nahoru po takové jako přímé linii, než kolem ní kývat nahoru a dolů ve velkých cyklech. Problém pak, když se tohle má aplikovat do skutečné politiky, protože asi si dokážete představit, že tu část o tom podpořit ekonomiku, tu si politici velice rádi vezmou sebou, ale tu část o tom přiškrtit jí, když naopak se začíná přehřívat, do toho už se nikomu nechce. A pak z toho máte ten politický cyklus, kdy neustále hledáme důvody, proč zrovna teď potřebujeme přisypat, a pak se odvoláváme na ekonomické teorie.
5: Vysvětluje Vít Hradil, hlavní ekonom investiční společnosti Investika. Já vám děkuji za vaše názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
6: Děkuji, naschledanou.
5: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Marie Redkové bude kavárník a společenský aktivista Ondřej Kobza. Jak ho napadlo postavit do městských ulic piana? Kdo poslouchá poezii z Černé roury? Proč si pronajal středověký hrad? A jaká káva mu nejvíc chutná?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce.
3: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače, a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy, fakta, tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: A pro ty nejbližší chvíle 14. říjnového večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stříbrný vítr. Jitka Novotná se ve studiu sešla s výtvarníkem Ivanem Svatošem.
0: Stříbrný vítr na Dvojce.
2: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Jeho vyobrazení Prahy jsou v mých očích nebesky čistá, oblažující, prostoupená romantikou a melancholií. Také sám pan malíř působí svým vzhledem, založením a duchovní hloubkou, jako by se k nám zatoulal z odlehlejších časů. Umělec, který inspiraci hledá v rodné metropoli a svá díla pak rád dokončuje v tichu Vysočiny, pan Ivan Svatoš je mým milým hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju.
0: Vy jste při tvorbě přirozeně často dost sám. Je to pro vás vždycky vítané, anebo občas nepatrně tíživé?
1: Je to vždycky vítané. Já k té práci potřebuji klid, aby se mohl člověk pohroužit do těch myšlenek a soustředit se. I při vyhledávání motivů potřebuji mít ten klid, aby mě tam nerušily auta, tisíce nebo stovky turistů okolo. Takže ten klid je nezbytně nutný. Druhá věc je potom dokončování toho obrazu, to samozřejmě potom je v ateliéru.
0: My zůstaneme převážně v Praze, protože tak vám hodně patří. V jakém počasí, v které denní době, atmosféře nebo světle to Praze sluší mimořádně?
1: Praha je překrásné město, které teda miluju, a já jsem se narodil pod Vyšehradem, vždycky jsem byl hrdý na to, že jsem se narodil tam, kde skákal Šemík s Horymírem. Prostě ta Praha je moje veliká láska a být celý život zamilovaný, jak říkal spisovatel Ota Pavel, to je přece krásné, že? A celý život jsem věrný a myslím si, že nikdy s ní nebudu hotový s tím tématem. Mám potřebu to město zpracovávat a nacházet v něm tu krásu, kterou hledám.
0: Takže to konkrétní počasí nebo atmosféru, to mi neprozradíte.
1: To konkrétní počasí určitě Praze sluší večery. Ty jsou mraky, ty jsou nádherný, kdy se říká čas, který nepatří už dni, ale ještě nepatří noci, hodina mezi psem a vlkem. To je takový to rozhraní, kdy padá na město šero, rozsvěcejí se první plynové lucerny, lidi přestávají chodit a vy potkáváte jenom nějaký milence třeba, nebo zbloudili lidi, kteří se vracejí v někou z vinárny, anebo jen tak se tulají, a je to velice příjemný čas. A potom mám rád, a to z mnohého hlediska ještě radši, je to svítání v Praze, kdy, když potřebujete mít vloženě k tomu motivu ticho, tak jdete ráno, když se rozednívá. A to i na tom Václavském náměstí, který teda samozřejmě nemaluju, ale když tam vlezu z metra někam jdu, tak ten Václavák je prázdný, že? Nepotkáte nikde živou duši a on to má něco do sebe. Člověk to ticho vychutnává, postojí a mlčky vlastně rozmlouvá s tím městem, přemýšlíte, co se tam odehrávalo nebo co tam bude odehrávat, a napadají vás různý myšlenky, co bych chtěl třeba, aby ten obraz vyjadřoval. Jestli nějakou radost nebo takovou nostalgii nějakou.
0: Nostalgii sluší déšť, ne?
1: Deštivo mám taky, protože Praha má takové prvky, které dělají Prahu Prahu. Já říkám, to jsou ty dělené okna, které jsou charakteristické. To bylo hlavně dříve, kdy ty okna se odevíraly do té ulice, což dneska vidíte málo kdy. No a potom je to dlažba, ty kočičí hlavy k tomu deštivu. Tam se odráží ty světla a leskne se to a je to vlastně zpestření toho motivu, toho obrazu.
0: To vaše umění se v několika publikacích velmi půvabně potkává s verši Jaroslava Seiferta. Znali jste se vy dva osobně?
1: Bohužel neznali. Já jsem Seiferta objevil pro sebe jako malý kluk, když jsme ho měli v čítankách. To byly takový ty pro děti nepopulární okamžik, kdy jsme byli nuceni si stoupnout a před třídou třeba tu básničku číst, což děti nemají rádi. Dneska mě to baví to poslouchat, už je člověk starší. A později jsem zjistil, když jsem se dostal zase zpětně k těm jeho knížkám, zvlášť k těm posledním, tak člověk zjistí vlastně, že mluví stejnou řeči jako já, že máme společného mnoho a že on to, co já se snažím postihnout tím obrazem, tak on mistrně a daleko jednodušejíc a rychlejíc a stručnějíc dokáže to takhle sdělit. A přečíst si takový verš, to je prostě potěšení a já cítím to souznění s ním. A já jsem měl takový sen, představu, že bych ilustroval ve svém životě knížky třech autorů, který miluju. To byl Karel Hynek Mácha, Jaroslav Seifert, František Nepel Potom teda ještě taky Františka Halase. A tohle to se mi splnilo, toho Seiferta jsem vlastně, to bylo někdy před koncem 20. století, jsem se rozhodnul, že udělám výběr nejkrásnějších veršů o Praze a že by to byla malinkatá knížka, která se vejde do dlaně. Takže jsem si udělal takovou selekci, výběr obrazů. Oslovil jsem paní Janu Seifertovou, dceru básníka, která bydlí v Břevnově, v tom domě, kde pán básník bydlel, a ona mě tam pozvala. Bylo to nepředstavitelně krásné setkání. Já sedl jsem si do pracovny, kde pán Seifert pracoval, měl tam ty své francouzské berle, ty jsem si mohl pohladit a běhal mi z toho až mraz po zádech. Paní Jana odevřela šuplík a tam měla kopie té Nobelovy ceny, jo? Takže i to jsem si tam prolínul. Bylo to nádherný, no, a tak chodil jsem Prahou a vyhledával jsem ty místa, které se vztahují k těm básním.
0: A pane Svatoši, kde to pro vás v Praze nejvíc voní poezií, možná tou Seifertovskou?
1: Určitě bych řekl, že ta malostranská část, ten Pražský hrad, Nový svět, ty zahrady dole, že jo, to byl člověk, který jako měl rád tuhle tu část. On bydlel vlastně u starého půrkrabství na Pražském hradě, než se odstěhovali do toho Břevnova, takže k tomu měl stát, chodil do Zlaté uličky, tam měli s těma básníkama vždycky srazy, jo, a tam popíjeli a vyprávěli o poezii a Pečínská rozhledna, on tam o ní vypráví, že viděla jeho první lásky, že tam chodili na rande, že s tou budoucí manželkou, vodili se tam za ruce, a ta Pečínská rozhledna byl svědek těch jeho prvních lásek, a tak si myslím, že tyhle ty končiny.
0: Vy nás zavádíte dost do minulosti. Je nějaká stavba, kterou byste naší metropoli naopak přál do budoucnosti, aby tady vyrostla?
1: Tak já jsem si přál, aby ta Praha respektovala tu památkovou rezervaci. Já jsem byl před lety malovat Miláno v Itálii a já jsem jel do Milána s tím, že to je průmyslové město, nedělal jsem si nějaký veliký iluze, říkal jsem si, tak to bude hezký, ale bude to taková trošku asi druhá Plzeň, prostě průmyslové město, ale byl jsem překvapený, co památek tam je, antických památek vedle toho všeho. A vedle těch památek jsou nový supermoderní baráky, které respektují sklo, kov, beton, ale nádherný a vůbec to neruší, je to úžasná harmonie a takhle by to mělo fungovat, protože ono i v té Praze, v tom středověku vlastně vedle těch románských staveb vyrůstaly gotické katedrály a gotické domy, které byly oproti těm rotundám obrovský. Nebo když přišlo potom baroko zase a ty pitoresní čtvrti, Valštejn, když zboural pomalu půlku té malé strany tam a postavil si ten svůj valštejnský palác, on zboural vlastně 23 domů historických, že jo. Čili, že tam ty zásahy byly vždycky takhle, ale chybí mi tady to, že se třeba neprosadil ten návrh Kaplického, že jo, ta knihovna. To si myslím, že by to té Praze slušilo, té Praha by potřeba mít takovýhle stavby, to má každá ta moderní metropole, že jo, i Paříž má tu defense a tamto. Tohle mi tady trošku chybí, ale zase by tam měla být ta harmonie s tou starou zástavbou. No.
0: Umíte si představit, že kdyby ta Kaplického knihovna stála, že byste ji jednou vymaloval?
1: To asi ne. To jako, mně se hrozně líbí ten tančící dům. Já myslím, že je to fantastický prvek a já často tam chodím. Několikrát jsem byl v té restauraci nahoře, tam krásný výhled a myslím si, že to je to, co ta Praha potřebovala, ten Milůnič to udělal dobře. A je to věc, která tu řadu těch domů krásně začíná a je to moderní, je to nádherný a patří to tam. No.
0: Ale u vás na plátně nebude.
1: Já jsem to jednou maloval, jednou jsem měl zakázku. Kolega mě oslovil, že potřebuje měnit obraz ten tý řady těch domů, že tam měl svýho kamaráda, který má nějaký životní výročí, jestli bych mu namaloval obraz, který bude končit tím tančícím domem s těma parníkama, s tím přístavištěm, tak jsem mu to udělal samozřejmě rád ze známosti. Ale to byla spíš výjimka. No. Jako nejstarší z té moderní byla asi ta Pečínská rozhledna.

podkroví voníval terpentínem. A že byl malíř, to se ví. Občas byl cítit.

Kdo chce být doma prorokem, raději ať řekne amen. Malíři často do oken, z ulice vletěl kámen. Dočeká chválu současníků, ztratí se v prostřed vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř

0: a její host
1: na dvojce.
2: Pokračuje naše povídání s malířem a grafikem Ivanem Svatošem. Vy jste vyrůstal ve Starých Košířích, to je někdejší vesnice, poté městská čtvrť. Co jste miloval tam, ať pořád neopjevujeme jenom Prahu s jejím centrem?
3: Já jsem se narodil pod Vyšehradem, ale bydleli jsme v Košířích, čili že já do svých 15 let jsem v těch Košířích bydlel. No a líbilo se mi to, že to je periférie. To je klukovský prostředí a my jsme měli to dětství nepředstavitelně bohatý. Co to je vlastně ta periférie? To je spojení a vzájemné ovlivňování městské zástavby a přírody. Ta příroda je tam taková divoká. My jsme vyšli za baráky a tam už začínali pole, běhli tam zajíci, byly tam remísky v lese a tam byly i selmsy. Čili že klukovský ráj, bylo to romanticky úžasně. Jo? Ta dětská fantazie tam prostě se rozeběhla a neznala mezí. No. A já na Košíře dám dopustit a už jako v té pubertě jsem začal dělat první náčrtky. Tohle bylo dětství a myslím si, že šťastný dětství. Já jsem měl babičku, která teda mě hodně vyprávěla, ta pocházela z té lokality, takže znala tu historii a mě to hrozně přitahovalo.
2: Kdo všechno u vás v rodině maloval?
3: Maloval děda, to byl tatínek mýho táty, on bydlel ve Starých Modřanech, měli takový malinkatý domeček na kopečku nad soutokem Vltavy a Berounky. A pro mě to byly nezapomenutelné zážitky, on mě nikdy neučil malovat, ale vždycky, když jsem se jako malý kluk mu díval přes rameno a na něco jsem se ptal, jak dokázal mě odpovědět, no a on byl teda laik, maloval lidem na zakázku, ale mně se líbil ten svět toho jeho malování, ten domeček byl malej, byla to jedna místnost, druhou místnost měli ložnici a v té jedné místnosti byla v rohu plotna, taková ta tálová kredenc a v rohu u okna byl stůl špinavý od barev, tam děda v takovém tom kostkovaném sáčku, špinavý taky od barev, zapalenou cigaretu, otevřený pivo, tam barvy na stole a babič se tam maloval a smrdil s tím terpentínem. A to spojení těch dvou světů, kdy babička v té nažahlené zástěře s tím načesaným drdolem vařila ty jídla a otočila se, když říkala, dětku, už mi tady s tím zase smrdí, že jo. Ale mě to vonělo hrozně. Taky jsem měl po dědovi, když zemřel, tak jsem dostal ty barvy po něm a ještě jsem měl schovaný takový ty zbytky pětně, no. Ale tak tohle to byl děda a myslím si, že to bylo to, co jsem potřeboval. Táta můj mě učil znát Prahu, on fotografoval rád, chodil fotografovat starou Prahu právě a brával mě sebou.
2: Máte do dneška nějaký dárek z dětství, kromě té palety po dědovi, který pro vás hodně znamená?
3: Mám víceméně vzpomínky a to je nejkrásnější dárek, jaký můžu mít. Teda jednou dostal, když odcházel do důchodu, on pracoval v Modřanech v Mikrotechně, tak dostal na památku knížku Pražské ateliéry a tam měl věnování od toho kolektivu těch zaměstnanců. A tu knížku potom, když děda odešel, taky dostal můj táta a táta mi potom dal. Takže to je taková památka na dědu. Mám ještě po něm asi jeden nebo dva obrázky, který myslím v ateliéru, protože si říkám, byl to začátek a člověk by si to měl připomínat a být na to pyšnej a v duchu mu pořád děkovat.
2: V jakých barvách se vám vyjevuje vzpomínka na maminku?
3: V teplých barvách. To vždycky teplý barvy. Když člověka bolela hlava, nebo já jsem trpěl jako malý kluk na migrény. Já jsem byl takový trošku nervák jako dítě a vždycky jsem přišel ze školy, tak mě vždycky dávala, buď babička byla doma, nebo máma přišla večer, tak mě zabazovala hlavu vždycky a hladila mě a vždycky se člověku ulevilo. Ty maminky jsou takový prostě, že pofoukají ty bolístky a celý život se k ním člověk vrací. Když je člověku nejhůř, tak na ten domov vzpomene a vždycky je mu tam dobře a je to takový místo, ze kterého ho nikdo nemůže vystěhovat. To už máte na pořád a pokud je šťastný to dětství a já jsem ho měl. A moje babička mě hrozně fandila s tím malováním a ona vlastně ve 40 letech šla do důchodoby, nás mohla hlídat jako malý. A potom teda jsme rostli, ona zestárla a já, když jsem začal malovat okolo těch 20 let, tak ona vždycky sedávala takhle v rohu té místnosti a mlčky mě pozorovala a hrozně mě fandila, moc se jí to líbilo a já jsem vždycky měl takový záchvaty té cenzury, takový, kdy člověk si prolíží vlastní věci a najednou se mu to nelíbí, tak jsem to začal trhat, mačkat a vyhazovat. A ona z toho koše to vytáhla, vyrovnala to a schovávala to. A manželka, když po letech byla u nás prvně v Praze, tak se dívala na ty obrázky, říkala, babičko, tohle maloval kdo? Ivan říkal, že to maloval sám. A říkal, no, on Ivánek maluje, víte, ale on je takový blázen, on všecko vyhazuje. Říkejte mu to, já jsem to vytáhla z toho koše, schovávala jsem to, mám to plnou postel, pojďte vám něco z toho dál. Takže to byl takový fanda, bylo to hrozně dojemný. Takový, no.
2: Rodiče, jak přijali tu zprávu, že se hodláte ucházet o studium na výtvarné škole Václava Holar?
3: Já jsem začal dělat něco jiného. Já jsem se rozhodnul pro svoji práci vlastně v 15 letech. To člověk neví nic, to si nechá poradit, že jo, spíš víceméně. Konkrétní představu jsem neměl.
2: A ale... čím jste začínal teda?
3: Já jsem jako malej jsem chtěl dělat hajnýho. Měli jsme chatu v Křivoklátských lesích. Bylo to nádherný dětství, vlastně veškeré ty prázdniny. Takže mě imponovala práce hajnýho. I ta dřina, že, kterou má, že, ale že obchází ten les a pomáhá těm zvířatům a stará se o tohle. To mě potom tak nějak přešlo. A já jsem se rozhodnul dělat tiskařinu. Já jsem se dostal do poligrafie vlastně, do tiskárny, kde se dělaly knížky pro umění. Že? Tenkrát v těch 60. letech americký miliardář Hamlin zbohatnul na českých knihách. Oni prostě nakoupili ty západoněmecký stroje, západoněmecký barvy, že? Západoněmecký papír. Na tuhle tu dobu tady byly luxusní podmínky a dělali se hodně, tak ze 3/4 té produkce toho závodu byly knížky do zahraničí na západ. Takže já jsem měl i takovou nepřímou možnost sledovat to umění. Neříkám, že přímo studovat, ale když člověk dělá u toho pultu ty rotačky nebo takhle, tak máte čas, dlouhý minuty, hodiny, kdy kontrolujete, tak máte čas si to prolínout i přečíst statě. A tak nějak jsem byl v tom kontaktu s tím uměním. Jo. Je to práce s papírem, s knihou a tu knihu jsem miloval. Já jsem rád čet a největší radost jsem měl, když jsem dostal knížku. Díval jsem se, aby ta knížka měla obrázky a kniha, to bylo prostě pro mě pojem. A díky ty své profesi a tomu všemu jsem poznal všechny části té výroby těch knih.
2: Takže když jste se potom opravdu stal studentem výtvarné školy, no, tak jste si toho asi hodně považoval.
3: Já jsem už tenka maloval, ale chtěl jsem si prohloubit znalosti té grafiky, protože ta grafika přeci jenom to je činnost, ke který se člověk tak úplně nedostane sám od sebe, k tomu malování jo, ale k té grafice ne. Takže jsem se přihlásil na tu Holarovku, tam jsem udělal zkoušky, ta škola byla náročná, ale byla zajímavá a dala mi moc. Měli jsme dobrý kolektiv spolužáků i bezvadný učitel. Spoustu takových lidí, kterých jsem si moc a moc vážil, tak to byla ta Holarovka.
2: Můžete se s námi podělit o některé výrazně krásné, magické a třeba i napínavé momenty v tom tvůrčím procesu. Nemyslím potom ohlas diváků nebo návštěvníků výstavy, ale myslím opravdu tu fázi zrodu, kdy existujete jenom vy a dílo.
3: Já se věnuju malbě a grafice. Když dělám malbu, tak ten obraz vlastně vzniká dlouhodobě. První je myšlenka, nápad, jo. Teďko si řeknete, mám takovouhle představu a teďko se musím rozhodnout pro formát. Bude to výškový, anebo to bude na šířku. Jaký to bude splňovat účel ten obraz, nebo se dá dělat panorama. Tohle to si rozhodnout a potom si vytipuju lokality, ve kterých by se ten motiv mohl nacházet. Buď o něm už dopředu vím, anebo co je ještě i zajímavější, to hledání. Jo. To je nepředstavitelně zajímavý a romantický, protože člověk prolizá místa, kam by se nikdy nedostal třeba. Jo. Ten nejpůsobivější obraz je to hledání. Jinak u toho obrazu máte možnost ten výsledek sledovat už od počátku. Někdy se stane, že člověk to dokončí, potom to ještě předělá, nebo to otočím ke zdi, abych se na to nemusel dívat, abych to neviděl. A potom třeba příští den ten obraz vezmu a vidím tam, co bych tam ještě třeba opravil.
2: A to já taky dělám se scénářem, no, že ho nechám uležet.
3: Uležet, no, proto se to otáčí, že jo, aby na člověk

0: Zkrátka mě to fascinuje a je to tajuplná věc a já občas dělám ty dny otevřených dveří u nás, anebo učíme tu grafiku a lidi jsou unešený z těch epizod, jak to tam vzniká.
1: Pane Svatoši, jak složité je vlastně najít svůj styl? Protože ten váš, ten je opravdu jednoznačný.
0: Složitý mě to nepřipadalo, ale je to hodně práce. Trvá to, člověk by si měl stát za svým. Samozřejmě, když člověk maluje, tak nás na ty výtvorce učili, nebojte se někdy něco okopírovat, učit se kreslit podle starých mistrů. Tam se učíte vlastně takový ty finty. Já jsem třeba měl rád i Leonarda pro takový ten jeho šerosvět, že jo, tu italskou renesanci Rafaela, vůbec proto tu Itálii tak miluju. Prostě na tomhle tom se pracuje dlouho a člověk z autorů, který má rád, bere něco vždycky. Mě třeba ovlivnil trošku Antonín Slavíček. To byl člověk, který vlastně u něho jsem prvně viděl v obrazy Prahy. A shodou okolností maloval rád to staré město a tu čtvrť na Františku. Čili, že i z takových lidí si člověk něco vezme, ale nikdy jsem to nenapodoboval. Prostě něco vzdáleného v té tvorbě vám v tomhle tom zůstane.
1: Kdybych vás požádala o kunsthistorickou explikaci díla Ivana Svatoše.
0: No, tak jsou to obrázky staré Prahy, které jsou záměrně stylizovány a zjednodušovány. Je tam takové to odstranění toho vizuálního smogu, který v těch ulicích je, ten ruch. Já si tam odstraňuji prvky, které vlastně do Prahy nepatří. Prostě snažím se najít ten genius locity Prahy. Takže tohle to si myslím, že je takový charakteristický, že vystihuji tu podstatu té Prahy, jaká je.
1: Jste idealista?
0: Idealista možná, ale spíš teda romantik. Celý život.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan Ivan Svatoš, malíř a grafik, také milovník hudby, poezie, putování, cestování, vína a muž obdarovaný krásnou rodinou. Jak jste potkal Naďu, svou budoucí ženu?
1: To už je hodně dávno. Já jsem měl jít v roce 1974 na podzim na vojnu do Bratislavy na 2 roky a mama mě řekla, hele Ivane, už seš v tom věku, kdy prostě jdeš na vojnu v rážičce a už to bude asi poslední dovolená, kterou bychom s tebou mohli prožít, tak s náma pojeď na Vysočinu. Já jsem tam byla s tátou zasvobodná, tam je rybník Medlov, za to my jsme tam byli, prožili jsme tam romantický 14 dní, a tak tam s náma jeď. No, tak já jsem si říkal, ježišmarja, Vysočina, to jsem tenkrát ještě nějak nevěděl, že to je sice krásný kraj, horský kraj, plný brambor, ale jinak nic víc. No nicméně jsem tam přišel a jednou jsme hráli volejbal proti druhému hotelu, kde jsem byl já ubytovaný, a tam jsem potkal svoji ženu. Tak jsme poseděli, slovo dalo slovo a já jsem jí vzal na rande, tak jsme šli. To byla taková krásná vycházka romantická, tam byl podmedlovský mlýn, to je taková usedlost prastará, a tylko jsem říkal, já bych jí měl dát nějakou kytku, tady zrovna kytky nerostou, a bylo tam vedle bramborový pole. A já jsem se rozeběhnul do toho pole a on mi říkal, Ivane, kam běž? Já říkal, já přijdu. Tak já jsem tam natrhal ty květy těch brambor a to jsem mi říkal, Naďo, tady máš nejkrásnější orchidej Vysočiny, a dal jsem jí ty brambory a ona to tam potom všem ukazovala a chlubila se tím, jako dostala krásnou kytku. A tak od té doby jsem tam začal jezdit a musím říct, že ta rodina její mě přijala úžasně. Maminka, to byla moje druhá máma vlastně, a nedala na mě dopustit, už jsou teda na pravdě boží oba dva, ale vzpomínám, a tatínek právě mě udělal ruční list, že jsem přišel z té holarové školy a celý nadšený jsem přijel autem za nima, a já jsem říkal, no my jsme tylko dělali ty grafiky a to bylo na listech, a tylko jsem jim tam nadšeně vyprávěl a jsem říkal, ale takovýhle list tenkrát v té době se nedala tady sen, a to by někdo musel udělat nebo to koupit v Německu někde, a ten táta se na mě podívá a říká, prosím tebe, tak mi to namaluj, já ti to udělám. A jsem říkal, to nedokážeš. A říkal, namaluj mi to. On opravdu mi to udělal. A do dnešního dne ten list slouží. Nikdo nevěřil tomu, že to on sám udělal. A už 40 let na něm dělám.
0: To jste se opravdu dobře oženil, že?
1: Byl úžasný. A já taky, když udělám ten tisk, tak potichu a pro sebe říkám, taky děkuji fanouši. Hmm.
0: Tu lásku k Vysočině jste přenesli i na své 3 děti. Vy se mi jevíte, pane Svatoši, jako docela dost vzorný táta, který vodil děti do muzeí a na výstavy a vyzdobil jim pokojíky a vůbec velmi působivě přistoupil k dekorování bytu, když jste ku příkladu na dveře vymaloval pražské výjevy. Na co z těch let, kdy ještě vaše děti byly opravdu dětmi, vzpomínáte rád, které z těch rodinných raných projektů byly velkým zážitkem nejenom pro potomky, ale i pro vás?
1: Tady ta malířská práce je krásná práce, je nádherná, je to takový poslání, člověk je šťastný, protože žije ve svém světě, ale je to práce sobecká. Člověk je pohroužený do té práce, do svých myšlenek. A tak teď já jsem je třeba ráno vedl do školky nebo do školy, ale potom jsem si zalezl do toho ateliéru a tam jsem byl až do večera. A snažil jsem se toho vynahradit tím, že jsem ženě pomáhal, když se chodilo na střediska, různě ty pochůzky s těma dětskama, ale hlavně jsme dělali, aby si žena odpočala, tak jsme dělali takový ty výlety. Vycházky a výlety, které byly trošku jednostranný tím, že byly plný dobrodružství a takových těch hororových scén, kdy jsme lezli po skalách, po zříceninách. Já jsem je naučil mít rád ty skalnatý ostrohy, kde není žádný učesený zámek plný obrazů a kde vás nutí nosit ty papuče filcový, ale kde prostě je jenom hrad, kde kajsovi, lítají netopíře, kam si sednete, kde si můžete udělat malinkatý vohýnek a teďko přemýšlet o ty romantice toho místa, co tam bude hrávalo, a ty děti to hrozně bavilo. Třeba jednou se žena vracela ze služební cesty a přilítala do Ruzině, A dozvěděl jsem se, že to letadlo má zpoždění asi 2 hodiny, nebo 3 dokonce. Tak jsem si říkal, jsem tady autem, tak děcka začínali zlobit, byli malí, tak jsem říkal, kluci, pojedeme dneska do písničky, protože já jsem jim hrál na kytaru písničky lidovky, ty tramsky, takové ty od těch táboráků. A říkali, tačí do písničky, no, to pojedeme do Kanady, nebo to pojedeme do Nevady, nebo do Koloréda. Já jsem říkal, uvidíte, to je překvapení. A já jsem je vzal na Okoř, to je tam na hradě Okoře, ta písnička tu taky milovali. A vždycky, když jsme jeli na vejle, tak se to zpívali. Takže to bylo takový s těma dětskama, no, a jsem jim udělal ty malované prvky v těch bytech, že jo. Martinovi jsme udělali v pokojku, to on jako malej, chodil na japonštinu a učil se japonsky, chodil cvičit karate a pod Palandou jsme mu udělali čajovnu, kde měl takový ty polštáře, on tam vařil čaje, měl tam ty čajový obřady, tak to byla čajovna u Pandy. Potom jsem jim udělal ve vedlejším pokoji námořní loď z Palandy, kde vlastně půlka ty tapety na zdi byla bledě modrá. Nastříhal jsem ji, jako aby přestavovala vlny, a nakreslil jsem jim a vystřihnul a nalepil tam chobotnici velkou a takový ty barevné ryby krásný. No tak byl to takový ten svět, který oni prožívali, nejsvětnější děti, a když jsme dostali třeba byt na Chodově, tak to byl takový ten dvougenerační byt a my jsme to chtěli tam vybourat, tu panelovou příčku, protože jsme potřebovali, aby to mělo 4 místnosti, takže jsme to udělali a vznikla tam jako hala, která měla asi 6 dveře. Takový ty bílé dveře se tam na vás dívají a vy tam sedíte, pijete to kafe a říkáte si, a co s tím teď, jo? No a tak mě napadlo, že si uříznu sololitový desky velikanský ve tvaru těch dveří a na ty dveře, že si našepsuju ty solity a nakreslím tam věvy z Prahy. Do koupelny jsem dal Pražský hrad, na toaletu jsem dal Malou stranu a prádelna bylo Starý město. Jo. Teďko byli jsme v takovém stádiu, kdy prostě mě vycházela ta první monografie, tak jsme si říkali, tak co, tak uděláme tu vernisáž tady na zemi, pozvali jsme novináře, lidi z té tiskárny, jo. Sedělo nás tam asi 15 na zemi a byla to fantastická vernisáž u malovaných dveří na Chodově, vlastně tý síně.
0: Tak vy mi vyprávějte něco o tom, že jste byl egoistický umělec, který se tatínkovsky nerozdával. To mi už teda nenamluvíte, když vás tak poslouchám. Z vašich potomků jsou dnes velmi zajímavé, kreativní a ve svých profesích neobyčejně úspěšné bytosti. Ta historie, kterou vy milujete, ta se do jejich konání a zálib také ve velkém propisuje. Já bych tady ráda zmínila celovečerní historický dokument vašeho syna Jana Eliáše Svatoše Až zařve lev. Tam šlo o příběh českého krále Přemysla Otakara II., jednoho zapomenutého cestovatele a jeho souputníka. A toho jste stvárnil vy. Jaké to pro vás bylo propadnout se takhle do 13. století?
1: No, bylo to zajímavé. Překvapil mě, protože on ze mnou jednou přišel a říkal, ty tati, a já nevím, jestli to můžu říct. A jsem říkal, no tak se vyjádři. No, víš, hele, já budu natáčet ten film a potřeboval bych, aby tam mnich psal tím starým písmem, tím gotickým písmem, a ty máš tu holarovku, abyste se tam na kaligrafii učili písmo. Dokázal bys to po těch 40 letech? A jsem říkal, no určitě. A druhá věc ještě, hele, to byl bys tam jako mnich. Půjčíme ti tady ten mnichský hábit, ale musíme ti vyholit tu tonzuru nahoře. Já na všechny mám málo vlasů, takže to nebyla taková tragédie, jo. Ale takže mi vyholili i tohleto. Bylo to zvláštní, ale já jsem se do toho ponořil a mě vám to hrozně obohatil. Aha. A bavilo, jo. Byl to takový duchovní život a my jsme za ty 4 dny od pouště přes ruiny starých hradů, gotického kláštera, v dešti, jo. Jsme si zažili extrémní počasí. Bylo to nepředstavitelně krásný, vzpomínám na to a už na to do smrti nezapomenu. Mě to hrozně obohatilo a já Honzu obdivuju, že tohle to dokázal a děkuju mu za to.
0: A teď, když jste použil to sloveso obohatilo, řekněte, čím vás obohatili vaše děti? Konkrétně Martin, Jan, Ivanka.
1: Všichni mě obohacují. Třeba Ivanka jako holka má přednost, je nejstarší. Ona vyštudovala architekturu, potom v Mělnice studovala zahradní architekturu a obohacuje mě tím, že celý život má ráda lidovou tvořivost, lidové zvyky. Ona pěstuje len třeba, ona přednáší o zpracování lnu. Já jsem měl tu možnost několik těch pořadů s ní vidět. Já jsem na ní hrozně hrdý, co dokáže. Čili že tato předávání těch pranosti, těch lidových zvyků, a je to člověk, který je vyloženě renesanční. Ona má tu všestranost a má ráda muziku, má ráda film. Přemýšlí to i po stránce filmarsky, že spolupracuje s Honzou. Jsou to nesmírně bohatí lidi. Honza, ten taky umí krásně psát, já jsem ho naučil mít rád Prahu. On dneska už ty znalosti má v mnohých věcech daleko větší, jak já, zaplať pánbu za to. Teďko toho filmování, jeho fotografování, oni neustále mě překvapujou a člověk jim dal a mnoho od nich toho dostává. Oni mu to vracejí těma svýma schopnostma, tím postojem k životu. Martin, ten začínal s japonštinou, udělal si práva, študoval na Sorboně. Je to vlastně jeden z prvních mediátorů v České republice. Jezdí hodně po celém světě. Koupil si loď, věnuje se námořní tematice, má úžasné znalosti třeba v takové té navigaci mořské. To jsou věci, které mě tak fascinují. Neustále mají co sdělovat děti.
0: Já teď přemýšlím, jestli máte ty potomky 3, anebo jich máte 10.
1: Mám 3, no. Mám 3 a je to dobře, no. Já jsem rád, že jsou takové, jaký jsou, protože mě dělají radost.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Putování a chůze jsou pro mého hosta, malíře, grafika a jistě i filozofa a básníka života Ivana Svatoše, také nesmírně důležité. Vy si denně ukládáte nachodit aspoň 10 kilometrů, ale když se podíváme na ty ještě delší, rozmáchlejší cesty, které byste označil za důležité, významné a možná přelomové?
3: To byly cesty, ale které jsem už neabsoloval pěšky celý, ale jel se údom a potom se chodilo pěšky. Martin napsal knížku o francouzských vnicích. Jeden rok z Alsaska jsme jeli ze severní Francie do Burgundska. Z Burgundska jsme dělali celý to údolí Rony, tam jsme prochodili ty vnice, Ermitáž, jo, a skončili jsme v Provence, v Arles, na papežské vnici Château de Ripap. Ale to bylo nepředstavitelně krásný a to si myslím, že bylo velice náročný i pro Martina, aby to všechno zvládnul textově. Honza s náma jel jako fotograf, takže byly krásné záběry, no a já jsem tam pobíhal s skicářem v ruce a tak jsem byl tak jako zamilovaný do toho kraje, jsem tam prožil hrozně moc hezkých okamžiků.
2: Jak se malují vinice?
3: Ta Rjava je takový hezký krajinotvorný prvek. Miluju ty viniční stavby, ty domečky, takový ty kapličky porostlý tím vínem, ty zřídky, kde se člověk může posadit a nasává tam, ochutnáte ten hrozen, že jo, a potom tam jdete k tomu soukromníkovi a on vám tam tak krásně povídá. Mě překvapili teda a velice milé vinaři ve Francii. Já jsem slyšel, že jsou prostě na myšlení, na svoji práci, ale ty lidi byli neuvěřitelně pohostinní a skromní a milí.
2: A vaše obrázky vinic jsou nádherné. Najde se, pane Svatoši, nějaký objekt, krajina nebo výjev, který jste zachytit chtěl, ale nějak se vám to pořád nedařilo, vymykalo a vy jste si potom řekl, že je to prostě neuchopitelné a že tomu tuhle neuchopitelnost přiřknete?
3: Já vám rozumím. Já celkem hledám místa a snažím se stvárnit duši toho místa. A to si myslím, že většinou se mi to daří, ať už líp anebo hůř podle situace, ale to celkem zvládám. A tak jsem přemýšlel, že jsou věci, které bych teda nedokázal namalovat. A já díky své profesi jsem měl možnost potkat spoustu krásných lidí. Ať už to byl Radovan Lukavský, Stelunka Zázorková, Jiří Grigar, třeba bych na někoho nezapomněl. A ty setkání, to povídání bylo pro mě úžasně obohacující, strašně pokorný, veselý. A jsem si říkal, to je tak krásný okamžik, že tady se sluší mlčet, být ticha a pokorně poslouchat. Ale ten krásný vjem z toho bych nedokázal namalovat nikdy.
2: Mimochodem, portrétoval jste někdy někoho?
3: Tohle není moje parketa silná. Zkoušel jsem samozřejmě i několik a sebe, autoportrét, ale prostě každý člověk má svůj okruh činnosti, která mu vyhovuje, která mu jde lépe. Ale portrét není moje silná stránka, takže ne.
2: Mění se vaše malování té zralé doby, té dospělé malířské doby, hodně s léty, s přibývajícím věkem?
3: Samozřejmě, já si myslím, že každá ta tvorba má určitý posun a že to člověk ani nedokáže ovlivnit. Prostě to je podle momentálních potřeb, který má. I citově třeba mám pocit třeba, že tam potřebuji dostat víc té fialové barvy do toho, že to zrovna bude vystěhovat i moje momentální nálady. Čili, že i ta struktura barevná, to složení barevný se vyvíjí ne sice nějak agresivně nebo nějak násilně, to vůbec ne, ale pomaloučku někdy s drobnostma, jo.
2: Mě by třeba zajímalo, jak se tam propisuje ta nashromážděná moudrost, protože vy jste člověk opravdu přemýšlivý, hloubavý. Myslíte si, že to v těch obrazech je uloženo? Cítíte to, když porovnáte svá díla ze 40 a svá díla ze 70?
3: Víte, já jsem se o tom nedávno bavil s Honzou a jsem říkal, to je takový složitý, hele, člověk celý život chodí tím městem, hledá krásu, nachází, posloucháš moudrý lidi, čteš moudrý knížky, chytrý knížky, vnímáš to a to se ti v té hlavě nastřádá. Já říkám, že to je taková stlačená pružina. A potom jednoho dne to tu pokličku zvedne a člověk má potřebu najednou prostě něco udělat. Ale je zajímavý, že ten obraz, ten motiv najít To jo, člověk to najde, nakreslí si to do skicáře, nakreslí to na plátno, který si prvně musí našepsovat, udělá se ta rozvaha kompoziční, ale potom, když nastává ta barevná tvorba, mnohdy to jde úplně mimo vás. Někdy člověk prostě dělá v takovém pohroužení do toho, že některé ty prvky děláte úplně v podvědomém stylu, jestli mě rozumíte.
2: Rozumím, je to, a je dobře, že je tam ta intuice, emotivnost a spontánnost.
3: To malivství takový je, je spontánní, ale samozřejmě, aby to bylo spontánní a člověk o tom nemusel přemýšlet, tak to v té hlavě musí mít. Jo.
2: Musí být nazbíráno.
3: Tam to musí být nastřádaný. No. Čili, že ano, takhle to vzniká a je to nádherný pocit, pocit štěstí. Kdyby se mě někdo zeptal, že jsem šťastný člověk, já bych řekl ano. Práce, rodina, žena.
2: Bylo by krásné takhle končit, ale já si neodpustím ještě jednu závěrečnou otázku, protože o vás vím, že si vypisujete citáty, dokonce z toho vzešla i kniha Moje nejmilejší citáty. Mohl byste závěrem uvést nějaký, který je pro vás opravdu významný, který vás hluboce ovlivnil, který vám zkrášlil žití?
3: Mám takový tři oblíbený, který jdou se mnou celý ty leta. Za prvé často si vzpomenu na režisera Františka Vláča, který řekl, když chci, tak hledám způsob, když nechci, tak hledám důvod. A když něco zoufale chci, tak vždycky najdu cestu, abych toho dosáhl. A člověk někdy se mu nechce, je udávený těma letama a člověku se do toho nechce a tak si vždycky na něho vzpomenu a vždycky mi to postaví na nohy. A nebo když hledám něco krásného, tak si vzpomenu na ty citáty Karla Čapka, že nejkrásnější na světě nejsou věci, ale ty okamžiky a ty nezachytitelné vteřiny, že vzpomínáte na ty prchavý okamžiky, které jsou krásný proto, protože už nejsou vlastně. Že? Protože když máte něco na památku, tak časem si na to zvyknete dívat, je to pořád hezké, ale taková ta nádhera, ta prvotní, to okouzlení, to je vždycky takový to pomýví, že to, co je pomýví, když jdete na procházku a vidíte krásného motýla, který usedá při východu sluníčka třeba na krásnou květinu třeba, že jo? Nebo odlesk ve vodě, nebo třeba na té dlažbě, jak jsme se o tom bavili, že jo? To jsou takový ty krásný okamžiky, když je to sluníčko na mokré dlažbě, to je nádhera přeci, že jo? Najednou ten obraz má ještě třetí rozměr, takže to jsou takové věci, které tam tomu patří. A potom od Konfucia mám rád, a to mám celý život napsaný v mém diáři, si tím, o čem si přemýšlel a čím si sám sebe udělal. Že člověk se nemá schovávat za okolnosti nebo za výchovu, za možnosti, ale celý život by měl pracovat na sobě a snažit se udělat člověka lepším ještě než je.
2: To je krásné završení dnešního setkání s malířem, grafikem a také svého druhu básníkem Ivanem Svatošem. Děkuji vám za to, mějte se hezky. Naschledanou.
3: Děkuji vám moc krát za pozvání a za velice milé přijetí. Naschledanou.

Tak to byla repríza pořadu Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné byl výtvarník Ivan Svatoš. Na pořadu i tentokrát spolupracovala Lenka Čurdová. A ještě připomínám, přátelé, že už za chvíli tu pro vás budeme mít pokračování kriminálního příběhu Trojkund kruhy. Zůstaňte s Dvojkou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. Přepadení ze zálohy, tak to je název sedmé části četby z detektivního příběhu Kruhy. Autorem novely, která je součástí trilogie Trojkund, je jablunkovský prozaik Petr Sagittarius. A můžeme prozradit, že objektem útoku se stane major ostravské kriminálky Roman Saran.

Saran absolvoval svůj klasický trojboj. Matonka, cigareta, espresso. Kateřina Sekulová upíjela kofolu. Štíhlá, pohledná třicátnice pobledlých tváří vypadala jako chodící reklama na katolickou morálku. Ale major ze zkušenosti věděl, že ženy umějí lhát a předstírat tisíckrát přesvědčivěji než drtivá většina mužů. Nemám vám co říct. Jen to, že pan Neslaník u mě strávil minulý týden noc zpátku na sobotu. Přišel v 9 a odešel v 7. Prostě šichta, pomyslel si jízlivě Saran. Co měl na sobě? Prosím? Přijel na kole oblečený do cyklistického dresu nebo přišel oblečený normálně? Většina chlapů v noci do verku na kole nejezdí. Poprvé se mu podívala do očí. No, určitě se najdou i takový blázni. Přišel v džínách a sportovní mikině. Červené. Jste ochotná podepsat v případě potřeby svědeckou výpověď? A to je potřeba? Zatím to vypadá, že ne, přiznal Saran. Popravdě teorie o tom, že by otec po letech pomstil synovu smrt tatarkovou vraždou, mu připadala čím dál víc přitažená za vlasy. Do kanceláře dorazil před 1. O pár minut později se u něj sešel celý tým, včetně ředitele Nováka a státního žalobce Procházky. Krev na těle zavražděného Tatarky nepatří Adamu Juránkovi, hlásil Koutný výsledky analýzy DNA. Při domovní prohlídce jsme zabavili počítač, nějaké fotografie a pár osobních věcí. V kufru červené Hondy CRX kabriolet jsme našli kompletní sadu autonářadí, všechno čisté, žádné stopy krve. Co ten Neslaník? Zeptal se Novák. Ten má alibi, řekl otráveně Saran. Krajský ředitel zuřil. Když to shrnu, tak máte kulové. Pachatel, vražedná zbraň, motiv 0. Co ty kruhy v obilí? Už máte aspoň tušení, kdo je vyrobil? Nemáte. Do pondělka chci mít na stole aspoň jednu smysluplnou verzi případu. Zaburácel Novák a místo tečky přidal prásknutí dveřmi. Jako obvykle. Major chápal. Dokázal si představit, že Novák má v patách smečku novinářů z celé republiky. Naklonil se ke Gomolovi. Zavolej do Jablunkova Hečkovi, ať projdou kamerové záběry zpátku, případně ať trochu zapátrají. Ten Juránkův červený kabriolet je klasický kočkolap. Nedá se jen tak přehlédnout. A ty mi přiveď našeho mladého nácka. Otočil se na Pezdu. Ale nejdřív mi o něm něco řekni. Adam Juránek, narozený 26.4.1986 v Třinci, bytem v Mostech u Jablunkova. Národnost slovenská po otci, který pochází ze Žiliny. Absolvoval českou základní školu v Mostech, v Třinci gymnázium. Teď studuje 2. rokem na Žilinské univerzitě Fakultu ekonomiky, dopravy a spojů. Bez záznamu v trestním rejstříku, podle slovenských kolegů, se však často vyskytuje na akcích tamnějších pravicových extrémistů. Lyžuje, jezdí na kole a je členem třineckého oddílu karate, kde pravidelně trénuje. Držitel černého pásu a juniorský vicemistr republiky. Spojitost s Danielem Tatarkou byla přes otce, kteří se přátelili. Když se Tatarka senior zabil v autě, rodiny se přestaly stýkat. Juránek nemá v mobilu Tatarkovo číslo, nic nenasvědčuje tomu, že by se vídali. Zakončil výklad kapitán Pezda. Romané, to nevypadá, že Juránek je náš člověk, řekl s povzdechem Ožana. Podle mě ani nevěděl, čí náhrobek demoluje. Jo. A už se ozval ten Kraus? Ticho po pěšině. Zavrtěl hlavou Gomola. Mladý, hezký muž s účesem mariňáka a vousy revolucionáře očividně nabil z
ztracenou sebejistotu. Saran věděl, že Juránka už podruhé ničím nerozhodí. Hodný a zlý? Řekl ironicky mladík, když vešli s Ožanou do výslechové místnosti a zaujali obvyklé pozice. Chcete doplnit výpověď? Přešel major jeho poznámku. Dana Tatarku jsem naposledy viděl tak před 3-4 lety. Kamarádili jsme se jako kluci, a to v době, kdy se stýkali naši fotci. Pak jsme se míjeli. Já jsem chodil na základku v Mostech, on v Jablunkově a v Návsí. Potkali jsme se znovu na gymplu v Třinci, ale Tatarka chodil do jiné třídy. Teď jsem v Žilině a on, tuším, v Praze? Začal Juránek klidně. O tom, že náhrobek patří jeho rodině, jsem nevěděl. A že má židovskou krev, no to už vůbec ne. A kdybyste to věděl? Nadhodil major. Kdyby žili v Řiti ryby, nebylo by třeba rybníka, pane majore, usmál se Juránek. Slyším, že jste vzdělaný a sečtělý, řekl Saran jízlivě. To si jistě budete pamatovat průběh pátečního večera, kdy jste zničil hrob. Židovský hrob na židovském hřbitově, pane majore. Roman měl chuť zasadit mu do arrogantního obličeje pravý hák a Juránek jako kdyby mu viděl do hlavy. Nejhorší jsou malé myšlenky. To už raději páchat zlo, než myslit přikrčeně. Voluntarismus může být pro mladíky jakovi nebezpečný. Nietzsche skončil jako uslintaný idiot. Saran sice inteligentnímu rasistovi stačil, ale slovní přetlačovaná ho nebavila. Říká vám něco paragraf 198 o podněcování k nenávisti k národu, rase, etnické skupině či náboženství a tak dál? Zapomeňte na poškozování cizí věci. Na ten náhrobek jste nastříkal dost hakenkrajců, myslím, že u soudu to bude stačit. Juránek se přece jen přestal arrogantně šklebit. Minulý pátek jsem zaparkoval na náměstí před 6 večer, koupil jsem si u kantora sprej, dal si u Bulavy kuřecí nudličky s hranolkami a nealko pivo. O 9:30 jsem šel na židovský hřbitov, rozlomil a posprejoval ten idiotský náhrobek a udělal pár fotek pro kamarády. V 10 jsem odjel autem do Žiliny. Saran přemýšlel, kdo je větší hajzl, Palovský nebo Juránek. Bohužel ani jeden z nich Tatarku nezabil.

Alle warten auf das Licht. Rammstein mu burácel ve sluchátkách a Till Lindemann naléhavě zpíval očekání na světlo. V refrénu to pak odpočítal a na 4 konečně přišlo slunce. Roman spíš čekal na osvícení, impuls, nápad, který by pohnul vyšetřováním vpřed. Petra dnes večer zůstala doma. Její starší sestra, žijící v New Yorku, se naskok zastavila v rodném městě, takže dumal o samotě. Těsně před odjezdem z Ostravy mu volal Hečko, že červená Honda odfičela z náměstí v 10:05, přesně jak uvedl její majitel. O 12 minut později Juránka ve Svrčinovci pokutovali slovenští policisté za překročení rychlosti. Po 15 letech přísné abstinence měl Roman chuť na panáka. Věděl však, že by se proměnil v nezvladatelného bijce, který by šel vyzvat na pěstní souboj půl hospody. Závislost na alkoholu zvládl, ale vypěstoval si jinou. Rozvaloval se na gauči a kouřil. V kapse mu zavibroval mobil. Vruna. Hi, dude. Ozvala se angličtina s gorolským přízvukem. Hi, crow, řekl Roman s třineckým akcentem. Z dálky slyšel, jak se jejich konverzaci směje Regi. Here kommt die Sonne. Zapil mu Till v hlavě. A pak si vzpomněl, kde viděl dvojramenný kříž se stejně dlouhými příčnými břevny.

Osada Markov spolu se sousedním Pulgruněm tvoří jižní křídlo fronty, jíž obec Bukovec obklíčila svéráznou dědinu Hrčava. Čtyři domky plus hospodářská stavení, poslední se nachází necelých 100 metrů od státní hranice se Slovenskem. Saran si nedokázal odpovědět na otázku, proč na tak zastrčeném místě bydlí lidé. Za co se zdejší rodiče svým dětem mstí? Konečně sklikaté silnice za Hrčavu odbočily na lesní cestu k osadě. Nositele tetovaného kříže hledali s Ožanou nejprve v bytovce v návsí, kde byl trvale hlášený. Pak se na radu nadporučíka Hečka vydali do nejvýchodnějšího kouta České republiky. Šance, že zde muže najdou, existovala, neboť zde pěstoval konopí nikoliv pro léčebné účely. To Romanovi před 2 lety řekla hotová láska Regina, která s Jochymkem tehdy žila. Dojeli až k poslední chalupě. Kromě šumění větru v korunách mocných smrků v okolních lesích, tu panovalo ticho. Zvonek u oprýskaných dveří ho rázně utěl drnčením tak hlasitým a nepříjemným, že muselo probudit i neboštíky na Hrčavském krchově. Nikdo však neotvíral. Saran se vydal chodníčkem mezi domem a stodolou k políčku s 2metrovými lodyhami konopí. Ožana zatím bušil na dveře. Major kráčel obhlédnout rajskou zahradu každého huliče trávy. Dřevěnou stodolu měl po pravé ruce. Když minul postranní vrata, zaslechl za sebou šramot a hluboký nádech. Instinktivně sklonil hlavu a zdvihl pravačku, takže boční úder směřující na temeno zachytila paže, rameno a schrbená záda. Rána však byla tak silná, že Saran spadl na zem. Okamžitě se překulil na záda, aby na útočníka viděl. Stál nad ním Josef Jochymek a zvedal dlouhou neopracovanou smrkovou fošnu k likvidační ráně. Brunátný obličej měl skřivený nenávistí. Tupý bůh pomsty mu vedl ruku. Roman ho před 2 lety zesměšnil v jablunkovském rokáči tím, že ho lehce odzbrojil a poté mu zarazil obličej do tácku s hosticí. Svalovec s oholenou hlavou se ovšem dopustil fatální chyby. Postavil se příliš blízko. Romanovi rváčské reflexy zafungovaly ve zlomku sekundy. Vystřelil pravou nohu před sebe a prokopl Jochymkovi koleno. Ten zařval bolestí, pustil fošnu a svalil se vedle majora. Když se pokusil zvednout, major mu zezadu nasadil kravatu a zmáčkl krční tepny. Jochymek sebou několik vteřin cukal a potom omdlel. Ožana, který k ním zrovna doběhl, mu spoutal ruce za zády. Roman si prsty levé ruky třel bolavé rameno. Viděl nás přijíždět a počkal si na mě. Proč zrovna na tebe? Nechápal kapitán. To je dlouhá historie, raději zavolej záchranku. Možná jsem z něho vyrobil invalidu. A pak ukázal Ožanovi kříž se 2 stejně dlouhými příčnými břevny vytetovaný na Jochymkově krku. Všiml si jej náhodou, když během rvačky v rokovém klubu na Bělé tiskl Svalovcovu hlavu do hostice. Reginin včerejší smích v telefonu mu scénu přivolal i se všemi podrobnostmi. Byl si jist, že jí tehdy s Hotou zachránili život. Pokud se nepletu, támhle stojí černý Passat kombi, ukázal Ožana za stodolu. Budeme potřebovat forenzní tým. Saran se procházel podél vzrostlého konopí a kouřil. Nechtěl si sedat, bolestivě naražená záda by mohla zatuhnout. Večer si řekne Petře o masáž. Čekal, s čím přijdou forenzní technici. Jak ti je? Zajímal se Ožana. Bolí mě rameno, ale to přejde. Měl bys nosit služební pistoli, řekl Ožana s lehkou výčitkou, ale Saran jen odfrkl. Od černého Passatu k ním přicházel Koutný.
Tak pánové, v kufru jsou kaluže zaschlé krve. Vsadím se, že patří Tatarkovi. Značka i model vozu stejně jako barva odpovídají popisu auta, které stálo nedaleko místa činu. Sděloval zkušený forenzní technik. A tady máš speciální úlovek. Podal Saranovi důkazní sáček s klíčem na šrouby kola. I přes igelit bylo znatelné, že jsou na něm tmavé skvrny. Vražedná zbraň? Zeptal se kapitán. Pravděpodobně, ale řeknu ti to nejdřív pozítří. Odvětil Koutný a znovu se zahleděl do očí malého blondáka. Majore, jestli jsme našli vraha, tak si genius. Jak jsi na toho Jochymka přišel? To mi poradil Till Lindemann. Usmál se Roman. Kdo? To je takové alter ego našeho génia, řekl Ožana a podíval se na šéfa. Teď už se pochechtávali oba. Kolik té trávy jste vyhulili, než jsme dojeli?

0: Saran ležel nahý na břiše, obličej zabořený v polštáři a ruce položené na dece, jako kdyby se vzdával. Cítil, že Petra dobila poslední baštu odporu k emocím vůči ženám. Poprvé v životě se jim nebránil. Nepoznaná zranitelnost mu přinášela slast. Vnímal dlaně, jimiž Petra jemně roztírala emulzi po bolavých zádech. Všechny starosti se rozplynuly v teplé srpnové noci. Nechal se unášet pomalým proudem jako bárka bez kotvy. Po chvíli dlaně vystřídala plná ňadra, která mu klouzala po lopatkách. Nakonec na něj nalehla celým nahým tělem. Rozprostřela ruce na jeho a dala mu pusu za krk. Jochimek byl na pokoji sám. Koleno levé nohy měl fixované v ortéze. Prohlížel si blesk. Když spatřil policisty, odhodil obrázkovou parodii na noviny na parapet a nasadil překvapený výraz majitele nočního lokálu Rika z Casablanky. Jako kdyby chtěl říct, ze všech nemocnic po celém světě oni přijdou zrovna do tý mý. Roman se té představě zasmál. Co se chlameš, ty malichuju? Sykl Jochimek nenávistně. Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, napadení veřejného činitele, pokus o vraždu. Vyjmenoval bez známek emocí major, než zapnul diktafon. A nezapomeň na neposkytnutí pomoci a vraždu, podotkl kapitán, který se postavil k oknu a tvářil se, že přes žaluzie pozoruje panorama Třince. To je tak na doživotí. Bukovec už neuvidíte. Saran záměrně přeháněl. Cože, co jako... Pomalu, pomalu, blekotal pěstitel konopí. Proč jste zavraždil Tatarku? Zaútočil opět kapitán. Koho? Teď já žádného Tatarku neznám. Znělo to autenticky. Minulý pátek po 10. hodině jste v parčíku u Olzy v Jablunkově na Bělé fyzicky napadl, zmlátil a smrtelně zranil Daniela Tatarku, který hodinu poté zranění podlehl v poli na Písečné, kam jste ho autem odvezl. Tohle nebyl oficiální výslech podezřelého. Saran jen chtěl, ať Jochimek spanikaří. Počkejte, já vůbec nevím, o čem mluvíte. Svalovec z osady Markov zvedl ruce před sebe, jako kdyby chtěl policisty zastavit. Vážně? Jak nám tedy vysvětlíte, že máte dno kufru auta od krve? Našli jsme taky vražednou zbraň. Zítra budeme mít hotovou analýzu vaší DNA a tu porovnáme s DNA získanou z biologických stop na těle Tatarky, které jste tam zanechal, když jste ho utloukl. Řekl Saran chladně, vstal a vypnul diktafon tak, aby si toho Jochimek všiml. Umlátil si 20letého kluka a pak ho hodil do pole jako pytel odpadků. Klidně ti to koleno rozdrtím tak, že se budeš do konce života belhat o holi. Jsme tu sami a tady kapitán mi dosvědčí, že si spadnul z postele. Jochimek stuhl hrůzou. Nepochyboval, že to malý blondětý rabiát myslí vážně. Dokonce máme svědka, který poznal tvoje auto. Stálo zaparkované nedaleko místa, kde si Daniela Tatarku zavraždil. Už jsem vám říkal, žádného Tatarku neznám. Když se přiznáš, soud ti zmírní trest a my můžeme zapomenout na tu marihuanu i na to, že jsi mě napadl. Nic takového zařídit nešlo, ale Jochimek se zamyslel. Alespoň to tak vypadalo. Co chcete vědět? Zajímá nás minulý pátek večer. Byl jsem v Rokáči na praskání. Na čem? To je taková diskotéka. A co se tam stalo? Ten synek do mě začal zajebávat, tak jsem mu řekl, ať jdeme na ferovku. Proč jste šli až k Lomňance? Bo tam byla nejvíc tma. A dál? Dal jsem mu párkrát dopisku a on začal řvát. Tak jsem ho jebnul kamenem do hlavy. Zůstal ležet. Ale přes most začali chodit lidi z Gorola. Přiletěl tam též nějaký chlap a tak jsem se schoval za křok. Zarušel s tím chujem, ale hned letěl zpátky. Měl jsem strach, že jde pro policajty, tak jsem ho naložil do kufru a odvezl.
1: Proč na Písečnou?
0: Nevím, zmatkoval jsem.
1: A proč si ho zanesl do pole?
0: Tak už se mi s ním nechtělo jezdit dál.
1: A co ty kruhy v obilí?
0: Cože?
1: Jaké kruhy?
0: Proč si mu nepomohl a nezavolal záchranku?
1: Myslel jsem, že se z toho spamatuje.
0: Bohužel, nevzpamatoval se. Zemřel v tom poli, poznamenal Ožana. Ještě jedna otázka. Proč máš na krku vytetovaný ten kříž? Jochimek Kromanovi překvapeně vzhlédl a instinktivně si sáhl na kérku, jako by se chtěl ujistit, že tam pořád je.
1: Má ho kamoš Andrej z Černého, tak jsem ho chtěl mít též.
0: A víš, co ten symbol znamená?
1: Nevím. Satana?
0: Major se podíval na kapitána, kývnul hlavou a zamířil ke dveřím. Ten vyhulenec nemá šajna, co ten kříž znamená, řekl Ožana, když šli po schodech k parkovišti. Pochybuju, že tu jde o rasistický motiv. Podle mě Tatarku ani osobně neznal, mračil se Saran. Zastavili se u oktávky a on si konečně zapálil. Ale biologicky

podiveně kapitán. Před 2 lety, když jsme vyšetřovali případ zastřelené husarové, mě napadl nožem a držel ho v levé ruce. Saran zešlápl Weigla do štěrku. Takže z toho vyplývá co? Že má pro tebe Jochimek slabost? Zasmál se Ožana. Vole! Že zabíjel někdo třetí, kdo tam byl s nimi.

Šetření vraždy Daniela Tatarky se blíží ke svému cíli, tedy k vrahovi. Zatím to tak sice nevypadá, ale tým majora Sarana to určitě zvládne. Zítra nás totiž čeká závěrečná část četby z novely Kruhy z trilogie Trojkund Petra Sagittaria. Poslouchejte zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný, příjemný večer vám všem, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojka, přeje Marie Redková. Kdybych vám měla představit hosta dnešního nočního mikrofora, řekla bych, že je to snílek. Je to snílek, který chce, nebo jeho ctižádostí je proměnit česká města, oživit prostor a vrátit lidem sounáležitost. Ondřej Kobza. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Řekla jsem to tak správně? Sedí to?
1: To bych asi o sobě takhle neřekl, jsem snílek, to by znělo trošku hloupě, ale určitě se sny a snovostí hodně pracuju a realita je pro mě trošku takovou nudnou věcí, která je potřeba trošku přetavit.
0: To znamená dát lidem sounáležitost, dát je k sobě. Vy stojíte za projekty, které možná budou lidem známé jako Piana na ulici, Poeziomat, šachy v ulicích nebo také hostina na Karlově mostě. Co byste k tomu dodal?
1: To jsou ty základní věci. Ještě občas děláme takové koncerty na tradičních místech, třeba na poště v Jindřišské ulici jsem pozval symfonický orchestr, to už taky bude skoro 10 let. V parlamentu v Poslanecké sněmovně jsem dělal koncert klasické hudby a Vojtyrika. Jo, že mě baví jako se vždycky podívat na nějaký prostor a říct si, co by tam mohlo být jako úplně jako z opačného konce něco a na 2 hodiny to, ten prostor jako proměnit, no, to je taková moje práce.
0: A taky jste kavárník, máte kavárny, máte rád kávu?
1: Ano, mám rád kávu a mám rád také čaj, takový ten sypanej, ne pytlíkovej.
0: Tak já věřím, že bude velmi o čem dneska povídat s Ondřejem Kobzou na Dvojce v nočním mikroforu.

0: nočním mikroforu si povídáme s Ondřejem Kobzou. Říkala jsem snílkem, kavárníkem a také jsem už řekla o projektech, které máte za sebou. Jak vás to napadlo? Kdy to bylo poprvé?
1: Dnesky říkám, že poprvé bylo, když jsem asi v 15 začal organizovat čarodějnice pro 8 přátel, protože tam ten oheň, který zažehává nějaký kruh, tak tam je asi nějaký zárodek, že mě to bavilo rozdat úkoly, hele, vy půjdete pro dřevo, vy běžte nakoupit basu piv, vy běžte připravit špekáčky, jo, že tak jako se musí dát nějaká práce a takže tam ten rozdělávání ohňů jako tak s tom jsem pak nějak pokračoval asi v 18, v 17 jsem pořádal takový v Ústí na Trolecí takový hasičárny, kde jsem si pronajal klubovnu dobrovolných hasičů a tam se hrála hudba, vystavovaly se nějaké věci v roce asi 95, že tam nebylo jinak kam chodit, takže vždycky jsem nějak měl asi potřebu, že když něco nebylo, tak ne, na to jako nadávat, ale nějak si to jako vytvořit. Takže nějak jako takový ta paralelní polis, jak patočku fujem, jako, tak já se tak nějak jako se snažím neustále vytvářet nějaký paralelní polis. Jako, no.
0: Co vás na tom lákalo? Že ti lidé se budou bavit, že jim bude dobře, nebo to, že to klapne a ta organizace to vás uspokojovalo?
1: Určitě ta radost, že pak ty lidi se spolu třeba seznamujou a dávají si do řeči a jsou spolu, to mě taky baví, jako no, tak to je taková pro mě jako nejlepší zadosti učinění. Já si myslím, že jsem že jsem splodil díky mým organizačním věcem mnoho dětí, jakože já jsem reálně jenom jedno, ale myslím si, že jako jsem jako fakt ty lidi, co se dali dohromady, tak jasně, oni by se třeba dali dohromady s někým jiným, taky by měli být jiný děti, no, ale jako já si myslím, že takový třeba 30 dětí jsem třeba splodil díky těm akcím, jako no.
0: Na které to dítě jste nejvíc hrdý?
1: To jako neumím říct, no, ale je pravda,
0: většinou rodič řekne, že nemůže jmenovat jedno
1: ale
0: dítě.
1: Ale spíš samozřejmě jsou to ty děti, i ty projekty, jako, tak
0: to. No tak to, já tomu rozumím.
1: No, takže to neumím říct. Já vlastně jsem si uvědomil, že já hrozně zapomínám, no, že já žiju hrozně přítomností a budoucností a projekty, které byly před 10 lety, jako tak nějak, jako přijde mi, že to je natolik intenzivní všechno, že nějak není vůbec čas, jo? Že až je to takový, jako si připadám trošku hloupě, že si to nepovaluji v ústech, jako nějaký dobrý víno, ty vzpomínky, ono jich bylo zase tolik těch akcí, opravdu jako, když přitáhnete 1000 lidí na poštu do Jindřišský, aby tam poslouchali filharmonickou hudbu, to bylo nádherný, jo, ale ono tím, že těch akcí bylo tolik, že já už vůbec ne, to je takový trošku jako hřích, no, někdy, že možná někdy jako bych měl toho dělat míň a víc si toho ještě jako víc na to, víc to prožívat, no.
0: Dobře, tak začalo to čarodějnicemi a další krůček bylo co? Já vás k tomu dovedu.
1: No, máte pravdu, že začalo to čarodějnicemi a pak to pokračovalo Čertem Mikulášem. Jsou samozřejmě dva moje velmi oblíbené svátky, samozřejmě kromě Vánoc, Velikonoc, ale protože ten svět funguje jinak, jednak jako opravdu ty čarodějnice, jako já rád hrozně chodím jako krajinou tehdy, jako nebo na kole a vidím ty ohýnky a občas někde zastavím vždycky, jo, a ty lidi jsou takový jako, jo, jakože ne každý, ale velká část společnosti slaví ten ohněm a pro mě jako Čert Mikuláš na protilehlém roku naproti, tak tam zase jako prostě se chodí městem, jo, tam ty stíny těch bájných bytostí, jo, já vždycky bavilo chodit za čerta a ptát se tramvajáka, jestli byl hodný, jo, nebo policajta, nebo radní stráže, jo. A je ten svět zase trošku naruby, je to, co mě vlastně zajímá. Takže jako je to takový, jsou takový jako střípky a další jako z mnoha střípků je, že jsem nakonec nedokončil žádnou vysokou školu, kterou jsem studoval, takže mě nezbylo nic jiného, než si vytvořit nějaké svoje povolání, protože jsem zjistil, že mě asi nikdo nezaměstná. Myslím si, že kdybych to nějak horko těžko dostudoval, tak by to dopadlo hůř podle mě, jo? Že bych jako měl nějaký titul a třeba bych někde jako nastoupil. A takže ne, že bych to propagoval, to ať ze mě nikdo nebere příklad, ale někdy to je dobrý jako asi něco jako neudělat, protože pak vás to vybízí k takový originální cestě svojí. Jako, jo?
0: Tak škola vždycky dává jenom návod, jak si na ten život zajít a potom ten život, to už se člověk musí poprat sám.
1: To jo, ale pak je nebezpečí, že když třeba vám to jde a máte dobrý známky, tak je to vlastně hrozně nebezpečný, že si myslíte, že takhle budou fungovat celý život, jo? A ono třeba ne potom.
0: No, tak nejlépe si vedli ti, co měli trojky, čtyřky, protože ti věděli, že musí mít spoustu zájmu a té škole věnovali jenom trošičku.
1: A taky se naučili prohrávat. Já jsem spíš čtyřky, pětky, než trojky, čtyřky, ale že jsem se naučil jako prohrávat, jo, to ty jedničkáři vlastně nevědějí možná, co to je, jo, takže to je taky důležitý ustát tu prohru, no.
0: Vy jste říkal, že ptát se tramvajáka, jestli byl hodný nebo zlobil, to znamená, že vy vlastně jste ty akce i moderoval, že ne, jste je dával dohromady a byl jste Mikuláš?
1: Já jsem byl čert a čert. To nebyla akce, no, my jsme šli po Praze přes Karlův most a koho jsme potkali,
0: jednou
1: to byl Tomáš Halík, jo, tak jsme se ptali, jestli nezlobil, jo, tak jsme otevřeli tu knížku a takže to je takový, jako, že vlastně ty lidi jsou zvyklí, že to je jenom pro děti a my jsme rádi potom to překlopili, samozřejmě jsme to dělali pro děti, ale pak jsme to překlopili pro ty dospělé, no, a ty lidi se chovají jako děti v dobrém slova smyslu, že přijde mi do tramvaje a ty lidi musí recitovat básničku, jo? Že vlastně to už po nich dlouho nikdo nechtěl, jako aby řekli básničku, jo? Takže to je vlastně docela jako hezký, že to musí.
0: No tak vlastně vy je dostanete do role toho dítěte, protože se rozpomenou na své dětské časy a už se nedá nic dělat, musí odpovídat.
1: No ale to právě mně je líto, že to jde jenom jeden den v roce, jako na čertem Mikuláši, kdy to ty lidi jako berou tu hru, no, že kdybych tam jako šel o týden později, no, dřív a v nějakým jiným převleku a něco po nich chtěl, tak řeknou, že jsem nějaký blázen a nebudu se mě všímat, takže to je jediná škoda.
0: Která místa jsou pro vás důležitá? Vy jste říkal na Karlově mostě, rád třeba zvolíte určité místo, které vám vtiskne nějakou atmosféru do té akce?
1: To mnoho míst, asi tam, kde žiju, na půl žiju na hradě Pirkštejn v Ratajích nad Sázavou, tak to, ale jinak to v té Praze z takové ty všeobecné místa, no, mě právě baví jako proměňovat. Máme piano na Hlavním nádraží, jo, tak ten hlavák je taky úžasný. To asi bych vyjmenoval takový ty klasický místa, kudy člověk jako prochází, jenom mě právě baví jim dávat jako na chvilku jako jiný význam.
0: Říkal jste, že bydlíte na hradě, tak to bych ráda s vámi probrala, ale necháme si to až po písničce. Ondřej Kobza na návštěvě v nočním mikroforu.

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na Dvojce.
2: A hostem je Ondřej Kobza. Ondřeji, mluvili jsme o vašich nejrůznějších projektech a narazili jsme na to, že bydlíte na Hradě. Tak to mi prosím vás řekněte, jak jste k Hradu přišel a jak se bydlí na Hradě v 21. století.
3: Tak to je velká radost. Tam už asi 11 let můžu žít. Mám takovou dlouhodobou smlouvu s katolickou církví, protože tam byla fara 300 let, takže církev to nepotřebovala, že jsem na to nějak náhodou narazil na ulici doslova. Jsem potkal kamaráda, který jsem nepotkal, a on říkal, jestli nechci hrát, tak jsem říkal...
2: Jestli nechci hrát.
3: Tak jsem říkal, že jo, myslel jsem si, že to je nějaký for, a on mě to pak řekl, že to je pro nájem a tak. A je to vlastně takový hrad, kde tím, že tam žili faráři, tak se tam jako kontinuálně žilo, takže tam je takový chudej život, jakože studenej, ale jako nám to vyhovuje s manželkou a s malým dítětem. Mám tam prevét, historický záchod, a v zimě se ho topí v jedné místnosti a máme tam věž se zvonama a jsou tam samozřejmě netopíři a poštolky a je to zároveň 45 minut do Prahy, takže je to taková kombinace, takový skalní městečko Tyraté nad Sázavou, jsou vlastně dva hrady, Horní zámek a Spodní hrad. Teďka tam teda začalo jezdit hodně lidí, že tam je taková nějaká ta hra Kingdom Come, já to moc nesleduju, ale hodně lidí tam teďka začalo kvůli tomu i jezdit.
2: Jako přímo na tom Hradě, nebo krám, tam
3: ne,
2: někde
3: na Prahu toho
2: ano.
3: Ano. A takže to je pro mě velká posila tady tohoto místo, no. To nevím, jestli bych to mohl dělat všechny ty věci. Já teďka celkem daří ty věci i řešit jako v USA, jako ty projekty, a říkám, že jako vůbec bych se mi zatím nechtěl tam přestěhovat, no. Mě baví tam jako jezdit, ale prostě takhle jako na takovém krásném hradě žít, to bych v té Americe jako bohužel asi nezvládl, hrad ze 14. století, no.
2: Trochu jste mi vzal dech, ale řekněte mi, jako jak ten hrad je přístupný, tam můžou přijít i turisti, nebo
3: on je malý, jo, že třeba vedle Český Štemberg, a tak tam vlastně je to tak velký, že tam je nějaký okruh průvodcovský, a pak tam třeba i může paní Štemberg žít někde, ale to je vlastně 5+1, jo, takže tam vlastně bohužel jako to nejde provádět, protože bychom pak tam nemohli bydlet a ani tam jako není jako žádná expozice, takže spíš tam děláme občas nějaké jako přednášky, koncerty, cymbálku, aby třeba jako lidi měli možnost se aspoň do části toho hradu občas jako podívat. No, především ty historické přednášky mě hodně baví. Petr Čornej tam měl právě přednášku o tom Hince Ptáčkovi z Pirchštejna, který tam vlastně žil na tom hradě, který připravoval tu půdu, aby Jiří z Poděbradce mohl stát českým králem. Takže to je taky pro mě silná věc, že se tak trošku člověk napojuje na takovouhle druholigovou známou postavu, jako jo, kdo se jenom trošku zajímá o historii, tak zná Hince Ptáčka.
2: Říkal jste, že tam provozujete i muziku a díval jste se na pana zvukaře a předtím jste spolu komunikovali, takže vím, že vlastně on to je, kdo u vás také hrál, no, ano, a je to naprostá náhoda.
3: Ano, člověk přijde na rozhovor a hnedka někoho pozná, ale jak jsem ten kavárník pražský, tak mám kamaráda Zdeňka Bergmana, který si říká převozník pražský, já si říkám kavárník pražský, tak to se nám tak jako stává, no, že prostě známe půlku Prahy.
2: Tak teď to musíme vzít ale po pořádku, protože jste říkal projekty Amerika a na to bych se ráda zeptala. Jaké projekty, co zatím je, kde v Americe?
3: Vlastně v roce 2013, když jsem začal rozmisťovat ty piana na ulici, tak už hned ten rok mě napadl ten poeziomat, takový nápad. On pak se různě vyvíjel a měl spoustu propadů, až to byl třeba poslední 4 roky to nějak začalo fungovat, ono má kliku, vypadá to jako periskop a je tam asi 20 nahrávek, které souvisí s tím místem, máme to asi na 120 místech, především v Čechách.
2: A takový... Musíme to přiblížit, kdyby to náhodou někdo neznal, tak to je roura, která vypadá trošku jak roura od kamen a když zatočíte klikou, tak nabijete vlastně energií tu rouru, řeknu to úplně polopatisticky, a z té roury se ozve poezie.
3: Nejenom poezie, nejenom třeba poezie. Na Václaváku máme třeba poslední slova Jana Palacha, jo, že mě vlastně jde o to, aby ty lidi nějak prožili to místo, abych jim... To, každý místo má nějakou paměť a já tady touhletou zvukovou stopou, stejně jako vy tady v rozhlase, přináším výběr toho, co si myslím, že by si ty lidi měli na tom místě poslechnout. A tenhle ten vynález se snažím šířit právě i v té Americe teďka, celkem to funguje. Před 3 týdny jsem tam byl v Princetonu jeden instalovat, za 3 týdny jedu zase do Los Angeles. A vlastně díky AI teďka oslovujeme zajímavé instituce po Americe, hlavně právě různý muzea. A já mám skoro každý den jednu pozitivní odpověď. Jo. Teďka mám videohovor s muzeem Emily Dickens. Měl jsem teďka videohovor s Monticellem, kde umřel Thomas Jefferson, dvojka USA. Jo, jakože vlastně, jako já mám jako už teďka třeba 120 pozitivních odpovědí, samozřejmě jako uvidíme, co se z toho přetaví, jo, ale i to mě jako potěší, jo, že nějaký Čech napíše do vyhlasných institucí, což si by si člověk čekal, že se mu nikdo neozve hlavně, že jo.
2: Takže nikdo.
3: A oni jako se ozvou, že se jim to jako líbí a že chtějí vědět víc, jo, takže doufám, že jsem na začátku, jo, nějaký takový expanze, protože jakmile bych i tam bylo třeba 10, tak už to pak jako je taková reference, jo, takže
2: samozřejmě, první, druhá je, to je nejtěžší, že?
3: Právě, no, takže z toho mám jako radost a na to se vlastně soustředuju, jo, že v Čechách stále chci ty věci dělat, ale to víte, no, jako není to taková výzva, v Čechách to můžu dělat.
2: A nás
3: dělat...
2: je taky jenom 10 milionů.
3: Přesně tak, ale zároveň tím, že by člověk pak měl záminku tam jezdit, tak zase můžu navnímávat ten veřejný prostor někde jinde, jo? Že to pak samozřejmě nejde o to jenom, jde i o to vymýšlet právě další nápady, projekty, jo? A na to potřebujete mít jako trošku inspiraci i odjinut. No?
2: Tak poeziomaty nejsou zadarmo. Jak se vám daří získávat podporovatele pro takovéhle svoje myšlenky?
3: No právě, že já jsem dlouho, mnoho let, trvalo asi 8 let, jak to vlastně jako pojmout, jo? Já jsem si myslel, že jsem vymyslel geniální věc a...
2: A jak jste na to přišel?
3: Já vám řeknu, jo, jenom... A myslel jsem, že jsem vymyslel geniální věc a teďka mi lidi začnou volat, že to chtějí, jo. A ono se to nestalo. A to jsem tak nějak tehdy myslel, že to třeba budu dávat jako jenom za náklady, jo, jenom aby to jako někde bylo. Až teda před těmi 4 lety jsem to musel dávat s nějakou marží, abych mohl vytvořit profesionální tým, aby fakt se udělala výborná dramaturgie, aby ten hardware byl kvalitní. A teprve tím, že teda tam je nějaká marže a je to takový trošku jako business model, tak to nějak začalo vlastně víc fungovat. Jako no, takže někdy vlastně máte nějakou ideu idealistickou, že by měly znít poezie po místech, ale vy nevíte, jak to zprocesovat a někdo je hold natvrdlej jako já a 8 let mu trvá, než zjistí, že se to vlastně musí normálně natvrdlo prodávat. Jo. Jako mě to takhle dlouho trvalo.
2: Jak jste přišel na ten první poeziomat?
3: Já jsem byl zvyklý vodit lidi na pouť, třeba do Erinkova Petrkova nebo na opuštěný kostel a věděl jsem, jaký to je, když třeba hlavně na podzim, v zimě jsme šli a trošku mrholilo a když jsem vytáhl nějakou knihu básní, přečetl jsem jednu báseň a pak jsem to dal druhému poutníkovi, třetímu. A ty lidi to nezažili nikdy, že by oni museli číst nebo by slyšeli poezii venku. To prostě vlastně si člověk vlastně nezažije nikdy.
2: No to ne.
3: Jo, a takže to jsem měl jako v hlavě dlouhou dobu, jak to udělat, aby zněla poezie venku za doprovodu toho čvachtání v kalužích, jo, těch dalších zvuků.
2: Kapek deště.
3: Kolem, no, právě, no. Takže to byl ten nápad a na začátku teda v těch poeziematech byla jenom poezie, ale teďka to právě rozšiřujeme, tam můžou být, když říkám, ty autentické hlasy Palacha nebo prostě Havla, nebo hlavně, aby to souviselo s tím místem, takže to je takový můj vynález, tak když to někomu řeknu, tak si lidi říkám, no, tak to je jako takový, to asi už muselo být, ne? A on to vlastně ještě nikdo neudělal. To je jako zajímavý, že to je velmi intuitivní nápad, kdyby si člověk čekal, že to je, a on to není, no, takže uvidíme, jak se mi podaří to dobít svět. A podobně jako na Karlově mostě je socha svatého Jana Nepomuckého, kterou jezuité ten kult šířili po celém světě, tak já doufám, že taky ten poezion bude takovým českým artiklem. Ten svatý Jan propojoval jako ty dva břehy, i metaforicky, tak a ten poezimat tak nějak trošku jako propojuje toho člověka, který poslouchá s nějakou pamětí, tak je to takový most do té paměti toho místa. Takže to je pro mě ta jezuitská tradice tak jako velmi inspirativní.
2: Vy jste říkal, že vlastně je prodáváte, to znamená, že máte projekt umístit nějaký ten poeziomat na určité konkrétní místo a obrátíte se třeba na firmy, které tam působí v tom...
3: V Čechách to jsou spíš města.
2: Města.
3: Ale v Americe to jsou spíš instituce, jako ty muzea, knihovny a tak.
2: A jaké jsou ohlasy?
3: No právě, že, jak jsem vám říkal, díky té AI, která nám umí dobře vybírat ty, kterým píšeme ty maily, tak to mě hodně pomohlo, no. Že vlastně ty, co nám pak odpoví, tak se ten nějaký algoritmus prostě pak jako zase, že podle toho on nám vybírají další a další jako zase instituce, jo, že se vlastně zlepšujeme a takže říkám, teďka za 3 týdny tam jedu, na 4 týdny, tak pak ty, co se nám ozvali, tak objedu. A vždycky to osobní setkání je takový více, že jako nažavím nějak, natchnu a tak. Ale není to jenom poezie, protože to jsou takové speciální šachové stolky, na kterých necháváme figurky, nebo to jsou bláznivý koncerty. Já jsem byl před těmi 3 týdny v New Yorku a tam je Bryant Park, takový nejhezčí park v New Yorku, a tak jsem se tam bavil s těma lidma, co to spravujou právě o poezie a tu šachových stolcích, co se jim líbilo. A pak jsem ještě vymyslel, říkám, byl ten někdy koncert ráno, jako za východu slunce v 5 ráno? Ne. No tak to bychom mohli udělat, ne? Že bych zařídil 4 muzikanty klasické hudby a zahráli by od Haydna kus Ráno, se tak jmenuje, takový for, a že bych jim dal nějaký jako čepičky noční, jako noční košily, a lidi by se vzali deky a ten New York by se probouzel a samozřejmě si jim to hrozně líbilo, jako, takže myslím si, že mám...
2: Se chytíte.
3: No, že teďka fakt je takový dobrý období, no právě, no, že to je taková jako výzva, no prostě, a že ono hold, ten můj obor je takovej, hovoří jazykem, kterým se můžu dostat vlastně kamkoliv. Český zpěvák, zpěvačka, herec, herečka, to má vlastně těžší, si myslím.
2: Říká Ondřej Kobza v nočním mikroforu.

blízko se v okně měsíc, padne lev nebo banán. První noc v novém bytě,

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: Povídáme si s Ondřejem Kobzou. Už jste, milí posluchači, pokud jste chvilku už s námi strávili, pochopili, že Ondřej je nejenom snílek, ale skutečně velké má před sebou projekty. Člověk je takový, jakými lidmi je obklopen. Jací byli vaši nebo jsou vaši rodiče? Byli to také takový snílci a naučili vás té lehkosti, bláznivosti, energii vám dali?
3: Já jsem, jakoby, já mám své rodiče rád, ale myslím si, že byli trošku jako jiní, takže spíš teda vlastně nechápu nějak moc jako
2: proč ty věci se to ve vás vzalo?
3: No, to jako nevím, no, jako právě. Takže to je spíš takový, jak člověk je tvořený mnoha věcma, ať už genama, rodinou, ale i třeba nějakým, že jo, znamením. Nevím, no, nevím, jako jak se ty věci jako dějou, jako no, prostě.
2: A ty projekty, o kterých jste mluvil, o těch nemůžete přemýšlet sám. Musí vznikat v dialogu, musí být nějaký brainstorming, jak se hezky česky říká.
3: No, já mám vlastně štěstí, že už ty věci dělám, takže už vlastně jakoby mě mnoho lidí do toho jako pustí, do toho uvažování. Vlastně mě je skvělý to, že určitě by mnoho lidí vymyslelo taky podobné věci, ale já už mám ty možnosti, jo, teďka třeba se bavím s hotelem Fairmont v Pařížský, tam je taková piaceta, říká se tomu náměstí Formana, tak ale že tam jako budu něco dělat, jako jo, protože už mám tu minulost, že jsem něco dělal s proměnou prostoru, jo, takže vlastně pak už se jako ten brainstorming dělá líp, když už jako mi řeknou, hele, pane Kobza, tadyhle máte prostor, něco vymyslete. Takže vlastně spousta lidí si tak i vlastně ty nápady nemá, protože nedostali tu otázku, nedostali to zadání, který si teda já často kladu sám sobě zadání. A je to nějaký jako až jako postižení, že člověk jako jde jako po tom světě a dívá se jako na fasády, a co by se tam jako tak, nebo co by se v tom městě dalo jako udělat. Takže je to jako je to nějaký obor, taková umělkyně Kateřina Šedá, že jo, taky vlastně si i lidi jako zvou, aby jim v tom jejich městě něco udělala, jo, takže taky to má v jistém smyslu trošku jako jednodušší, protože to už pak je...
2: Když je člověk zavedený.
3: Když už vás jako zavolají, pojďte nám tady něco udělat, tak už jako vlastně něco vymyslíte, jo, takže nejhorší je ty začátky jako udělat z něčeho něco, jako to jako je to, a mě v tom pomohly ty piana na ulici v roce 2013. No.
2: A ty vás napadly jak?
3: No, to zase souvisí s těma čarodějnicema, že jsme tam jednou na tom statku u nás v Ústí nad Orlicí, tam taky jako bylo u toho bylo nějaký piano vevnitř, jsme ho vytáhli k tomu ohni a já mám rád, když je to takový živý, když je takový cigánský prostě, když se prostě zpívá, to je taková žádný nazvučený nástroje, prostě lidi jsou spolu. Takže to piano, jsem viděl, že první věc, co musí mít moje kavárna, Kafa v lese v Krymské ulici v roce 2010, když jsem otevřel, že musí mít piano, aby to byla kavárna, jo, že jako je, jinak co to je, jako je, tam bude se prodávat pivo, káva, víno, jo, musí to mít něco jako navíc, jo, jako každá kavárna nemá piano, jo, takže, a pak jsme ho velmi záhy vytahovali ven na takový ty půlroční slavnosti, takže nějak mě to napadlo, protože jsem, protože zatím je ten oheň, jak jsem vám říkal, ta jiskra toho, že jsou lidi nějak spolu a nějak se rozjedou, nějak se zažehnou a jenom tam lidi začnou na boso tancovat na té ulici právě u toho piana, tak jo. To piano je prostě...
2: Tmelící element.
3: Až havící, no, právě, no. To právě Radovan Lipus, můj oblíbený, vypráví, jak na těch nárožích právě já už nevím, před 300 lety těch budov v těch velkých městech byly takový malý ohně a tam se pražila ta káva právě, jako jo, že vlastně tak proto on říká, že kavárna je urbanizované ohniště, takový pojem, že to i vonělo na těch ulicích, jo, a když tam shlukovali a ten pražič tam vyprávěl o té kávě a tak, no, takže je to furt, jako hovořím o takových metaforách, to je asi jediná věc, jako, jak se o tom dá hovořit, protože to nemá definici, to, co dělám. Jak by to mělo definici, tak je to anatomie, je to věda, je to matematika, je to fyzika a to nemůžete definovat tanec, zpěv, bytí pospolu definicí.
2: Je to
3: definicí, jo. Jako,
2: neuchopitelnost, jo.
3: Takže jenom jako, ty metafory nám pomáhají to nějak popsat.
2: Jak byste popsal nebo postihl vaše kavárny? Čím jsou zvláštní, čím jsou specifické? Hraje tam muzika, nebo je tam ticho, chodí tam stálí návštěvníci?
3: Já už se tím kavárnám tolik nevěnuji, protože mě právě baví spíš dělat ty místa všude, možně i po světě. Takže už to není to, na co by byl tak jako hrdý, má to mnoho chyb. Jo, není to už takový, jak bych si představoval, ale Café Lese jsou hlavně koncerty a jsem rád, že to je takový, jako, že tam jsou ty cihly a že to je takový undergroundový klub a to si myslím, že je taky důležitý, aby ještě v Praze takovýhle kluby byly takový trošku jako ten rokáč, jo, ten rokový klub, jako, jo, že alternativa je takový všechno už jako vymazlený, pak nějaký ten, takový to elektronická hudba, jo, nějaký reklamy tam, jo, že, takže já jsem rád, že držím takový ten underground a samozřejmě malý pivovary tam máme a je to takový tam
2: takový a mimo sklep, Prahu. No.
3: Já mám kavárny v Praze. Mám.
2: Ano, ano. A mimo Prahu jsou ty poeziomaty vaše. Ně je možno narazit.
3: Přesně tak. Nebo děláme ty dlouhé stoly, jo. Tyhle ty různý jako happeningy. Teďka jsem dělal v Brně před měsícem takovýho provozochodce, který šel z budovy Grand Prix na druhou budovu, ale v Přeholeku Šohaje, právě abych trošku ještě k tomu dlouhému stolu, co taky organizuju, tak jsem dal tohohle Šohaje na laně, který tam přecházel z jedné budovy na druhou, takže je to jako co si představit, že by se tam mohlo jako odehrávat v tom místě, jo? Nějaký příběh, nějaký motiv, nějaká jenom takový poetický obraz. A je určitě důležité dělat divadlo, je tady ta cirkla putika, všechno to jsou skvělé věci, ale mě právě zajímá, jak z těch normálních budov jako, a normálních ulic, normálních míst udělat to divadlo, protože lidi jsou slepí už, včetně mě, já taky si málo všímám, já jsem první, který je nevšímavý, takže vím, jaký, a myslím si, že ale všichni jsme rádi, když si něčeho všimneme, když jsme pozorní a já se snažím sebe a i ostatní učit tej ty pozornosti, takže když pak tam natáhnu toho provazochodce, tak ty lidi jsou donucení tak zvednou tu hlavu a krom toho se tam vlastně všimnou, že tam je vlastně krásný nápis, ten Grand Prix a nějaký okna, architektura, to samé na tom hlaváku, když máme to piano, tak lidi tím hlavákem je normálně projdou, ale takhle
2: vlastně, a spěchají.
3: A takhle u toho piano se zastaví a právě taky zvednou tu hlavu, uvidí najednou ten strop, jo, kolik lidí se podívá na strop hlavního nádraží, jo. Takže to je možná spojujícím motivem těch projektů.
2: Dívat se na ně jinak, než je vidíte při běžném průchodu.
3: Přesně tak. Jako a to prostě je vlastně strašně obohacující. Lidi hodně cestujou a já to mám taky rád, ale někdy si říkám, že kdyby cestovali v té každodennosti, že by si každý den třeba jenom zkusili všimnout něčeho nového nebo tak, jo. To je, myslím si, tak turistou ve vlastním městě, jo, jako taky jsem...
2: V místě, kde žiju.
3: Taky jsem to ještě neudělal, taky jsem si říkal, že bych někdy třeba svou ženou šel spát do nějakého hotelu v Praze a připravili se tady jako trošku, jo, šli na místě, kde jsme nikdy nebyli, jo. Já jsem dělal před rokem koncert Pepi Špačka ve staroměstské Mostecké věži, věž na Karlově mostě a jsem se zeptal tam těch 40 lidí, kdo tam je poprvé, až 65% tam byli poprvé. Jako, jo, to je vlastně, všichni cestujeme po Benátkách, New Yorku a nebyli jsme na věži.
2: Na staroměstské Mostecké věži, přesně, já tam byla teda. Jak na to jdete, když máte zadání, že určitý prostor máte ozvláštnit, zabydlit, něco vynalézt. Necháme si to na za chvilku. Dobře?
3: Dobře.
2: Přemýšlejte o té otázce. Děkuju.

0: Ještě chviličku si budeme povídat s Ondřejem Kobzou. Jak na to jdete, Ondřeji, když dostanete zadání? Tady nám ozvláštněte prostor, máte ho k dispozici. Sednete si tam, koukáte kolem sebe, nebo tam projdete 50krát v různé denní doby, noční doby?
1: Je to, že člověk má v hlavě nějakou databázi, třeba i věcí, co člověk viděl, a nějak to tam prostě je taková bramboračka, se jako míchá a spojuje se právě s tím, že člověk je třeba na tom místě a pak něco napadne. Třeba jsem v Černu v Písku na mostě nejstarším našem dělal tak to, že jsem tam dal písek na 4 dny a lidi si sundali boty a chodili na boso, to byl takový hezký pohled na ty lidi. Byl to jako premiéra. Poprvé neplánoval jsem to opakovat, ale myslím si, že se z toho stane tradice každoroční už, že na pár dní si lidi sundají boty, jo. Takže tam jako asi by to mohlo napadnout někoho dalšího, ale nikoho to ještě nenapadlo, no. A hlavně já jsem jako, mě to jako napadlo a v podstatě jsem z toho musel stejně tak nějakou vlastně do určitý mě i zaplatit ze svýho, jo, nebo částečně teda. Takže vlastně hodně věcí není jenom o těch nápadech, ale že jsem nějak měl štěstí, že jsem tehdy nějak ještě peníze měl a zaplatil jsem to. Že hodně lidí má nápady, ale už pak nejsou, nemají...
0: Nedotáhnou.
1: Protože nejsou ty peníze na to.
0: Ale je potřeba oslovit ty pravé lidi, které natchnete a kteří do toho
1: to
0: půjdou.
1: Ale tolik neumím, učím se to, je to lepší a lepší, ale na začátku mě to tady to pomohlo, v tom mě ty kavárny pomohly, že mě něco jako přinesly, nějaký peníze, které jsem pak mohl utratit za tyhle ty věci, které jsem se jako tak trošku jako udělal, že už mám něco za sebou a teďka už se daří si i za tyhle ty peníze říkat peníze, no.
0: Nestydět se říct si o ty peníze těm pravým lidem?
1: Učím se to, no.
0: A třeba v tom Písku konkrétně, chodili tím Pískem po tom nejstarším našem mostě domácí anebo přespolní,
1: všichni.
0: Musím říct, že tam často bývám v Písku a většinou se tam pohybují turisti, protože se přijedou na ten most podívat a tak domácí tam třeba přeběhnou, ale tolik jich tam zase není.
1: Mně právě přijde, že tam je i dosadost právě těch místních, že ten most funguje skvěle jako takovým přirozeným spojníkem mezi těma dvouma částma, že to jako jde.
0: Vy jste mluvil o poeziomatu, který byste chtěl jaksi nabídnout v Americe, ale on funguje i jinde v zahraničí, funguje v severských zemích.
1: Ano, ano, teďka v Helsinkách jsme instalovali loni, v Norsku.
0: A jaký je ohlas?
1: Dobrý.
0: Plánujete i jinde po Evropě?
1: Tak já plánuju hodně věcí, ale těch slepých uliček, kterýma jsem se už prošel, jako jak to šířit, je už hodně, jo, že vlastně to samozřejmě není jako jednoduchý, no, jako něco někam umístit, takže proto se víc teďka soustředuju na tu Ameriku, protože je potřeba tam jako do té země potom jako pravidelně jezdit a tak a nemůže se člověk rozkrájet a teďka rozjet jako více rozemí, takže proto teďka ta Amerika, no.
0: Máte třeba nějaký notýsek, kuchařku, nápadů, receptů? Zapisujete si, když
1: určitě,
0: vás
1: určitě,
0: něco napadne?
1: To bych jinak všechno zapomněl. No. Jako, já si všechno zapisuju ručně a pak si vždycky o Vánocích ty deníky čtu, abych si to ještě víc jako nějak připomněl. A určitě tam máme jako mnoho nápadů, který třeba pak se v nějakou pravou chvíli jako spojí. Člověk stejně vlastně uvažuje o takových archetypálních věcech, jako to jít na boso v Písku, jo, někde, jo, nebo třeba lidi mají takový ten úžas, když vidí třeba bublifuk, jo, ty bubliny, takže taky jsem si říkal, jak to udělat, aby bylo nějaký zařízení ve veřejném prostoru, který by generoval bubliny, jo, já teďka nevím ještě, jak to technologicky třeba vyřešit, ale a třeba ani nevím, jestli to někdy udělám, ale je to ten princip, jo, jakože to, kdyby se podařilo, že byl takový veřejný bublifuk, tak by to bylo jako hezký, jo, že jako, jo, takže takovýhle, jako takovýhle nápadů mám desítky v hlavě a oni se pak třeba nějakou pravou chvíli spojí s tím, že jsem pak na nějaký schůzce a je tam nějaký téma, včera jsme se bavili se v Pardubicích, tam se vyráběly turbíny v nějaký bývalý továrně, že možná z té turbíny udělat jakoby nějakou sochu, která by něco dělala, jo.
0: A máte nějaké konzultanty, s kterými třeba to probíráte?
1: Určitě, ale je to takový spíš, že to je takový nahodilý všechno a určitě tam mnohdy každý dá nějaký střípek a teďka před tím Fairmontem v té pařížské ulici plánuju tam dát 60 takových velkých květináčů se stromama, který budou na paletě, takže tam třeba těma ještěrkama to budeme moc jako přemístit a chtěl bych dělat takový jako výlet třeba na Staromák, jo, že na jeden den dáme, vysadíme 60 stromů na Staromáku. A tak to je vlastně taková věc, že jako já mám nějakou ideu, která taky částečně jsem se inspiroval někde, ale pak já už jako nevím, jaký stromy, do čeho zasadit, to už jako, takže v tom třeba zase poradí jako jedna kamarádka, krajinářská architektka. Jo, že vlastně každý mě něčemu jako pomůže, no. Já spíš jako mám takovou tu velkou vizi, že to nějak tak a vlastně už moc ani neřeším technikálie, jo, jako vlastně to se už pak nějak jako vyřeší, no.
0: Používáte umělou inteligenci, abyste se poradil, nebo aby...
1: No, na ty místa, na oslovování těch poezimatů v Americe používáme, no, to je výborný, no, prostě, no. Že on to je, připraví ty maily personifikovaný a posíláme třeba 300 mailů týdně, takže to bychom jinak nezvládli psát ručně všechno, no.
0: Používáte hodně počítač, mobil, anebo spíš vás láká to setkání s oka v oko, tet

0: žijí Tojka, jo, prostě, jo, jako, tak jsem viděl teďka, že se někde na Vítkově jsou takový hezký Tojky, že jako ze dřeva a snad to nějaký systém,
1: jako kdy jako... Jako budky.
0: No, že to jako vysušuje se tam, že to je nějaký, nějaká technologie, že třeba tohoto, kdyby někdo dělal, že to pro mě skvělý i biznis, jo, že by udělal jako nějakou dobrou budku záchodovou, která by nehyzdila ten prostor, nesměděla by jako ta Tojka, ale vlastně, jo, takže vlastně myslím, že ta technologie to už dneska umožňuje, tak by to vlastně strašně prospělo
1: Tomu
0: prostoru, jo, takže třeba to je věc, kterou já dělat nebudu, upřímně nechci se živit
1: Tojkama,
0: ale myslím si, že třeba to, už jenom tohleto, kdyby někdo udělal, tak zaručuju mu, že bude to mít skvělý biznis, jako jo, a protože by to pomohlo.
1: Tak třeba nás teď někdo poslouchá. Máme poslední minutku, minutku a půl. Vaše sny, plány, vize, jaké jsou? Tak teď je ta Amerika, o té jste už mluvil.
0: To asi jako není nic tak jako speciálního. Spíš jako mám přání, aby člověka neopustil a jako tak ta vášeň k ty věci a oni ty věci budou přicházet jako, že vlastně ta realita je snovější, než kdybych měl nějaký sny, jo, že jo, jestli mi rozumíte, že takže vlastně to je natolik bohatý a vůbec jsem to v životě nečekal, co se mi bude dít a co mi bude přicházet do cesty, jako že vám potkáte náhodou člověka, který řekne, nechceš hrát, jo, a takže vlastně já žádný sny moc jako nemám, jo, protože vím, že zatím to naštěstí mám dary, že ta realita je snovější než moje sny.
1: Tak já vám přeju, ať je stále barvitější a ať jste říkal, že teď máte dobré období, tak ať to období dlouho vydrží.
0: Děkuji.
1: Ondřej Kobza, snílek, kavárník, ať se vám daří. Děkuji, že jste přišel.
0: Děkuji moc, dobrou noc.
1: A loučí se také Marie Redková, přeje dobrý večer.

23 hodiny, 30 minut, 46 vteřin. Před chvilkou skončilo noční mikroforum, ve kterém byl hostem Marie Redkové kulturní a společenský aktivista, kavárník Ondřej Kobza. No a v tomto okamžiku, jako každou noc na dvojce, startuje nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi, a tou je Noční proud. Ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, je tady další noční pozvánka k další noční plavbě a budete-li mít zájem, tak spolu můžeme strávit čas až do druhé hodiny raní. Ze studia Nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou říjnovou noc.

nekáže, nebo táto nekáž, papa don't preach, to byl rozkaz a Madonna, která odstartovala toto vydání nočního proudu vůbec ne náhodou, ale protože 14. října roku 2023 odstartovala svou koncertní šňůru po celém světě Celebration Tour. Ten první koncert se odehrál v londýnské O2 aréně. No a není bez zajímavosti, že jeden z těch koncertů se zastavil také v Rio de Janeiro. Tam byl vstup zdarma a koncert Madony navštívilo 1 milion 600 tisíc lidí, což byl největší rekord jakékoliv zpěvačky na světě, Madonna a její Celebration Tour.

malinový syrup skupiny Mirai a to byla druhá položka tohoto vydání Nočního proudu na dvojce. 14. října roku 2009 se odehrála po 29. v Londýně slavnost, na které se vyhlašuje trofej nazvaná Autor roku a o ním autorem roku byl vyhlášen Paul McCartney, který se stal vůbec nejčastěji hraným autorem ve Spojených státech.

Don't say goodnight tonight. Dneska v noci neříkej dobrou noc. Paul McCartney a skupina Wings. To vypadá jako, že měl Paul McCartney ještě tu noc něco za lubem.

Eva Farná, Mirej Navrátil a vzpomeneš si? Otazník. 14. října roku 2007 měl v New Yorku na tamním filmovém festivalu premiéru 4hodinový dokumentární film Jak se plní sen, který mapuje kariéru Toma Pettyho a jeho skupiny Heartbreakers, a bylo to u příležitosti 30. výročí koncertu Toma Pettyho v jeho domovském Gainesvilleu na Floridě. To byl koncert, který se odehrál v září roku 2006, a byly tam závěrečné záběry z tohoto vystoupení a ten film sklidil velký úspěch, a v tomto filmu zní také písnička o tom, jak se dá letět volným pádem, free falling, a Tom Petty, který zemřel 2. října 2017 ve věku 66 let.

0: tak všechno mám.
1: Skupina Poetika a Blízko. Poslední písnička této vysílací hodinky, půl hodinky, před námi potom česká státní hymna, časové znamení a zpravodajská relace. 14. října roku 2003 oznámil Ozzy Osbourne, že se začíná léčit s Parkinsonovou nemocí.

0: Za několik okamžiků vstoupíme do nového dne a bude čtvrtek 15. října 2026.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna přihlasovala prezidentské veto a trvala na změně pravidel pro státní úředníky. Lídři států Evropské unie budou v Bruselu jednat o vysokých cenách energií i přípravě víceletého evropského rozpočtu. Fotbalisté Bohemians zvítězili nad Mladou Boleslaví v Šancelize 1-0 a dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů. Je čtvrtek 15. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků můžou začít platit. Vládní poslanci znovu trvali na svém a přehlasovali i prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Podle koaličních politiků změna přinese pružnější státní správu. Opozice se obává politizace.
3: Opozice varuje, že úředníci nebudou sloužit státu, ale vládním politikům, říká Karel Dvořák z hnutí STAN.
4: Se obáváme toho, že ta současná vládní koalice se chce zbavovat nepohodlných lidí.
3: To koalice odmítá. Naopak, podle Libora Vondráčka z klubu SPD, změna pomůže depolitizaci státní správy.
5: My tam dokonce navrhujeme změnu v tom duchu, že vedoucí pracovníci nebudou smět být ani řadovými členy politických stran.
3: Státní správa bude podle koalice fungovat lépe. Zaměstnávání státních úředníků se přiblíží běžnému pracovnímu poměru. Změny taky mají přilákat k práci pro stát nové lidi. Zákon o státních zaměstnancích, který nahrazuje původní služební zákon, začne platit ještě letos na podzim. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Koaliční lídři se ve středu shodli na sporné novele školského zákona. Sešli se kvůli ní v tomto týdnu už po druhé. Pondělní koaliční rada skončila bez dohody. Výhrady k normě měli původně hlavně motoristé. Novela se týkala inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje.
6: Motoristé do návrhu prosadili několik změn, se kterými souhlasí i ostatní koaliční partneři. Například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle poslance za motoristy Miroslava Krejčího se koalice nakonec dohodla na kompromisu.
7: Já si myslím, že jsme prosadili všechno, co se v tomto čase prosadit dalo.
6: Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy byla debata věcná.
8: Probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
6: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Čínský občan Yang Yiming u pražského městského soudu odmítl, že by prováděl špionáž pro čínskou zpravodajskou službu. Obžaloba ho viní z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc a v Česku je prvním stíhaným za tento paragraf. Muže hrozí až 5 let vězení.
9: Yang Yiming pracoval v Praze od podzimu 2022 jako novinář čínského deníku Kuangming Daily s akreditací ministerstva zahraničí. Svou práci popsal ve výpovědi u soudu, řekl jeho obhájce Michal Sýkora.
10: Vyloučil, že by tady vykonával neoprávněně nějakou činnost pro cizí moc ke škodě České republiky.
9: Práce novináře ale byla podle státního zástupce Martina Bílého zástěrkou pro spolupráci s čínskou tajnou službou.
11: Je to součást ještě neprovedených důkazů, nicméně v tom spisovém materiálu lze rozlišit běžná činnost a činnost, která je vykonávána pro cizí moc.
9: Bílý proto pro Yanga navrhuje vězení, peněžitý trest a vyhoštění z Česka. Soudní líčení bude pokračovat až do pátku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Lídři států Evropské unie projednají na summitu v Bruselu přípravy nového víceletého rozpočtu Evropské unie. Nový upravený návrh počítá se škrty ve výši 8%. Řešit se budou taky obchodní vztahy s Čínou nebo příprava Evropské unie na rozšíření o další státy.
12: Jedním z hlavních témat Evropské rady budou také možná řešení vysokých cen energií. Podle návrhu závěrů summitu, které má Radiožurnál k dispozici, se lídři chystají Evropskou komisi vyzvat, aby připravila cílená dočasná opatření. Ta mají zohlednit okolnosti různých členských států. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před středečním odletem do Bruselu se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá nejvíc na průmyslové země, jako je Česko či Polsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal majitele společnosti SpaceX Elona Muska, aby zrušil rychlostní omezení pro zařízení Starlink. To ukrajinská armáda používá například k ovládání dronů.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Elona Muska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Starlink se řeší i v Bulharsku. Tamní policie vyšetřuje žhářský útok na pozemní vysílače této americké satelitní sítě nedaleko hlavního města Sofie. Bulharský premiér Rumen Radev to oznámil poslancům a zároveň vyzval k trpělivosti, než budou jasné závěry. Opozice ale tvrdí, že šlo o sabotáž, za kterou stojí Rusko a stěžuje si, že vláda mlčí.
14: Jako první o žhářském útoku na začátku týdne mluvil opoziční poslanec Ivajlo Mirčev. Podle něj 11 ze 17 antén zapálili dva maskovaní muži. Záběry z průmyslové kamery, zveřejněné webem Novinite, zachytily za jedním z vysílačů Starlinku šlehající plameny. Opoziční poslanci kritizovali premiéra, že dosud za pachatele útoku neoznačil Rusko. Připomněli zářijový požár u stanice Starlinku v Polsku, ze kterého Varšava obvinila Moskvu. Šéf bulharské kontrarozvědky Plamen Tončev před poslanci řekl, že jeho země bude v budoucnu zřejmě čelit pokusům o další sabotáže. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Dnes je Velký knižní čtvrtek. Jeho 29. vydání přináší 15 knih. Ve výběru českých nakladatelů jsou klasické romány, soubor rozhovorů s anglistou Martinem Hilským i tipy pro malé čtenáře. Jiný pohled na osobnost maršála Radeckého by čtenářům mohla přinést kniha od skotského historika Elena Skeda.
15: Ellen Skeds na slavného vojevůdce, který porazil i Napoleona, dívá nově a objevuje i podrobnosti z jeho soukromého života. Knihu o životě, ale i překládání a literatuře sepsal z víc než 50 hodin nahraných rozhovorů s legendou české anglistiky Martinem Hilským, jeho žák, překladatel a redaktor Petr Onufer.
16: Bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí semináře anglické nebo americké literatury.
15: Vychází taky nový román Josefa Formánka Lovec lvů a několik knih pro děti. V nakladatelském výběru Velkého knižního čtvrtka je tentokrát 15 titulů. Od historie po romantické romány i fantasy. Kateřina Svátková, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Bohemians zvítězili i ve druhém zápase po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola šance ligy 1-0. Z přímého volného kopu rozhodl gólem Aleš Čermák. Svou trefu opřel o břevno branky a ránu kapitána Bohemians pak chválil trenér Pražanů Jaroslav Veselý.
17: Jela až to obřevno a je hezký, že takhle trefil a myslím si, že fanoušci Bohemky a Tondy Panenky to určitě ocenili. Tohle mi Tonda říkala, že už to dlouho nikdo netrefil, říkám, jo, tak Čermák jedině, no vidíte, je to tady.
2: Basketbalistky USK Praha vstoupily do nového ročníku Evropské ligy výhrou nad francouzským týmem Borussia 76-55. A fotbalisty Sparty Plzně a Jablonce čekají duely v evropských pohárech. Pražané doma na Letné přivítají ve druhém kole Evropské ligy v 18 hodin 45 minut norský Lillestrøm. Viktoria Plzeň ve stejné fázi soutěže odehraje od 21 hodin duel na trávníku maďarského Ferencvároše. Jablonec vstoupí do konferenční ligy zápasem v německém Freiburgu od 21 hodin. Všechna utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na D5 u Plzně a omezení na D2 za Břeclaví. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova čekejte překážku u Plzně. Za odbočku na Bory a Klatovy na 81. kilometru ještě může v pravém pruhu ležet pneumatika. Zvyšte pozornost. Na D5 z Rozvadova do Plzně počítejte s omezením u Stříbra. Mezi Stým a Stým 11. kilometrem se kvůli opravě vozovky a výstavbě dopravního značení bude až do víkendu projíždět pouze jedním pruhem. Na D2 z Brna do Bratislavy dnes budou silničáři opravovat most za Břeclaví. Na 53. kilometru proto počítejte během celého dne se zúžením do jednoho pruhu. A na Opavsku startuje stavba cyklostezky kolem silnice 56 mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem. Omezený provoz tam bude téměř rok, v místě stavby počítejte vždy s provozem v jednom pruhu řízeném semafory. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
19: Rádio, které vás baví. Paranoid.

10 minut po půlnoci, k tomu 32 vteřiny, je čtvrtek 15. října 2026 a na dvojce pokračuje noční proud. Budete-li mít chuť, čas a zájem, tak spolu můžeme být až do druhé hodiny raní. Ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou říjnovou noc Miloš Skálka.

Joe Cocker a jeho noční volání, tedy Night Calls. Ta písnička zazněla proto, že 14. října roku 1972 Joe Cocker a 6 členů jeho kapely byli zatčeni po koncertu v Adelaide v Austrálii, když policie objevila v jejich hotelových pokojích marihuánu a heroin. A zajímavé bylo, že poté, co byli zatčeni, tak nebyli odsouzeni k žádné finanční pokutě ani k žádnému jinému, ale byly jim dány 4 hodiny na to, aby opustili Austrálii. Tolik Joe Cocker.

Selhání a činasky s Michalem Malátným. Další informace se týká 14. října roku 1988, kdy se anglická skupina Def Leppard stala první rockovou kapelou v historii, která prodala 7 milionů kopií svých po sobě jdoucích alb Pyromania a Hysteria, no a potom celkový prodej toho druhého jmenovaného, tedy alba Hysteria, které se stalo vůbec nejprodávanějším a komerčně nejúspěšnějším albem v historii skupiny Def Leppard, se ve finále prodalo krásných 20 milionů kusů a to album poskytlo skupině 6 hitparádových singlů. Def Leppard.

0: Cokoliv uděláš, já budu vždy dva krůčky za tebou, two steps behind, a anglická skupina Def Leppard.
1: Noční prout.
2: Dnes s Milošem Skalkou.

Budu tvůj půlnoční hřích, skupina Krištof a hostující Dominik a Ladia. Máme 27 minut po půlnoci, k tomu 41 vteřinu, je čtvrtek 15. října 2026. Dvojka vysílá noční prout a kalendářově jsme stáli ještě u včerejšího dne. 14. října roku 2006 odešel na věčnost ve věku 69 let po těžkých komplikacích spjatých s rakovinou plic Tex-Mex, tedy texasko-mexický zpívající autor Freddy Fender, který měl v roce 1975 jedničkový hit ve všech žebříčcích rozhodujících hudebních týdeníků ve Spojených státech. A ta písnička se jmenuje Before the Next Teardrop Falls, než skane další slza. Freddy Fender.

Krásná písnička. Freddy Fender, já budu u tebe dřív, než skane další slza. Before the next teardrop falls.

0: dokola.
1: Tomáš Klus, vytáčím tě dokola. 14. října roku 1990 zemřel na následky zápalu plic multitalentovaný, geniální americký skladatel, pianista, především slavný dirigent, majitel hned několika cen Emmy a Grammy, Leonard Bernstein. Už v roce 1957 zkomponoval hudbu k muzikálu West Side Story. V 25 letech se stal dirigentem New Yorkské filharmonie, zkomponoval 3 symfonie, 2 opery, 5 muzikálů a několik dalších hudebních děl. No a z onoho zmíněného muzikálu West Side Story si teď poslechneme Arii Maria, jak ji naspíval P.J. Proby.

Americký zpěvák PJ Proby a muzikálová árie z West Side Story Maria Spera Leonarda Bernsteina. Teď drobná zpráva o tom, jak by dnes mělo vypadat počasí, polojasno, místy dokonce oblačno, pršet by nemělo, teploty 12 až 17 stupňů.

Tolik laureáti, hudební ceny, legenda nočního proudu, skupina Opět a Radeček. Jsme-li u těch trofejí, legenda nočního proudu, tak buďte při tom. Přímý přenos příští úterý 20. října začínáme v 19:00. Přímým přenosem se studia 1 z hlavní budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě 12 opět udělí noční proud ceny v 7 nejrůznějších kategoriích.

0: Creedence Clearwater Revival a Traveling Band, tedy cestující kapela. Ta písnička zazněla, protože 14. října roku 1971 skončilo smírem soudní projednávání žaloby společnosti Arco Industries, která se starala o autorská práva malého Richarda, tedy Little Richarda, velké rock'n'rollové ikony. A v tomto případě šlo o to, že Arco Industries zažalovali Johna C. Fogertyho, který napsal písničku, která právě dozněla, a zažalovala ho proto, že se domnívala, že písnička používá postupy známé z hitu Little Richarda Good Golly Miss Molly. No ale jak jsem říkal, nakonec to skončilo smírem a čert ví, jestli nedošlo k nějakému mimo soudnímu vyrovnání. Původně firma Arco Industries požadovala po Johnu Fogertym $500,000.
1: Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

Tereza Mašková a Dívej se na mě. 14. října roku 1959 vystoupal Bobby Darin, americký zpěvák, na první místo britského singlového žebříčku se svou verzí dnes klasiky a evergreenu Mack the Knife, tedy to je kousek z žebrácké opery Kurta Weila, u nás doma ta písnička zdomácněla pod jménem, pod názvem Mackie Messer s textem Jiřího Suchého. No a to je píseň, kterou teď budeme poslouchat, která získala cenu Grammy za nejlepší desku roku. Bobby Darin.

Martina Pártlová a její slzy ženy. Nedlouho před jednou hodinou raní. Teď máme 56 minut po půlnoci, k tomu 7 vteřin, dvojka vysílá Noční proud. Sestavě zpěvaček nejslavnější diskotékové skupiny všech dob, formace Bonnie M, kterou sestavil Frank Farian, tak ta trojice zpěvaček působila v obsazení Liz Mitchell, Maisie Williams a Marsha Barrett. No a právě 14. října roku 1948 se narodila Marsha Barrett. My si ji teď poslechneme v sestavě skupiny Bonnie M v hitu Belfast.

Belfast s Cobyna Boniem a právě byla jedna hodina raní, teď tomu přibylo 11 vteřin. Co je vůbec v nás? Ptá se Petr Kolář ve spolupráci se skupinou Olympic.

Ve spolupráci Petra Jandy, skupiny Olympic a Petra Koláře vznikla písnička, která právě dozněla. Jmenuje se Co je vůbec v nás. 14. října roku 1946 se narodil a 80. narozeniny, tedy oslavil anglický hudebník, zpívající autor, sólový zpěvák a kytarista anglické rockové skupiny The Moody Blues, Justin Hayward.

Hlasy z oblohy, Voices in the Sky a frontman skupiny Moody Blues, který je oslavencem těchto dnů, Justin Hayward. Narodil se 14. října 1946.

skupina Jelen a Světlo ve tmě. Mimochodem další z laureátů ceny Legenda nočního proudu. 14. října roku 1946 se narodil skotský zpěvák frontman skotské hardrockové skupiny Nazaret a došlo k takové kuriozní situaci. Někdy v roce 2019 mi telefonoval skladatel a hráč na akordeon Kaja Mařík, který mi sdělil, že se seznámil někde na nějakém německém koncertu s Danem McCaffertym, že mu nabídl některé ze svých melodií, jemu se to líbilo a domluvili se, že natočí společné album. No a proč mi volal? Volal mi proto, jestli bych k jedné písničce nenapsal anglický text. Já jsem to bral jako legraci, samozřejmě, že jsem ten text napsal. A Dan McCafferty ho natočil na své poslední album.

Ty a já, you and me, Dan McCafferty. To je album, které celosvětově vyšlo v roce 2020. Dan McCafferty ho nazval Testament a opravdu se jeho testamentem stalo, protože odešel z tohoto světa 8. listopadu roku 2022, tedy 2 roky poté ve věku 76 let.

úplně down, teď chvilku byla Lucie Vondráčková. Ještě jednou připomínám aktuální čas, 1:20:11. Dvojka vysílá Noční prout a poslední informace ze světové hudební scény, která se váže ke včerejšímu dni, a potom už se budeme věnovat aktuálnímu datu v kalendáři. 14. října roku 1940 se narodila 86. narozeniny, tedy oslavil Cliff Richard vlastním jménem Harry Webb, nejpopulárnější britský zpěvák všech dob, který začínal s rock'n'rollem pod vlivem Elvise Presleyho a Little Richarda. Jeho doprovodnou skupinou byly Shadows a Cliff Richard dominoval britské hudební scéně 60., 70., 80. let. Měl nějakých 130 hitparádových singlů, prodal nebo umístil v britské 20, ať už albové nebo singlové, spousty alb, EPček, a také měl dvě čísla, jedna v čase vánočním, a Guinnessova kniha rekordů uvádí, že je vůbec nejpopulárnějším britským zpěvákem všech dob. Byl povýšen do rytířského stavu, tak tedy Sir Cliff Richard a Some People.

Včerejší oslavenec Sir Cliff Richard, bylo mu 86 let a my jsme poslouchali jeden z jeho hitů, písničku Někteří lidé, Some People. Vzhledem k tomu, že máme krátce před půl druhou, tak v tento okamžik by se dalo říct: na mě nečekej, já přijdu až ráno. Na mě.

Na mě nečekej, já přijdu až ráno samozřejmě. Verona v nočním proudu. 15. října, vidíte, už jsme se chytli aktuálního data v kalendáři. 15. října roku 2021 po dlouhých 16 letech obsadil Elton John první místo britského singlového žebříčku, tentokrát ve spolupráci se zpěvačkou, anglickou zpěvačkou, která se jmenuje Dua Lipa. To je dívka s kosovskými rodinnými kořeny a Elton John pro ně dva vytvořil písničku Chladné srdce, Cold Cold Heart, která vychází z jednoho z jeho starších hitů, ale je to dokonalá předělávka. Tak tedy Elton John, Dua Lipa, bylo první místo britského singlového žebříčku z 15. října roku 2021.

0: na půdorysu svého staršího hitu Sacrifice vybudoval Elton John písničku Cold Cold Heart ve spolurelaci se zpěvačkou, která se jmenuje Dua Lipa, s ní obsadil první příčku britské singlové dvacítky.
1: Noční proud. Dnes s Milošem Skalkou.

a až mě zachráníš. 15. října roku 2007 navštívila tehdy 25-letá americká zpěvačka Britney Spears policejní stanici v Los Angeles, kam dostala předvolání kvůli tomu, že minulý měsíc na parkovišti bez platné řidičské licence nabourala hned dva automobily. No a na policejní stanici došlo k onomu klasickému fotografování té policejní fotografky, ta policejní stanice s tím nápisem, jak pak, že se Hříšnice jmenuje, a také ji samozřejmě brali otisky, to všechno 15. října roku 2007.

0: a Olga Lounová půjde tam dál až za obzor. Máme 3/4 na 2, k tomu 21 vteřinu. Dvojka vysílá noční prout a 15. října roku 2000, letí to letí, před 26 lety obsadila irská skupina U2 po 4. ve své kariéře první místo britského singlového přehledu té britské singlové dvacítky, a to s písničkou o tom, že je nádherný den. Beautiful day.
1: The heart is a blue.

Beautiful Day irské superskupiny U2, které vevodí Bono Vox. Ještě jednou drobná zprávička o tom, jak by dnes mělo vypadat počasí. Polojasno, sem tam nějaká ta mlhovina. Teploty pořád docela příjemné, 12 až 17 stupňů.

Atmo Music, hostující Sebastian a Levandule. 15. října roku 1997 odehrál v jeho africkém Durbanu v tamním rugbyovém stadionu Michael Jackson poslední koncert svého History Tour. To je turné, které navštívilo 4,5 milionu diváků. Bylo to 82 koncertů v 58 zemích světa na 5 kontinentech a Michael Jackson nám teď připomene jeden ze svých velkých hitů, písničku Beat It. Třískni do toho.

Beat it, beat it, beat it. A Michael Jackson, nedá se nic dělat, zvolna budeme končit. Poslední písnička před námi. Dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky nočního proudu přihlásí kolega Ilja Kučera mladší, aby vás provedl ze čtvrteční noci do pátečního rána. A dvojka, kterou posloucháte, ta samozřejmě vysílá dál, a jen co skončí toto vydání nočního proudu, tak vás čeká repríza pořadu plzeňské rozhlasové stanice Posezení v divadle. No a teď ona závěrečná písnička. 15. října roku 1947 se narodil irský zpívající autor a instrumentalista Chris DeBerek. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.

byly stejný. Už mám to v okno. Děkuju. Všechno bylo stejný, jasný, jen osud jiný karty rozdával, protože už